Poznání pravdy je darem božím. Ale poznáním se nestává ještě pravda lidským vlastnictvím. Jakmile si totiž člověk, anebo dokonce celá skupina lidí, pravdu přivlastní, okamžitě propadne omylu, že stojí výš než ti druzí a osobuje si právo ty druhé, kteří tuto pravdu nemají, dirigovat, odsunovat, ba dokonce likvidovat. Tady je příčina, proč Židé pronásledovali pohany, proč pohané pronásledovali Židy i křesťany, proč křesťané pronásledovali jinověrce i příslušníky jiných denominací, proč totéž dělají ateisté, muslimové a tak dále. Poznání totiž vede k domýšlivosti. A domýšlivost lidi rozděluje, znepřáteluje, jakékoliv společenství rozbíjí. Proto Pavel, i když se staví do jedné řady s těmi, kteří mají poznání, hned také ukazuje na nedokonalost a meze tohoto poznání. V Kristově církvi jde přece vždycky ve všem o budování. Jde o to, aby tady lidé sloužili jako živé kameny ke stavbě živého chrámu, v němž by vládl pokoj, radost a plný nový život. A právě toto budování je poznáním znemožňováno. Poznání, které vede k domýšlivosti, totiž naopak boří. Jednoho je potřebí, a apoštol Pavel to říká naprosto jasně, pouze láska buduje. Pouze láska totiž osvobozuje člověka od toho starého, zděděného sobectví. Pouze láska nás vyvádí z bludného kruhu naší soběstřednosti a tím také z naší izolace a vesmírné osamocenosti. Pouze láska nás zbližuje s bližním a vytváří společenství vyššího typu, totiž živý organismus Kristovy církve. A je pozoruhodné, že varování před přeceněním poznání, před nebezpečím každého poznání, slyšíme právě od Pavla, od apoštola s největším poznáním. Od jednoho z největších prvokřesťanských učitelů, který byl zakladatelem pravé křesťanské teologie. Pavlovými slovy není ovšem dobrá teologie odsouzena ani znehodnocena. Je jí pouze ukázáno její jediné pravé místo, a to je místo služebné. Ostatně největší překážkou opravdového poznání i každého růstu a dalšího rozvoje je právě nadutost, která si zakládá na stupni poznání, kterého již dosáhl. Tuto pravdu v trochu jiném smyslu vyjádřil konec konců už dávný pohanský filozof Sokrates svým známým výrokem, kterým vlastně řekl, že předpokladem pravé moudrosti je vědět, že nic nevím. Sokrates měl ovšem na mysli nutnost sebekritiky při rozvoji rozumového poznání. Zatímco apoštol Pavel ukazuje především na to, že domýšlivost člověku zatarasuje cestu k Bohu. Svědčí o tom i další Pavlova slova, podle kterých jedinou cestou k pravému poznání Boha je láska k němu. Pavel píše, jestliže si někdo myslí, že už něco poznal, ještě nic nepoznal, jak je poznat nutné. A my bychom čekali, že teď napíše, miluje-li však někdo Boha, má pravé poznání. Jenomže Pavel říká něco jiného. Miluje-li však někdo Boha,
je od něho poznán. Člověk, který se snaží takzvaně poznat Boha, ve skutečnosti přistupuje k Bohu jako k nějakému objektu zkoumání a poznání a usiluje vlastně o to, aby si pořídil co největší sbírku poznatků o Bohu. Vytváří si soubor věroučných věd, s jejichž pomocí se pokouší zmocnit se podstaty Boží. Jenomže ve skutečnosti si tak maluje pouze svůj iluzorní obraz Boha. Vytváří si tak svou ideu Boha ke svému obrazu a s živým skutečným Bohem se přitom nesetkává. Cesta k Bohu nevede přemýšlením, ani kdyby to bylo co nejusilovnější přemýšlení. Boha lze poznat jen tam, kde on sám jedná, kde přichází a sám zasahuje do lidského života svou láskou, to jest svým ukřižovaným synem. Proto také jádrem celé Pavlovy zvěsti je Pán Ježíš Kristus a to ten ukřižovaný. Bůh se dává tedy člověku poznat pouze v Kristu, který chce člověka svou láskou získat. A kdo je touto láskou získán a Boha si zamiluje, ten také samého sebe vydává Bohu a je od něho poznán. To znamená, že je od něho milován, vyvolen a vykoupen. Každý skutečný křesťan to může poznávat vlastní zkušeností víry. A na otázku, zda jíst či nejíst maso obětované modlám, se potom nedá odpovídat čistotou věroučného poznání. Nýbrž skutkem lásky, která vyplývá z Božího milosrdenství a bere ohled na druhého člověka, totiž na bratra mdlého ve víře, jak se dovíme z další části kapitoly. Ale už sám začátek kapitoly staví před nás vážné otázky. Jak je to s tvým poznáním Boha? Vstoupil svým slovem do tvého života? Dal se ti poznat v Pánu Ježíši Kristu? Přebývá svým duchem ve tvém srdci? Spatřil z Boží lásku v Kristově kříži? A odpověděl jsi na poznání této lásky láskou, ve které se s vděčností celé vydáváš jemu?

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že nám ukazuješ, že láska je víc než poznání i víc než právo, které nám svoboda v tobě poskytuje. Děkujeme, že nás vedeš k ohledu plnosti vůči těm, kteří poznání svobody v tobě nemají. Amen.

Že láska buduje a osvobozuje člověka, připomněl Jiří Hurta v dnešním nahlížení do 8. kapitoly prvního dopisu, který apoštol Pavel adresoval korinským křesťanům. Pozvání k prozkoumání vlastního náhledu na poznání a poznávání uzavírá dnešní vydání pořadu Studna slova. K dalšímu zastavení zveme zase za týden. Naslyšenou.

0: vais perdu qui se bouscule.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

hleda. Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí voda. Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota v naději, samota.

0: Máš Kočko. Ahoj, pěkný den.
1: Ahoj,
0: pěkný
1: Milane. Večer. Krásný večer všem posluchačům.
0: Tak, my jsme se sešli po nějaké době, tedy po nějaké době nad tvým novým albem. Vlastně tvůj zatím poslední rozhovor pro Proglas nebyl konkrétně o hudbě, to bylo s naším tehdejším šéfredaktorem Janem Hanákem a bylo to na téma duchovní.
1: Jo.
0: Byl to rozhovor katolického kněze s pohanem, tak tě tam představoval tenkrát. Ale mě ten rozhovor hrozně bavil právě tím, že se tam vysvětlovalo to pohanství jako součást našich kořenů a to, že to není nějaká, teď řeknu, víra v nějaké postavičky, ale že se tam jedná právě o ty přírodní síly, o vůbec prostě o věci, které souvisejí s tím, co nás obklopuje. A s tím zase souvisí nové album tvoje, tvého orchestru, Tomáš Kočko a orchestr, album Perperuna. Před nějakými 9 lety plus minus bylo album Velesu. A Veles Perun, to je v té slovanské mytologii taková dvojice protikladná, by se dalo říct.
1: Je. A tím, že ta slovanská mytologie je poměrně děravá, tak existují různé jako varianty mýtů, které ten jejich vztah objasňují. A bohové vědí, které ty mýty jsou opravdu staré a které jsou vymyšleniny 19. století. No, jeden z mýtů praví, že Veles byl účasten při stvoření světa, které dělal Svarok, bůh nejvyšší, bůh nebes. A Perun tam nebyl. To by znamenalo, že Veles je jaksi v jakýmsi pomyslném žebříčku těch slovanských bohů výš než ten Perun, protože Perun prostě u toho stvoření nebyl, ale jak říkám, bohové vědí, jak to vlastně tehdy bylo. Jinak Perun a Veles, ano, jsou takový antipodi, kdy ten Veles je vnímán jako ten bůh zásvětí. A podotýkám, že zásvětí, ne podsvětí, protože to už je jako, to je antická představa o jiných světech, protože opravdu tam jde o to pomnožné číslo zásvětí. Jo, v polštině je to krásně znát za šviaty. Ten Veles je bůh za šviatův, čili různých světů za naším světem. A Perun, ten vládne tedy jaksi nebesům a přírodním silám, dešti a hromům, bleskům.
0: Tak já bych na úvod dal třeba tu titulní píseň Perperuna. Může být?
1: Dej.

Řitubový háj, kde kančí jezu, tam zpívá ti pramen a prastarý dub má kořeny návu. A pravu má listí, nabíj se, pokloň se a předstup čistý. Přijmi tu sílu, co pod kůrou plane, měj víru, že stát, co se má, tak se stane, až před tvůj

0: Tomáš Kočko je naším hostem v pořadu Jak se vám líbí. Já si Tome vzpomínám, že už kdysi to bylo možná právě v souvislosti s albem Velesu. Jsem to téma uváděl, že my vlastně známe ze školy ty řecké báje, pověsti, případně římské z nějakých hodin latiny gymnaziálních a podobně. Takže známe ty panteony bohů tady z téhleté oblasti. Já vím, že jsme se učili egyptské bohy a podobně, že ty v tvarech různých zvířat třeba a podobně, ale opravdu ty slovanské, tam má člověk právě povědomí o nějakém tom Perunovi a tím to skoro končí, pak samozřejmě jsou nějaké střípky typu Morana, já nevím, co s tím
1: u
0: souvisí.
1: U nás na severu Radegast,
0: tak, přesně tak. Ale tak, jak ty jsi říkal v tom minulém rozhovoru pro Proglas a teď si to tady znovu zmínil, jsou ty informace jsou vlastně velmi kusé, není žádná souvislá mytologie, dokonce ani tak uměle zpracovaná, jako mají třeba Finové a podobně. Takže co vlastně to znamená pro člověka, který se o tuhletu oblast zajímá? Je to tedy spíš pole k nějaké fantazii, anebo právě k hledání?
1: I přesně jak říkáš, je to pro mě, který je věčný hledač a snílek, úplně to nejideálnější pole, protože mě to nutí zkoumat nejenom náš folklor, který mám rád a ze kterého jsem jako vzešel, ale i třeba folklor příbuzných etnik Baltů například, kteří mají s těmi Slovany mnoho společného, včetně toho panteonu, i když jejich bohové se jmenují malinko jinak, ale ty funkce jsou podobné a vzhledem k tomu, že Litevci, Lotyši a už jaksi vyhynulí nebo vyvraždění Prusové mají vlastně podobné i folklorní zvyky a ti Litevci a Lotyši ještě jako bohatší, řekl bych, protože opravdu, jestli kde v Evropě je nejbohatší studnice lidových nápěvů, tak je to Litva a Lotyšsko. Takže ve srovnání s jejich mytologií a s jejich folklorem některé věci lépe nasvěcují ten slovanský folklor i mytologii slovanských bohů dávných.
0: K tomu mě napadá, to je právě ta spojnice té staré mytologie, toho folkloru. V lidových písních se vyskytují tedy jak ty staré předkřesťanské vrstvy, tak jsou potom překryté právě tím křesťanským, konkrétně v tom lotyšském folkloru. Je to svatojanská tradice letní, tam těch slunovratných písních s tím Jánisem, jak oni mu říkají, je obrovské množství. Je něco takového, co třeba sleduješ i u nás, v našem folkloru, nějaké podobné převrstvování?
1: No určitě. U nás samozřejmě máme noc svatého Jana. Není to bez zajímavosti, že u nich je Jánis a u nás je svatý Jan a obě ty slavnosti toho letního slunovratu, toho nejsilnějšího slunce, nejkratší noci a nejdelšího dne, se vlastně týkají toho samého, tedy opravdu oslavy slunce, oslavy toho personifikovaného slunce u nás v podobě boha Dažboga nebo Dažboha. A u nich upřímně ani nevím, jak se ten sluneční bůh jmenuje, tak nejsem jako dokonalý a navíc jsem veškerou svou pozornost teď soustředil na toho Peruna. A shodou okolností, když jsem jel sem, k vám, tak v té šalině jsem se díval přes ChatGPT, kolik ulic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je pojmenováno podle Peruna. Představ si, na Moravě těch perunských ulic je více než v Čechách. V Čechách jenom jedna. Jo, a u nás je to tady jedna v Brně, jedna v Hodoníně, perunská, a pak jedna v Ostravě. Jo, to je vlastně taky tady něco jako je jinak. Je to tady, jo, ti Češi mají víc obrozenců, jako ulic obrozenců, a my si na Moravě saháme do těch jako hlubších tradic. Já z toho mám radost.
0: Hmm. Ale i ti obrozenci občas sahali do těch hlubších. A když si vezmeme Erbena třeba, co tam prosvítá v těch baladách.
1: Tak... No to rozhodně, to rozhodně. Někdy to teda pěkně přetvářili a někdy dokonce zpětně ovlivnili i folklor, což je na tom nejvtipnější.
0: Tak pojďme ale k albu Peruna. Jaký příběh na něm najdeme, pokud je tam tedy nějaký souvislý příběh?
1: Je tam jeden příběh ukrytý, a to já nebudu samozřejmě prozrazovat. Je to jedna vrstva. I lecos naznačuje to, že slovo Radegast je ve tvaru z H, ne z G, ale z H. Protože znalci vědí, že my používáme H, ale třeba Poláci mají G ve svých slovech hora. A Slováci mají taky H, Ukrajinci mají H. Takže jedna vrstva je tam taková skrytá a pak samozřejmě celá ta deska, jakkoliv perperu na ten rituál je určený k vyvolání deště, protože Perun vládl počasí a paradoxně spouštěčem téhle desky byl déšť. Tady na Špilberku, kdy jsme měli koncert v letním kině a spustila se taková bouře a takový liák, že to prostě jsem ještě nikdy nezažil. Dokonce i bubeníci, kteří stáli na jevišti vzadu, kam nepršelo a nefoukalo, tak se nad nima protrhla střecha a propršel jim bicí a elektronika a prostě byl to zmar. A já jsem si tehdy říkal, no tak co to, proč, co se to děje, kdo mi dává znamení, kdo co chce. A protože jsme předtím měli už za sebou album Velesu, tak jsem si říkal, to možná Perun chce taky svoji desku. Dobře, bude jí mít.
0: Tak, my se teď ale, my jsme už píseň Perperuna poslouchali, pojďme si teď dát tedy toho Radegasta z H. My jsme se sice před rozhovorem bavili o tom, že tam právě jsou tam třeba výrazy, které, jak si říkal, vlastně asi naši posluchači si samozřejmě spojují s křesťanstvím, ale my to teď ukážeme v té širší souvislosti. No. Takže se vlastně vydáváme někam do minulosti neprobádané a temné, tak jak to tam vlastně naznačuješ.
1: Ono, není to jen minulost, každý z nás má temné stránky a musí si projít třeba temnou fází života, aby mohl znovu vejít na světlo, aby znovu to světlo mohl poznat totiž, protože bez tmy není světla.

za žádnou cenu nesmíš ohlédnout se zpátky. Za žádnou cenu, bohužel. Za žádnou cenu nesmíš ohlédnout se zpátky.

0: Já se ještě, Tome, vrátím k té... k těm kusým informacím o slovanské mytologii. Ještě říkáme slovanské, ale ty už si tady naznačil i v tom, třeba v tom pravopisu toho HG, prostě různé národy to mají jinak a samozřejmě máme i různé informace od různých slovanských národů. Já teď myslím třeba na ty už zaniklé polapské Slovany a na Rujánu, že třeba kde... tak dál. Takže jsou některé právě kusé informace, ale z kterých nevíme vlastně, v co věřili lidé konkrétně tady u nás. Takže jak třeba ty si to skládáš tady, ty střípky?
1: Pro mě je velkým zdrojem samozřejmě folklor, ale přiznávám, že i ten může být matoucí. Já jsem třeba na desce Godula udělal píseň, která se jmenuje Vesna. A bylo to takové jako vítání jara. Vítání té vesny, jo? Možné bohyně jara. No abych po čase zjistil, že vlastně fakt se věci mají jinak, že dokonce naši předkové žádné jaro neměli, že Slované měli zimu a pak léto. A že čtveroročních dob vlastně sem přišlo asi s křesťanstvím prostě z jižních zemí, z jižních krajů, kdy právě na vynášení Morany je to znát, ten obřad je asi hodně starý, protože ta dívka, která, když se vhodí ten panák do té vody a má odplout do moře, do toho, do té obrovské vodní hladiny, kde umírají všechny řeky, ono taky Mor, Ana a Mor, Mare, More, Moře, mají společný kořen, je smrt, tak ta dívka si na sebe bere oblečení té Morany a do vesnice nese takovou tu zdobenou snídku a ta snídka se nemenuje Jaro nebo Jar, ona se jmenuje Líto. Čili po zimě nese zpátky do vesnice léto. Okamžitě. Jo? Čili je zima, zima, je slábne, slábne. A pak zeslábne natolik, že je možno ji porazit. A ta panna dívka nese těm lidem tu dobrou zvěst, nese jim léto, ne žádné jaro. Ale slovo jaro samozřejmě staré je. Jenom neznamená roční období, ale tak sílu.
0: Jarí.
1: Bujarost, jarí, ano. Jarost. To je ten, proto žádní chlapi se nejmenují vítači jara, jo? Jaroslav třeba, no, Jaromír, ale to jsou jako jaří ve smyslu silní. Jaroslav je ten, který slaví tu bojarost a tu sílu. Jo? Proto jsou to opravdu jako bojovnická jména. To vypadá, že jsou nějaká poetická, ale vlastně ne, ne, ne, ne.
0: Já když jsem v souvislosti s tou předchozí písní mluvil o minulosti a ty jsi mě poopravil, že se to vlastně týká i naší současnosti, některé ty obrazy nebo to, kam vlastně nás v těch písních zveš, tak já se teď dívám na text písně Moravo, Moravo. Mm-hmm. Tam jsou ti Turci, člověk by si vybavil nějaké 16. 17. století a zároveň tam právě zase zmiňuješ bohové vysoko. Takže
1: Cesáry,
0: je,
1: daleko,
0: tak, je to zase průnik třeba té staré mytologie s pozdější dobou, nebo jak si tady tuhle tu píseň?
1: Protože celá ta deska, a pozorný posluchač to pozná, je o válce. Je. Berun byl strážce řádu a jestliže ten řád byl na nějakou stranu vychýlený, tak on prostě zasáhl, jo? Rozřízl to tím bleskem. A tahle ta písnička odkazuje k jedné neslavné bitvě. Ona je zasutá. Nevím, proč vlastně to tak je, protože ta bitva by měla se aspoň na Moravě oslavovat, kdy 200 chlapů z Moravy v starohrozenkovském průsmyku bránilo Moravu ve 200 lidech prostě proti 6000 přesile Turků. A oni věděli, že umřou, oni se opravdu obětovali, proto se tomu říká Moravské Termopily, že oni věděli, že umřou, ale že díky jejich oběti získají čas pro své rodiny a děti, kteří v údolích se mohli mezi tím prostě ukrýt do lesu, zdekovat se, vypráznit ty vesnice a městečka. Takže oni to opravdu po 6 hodin to zvládali, do jednoho padli, ale Turci vtrhli na to v Sacko tam a na to jižního Valašska a našli ho prázdné. Takže vlastně jako neúspěšně protáhli tím regionem, než je, myslím, zastavila Moravská zemská hotovost. Mám takový pocit, že takhle se to dál odehrávalo. Nicméně ta píseň odkazuje právě na tuhletu neznámou, ale pro nás Moravany by to měla být slavná bitva. Jo? Té obrovské oběti těch 200 chlapů, kteří tam padli.
0: Takže vlastně tímto album právě zase rozprostíráš do dalších dob.
1: Ano, ano.
0: Odkazuješ tam ano. na další konkrétní bitvy?
1: Ne, ne, to je jenom jedna jediná tahle bitva. Já jsem, jako mě to tak oslovilo, zasáhlo, že jsem říkal, že té bitvě jako chci dát místo na naší desce a tím, že je to bitva, tím, že je to ta oběť a že je to takhle neznámá věc, tak jsem to na té desce chtěl mít. Je to Perunova deska. Perun byl vzýván v dobách zlých jako božstvo, které může pomoci v bitvách. Takže ta píseň Moravo, Moravo, tam má své místo.
0: Tak Moravo, Moravo, Tomáš Kočko a orchestr.

0: Já jsem se, Tome, díval do naší databáze, zjistil jsem, že nejstarší tvoji píseň nebo nahrávku tady mám z doby přesně před 30 lety. Je to nějaký záznam z prázdnin v Telči, píseň Labuť, nahraná v roce 1996. Pravda, že od té doby ses, nebo samozřejmě i s orchestrem, krásně, zajímavě, hudebně posunul nebo vyvíjel, takže od toho někdejšího, já bych řekl, folku s kytarou, úplně na začátku, to vlastně se posunul do té dnešní doby, do té podoby, a album Perperuna není samozřejmě první, kde nějakým způsobem koketuješ s metalem, ty jsi to vyzkoušel i jako producent ve spolupráci s kapelou Silent Stream of Godless Elegy, vy jste jim hostovali, oni vám hostovali, ale tady na tomto albu to zatím nějakým způsobem asi vyvrcholilo, by se dalo říct.
1: Jo, přesně tak. My jsme se Silentama jsme se skamarádili, protože jsme si sedli i jako lidi, a jejich muzika se mi líbí a přiznám to, ovlivnili mě, asi tak, jako jsem já ovlivnil je, protože se potkali dva světy různé, jako kříslo to, a něco z toho vzešlo. Pro ně i pro nás. A jak říkáš, na každé naší desce od té doby, co jsem jim produkoval Relic Dances, tak nějaká ta písnička okořeněná tou kytarou elektrickou byla. No a teď je to celá deska taková. Ne všichni samozřejmě naši fanoušci to zkousávají, chápu ty, kteří jaksi vkusem utkvěli na písních, jako je Labuť. Marné, prostě člověk nemůže stát na místě, tak to je.
0: Tak ostatně ty čas od času taky se vracíš třeba k těm básním Ladislava Nezdařila, že
1: jsem udělal, přesně. A udělal jsem album Satné zrno, které je totálním návratem k té akustické podobě. A třeba tady v Brně budeme mít v dubnu čistě akustický koncert Nezdařilových písní. To je vlastně pravidelná věc, kdy dodržujeme tuhle tradici, že vždycky na jaře se potkáme a zahrajeme téměř kompletního Nezdařila s hudebněnou poezií.
0: Co tě naopak láká, fascinuje na tom, na těch metalových prvcích?
1: Kdybych měl dispozici velký barokní orchestr, tak to nechám zahrát tím orchestrem. Ale ta elektrická kytara všemi těmi alikvóty, které dokáže jako vytvořit, mi nahrazuje tu masu těch smyčců. Jo, to jako orchestr, ne smyčcový nástroj, je sólový, ale ten orchestr. Takže když já potřebuju opravdu a chci udělat zásadní rozdíl mezi jednotlivými pasážemi v té dynamice, tak ten okamžitý nárůst dynamiky mi to elektrická kytara udělá. Jo, to bych musel, nevím, kolik akustických nástrojů bych musel zapojit, aby to člověk jako nekoplo, aby to s ním zatřáslo. Opravdu chtěl jsem, aby tam, a ta deska tak koncipovaná je, aby tam plynul ta klidná hladina, a najednou se z té klidné hladiny vynoří ta ruka, chytne tě za flígra, zatřepe s tebou.
0: Takže když má peru nezahřmít,
1: tak se musí zahřmít skrze tu kytaru.
0: Jak to pak řešíte na koncerte?
1: Já už jsem dlouho vlastníkem elektrické kytary. Pravda je, že tam, kde hraju akustiku a hned má začít hrát elektrická kytara, tak to nezvládám, takhle rychle přehodit kytary. Takže si sebou vozíme bývalého člena Silent Stream of Godless Elegy, vlastně kluka, který nás tehdy kdysi dávno dal dokupy, valašského muzikanta Hinka Stančíka, který je takový multižánrový instrumentalista. Multižánrový multiinstrumentalista, tak.
0: Tak, krásné, takže všestranný člověk, by se to dalo přeložit. Ano. Když jsme u toho, tak na albu účinkují i další hosté. Mě zaujal takový detail, že vlastně vy jste to hostovství nabízeli i na platformě Donio, když jste vlastně shromažďovali prostředky na desku, tak dokonce někdo si mohl zahostovat. Stalo se to tady nakonec?
1: Stalo, tam saxofon je tam a to jsme samozřejmě nevěděli, kdo se nám ozve. Jo? Já naštěstí mám zkušenosti z hudebních workshopů, které dělám, kdy je to podobné, jako když režíruju někde vlastně inscenaci a dostanu k dispozici nějakou partu lidí, kterou jsem předtím třeba neviděl. Musím s těmi lidmi ukout to představení. Stejně tak na těch hudebních workshopech prostě se mi tam sejde nějaká parta lidí a já z nich podle jejich úrovní muzikantské zručnosti utvořím si takový orchestříček a nějaký výstup to prostě má. Takže jsem čekal, kdo se nám ozve. Naštěstí se nám ozvali bezva muzikantky A tak jedna z nich si tam s náma zaspívala a jedna si zahrála na ságu. Zrovna v Moravo Moravo.
0: Hmm. Tak to je krásné. Tak to jsme už slyšeli vlastně, tuhletu píseň. My si za chvilku pustíme z alba Perperuna ještě jednu, ale já se tě zeptám, co plánuješ dál? Máš v hlavě nějaký další příběh, který by třeba na toho Velesa Peruna navazoval, anebo se vydáš zase nějakou úplně jinou cestou?
1: No, mám v hlavě, my už máme nastřádáno poměrně dlouho materiál na druhou naši kolední desku. Těch kolet našich moravských a slezských je tolik krásných. Fakt, jako, a tak mě to baví dělat. Že vlastně během těch kračunovských koncertů, jak tomu říkáme, my už je hrajeme, takže teď jenom je schrábnout na tu desku. Takže teď si dáme takovou odpočinovou desku, odpočinkovou desku, neautorskou, ačkoliv. Myslím, že jedna je tam autorská písnička nebo dvě. A pak, kam se hneme dál, no to vidí bohové.
0: Jak jsi vlastně nespokojený se složením kapely? Ta se vlastně tak nějakým způsobem
1: utřepala,
0: proměňovala, takže teď je to aspoň podle bukletu šestičlenný orchestr bez hostů, tedy nepočítám hosty. Je to tedy, samozřejmě není to ten barokní orchestr, ale je to dostatek na to, abys tedy vyjádřil na koncertech to, co vyjádřit chceš, barvami, silou?
1: No tak kromě té elektrické kytary nám zrovna na Perperuně třeba hostuje pěvecký sbor Campanella brněnský a to prostě nedáme samozřejmě v šesti lidech tu sílu těch hlasů, ale v zásadě my jsme jsme schopni hrát i ve třech, což se stává na některých jako komornějších akcích. Dojedeme tam jako intimní orchestr, tomu říkám. To znamená, že přijedu já, ta přední lajna, jo, obě holky, Helenka s Libuškou a já, a hrajeme tady ty folkové věci, které jsou hratelné úplně v pohodě, jenom kytara, píšťalka a husle. No a ty větší akce, větší festivaly třeba, nebo velké koncerty hrajeme opravdu v plné síle i s tou výraznou rytmickou sekcí, protože kontrabas samozřejmě tvrdí muziku a rytmizuje. A pak máme bicí soupravu a perkusivní soupravu. Máme opravdu velmi jako hutný spodek, jak se tomu říká. No já jsem spokojen.
0: To, že tedy se vracíš k tomu svému staršímu folkovému repertoáru, to, že i takhle tedy zahrajete i akusticky, to je jedna věc. Co třeba právě nějaké vyloženě rockové akce, rockové festivaly, metalové festivaly tady s tou novou deskou? Míříte někam tam?
1: My se tomu nebráníme samozřejmě. Je spousta multižánrových festivalů, kde nás pohodě vezmou i v naší metalové podobě, takže se těšíme letos na Keltskou noc, kde stejně právě součástí každé té keltské noci na Plumlově je i večerní program, kde se přitvrdí, kde už hrajou jako big beaty a úplně poslední kapela je nějaký fakt jako metal, tak my budeme mezi těma big beatama někdy kolem 8. hodině. V sobotu tam budeme hrát opravdu jako folk metalo. My jsme to nazvali folk metalové, folk metalov, protože říkáme, že hrajeme folk metalově. Jo, ale když se dá pryč ten háček, tak je to folk metalové a srdíčko místo háčku a je to jako taková sranda. Ale dáváme tak fanouškům najevo, v jaké podobě nás uslyší. Jo, takže jsou festivaly multižánrové, ale vyloženě jako na metalovém festivalu jsme s touto deskou, je nová, že jo, ještě nehráli a výhledově přemýšlím, jestli hrát budeme. Zatím jsou to ty multižánrové, tak jsme zvědaví, jestli se metalisti, jestli pro ně budeme dostatečně metaloví, aby nás pozvali na metalový festival.
0: Tak naštěstí jsou ty multižánrové akce, takže ani nemusíte být dostatečně folkový.
1: Ano, naštěstí.
0: Tak nicméně pořád si vás dokážu představit jak na folkové akci, tak na jiné. Tomáš Kočko a orchestr, album Perperuna, co bys dal na závěr?
1: Světlonožku.
0: Takže dáme závěrečnou píseň. Děkuji, Tome, za rozhovor. Těším se zase někdy příště naslyšenou.
1: Napodobně. Je to moc milé, že do Proglasu si pozvou takového pohana.
0: To byl Tomáš Kočko, klidně si dohledejte i starší rozhovor kněze Jana Hanáka s Tomášem Kočkem o duchovních záležitostech. Dnes to bylo víc o hudbě, ale nejenom. A na závěr tedy z alba Perperuna, skladba Světlonožka. O zvuk se nám staral Šimon Vítek, loučí se také od mikrofonu Milan Tesař.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

Proč nechávám plynout čas jako řeka kalnej proud?

se, proč mi neodpoví, proč prapory vlkodlaků mají být.

proč prapory vlkodlaků mají bílý krajkový

proč sny mají barvu kvítí, proč se kvítí nediví.

0: A já se bojím čím dál víc, co s náma bude za měsíc.
1: Mami Lároňo, boj se nic, od toho jsem před celou pežník. Ukradnu zimně její tvář, jenom mi netvrď, že jsem lhář. Až budou harpie domů se vracet, až se bude starý pér před očima ztrácet, až budou ledy tát a západ hořet,

0: let.
1: Mami Lahroňo, neměj strach, v lese když číhá vlkodlak, anebo hejkal v remísku, vždycky ti budu na blízku, až budou harpie domů se vracet, až se bude starý pér před očima ztrácet, až budou ledy tát a západ hořet.

Někdy probouzím se nad ránem, kdy už zpívají kosy a ještě houkají slovy. Slyším svý blízký na druhém břehu, cítím plachost, klid a něhu antilopy bílý. Někdy probouzím se nad ránem, kdy se propojují světy a my se z divokých šelem bez úsilí proměňujem tiše navzdory své píše v antilopy bílý, v antilopy bílý, v antilopy bílý proměňujem se tiše v antilopy.

Někdy probouzím se nad rámem, kdy peklo a ráj jen slova jsou. Z tmavého kouta, kde je skříň, slyším něčí dech, vidím stín antilopy bílý. Někdy probouzím se nad ránem, kdy se oknem vrací stoulek, jak starý lovec, co každý den znovu.

přestaň už plakat, přestaň se ptát. Za oknem je rok, probouzí stromy, při deště tančí.

oknem jaro, probouzí stromy, při dešti tanči, pozdravuj hromy. Blesky a mraky spolu se perou, sluneční paprsky z nebe se derou. Za oknem jaro, probouzí stromy, při dešti tanči,

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Zlepšujeme kvalitu života obětem totalitních režimů a uchováváme jejich vzpomínky. To je motto obecně prospěšné společnosti Živá paměť, která s nadcházejícím rokem oslaví dvacetiny. Učíme se ze zkušeností dříve narozených a děláme dost pro to, aby naše kolektivní paměť živá zůstala. I o tom si budeme povídat s doktorkou Darinou Sedláčkovou. Darino, za 5-5, vítej v Rádiu Proglas.
2: Děkuji za pozvání, Haničko. Jsem moc ráda, že se můžeme bavit vlastně o mojí vášni, což je živá paměť. Je to moje druhé dítě a velmi ráda budu sdílet svoje zkušenosti z práce v této organizaci.
0: Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Stále jsou mezi námi lidé, kteří mají autentické vzpomínky na zlomové okamžiky

0: nositelé tohoto odkazu. To je asi unikum, které nás odlišuje od ostatních paměťových organizací a institucí v České republice, že pro nás je stejně důležité vlastně jak to vzdělávací dokumentační činnost, osvětová činnost, uchování vzpomínkového odkazu, nahrávání vzpomínek z pamětníky a jejich předávání mladším generacím na jedné straně, na druhé straně je pro nás velice důležité se starat přímo o nositele tohoto odkazu, o přeživší, ale také jejich blízké, protože nakonec dneska i jejich děti už jsou ve věku vlastně mladších seniorů a jak víme, transgenerační přenos traumatu vlastně v rodinách není vlastně věc, kterou by si vymýšleli psychologové jako z nudy, ale jsou to vlastně prokázané procesy. A my to vlastně v té každodenní praxi sami vnímáme a vidíme, takže tu naši péči postupně rozšiřujeme vlastně na širší rodinu přeživších nacismu.
1: Takže především ta péče byla důvodem, proč jste živou paměť založili. To byla ta takzvaně díra na trhu, pokud můžeme takto mluvit o vašem prospěšném oboru.
0: No, paradoxně právě, že ne. Ono, tím, jak my jsme vlastně v rámci odškodňování obětí nacismu shromáždili naprosto unikátní archiv historických materiálů, dobových materiálů, vlastně i osobní povahy, korespondence, fotografií, nejrůznějších i třeba trojrozměrných předmětů a zároveň vlastně doubové dokumenty, které vydávala nacistická okupační správa, ať už protektorátu, například přikazovací výměry na nucenou práci, nebo potom přímo tedy orgány v Německu, což byly ty různé průkazy, táborové propustky, pracovní knížky, tak nám přišlo velmi líto, že by do budoucna vlastně všechny tyto unikátní záležitosti měly skončit ve fondech Národního archivu, kam by se dostali vlastně pouze vybraní badatelé nebo takový zvídaví novináři, jako seš ty. A my jsme chtěli vlastně zpřístupnit ty vzpomínky širší veřejnosti. Chtěli jsme si vytvořit vlastně určitý základ, až odškodňovací kancelář naplní svůj mandát a vyplatí posledního žadatele oprávněného odškodnění za nucenou či otrockou práci, tak jsme chtěli mít vlastně možnost s těmi vzpomínkami dále pracovat a zpracovávat je v podobě historického výzkumu, publikací, učebních pomůcek pro učitele, různých manuálů, ale také výstav pro veřejnost. A to vlastně byl takový hybný motor v tom roce 2003. A zároveň jsme ale si již v té době uvědomovali, že vlastně v rámci pomoci s vyřizováním odškodnění jsme měli informační poradenské centrum a tam jsme často vlastně se dostávali do situace, že vlastně si žadatelé o odškodnění se nám otevřeli a sdíleli s námi i svoji aktuální životní situaci. A nám bylo jasné, že se vlastně s postupem věku bude jenom vlastně zhoršovat. A jak se bude vlastně zhoršovat její zdraví, vlastně bude se zhoršovat finanční situace a nebudou mít možnost si to vlastně řešit vlastními silami, tak jsme si byli vědomi, že po ukončení činnosti celé odškodňovací kanceláře zanikne to informační poradenské centrum, které bylo součástí, a že by ti lidé vlastně mohli také zůstat bez prizvení a bez pomoci. Takže vlastně ta motivace byla dvojí. Nejprve to byl opravdu ten archiv, který jsme chtěli jako více zpracovávat po odborné stránce, aby nesloužil pouze k doložení těch individuálních žádostí, ale aby ty doklady mohly vlastně vytvářet nějaké ucelené soubory, které budeme zkoumat vlastně historicky. A zároveň ale jsme nikdy vlastně neměli jsme nikdy ten přístup, že vytěžíme ty nositele těch vzpomínek, té historické paměti, vytěžíme z toho odborného hlediska a jako pomineme tu lidskou stránku. Pro nás to bylo vlastně stejně důležité vlastně vidět v nich individuality, lidi, kteří mají svoje i třeba duchovní, spirituální, kulturní potřeby, nejen právě ty materiální nebo zdravotní nebo sociální.
1: Staráte se o speciální skupinu pamětníků. Můžeš uvést některé z osudů či životních příběhů, které tě obzvláště zaujaly?
0: Ono, upřímně řečeno, od toho roku 99 se tím tématem zabývám, těch příběhů a osobností, které prošly mým životem a obohatily mě po všech stránkách, tak to jsou stovky až tisíce. Nicméně, kdybych si měla vybrat například z velké skupiny necech nasazených jednu, tak bych zaspomínala na paní Jarmilu Plátníkovou, protože ona konec konců, naše společná fotka je i na banneru Živé paměti.

0: My jsme si spolu hodně rádi povídali a naslouchali jsme jedna druhé. A paní Pátyníková, která byla vlastně ve velmi raném věku, se zapojila i do odboje, vlastně pomáhala vlastně svýmu strýčkovi a tatínkovi s distribucí letáků odbojové skupiny v Českých Budějovicích a také vlastně byla za to vězněna a byla vlastně odsouzena k smrti. My se potom asi k tomu ještě vrátíme, ale to byla taková vlastně velmi těžká situace pro ní, protože vlastně jí nebylo ani 17 let, jako když tohle se stalo a ona vlastně měla největší strach vždycky ne o sebe, ale o svoji maminku, jak vlastně to zvládne ta maminka. A naštěstí teda ta poprava neproběhla, ona vlastně na té pankráci vlastně čekala v celé smrti, ale k popravě na poslední chvíli nedošlo. A nakonec to vlastně skončilo tím, že ona byla potom deportována na nucenou práci do Německa. Vlastně i to odškodnění vlastně potom získala vlastně co by necelé nasazená. A nicméně ten zážitek vlastně z toho, z té pankráce, z toho věznění gestapa a i vůbec jako ta blízkost té smrti, jako myslím, že pro její život vlastně byla velice potom určující.
1: Nakonec poslechněme si autentickou vzpomínku Jarmily Pláteníkové, tak jak ji zaznamenala živá paměť.
2: Asi to bylo nějak polovině dubna nebo ještě později. Najednou v noci přišlo bouchání a maminka šla ven a co já, oni tam byli gestapáci. A maminka říkala, a oni řekli, dcera, ven, jde s námi. Oni, a maminka, proč? A oni český řekli, zběh likvidacion. A to maminka rozuměla, co měla strach. Takže běžela k sousedce, která paní Černá na Brocí, nevím, jestli tam ještě ta rodina žije, a ona měla za muže Rakušana, paní Černá. A takže uměla německy a mami, a chodila k nám, maminka měla malého chlapečka a neměla mlíko ani nic pro něj. A maminka měla tu jednu kravičku a když ta kravička zrovna dojela, byla po telátku, tak maminka pro toho chlapečka vždycky dávala trochu mlíka. A nebo i tak měla na tvaru, no podobně, když jako měla, tak i dala. A tak paní říká, maminka říká, prosím vás, paní Černá, Jarušku odvádějí gestapáci a řekli mi likvidaci, on zběh, ježišmáne. A říká, paní Hubínková, tak pojďte honem, prosím, máte doma chleba? Mám. A máte nějaké sádlo? Mám. Tak maminka vzala, tak vemte sebou chleba a sádlo. Maminka vzala, to je pro mě, nebo tak, tak to vzala chleba a sádlo. A ona říká, podívejte se, půjdeme do Týnce a tam z nádraží jezdí lokálka, paštám se v těch tunelech na Prahu, to byla ten Pacific, ten posázavský, a tam byly továrny, tam se vyráběly nějaký ty V-Aunts nebo co takovýhle, a tam se nesmělo jezdit, tam jezdí jenom těm lokálkou, ty, kteří tam chodili pracovat. A Němci, ale tam se špatně jezdilo i autama, takže ty Němci i ty gestapáci jezdili tím, i jako do Prahy jezdili tím posázavským autem. A paní Černá říká, oni tam jezdí, pojďte, třeba tam budou, jestli vozou do Prahy. Tak maminka tam s ní na to nádraží doběhli a já jsem tam stála na konci toho s těma dvouma gestapákama. A když to paní Černá viděla, tak říkala, počkejte tady, a šla k ním, řekla, že je Němka, a řekla jim, že prostě jako, že maminka pomáhá a že bych chtěla, kdyby ta maminka mohla se mnou rozloučit. To bylo nejhorší, co mohli vůbec udělat, protože když se máma nerozloučí s dcerou, která jde na popravu a dcera se rozloučí mámou, to byl nejhorší okamžik v mém životě. A když já toto říkám i dneska, tak já týden z toho budu úplně zoufalá. A takže maminka, prostě oni mě pustili dovnitř, maminku pustili ke mně, sami si vzali chleba a bavili se s paní Černou ve vedlejším kupé a já jsem maminka, nechali u mě maminku až skoro do Prahy. Maminka plakala a já jsem těšila. Já jsem nějak byla úplně pomalovaná z toho a říkala jsem, mami, neplač, to bude dobrý, mami, prosím tě. A maminka strašně naříkala, plakala a já jsem jí těšila, si představte. No a před Prahou teda opravdu vysadili maminku a paní Černou. A paní Černá se dozvěděla, že mě vezou na Pankráce. A tak maminka jela jako k likvidaci. Tak maminka tam jela, aby já tam je, vždycky vysela, na věznici vysel papír a tam bylo napsáno, dnes byli popraveni tito a byly tam jména. Tak maminka tam seděla a čekala, jestli tam budou to. Tak ta maminka chodila 3 dny. Vždycky spala u tety a tam 3 dny chodila.
3: Co jste vy prožívala? Vy jste byla u mě?
2: Já jsem prostě čekala, až mě zavolají. Já jsem prostě neměla nějaký strach. Já jsem nevím, co to bylo. Já jsem byla úplně jak pomámená, protože vždycky zavolali, odešli, nevrátili se. A já jsem čekala.
3: Nevyslychali vám?
2: Nevyslychali. Já jsem čekala, až mě zavolají. Opravdu jsem čekala. A oni mě nevolali a asi za těch 4 dny nebo tak nějak najednou přišli, zavolali, bylo tam posledních 5. A zavolali a řekli do té takové jako kanceláře, nebo tam, kde byla vyšetřovna, a řekli, prosím vás, jde omyl, vy nejste z Běhové, vy jste byli evakuovaní. A my jsme říkali, ano, my jsme byli evakuovaní. Tak my to jsme zjistili, tak jste volný. A pustili nás, představte si, a to bylo, už tady byli Rusové. Pustili nás a my jsme vyšli a maminka mě uviděla a umřela. A já nevím, já jsem se probudila až u tety v posteli a maminka vedle mě. Představte si, jak lidi jsou hodní, jak se mají rádi Češi, když jim jim zle.
1: Tolik tedy Jarmila Pláteníková, ročník 1924, zesnulá letos v lednu v 97 letech. Darino, živá paměť pečuje o poslední žijící, nuceně nasazené nebo oběti pronásledování i Šoa. Jak vaši činnost proměňuje ta skutečnost, že pamětníci odcházejí?
0: Tak samozřejmě to se propisuje do veškeré naší činnosti. Protože v roce 2003, když jsme vznikli, teď to vlastně bude, za 2 dny tomu bude 19 let. My jsme byli zapsáni 8. prosince roku 2003 a v té době vlastně největší cílovou skupinu tvořili něco nasazení. Bylo to i z toho důvodu, že oni i v rámci odškodňovacího procesu, na jehož pozadí jsme vlastně zakládali živou paměť, tvořili naprostou většinu vlastně z odškodněných v České republice. Kdybych uvedla ta celková čísla, 84 500 osob bylo odškodněno, ale vlastně z toho 74 500 bylo v kategorii nucené práce, tedy co by civilní zaměstnanci. Potom těch zbývajících 11 000 zhruba byly vlastně vězni koncentračních táborů, pracovní chemických táborů, věznická z gestapa a vyhlazovacích táborů, kteří vlastně byli nuceni a k otrocké práci. To vlastně jsme rozlišovali vlastně ty 2 kategorie. A my jsme se rozhodli v živé paměti vlastně skupinu nasazených převzít jakýsi patronát nad nimi v roce 2005, kdy zanikla celostátní organizace Svaz nasazených a právě s tím, že bylo naplněno jejich poslání a vlastně zajistit pro oběti nucené práce nejen tedy sociální uznání nebo společenské uznání, ale i určitou finanční kompenzaci, ono to je možná nejvhodné slovo, spíš finanční uznání toho jejich utrpení.
1: A no to nelze vyjádřit.
0: To nelze vyjádřit, takže i to slovo odškodnění, to je taková novinářská zkratka, vlastně novináři to v té době začali používat, vlastně oni to jsou v podstatě humanitární platby. Tak vlastně když se na to podíváme z hlediska třeba statistiky čísel, což mě vždycky jako socioložku baví mít i jako tvrdá data a pak interpretovat, tak vlastně z toho poměru se nám to zcela otočilo. Protože pochopitelně ti, kteří byli deportováni na nucené práce, buď to do Německa nebo na německém okupovaná území, ale i třeba případně dislokování v rámci protektorátu, tak to byly většinou ročníky 1919, 20 až 24, výjimečně 25, 26, 27 byly ty nejmladší. Samozřejmě z hlediska tedy toho, že se bavíme v roce 2022, tak oni patří vlastně mezi nejstarší. Kdežto ti, kteří byli pronásledováni z rasových politických důvodů, ať už to byly přeživší Šoa, osoby židovského původu nebo přeživší romské genocidy, nebo vlastně děti, které pocházely z rodin politicky pronásledovaných za druhé světové války, tak tím, že vlastně to pronásledování zažili v dětském věku nebo v nějakém raně juvenilním věku, tak je mi dneska v uvozovkách, jak já hezky říkám, teprve 80+, když to dneska nasazím 90+, hodně přes 90 a někteří se blíží ke stovce. Tak to samozřejmě velmi rázně proměnilo.
1: Což je úžasné, že jsou mezi námi stále.
0: Jsou ještě mezi námi, ano, a proměnilo to ale samozřejmě tu skladbu. Skladbu z hlediska formy postižení během druhé světové války, té nacistické perzekuce, proměnilo to tu skladbu a naši klienteli z hlediska genderu, protože tím, že přece jako střední délka života je výrazně další u žen než u mužů v České republice, tak vlastně se nám dostává jako více a více žen vlastně do naší cílové skupiny, když to vlastně mužů ubývá.
1: Tak trochu v pozadí zájmu u nás stojí romský holokaust, který si sama zmínila. Daří se vám povědomí o něm zvyšovat a je obtížnější oslovit pamětníky či přeživší v této skupině?
0: Já tedy velmi doufám, že se nám to daří, protože my se tomu tématu specificky věnujeme velice systematicky už od dob odškodňování, kdy jsme spolupracovali s Muzeem romské kultury, které mělo sice dobré přehledy o Romech, kteří byli v táborech, vlastně ať už v internačních táborech na Slovensku, v Novákách a v Seredi, tak vlastně v táborech na Moravě, v Hodoníně a Kunštátu či v Letech u Písku, ale nebyla příliš dobře zmapována problematika vlastně romských ukrývaných dětí nebo i dospělých, a to byla především otázka slovenských Romů. Protože většina českých Romů, jak víme, vlastně skončila bohužel v koncentračních táborech a nepřežila. Nicméně my jsme teda dělali nejrůznější studie i ve spolupráci s katedrou romistiky Filozofické fakulty, abychom vlastně mohli prokázat tu formu vlastně rasového pronásledování, nikoli teda v té individuální rovině, protože tam vlastně kolikrát neexistovaly vůbec základy. Ti Romové, kteří vlastně přišli po válce ze Slovenska, tak často vlastně ani tam neměli třeba jako domovskou příslušnost, neměli prostě ty domovské listy a vlastně velice těžko se to prokazovalo. Takže jsme dělali případové studie, kterými se vlastně vždycky prokázala jakoby ta forma perzekuce v určité oblasti a tím pádem se tomu vlastně takhle věnujeme naprosto systematicky už někdy od toho roku 2001. A tam nám i hodně pomáhá Člověk v tísni, prostřednictvím svých terénních pracovníků, sbírá vlastně data v terénu. Dělali se osobní audio výpovědi, protože často se jednalo o negramotné Romy, kteří vlastně by nemohli ani vlastně sepsat tu svůj osobní vzpomínku, takže máme i poměrně unikátní audio vlastně takovou audiofond vzpomínek právě přeživší romského holokaustu. A tomu tématu se vlastně nadále věnujeme jak z hlediska vzdělávání. Máme vzdělávací projekty na toto téma, máme výstavu, vlastně mezinárodní výstavu, která česko-anglická vznikla s podporou Ministerstva zahraničních věcí a která se věnuje specificky otázkám romského holokaustu. A také máme speciální projekt ve spolupráci s nadací, vlastně bývalou odškodňovací nadací Stiftung EWZ. V Berlíně už to od roku 2018 spolupracujeme v rámci takového mezinárodního programu, který se jmenuje Romsky Lačo Džives, česky Dobrý den. Je to pro mě projekt zaměřený na připomínku romského holokaustu a na přímou péči o oběti romského holokaustu. A vlastně v rámci tohoto projektu máme možnost vlastně pomáhat i finančně. Pracujeme aktivně teď se skupinou 150 přeživších romského holokaustu. A ten projekt teda naštěstí už má zajištěnou podporu a bude pokračovat až do roku 2025.
1: Což je
0: to
1: skvělé.
0: To mě velmi těší.
1: Ačkoliv se zabýváte převážně historií, vaše metody jsou nanejvýš současné. Pověz nám prosím více o vaší mobilní herní aplikaci Train to Sachsenhausen.
0: Tak ano, musíme reagovat samozřejmě na výzvy dnešní doby a musíme zejména hledat metody a způsoby, jak oslovit nejmladší generaci. Vlastně tato herní aplikace je vlastně taková špička ledovce. My se tématu studenti 17. stupru 1939 věnujeme také dlouhodobě. Je to taky taková naše jedna srdeční záležitost, protože vlastně jsme měli možnost natáčet příběhy student 17. listopadu roku 39, 7 příběhů zmapovat vlastně pro účel dokumentárního filmu, který se jmenoval Zvláštní akce studenti. To vlastně odkazoval na ten název, vlastně pod kterým gestapo vedlo represivní akce proti studentům. A ten film byl vlastně vyprodukován společně s Českou televizí, byl opakovaně promítán a my s ním jezdíme i po školách nebo děláme i promítání pro veřejnost. Bohužel nikdo z těch protagonistů už nežije. Poslední žijící vlastně pan Vojmír Srdečný, ten zemřel předloni, bylo to krátce poté, kdy obdržel v Senátu stříbrnou medaili za zásluhy. A bylo to právě za zásluhy, jako vlastně při připomínce odkazu studentů 17. listopadu a vůbec boje za svobodu, tak ale i za jeho činnost v oblasti vlastně terapeutické péče o děti se zdravotním postižením. A pan Vojmír Srdečný byl takový, on byl vlastně také předsedou Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých. On s náma velmi spolupracoval právě i v té oblasti cvičení pro seniory, cvičení bez tělocvičny u nás zaváděl. Mě vždycky fascinovala ta jeho energie, když prostě v 97, 98 jako proběhl naši dlouhýma chodbama pác Imka a vždycky v letu jako mě zdravil a volal jako zdravím, běžím, nemám čas, mám toho hodně. S ním bylo téměř nemožné si dát schůzku, protože jeho diář byl upřímně řečeno nabitější než můj. Nicméně v té době tedy my jsme vyprodukovali i ten dokumentární film, dělali jsme promítání pro veřejnost. Některé příběhy jsou zachyceny i v naší výstavě Tváře paměti, paměť tváře, nejen si nasazených, tam je právě osud pana Vojmíra Srdečného, ale nikdo z nich již nežije a navíc jako ta moderní doba vyžaduje moderní technologické postupy a my jsme se chtěli přiblížit vlastně studentům.
1: A na to se chci zeptat, protože zdánlivě, když se spojí koncentrační tábor a hra, tak to zní absurdně.
0: Tak to zní
1: ale
0: absurdně.
1: Není to tak, že?
0: Zní to absurdně, ale to je prostě je to dáno tím, že my si vlastně pod tou hrou představíme něco, jako co je vlastně, řekněme, zábava, je to veselé, ale vlastně ta herní aplikace sama o sobě je vlastně pouze nástroj, vlastně, který přibližuje mladým lidem, vlastně, kteří jsou vlastně už tak závislí na technologiích. V podstatě to je ta generace mileniálů, která vyrostla s mobilem v ruce.
1: Je to tak.
0: A vlastně je to osloví mnohem jako lépe, než nějaká tematická výstava nebo přednáška vlastně frontálního typu ve škole. A my jsme, pro nás je nejdůležitější vlastně, aby jsme dokázali oslovit ty vybrané cílové skupiny vlastně způsobem, kterým oni jsou zvykli komunikovat, aby jako to bylo jim ušito na míru. A v tom případě potom to vlastně není paradox, protože my pouze využíváme technologický nástroj k tomu, aby jsme vlastně předali tu myšlenku. Navíc jako tím, že to je zážitkové, tak já si myslím, že prostě pro mladé lidi a ne pro mladé lidi je mnohem jako snažší se potom jako vcítit, vžít do té situace a vlastně v okamžiku, kdy to má tu podobu prožitku, nikoli informace, kterou vlastně získávají pouze racionálním způsobem, ale jako je tam vlastně spojená, vlastně tam propojení vlastně té informace, levá hemisféra, pravá hemisféra, emoce, tak já věřím tomu, že vlastně potom to má sílu vlastně a takovýto zážitek vlastně třeba i ovlivnit, či případně změnit určitý názor, který může být z jakýkoliv důvodu třeba předpojatný.
1: A jak to funguje? Student si tady otevře aplikaci a co se začne dít?
0: Takhle, tu aplikaci vlastně mě nastresil můj kolega, který by určitě jako po té technologické stránce dokázal
1: velice na to se neptám.
0: Perfektně popsat.
1: Píše, a i vlastně co i potom člověk uvidí
0: tu uživatelskou roli. Nicméně je to určeno vlastně pro studenty, ale i jejich učitele, protože oni to mohou vlastně zařazovat i do výuky, ale zároveň vlastně, když si studenti stáhnou tu aplikaci, tak oni vlastně potom mohou si vybírat určité úkoly, můžou vlastně se dostávají do situací, kdy vlastně oni musí se rozhodovat, jak by vlastně v určitém momentu se k tomu oni osobně postavili. Jak by takovou situaci oni řešili. Hmm. Protože ono vlastně z tepla našich domovů je velmi jako snadné si myslet, jak my bychom se chovali statečně, nebo někoho odsoudit, že možná nebyl tak statečný, ale v okamžiku, kdy my se sami ocitneme vlastně v té situaci jsme konfrontováni vlastně s tou volbou a zároveň vlastně nevíme, jak to dopadne. Tak potom samozřejmě ta statečnost může mít úplně jinou podobu. A my si právě říkáme, že vlastně pro ty studenty je vlastně velice důležité, aby oni pochopili, že vlastně v každém okamžiku, každou volbou vlastně spolu určují nejen svůj osobní život, ale vlastně i osudy vlastně svého společenství. Snažíme se vlastně vychovávat i trošku jako určité zodpovědnosti za volby, které dělají.
4: Poslali tam německou policii s bezbraněma a ti prostě zasáhli hned prostře.
5: Až do příchodu vlastního koncentráku Sachsenhausen jsme neměli nikdo nejmenší tušení, co se vlastně děje.
6: V táboře platilo heslo Nicht auffallen, nebýt nápadný.
1: Co tedy studenti a školáci, jak reagují na vzpomínky pamětníků a jsou právě školy místem, které formují náš postoj k minulosti?
0: My tedy se školami spolupracujeme velice rádi a dlouhodobě a to v nejrůznějších podobách. Ať už to bylo vlastně v minulosti tím, že jsme zajišťovali setkávání s pamětníky přímo na školách, to byla vlastně taková hodně moje srdeční záležitost, že jsem mohla s pamětníky přímo do školních tříd a umožnit studentům, ale i učitelům vlastně ten zážitek, osobní zážitek s pamětníkem, protože do dneška věřím, že navzdory všem technologiím a prostě toto nic se nahradí. Samozřejmě také jsme dělali hodně besedy ve veřejném prostoru, vlastně, aby byla zapojená i širší veřejnost. Musím říct, že většinou chodí teda lidé, kteří mají vlastně o to téma jako takové zájem. Občas se samozřejmě najdou ti, kteří přijdou tak trošku jako provokovat nebo spekulují prostě to utrpení nebo nějakým způsobem si myslí, že se za to ty oběti mohly sami, což je samozřejmě jako velice nepříjemné potom.
1: Jak takové situace řešíte?
0: Vlastně máte moderovat takové situaci a najednou vlastně máte v publiku někoho, kdo vlastně toho dotyčného tak jako nepřímo obvinuje nebo zpochybňuje třeba tu jeho autenticitu té výpovědi. A tvrdí, jako to tak nemohlo být, protože kdyby to tak bylo, tak to byste to nepřežila. Takže to je velice nepříjemné. To je zejména spojeno teda s popíráním holokaustu. To jsem několikrát zažila a musím říct, že potom do toho teda vstupuju jako vlastně docela nekompromisně a radikálně, protože a to mi přijde jako neuvěřitelné, jako aby vlastně někdo vlastně dokázal tu oběť vlastně jako obměňovat a v podstatě z ní dělat jako pomalu pachatele.
1: Ono zlo, které tu bylo v minulém století, nevymizelo jen proto,
0: bohužel,
1: že jsme v čase
0: dál. Takže to je vlastně tak nekonečná práce, kterou vlastně musíme asi jako společnost jako společně projít a každý svým způsobem přispívat. Nicméně ty školy jsou strašně důležité z toho důvodu, že děti tam tráví hodně času, vlastně tráví tam čas v období, které je pro ně velmi formativní, kdy oni se vlastně stále více a více jako stotožňují nebo konfrontují s názory svých vrstevníků, třeba více než názory rodičů či prarodičů. A my na těch školách působíme velmi rádi, protože zároveň vidíme, že a speciálně třeba na učilištích, že tam i kdyby třeba u několika málo jedinců došlo ke změně názoru a postojů, takže je to vlastně dobře, protože oni zase můžou jako to šířit dál. Takže my velice rádi spolupracujeme i třeba ze studenty pedagogických fakult a z pedagogiky jako takovými, protože tam je vlastně potom velký potenciál toho multiplikačního efektu.
1: Co se s prací s pamětníky naučila ty?
0: No, velké pokoře. Já musím říct, že velké pokoře. Mě vždycky historie zajímala a nestudovala jsem sice historie, studovala jsem sociologii, nicméně dějepis byl maturitní předmět a nakonec i moje diplomová práce byla zamířena historicky. Na katedře sociologie nicméně teprve vlastně práce s pamětníky v takovémto rozsahu mě umožnila vlastně pochopit hlouběji vlastně tu míru bezpráví, která vlastně byla v 30. 40. letech spojené s obdobím nacionálního socialismu vlastně tu to selhání demokratických mechanismů, demokratických principů, takové to ustupování zlu, že se nevyplácí. A vlastně my to vidíme i dneska v dnešní době. A takový to myslet si, že když jako ustoupíme diktátorovi, jako jsme ustoupili, jako myslím ne my, ale jako demokratický svět v Mnichově v roku 1938, že zachováme trvalý mír, tak vlastně to se skutečně opakují ty situace v dějinách a někdy se zdá, že lidstvo je nepoučitelné a my se snažíme živé paměti stále jako tady tomu zdorovat a právě z té historické paměti vlastně se učit a vlastně je to naše poslání. Myslím si, že prostě asi do našich posledních dnů se tomu můžeme věnovat a budeme mít stále plné ruce práce. A je dobře, když se toho procesu mohou vlastně zúčastnit osobně pamětníci, ale oni bohužel odcházejí, takže proto děláme vlastně hodně na poli orální historie, zachycujeme její vzpomínky, snažíme se přetavovat vlastně do těch různých publikačních výstavních činností, teď už i teda do těch herních aplikací. No. Je důležité, aby vlastně těm lidem bylo stále umožněno promlouvat, když už to bude třeba jenom z nějakých audio videozáznamů. A ještě důležitější je teda, aby bylo stále dost těch, kteří jim budou naslouchat. A byli ochotni se z toho také něco poučit. Jinak si to budeme muset prožívat znova a znova.
1: Na vlnách Proglasu plujeme s Darinou Sedláčkovou, spoluzakladatelkou a předsedkyní správní rady obecně prospěšné společnosti Živá paměť. Darino, tvá činnost nezůstala bez odezvy. V roce 2007 si za svou činnost a osobní angažmá kolem česko-německého smíření a mezinárodního programu odškodnění obětí otrockých a nucených prací získala státní vyznamenání, a to řád za zásluhy záslužného kříže na stuze Spolkové republiky Německo. Bylo to pro tebe důležité, že německý prezident ocenil tvé mnohaleté úsilí?
0: Bylo to pro mě velice překvapivé, protože já jsem byla nominována na tehdejším vedení Česko-německého fondu budoucnosti panem Kafkou a panem Wernerem, aniž jsem o tom měla tušení, a zároveň vlastně vedení Stiftung EWZ, naší partnerské organizace, tuto nominaci podpořilo, ale to je vlastně poměrně zdlouhavý proces, takže ta nominace byla učiněna někdy v roce 2005 a já jsem potom přibírala to vyznamenání 11. května 2007 zde na německé ambasádě v Praze. A pro mě to bylo zejména uznání naší týmové práce. Pro mě to bylo samozřejmě důležité jako osobně, že jsem mohla vlastně převzít vyznamenání, ale zároveň jsem byla strašně ráda, že přitom bylo vlastně mnoho mých kolegů z odškodňovací kanceláře Česko-německého fondu budoucnosti a spoluzakladatelů Živé paměti, protože to je činnost vlastně, kdy my jsme byli všichni na jedné lodi, všichni se tomu věnovali velice obětavě. Jsem tam měla spoustu mladých kolegů, kteří třeba přišli rovnou ze školy, nebo ještě někteří přitom studovali. A vlastně všichni to vzali za své, jako historickou možnost, aby bylo učiněno vlastně zadost jisté nespravedlnosti, když vlastně až do toho roku 1998-1999, když probíhalo mezinárodní jednání o odškodnění obětí ze střední východní Evropy, vlastně neexistovala cesta právní mezinárodní vůči Německé demokratické republice. Jsme se pod taktovkou Moskvy zdali vlastně veškerých nároků. S Německou spolkovou republikou nebyly diplomatické vztahy, takže ta cesta byla vlastně po dlouhá desetiletí uzavřená, mnozí se toho nedožili. A my, kteří jsme pak měli tu čest být u toho, vlastně, že jsme se té agendy mohli ujmout, tak skutečně jsme běželi takový závod vlastně proti času. A my jsme prostě chtěli být rychlejší než smrt. My jsme chtěli, jako, aby se toho dožilo co nejvíc lidí. Takže to byla vlastně velice náročná doba a zároveň úžasná v tom, že jsme měli společný cíl. A já bez svého týmu bych nikdy nedokázala jako ty výsledky, kterých jsme dosáhli. Takže pro mě to bylo vlastně ocenění celé odškodňovací kanceláře, nejen mojí osoby.
1: Musím říct posluchačům, že ty jsi veskrze pozitivní člověk. Úplně záříš, když tě potkám, máš úsměv na rtech. Nedoléhá na tebe někdy ta tíživost témat, kterými se profesně od rána do večera zabýváš?
0: Ale ano, samozřejmě, to bylo první roky, Protože to přece jenom jako pro mě bylo téma svým způsobem nové, i když já jsem předtím pracovala s uprchlíky přímo z oblasti válečného konfliktu v Jugoslávii, tak už jsem určitý jako základ, určitou vnitřní rezilienci měla. Ale přesto musím říct, že někdy v roce 2007-2008 jsem měla pocit, že už vlastně nedokážu vyslechnout žádný další příběh, že už jsem byla tím tak naplněná a nedokázala jsem si vybudovat takové ty ochranné mechanismy, protože pro mě ty lidé byli tak blízcí, jako kdyby to byli příslušníci mý rodiny. Možná i protože jsme také vlastně v rodině s obou tedy stran, jak ze strany maminky, té strany tatínka vlastně měli pro následování nacistickým režimem, tak to bylo pro mě hodně osobní a já si pamatuju, že prostě jednoho dne jsem si řekla, já už vůbec nedokážu jako těm lidem naslouchat a já už jim nedokážu pomáhat. Ale potom naštěstí my jsme měli možnost s podporou vlastně nadace německé spolkové Stiftung EWZ, my jsme měli možnost vybudovat první kontaktní centrum pro oběti nacismu, které jsme symbolicky tedy vybudovali v prostorách našeho bývalého odškodňovacího archivu, který jsme teda odevzdali do Národního archivu, nicméně my jsme chtěli vlastně, aby to místo ožilo těmi vzpomínkami. A tím, že jsme měli možnost vlastně pro přeživší připravovat různý kulturní vzdělávací programy, vlastně zajišťovat pro ně psychoterapeutickou podporu, ale dělat pro ně nejrůznější třeba výlety, exkurze, tak najednou jsem měla možnost vlastně s těmi lidmi pracovat jiným způsobem, takovým pozitivním. A já jsem si říkala, že vlastně nastává nová fáze práce s oběťmi nacismu, že už se nebudu tolik nořit do té bolesti, do toho utrpení, ale že vlastně to přetavím v to, abych jim mohla vlastně zpříjemňovat jejich dny a strašně mi začalo bavit plánovat pro ně akce a vlastně to mě dalo takovou nějakou novou asi energii a dosud mě to baví a doufám, že ještě hodně dlouho bude, že se můžu vlastně společně s nima těšit na každý naše další setkání a za nimi jezdím po celé republice a vlastně velice mi to těší a mezi tím vlastně vznikla mnoha přátelství opravdu jako dlouholetá, takže oni jsou součástí moje širší rodiny a v rodině jsou prostě někdy lepší dny, někdy horší dny, ale jsme v tom všichni společně a já si vždycky hlavně říkám na to, co oni zažili. A přesto jako si dokázali uchovat optimismus a úsměv na tváři, to je pro mě taková inspirace, takový zdroj síly, že vlastně, když mám někdy třeba slabší den a horší náladu, nebo zatažená v obloha, zataženo v duši, vzpomenu si na to, že prostě oni s tím vším, s těma vzpomínkama, se všema těma ztrátama, které utrpěli vlastně nejen za období nacismu, ale mnozí potom byli perzekováni komunistickým režimem. Když vlastně oni si nestěžují, takže vůbec nemám právo si stěžovat. A vlastně mě naopak ta práce v tomhle ohledu asi dává právě ten optimismus a ten úsměv. O tom si hovořila.
1: Poučili jsme se z 20. století. Reagujeme na naši současnost podle tebe optimálně?
0: Já bych asi odpověděla jako typická váha, protože jsem ve znamení váh. Ano i ne, my jsme se z mnohého poučili, ale zároveň před některými věcmi máme tendenci zavírat oči. A pro mě třeba současný válečný konflikt, vlastně ruská vojenská agresa naproti Ukrajině je toho důkazem, že jsme se zcela jako nedokázali poučit. Vlastně bylo to, myslím si, že už to začalo prostě v roce 2014 anexí Krymu, kdy ta reakce byla vlastně velmi, velmi slabá a nedůsledná a upřednostnili jsme takový ten okamžitý momentální ekonomický zájem, to naše pohodlí, to, že se nás to netýká, to, že se to děje někde jinde a někomu jinému. A to samozřejmě byla vlastně velice pštrasí politika, protože to byla otázka času, kdy se to začne dít i nám. A tady si mnozí lidé stěžují a nebo i vlastně se vyjadřují kriticky ve vztahu k podpoře a pomoci vlastně Ukrajině a přijímání ukrajinských uprchlíků. A mě to hrozně jako trápí, protože si myslím, že my se ještě máme vlastně velmi dobře, že bychom měli být schopni se vlastně o to naše bezpečí a teplo tady rozdělit vlastně s těmi, kterým padají vlastně domy nad hlavou, že to je opravdu hrůza. které si nikdo z nás neumí představit a nechceme si to ani představovat.
1: Někdy, když hledím na to, co se děje na Ukrajině, ale také při pohledu do dějin, do naší vlastní minulosti, říkám si, zda existuje naděje na úplné zahlazení ran, usmíření, odpuštění. On čas sám o sobě nestačí. Co pro to musíme dělat?
0: Já si třeba myslím, že právě v oblasti česko-německých vztahů bylo učiněno mnohé a že vlastně to, co by si možná nikdo nedokázal třeba před nějakými 50, 60 lety představit, a že se stalo skutečností, že skutečně žijeme vlastně ve velmi pěkných sousedských mezilidských vztazích. Nakonec obě toho jsme důkazem, protože já jsem třeba osobně jako narozená v Teplicích, takže 17 km od německé hranice. A jak jsem říkala, měli jsme tam vlastně formy perzekuce, jak nucené práce, tak vlastně partizánský boj v rodině z obou stran. Nicméně pro mě je vlastně naprosto přirozený jezdit do Německa, setkávat se tam se svými kolegy, přáteli. Vlastně jsem ráda, že živá paměť je od roku 2005 hostitelskou organizací německých dobrovolníků, kteří přijíždí pomáhat obětem nacismu. A jsem třeba ráda, že pro moji dceru, která byla narozena v roce 1991, už je vlastně to naprosto jako normálně přirozený, že vlastně Němci nejsou žádní naši nepřátelé a to navzdory tomu vlastně, jaká se tady dělá, jaká se tady vlastně dělá příkoří a bezpráví, když tomu bude teprve 80 let od konce druhé světové války a když vidím, čeho jsme dosáhli v těch vzájemných stazích, tak jako mě to naplňuje vlastně určitou nadějí a optimismem, že minimálně třeba v rámci evropského kontinentu bychom mohli časem opravdu být tu jednou velkou evropskou rodinou.
1: Jsem velice ráda, že náš rozhovor končí optimismem. Socioložka a spoluzakladatelka organizace Živá paměť Darina Sedláčková byla hostem za 5-5. Srdečně za to děkuju a přeju všechno dobré do příštího roku, který už klepe na dveře.
0: Moc děkuji a přeju také všechno dobré vám i všem posluchačům Rádia Proglas.
1: A protože se do Vánoc už neuslyšíme, přeji i vám, milí posluchači, pokojný advent a požehnané svátky. Naslyšenou se těší Hana Šarfová.

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stou.

čas se rádi máme. Druhý den pomlouváme.

0: Pod mi zaznie rázný tón. Bude to preto, že som kričal.
1: Dnes slaví 78. narozeniny teolog Tomáš Halík. Při této příležitosti si na Proglasu nyní připomeneme jeho zamýšlení nad tradicí Velehradu a sjednocenou Evropou, které pro Proglas připravil v roce 2012.
2: Já jsem přesvědčen, že tradice je strašně důležitý rozměr víry a že je třeba ovšem tu tradici chápat jako určitý živý proud stáleho předávání a stáleho nového promýšlení. Tohle to dobře řekl blahoslavený kardinál Newman. Když jenom opakujeme to, co říkali naši dědečkové, říkáme něco jiného, než říkali naši dědečkové, protože mezi tím se měnil obsah slov, obsah pojmu. Takže jestliže chceme být věrni tradici, tak ji musíme vyjádřit novým způsobem. Jestliže chceme být věrni obsahu, musíme hledat novou formu. A tohle to je, myslím, závazek i pro ten Velehrad, objevovat, co je tady důležité. Já myslím, že je důležité to, co tady kdysi řekl blahoslavený papež Jan Pavel II., že Velehrad je jeden ze základních kamenů Evropy a volal po jednotné Evropě. A to je ohromný sen, který se dnes naplňuje. Poprvé tady vzniká společenství národů a státu, které nespojuje nějaký diktátor, ale svobodné rozhodnutí, že chtějí vytvořit společenství sdílených hodnot. Na tom byla postavena Evropská unie a dneska je strašně důležité, abychom my křesťané milovali tento projekt, zapojili se do něho, abychom se neodtahovali, abychom pochopili tu velikost té myšlenky sjednocené Evropy, ale abychom také tam něco přidávali. Ne nějakou nostalgii po středověké katolické Evropě, ta se nikdy nevrátí, ale proto, aby tady církev byla přítomna a to jako kompetentní hlas, ne jako nějaká moc. To už nebudeme. Současný papež mluví o tom, že křesťané v Evropě budou menšinou, ale že mají být tvořivou menšinou. Takže já myslím, že je strašně důležité.

abychom si tady na Velehradě uvědomovali své evropanství, řekli ano Evropě, ano sjednocené Evropě, uvědomili si, že jsme a chceme být Evropany, ale že do toho evropského koncertu chceme také přinést něco specificky našeho a že právě v tom kontextu evropském můžeme dobře porozumět naší národní i té lokální kultuře.

Máme krátce po 6. hodině, pondělí 1. června 2026 a dobré ráno s Proglasem vám přeje Natálie Fajtová. Prožíváme Mezinárodní den dětí a zároveň den papežského misijního díla dětí. Připomíná se také Světový den mléka. Katolický kalendář odkazuje na patrona filozofů, římského učitele, spisovatele a obhájce víry, mučedníka jordánského původu svatého Justina. V občanském kalendáři dnes figuruje jméno Laura. Jméno pochází z latiny a znamená vavřín, vavřínové dřevo nebo vítězství či triumf. Laurám k dnešnímu svátku blahopřejeme. A podle staré pranostiky na 1. červen o svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu. Na Proglasu nás v tuto chvíli čeká ranní modlitba, kterou zahájíme četbou z 12. kapitoly Markova evangelia.

Ježíš k ním začal mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysázal vinici, obehnal ji plotem, vykopal lisovací nádrž a vystavil strážní věž. Pronajal vinici vinařům a vydal se na cesty. V určený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu od vinařů vyzvedl podíl z výtěžku vinice. Ale oni ho popadli, zbyli a poslali naspět s prázdnou. Zase k ním poslal jiného služebníka, tomu rozbili hlavu a potupili ho. Dalšího poslal a toho zabili. Stejně se vedlo mnoha jiným, jedny zbyli, jiné zabili. Měl ještě jednoho svého jediného syna. Toho k ním poslal naposled. Myslel si, na mého syna budou mít ohled. Ale vinaři si mezi sebou řekli, to je dědic, pojďme, zabijme ho a dědictví bude naše. A popadli ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán té vinice? Přijde, vinaře zahubí a vinici svěří jiným. Co pak jste nečetli toto místo v písmu? Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to pán a v našich očích je to podivuhodné. Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach z lidu. Poznali totiž, že tím podobenstvím mířil na ně. Nechali ho tedy a odešli.

0: A 5 minut po 6. hodině vás zveme k modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Pavel.
0: Prožíváme památku svatého Justina, mučedníka. Dnes budeme k modlitbě potřebovat celkem 3 záložky z breviáře. První použijeme pro hymnus, krátké čtení a prosby ze společných textů o mučednících. V novějším vydání breviáře od strany 1925... 1925, ve starším vydání od strany 1708. 1708. Dále antifony a žalmy budou z prvního týdne žaltáře strany 929, 929 nebo 828. 828. A poslední záložka pro antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu z památky strany 1552. V novějším vydání breviáře strana 1552, ve starším 1385. 1385. Ještě zopakuji texty pro novější vydání breviáře dnes strany 1925, 929 a 1552. Pro starší vydání strany 1708, 828 a 1385. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Chválme všichni Pána Boha svého, slavíce dnes svátek sluhy jeho, Justina, přímluvce našeho.
1: Tento svatý, hoden věčné chvály, s těmi, kdo pro Krista život dali, v nebi má nový, neskonalý.
0: Dokud ještě v tomto světě bydlil, přikázání Boží snažně plnil, i spravedlnost vždycky činil.
1: Pokušení všechna i trápení, bytí, lání i kruté mučení snášel věrně až do skonání.
0: Budiš chvála Bohu nebeskému, že dal zvítězit sluhovi svému, mučedníku svému svatému.
1: K tobě se modlím, Hospodine, z rána slyšíš můj hlas.
0: Hospodine, slyš moje slova, všimni si mého nářku.
1: Naslouchej mé hlasité prosbě, můj králi a můj Bože, vždyť k tobě se modlím, Hospodine.
0: Z rána slyšíš můj hlas, z rána ti předkládám své modlitby a čekám.
1: Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost. Zlý u tebe prodlévat nesmí, ani rouhači před tebou neobstojí.
0: Nenávidíš každého zločince, hubíš všecky lháře.
1: Od vraha a podvodníka se odvrací Hospodin s odporem.
0: Já však pro velikou tvou milost smím vstoupit do tvého domu.
1: Padnu na tvář před tvým svatým chrámem, v bázni před tebou, Hospodine.
0: Veď mě ve své spravedlnosti kvůli mým nepřátelům. Urovnej přede mnou cestu k sobě.
1: Vždyť není upřímnosti v jejich ústech, jejich nitro strojí úklady.
0: Jejich hrdlo je otevřený hrob, lichotí svým jazykem.
1: Ale všichni, kdo se k tobě utíkají, ať se veselí, ať jásají bez přestání.
0: Chraň je, ať se radují v tobě, kdo milují tvé jméno.
1: Protože ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, jako štítem ho věnčíš svou přízní.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: K tobě se modlím, Hospodine, z rána slyšíš můj hlas.
1: Chválíme tvé slavné jméno, náš Bože.
0: Veleben buď, Hospodine, Bože Izraele, našeho Otce, od věků na věky.
1: Tvá je, Hospodine, velikost a moc, nádhera, lesk i vznešenost, neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.
0: Tobě, Hospodine, přísluší královat, ty jsi svrchovaně povýšený nade vším. Od tebe je bohatství a velebnost.
1: Ty vládneš nade vším, v tvé ruce je síla a moc. Z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.
0: Děkujeme ti nyní, náš Bože, a chválíme tvé slavné jméno.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Chválíme tvé slavné jméno, náš Bože. Klaňte se Bohu v jeho svatyni.
0: Vzdejte Hospodinu, Boží synové. Vzdejte Hospodinu slávu a moc.
1: Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména. V posvátném rouchu se klaňte Hospodinu.
0: Hospodinův hlas nad vodami, vznešený Bůh zaburácel hromem, Hospodin nad spoustami vod.
1: Hlas Hospodinův, jak je mocný, hlas Hospodinův, jak je velkolepý.
0: Hospodinův hlas láme cedry, Hospodin láme cedry libanonské.
1: Nutí Libanon poskakovat jako bíčka, Sirion, jak buvolí mládě.
0: Hospodinův hlas srší plameny ohně, Hospodinův hlas otřásá pouští, Hospodin otřásá pouští Kadeš.
1: Hospodinův hlas vyvrací duby a lesy zbavuje kůry, v jeho chrámu však volají všichni sláva.
0: Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin jako král bude trůnit věčně.
1: Hospodin uštědří svému lidu sílu. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Klaňte se Bohu v jeho svatyni. Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoliv soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy.

0: Hospodin mi pomáhá, on je má síla a statečnost.
1: Hospodin mi pomáhá, on je má síla a statečnost.
0: Hospodin je se mnou, nebojím se.
1: On je má síla a statečnost.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodin mi pomáhá, on je má síla a statečnost. Kdykoliv přinášíme své dary, chválíme Stvořitele všech věcí skrze jeho Syna Ježíše Krista a skrze Ducha Svatého.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného Spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdykoliv přinášíme své dary, chválíme Stvořitele všech věcí skrze jeho Syna Ježíše Krista a skrze Ducha Svatého. Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví pravdě. Oslavujme ho ve společenství s mučedníky, zabitými pro Boží slovo a volejme. Pane, tebe chválí zástup mučedníků.
1: Pro své mučedníky, kteří ti věrně vydávali svědectví a raději podstoupili smrt, než aby se ti zpronevěřili.
0: Dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.
1: Pro své mučedníky, kteří vyznali víru až k prolití krve.
0: Dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.
1: Pro své mučedníky, kteří na sebe vzali kříž a následovali tě.
0: Dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.
1: Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty v tvé krvi a vítězně překonali všechny nástrahy světa.
0: Dej nám, Pane, zvítězit nad každým pokušením. Pane, tebe chválí zástup mučedníků. A nyní se pomodleme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty jsi poučil svatého mučedníka Justina, že kříž, přestože ho mnozí považují za nesmyslný, vede k dokonalému poznání Ježíše Krista. Pomáhej i nám, abychom dokázali odolat svodům klamných nauk a zůstali vždy pevní ve víře. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

0: Je pondělí 9. týdne během roku, z knihy Job dnes čteme 29. a 30. kapitolu o tom, jak si Job naříká na své soužení. Job pokračoval ve své řeči a řekl: kéž by mi bylo jak v dřívější době, v dnech, kdy mě Bůh střežil, když mi nad hlavou zářilo jeho světlo, v jehož jasu jsem kráčel v temnotě, když jsem byl v plné síle, když Bůh chránil můj stan, když byl všemohoucí ještě se mnou, kolem mě byly mé děti, když ve smetaně jsem brodil své nohy a skála vylévala potoky oleje, když jsem se ubíral k městské bráně a na náměstí jsem usedl do svého sedadla, mladí, jak mě viděli, ustoupili, staří povstali a zůstali stát. Vznešení přerušili řeč, dlaň si kladli na ústa. Ustal hlas velmožů, jazyk jim přilnul k patru. Ale nyní se mi vysmívají. Ti, kteří jsou mladší než já, jejichž otce jsem neměl za hodné, aby se přidružili ke psům mého stáda. Nyní jsem se jim stal k posměchu. Sloužím jim za předmět klepů. Štítí se mě, vyhýbají se mi. Nestydí se plivnout mi do tváře. Odhodili ohledy a trápí mě. Popustili si přede mnou uzdu. Chátra se vedle mě naparuje, podrážejí mi nohy, připravují cestu k mé zkáze. Boří mi stezku, napomáhají mému neštěstí a nikdo jim nebrání. Přicházejí jak širokou trhlinou, valí se dovnitř jako bouře. Obořují se na mě hrůzy, jak vichr zmizelo mé štěstí, jak oblak prchlo mé blaho. A nyní se ve mně rozplývá má duše, zmocnil se mě čas bídy. Bolest proniká mé kosti v noci, hlodají mě útrapy, nemají klidu. Celou silou mě chytá Bůh za šat, drží mě za okraj spodního roucha, hodil mě do bláta, podobám se prachu a popelu. Volám k tobě o pomoc, neslyšíš, naléhám, ani pak o mě nedbáš. Změnil ses mi v tyrana, pronásleduješ mě svou násilnickou rukou, zdvíháš mě do výše, dáváš mě unášet větrem a děsíš mě bouří. Vždyť vím, že mě na smrt chceš vydat, na místo, kde se shromažďuje všechno živé.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení z pondělí 9. týdne v liturgickém mezidobí.

Je 6 hodin 30 minut pondělí 1. června 2026. Posloucháte Proglas a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Prožíváme Mezinárodní den dětí a zároveň den papežského misijního díla dětí. Připomíná se také Světový den mléka. Katolický kalendář odkazuje na patrona filozofů, římského učitele, spisovatele a obhájce víry, mučedníka jordánského původu svatého Justina. Před 515 lety vyšla v Paříži kniha nizozemského filozofa a reformátora Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství. 110. narozeniny by oslavil zpěvák lidových písní z Podluží Juška Severin. Zemřel v roce 1991. 95 let by se dožila dominikánka sestra Bohdana Knotková, vězeňkyně komunismu. Na věčnosti je od roku 2021. Před 35 lety byl do služby pražského arcibiskupa uveden Miloslav Vlk. Vystřídal Františka kardinála Tomáška. 20. výročí otevření slaví arcidiecézní muzeum v Olomouci. 55. narozeniny má františkán ze správy farnosti Panny Marie Sněžné v centru Prahy, páter Filip Jan Ratouský a duchovní Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal, celocírkevní farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. 60. dnes slaví básník Michal Stránský. 78 let se dožívá farář Akademické farnosti Praha, teolog a religionista, sociolog, psycholog a filozof profesor Tomáš Halík. A podle občanského kalendáře má svátek Laura, jméno pochází z latiny a znamená vavřín, vavřínové dřevo nebo vítězství, triumf. Laurám k dnešnímu svátku blahopřejeme. A podle staré pranosteky na 1. červen o svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu. Pojďme se také podívat, jaké počasí dnešní den přinese. Čeká nás deštivý den s citelným ochlazením. Během dne bude zataženo až oblačno. Na většině území s deštěm nebo s přeháňkami, ojediněle také s bouřkami. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, tisíci metrech na horách jen kolem 13. Tolik o počasí. Na Proglasu nyní pokračujeme ranním hudebním proudem, nabídneme přehled očekávaných událostí, potom se můžou především všechny děti, které dnes slaví svátek, těšit na ranní zíváček v 6 hodin a 45 minut a od 7 hodiny nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď Vojta Nedvěd a píseň Do lepších dní.

6 minut po půl sedmé nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 1. červen 2026. Zastupitelstvo Plzně odpoledne při slavnostním zasedání udělí městskou cenu 1. června dětské lékařce Jiřině Křížkové. Ta podle odůvodnění i přes pronásledování státní bezpečností rozvíjela obor dětské psychiatrie a bránila svobodu víry a myšlení. Závěrečný program 10. ročníku festivalu ZUŠ Open vyvrcholí programem ve Valdštejnské zahradě v Praze. Nabídne desítky hudebních a tanečních vystoupení různých žánrů, od klasiky přes pop, jazz až po folklor, v podání 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol z celé republiky. Na večerním slavnostním koncertu v sala teréně zazní díla Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka i Vitolda Lutoslavského. Podrobnosti nabídneme v telefonátu s organizátorkou po půl deváté. A při bohoslužbě v kostele svatého Augustina v Brně dnes odpoledne emeritní biskup Vojtěch Cikrle předá maturitní vysvědčení absolventům Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické. Tolik z očekávaných událostí.

0: přines domů z práce granát, granát, granát. A doma mu paní Granátová řekla:
1: Pepo, doufám, že si přinesl z práce nějakou zeleninu, třeba okurek nebo Hokkaido.
0: Ale miláčku, drahoušku, donesl jsem přece vitaminovou bombu. Přece tik tak, granát.

Ahoj holky a kluci, krásné dobré ráno. Opět máme pondělí a vy navíc dneska máte svátek, protože je Mezinárodní den dětí 1. června. Tak doufám, že si dnešek pěkně prožijete a k příjemnějšímu ránu je tu pro vás opět ranní zíváček. Tak pojďme začít modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za nové ráno, do kterého se probouzíme. Prosíme, provázej nás celým dnem, žehnej všem našim aktivitám a dnes tě prosíme především za všechny děti, zvláště ty, které se nemají tak dobře jako my. Dej jim vše potřebné. Amen. A než budeme soutěžit, pustíme si písničku od ztracené kapely Děti, pojďte ke mně.

0: A je to dnešní soutěž, kdy budeme hádat svaté. Pokud uhodnete dnešní postavu, můžete volat na číslo 739 850 345. 739 850 345. A teď už dobře poslouchejte dnešní zadání. Hádej, kdo jsem. Narodila jsem se na začátku 13. století jako česká princezna. Pocházela jsem z přemyslovského rodu v Čechách. Už jako malá mi můj tatínek Přemysl Otakar I. domluvil několik zasnoubení, ale já jsem odmítla i nabízený sňatek s císařem a zasvětila jsem svůj život Bohu. V 23 letech jsem vstoupila do chudého řádu svaté Kláry. Jako jediná žena jsem založila mužský řád. Ze svého věna jsem nechala postavit klášter minoritů a spolu s matkou Konstancií jsme založili také špitál svatého Františka z Assisi. Více než 700 let po mé smrti mě papež Jan Pavel II. Prohlásil za svatou. Tak vidím, že to dnes bylo velmi jednoduché, takže zvedám telefon. Dobré ráno.
1: Tady František.
0: Ahoj Františku, tak nám prozradíš správnou odpověď.
1: Sláva Anežka Česká.
0: Perfektní, je to tak, je to svatá Anežka. Podle čeho jsi to poznal?
1: Dneska podle Přemysla Otakara. Prvního a podle řádu.
0: Mm-hmm. Výborně. Tak jo, je to tvoje oblíbená svatá?
1: Ne.
0: Máš někoho oblíbenějšího? A koho?
1: Nevím, přesně.
0: Dobře, tak já tě nebudu trápit, možná to je těžká otázka. Každopádně se tě zeptám, jak se prožil víkend?
1: Dobře.
0: Dobře, odpočinul sis?
1: Ne.
0: Ne, neodpočinul, bylo to moc krátký. Byli jste třeba někde na výletě nebo na procházce?
1: Na výletě.
0: Na výletě? A dobrý?
1: Jo.
0: Jo, tak jo. Dobře, Františku, dám ti teďka vybrat písničku, můžeš ji někomu věnovat. Mám tady Královnu koloběžku, Pořádkový trpaslíky a nebo Moje milá plaví koně.
1: Moje milá plaví koně.
0: Dobře, a komu písničku zahrajeme?
1: Mamince, tatínkovi, Haničce a Jáchymovi Vědrovi.
0: Dobře, tak všem, které si vyjmenoval, ty zahrnujeme do toho přání, posíláme písničku, měj se hezky a těším se zase někdy příště. Ahoj.

Dnešní soutěže, která se každé pondělí tradičně zaměřuje tento školní rok na svaté, jsme měli svatou Anežku Českou, tak si k ní pojďme ještě něco málo povědět. Narodila se kolem roku 1211 jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie Uherské. Patřila do slavného rodu Přemyslovců. Anežka tedy byla princezna, takže mohla žít na hradě, nosit drahé šaty a mít všechno, co si zamanula. Dokonce se o ní ucházel i císař. Ale Anežka netoužila po bohatství ani po slávě. Chtěla žít jinak. Pomáhat lidem a sloužit Bohu. Když její otec zemřel, už ji nikdo nenutil ke svatbě. A tak se mohla rozhodnout podle svého srdce. S pomocí svého bratra, krále Václava I., založila v Praze nemocnici a dva kláštery. Pro bratry svatého Františka a pro sestry, které se nazývaly Klarisky. Tyto sestry žily jednoduše, modlily se a pomáhaly chudým.

a za svatou v roce 1989 papežem Janem Pavlem II. Říká se, že až bude Anežka prohlášena za svatou, v Čechách zavládne mír a pokoj. A opravdu jen pár dní po jejím svatořečení začala sametová revoluce a v naší zemi znovu nastala svoboda. Svatá Anežka Česká slaví svátek 13. listopadu a je patronkou Česka a také všech lidí, kteří pomáhají druhým. Tolik tedy ke svaté Anežce. Dnešní ranní zíváček už se blíží ke konci, ale já vám ještě, než se s vámi rozloučím, posílám písničku Voda voděnka.

Tak to je z dnešního ranního zíváčku už opravdu všechno. Jsem ráda, že jste se opět dneska zapojili do soutěže, ať vám to uteče ve škole a pěkně prožijte všechno, co vás čeká. Pěkně si prožijte ten váš dnešní svátek. A zítra se na vás budu zase těšit v 6.45. Tématem zítřejší soutěže budou večerníčky.

0: nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
1: Do školy se holt musí, ale ještě předtím si nalaď raní zýváček.

0: A nyní přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 7 hodin, 1. červnové pondělí. Vám přeji dobré jitro z ranního Plusu. Tomáš Pavlíček
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A tady jsou tři důvody, proč nás poslouchat v dalších minutách. Nakolik se po dnešní valné hromadě posunou plány na zestátnění části ČEZu?
1: Ovlivní prezidentské volby v Kolumbii vztah se Spojenými státy?
2: A firma Surub Praha navrtala transitní plynovod a mohla tím způsobit obrovský požár. Jakou pokutu dostala?
1: I to se dozvíte, ale než na to všechno dojde, jsou tu ještě zprávy s Martinem Matějkou.
4: Dnes se sejde valná hromada skupiny ČEZ. Akcionáři by na ní měli řešit výše dividendy a výsledky hospodaření za loňský rok. Součástí má být i představení plánu na restrukturalizaci společnosti. To má být prvním krokem k zestátnění společnosti. Zákaznický segment se má

0: vyčlenit do samostatné dceřiné společnosti. Její části by vedení firmy prodalo soukromým investorům. A téma podrobně rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Americký prezident Donald Trump požaduje přepracování textu možné dohody s Íránem. Dokument vrátil Teheránu s tím, že žádá pevnější záruky. Podle amerických médií může jít jen o taktický tlak donutit Írán přijmout původní návrh, který už leží u nejvyššího vůdce Chameneího.
1: Donald Trump podle zjištění deníku Axios a New York Times od Íránu žádá přísnější záruky ohledně jaderného programu a Hormuzského průlivu. Odmítá jakoukoliv zmínku o uvolnění íránských finančních prostředků, aby se vyhnul srovnání s předchozí americko-íránskou dohodou, kterou sám vypověděl. Server Iran International navíc odkazem na vlastní zdroje píše, že iránský prezident Masoud Pezeškian nečekaně nabídl svoji rezignaci kvůli nedostatku reálného vlivu na směřování Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: V jižní části chersonské oblasti ovládané Ruskem zasáhl ukrajinský dron bytový dům. Zemřelo jedno dítě a 11 lidí je zraněných. Na platformě Telegram o tom informovali Moskvou dosazené úřady. Útok podle nich zasáhl město Hničesk na břehu Azovského moře. Na Ukrajině zase po ruském útoku na Černihivskou oblast zůstalo 40 tisíc lidí bez elektřiny. Na obnovení dodávek se pracuje, informovala o tom agentura UNN. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech u Netulic pravděpodobně objevilo malé tornádo. Českému rozhlasu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
2: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
0: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Vláda by dnes měla projednat možnost volit už 16-letým v obecních volbách. Navrhuje to opoziční TOP 09. Podle autorů současných 18 let dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejce se snížením věkové hranice nesouhlasí.
4: Já osobně jsem proti snížení hranice, myslím si, že těch 18 let je dostatečné a že to, abych mohl volit, vyžaduje určitou zkušenost.
0: Proti snížení věkové hranice jsou i právníci úřadu vlády. Změně by podle nich musela předcházet důkladná celospolečenská i odborná diskuze. Některé služby poskytované neziskovými organizacemi se zaměřením na závislosti budou dnes dočasně zavřené. Pracovníci plánují výstražnou stávku. Reagují tím na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Změny totiž podle nich ohrožují fungující systém. Dvouhodinovou stávku vyhlásila asociace poskytovatelů diktologických služeb, která zaštiťuje asi 40 organizací po celé republice. Pokračuje i ředitel Matěj Holan.
5: V pondělí mezi 12. a 2. budou všechny naše služby zavřené. Naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat, bavit se s klienty, kteří tam přijdou k těm zavřeným dveřím a po celé republice se ten provoz na 2 hodiny zastaví, abychom ukázali rozměr toho problému.
0: Zavírat ale nebudou všechny organizace pomáhající závislým, například Pražské, Senanim nebo Dropin budou mít otevřeno, ale chtí klienty informovat o tom, co by podle nich plánované změny znamenaly. Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety totiž firmu najatí dělníci navrtali tranzitní plynovod u obce Pabinice nedaleko Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Český rozhlas k dispozici. Při nehodě uniklo z potrubí enormní množství plynu a hrozilo vzplanutí. Plameny mohly sahat do výšky až 400 metrů. Společnost zavinění odmítá a tvrdí, že někdo na schvál posunul vytyčovací kolíky. Další informace přidáme plusu v této půl hodině. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do 2 splátek, kdy první je splatná DES. A pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
6: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
0: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybrali přes 23 miliard korun. A kolem 5% dětí v Česku se podle lékařů narodí díky umělému oplodnění. Schopnost ženy otěhotnět začíná prudce klesat po 33. roce života. Páry snažící se o dítě neúspěšně déle než rok by neměly návštěvu odborníků na umělé oplodnění odkládat. Upozorňují gynekologové u příležitosti začátku června, který je měsícem reprodukčního zdraví.
7: To, aby přišli včas, je jednak otázka biologická a pak přiznejme se i finanční. Naše zdravotní pojištění hradí cykly asistované reprodukce do 40. narozenin ženy.
8: Říká Tomáš Fajt z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka, podle kterého můžou ženy podstoupit až 4 takové cykly, pokud bylo při prvních dvou zavedené jedno embryo.
7: Jeden cyklus má efekt zhruba 40%, tím vlastně byste se kumulativně měli dostat na to, že všechny páry, které jsou vyléčitelné, vyléčíte.
8: V režimu samopláce je možné podstoupit umělé oplodnění do dovršení 49 let věku ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna popojíždí nesouvislá, ale velmi dlouhá kolona, a to už od sjezdu na Sázavu z 32. kilometru. Odtud na chodov ke Spořilovské se jede téměř hodinu. Velmi podobná situace je na příjezdu do metropole i hradeckou dálnicí D11. Nesouvislá dlouhá fronta popojíždí od sjezdu na Sadskou z 23. kilometru. Na Černý most ke sjezdu na Pražský okruh je to na 50 minut. A na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně zpomalíte na úrovni Berouna na 19. kilometru, čtvrt hodiny pojedete k nehodě na 22. a projíždí se tam pouze pravým pruhem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Svoji pouť ke svaté Zdislavě prožila litoměřická diecéze ve stínu 18 dnů, které uplynuly v sobotu od chvíle, kdy zloděj rozbil relikviář v chrámu svatých Vavřince a Zdislavy v Jabloném v Podještědí, ukradl lebku patronky litoměřické diecéze a libereckého kraje a zalil ji do betonu. Návrat relikvie proměnil tuto slavnost také v projev vděčnosti policii za pátrání a restaurátorům za záchranu, shrnul diecézní mluvčí Jiří Nývelt. Relikvie nevyčísletelné historické hodnoty byla k vidění pouze v sobotu. Dominikáni ji později uloží do veřejně přístupné hrobky v kryptě poutní baziliky. Kdy to bude, zatím nebylo rozhodnuto. Apoštolský administrátor arcibiskup Stanislav Přebyl, který do Jabloného putoval spolu s dalšími od časného rána pěšky z obce Zdislava, to chce nechat na svém nástupci v čele litoměřické diecéze.
2: To, co se stalo, se může stát kdykoliv a já se domnívám, že ty bezpečnostní důvody jsou tak rizikové, že to nevyváží ten fakt, že by se mohla ztratit podruhé. A máme zkušenost činů podobných, že to je spíš jako inspirativní čin. To znamená, kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, jako celkem bych se i vsadil, že by nastal chvíle brzo, že bychom oni přišli podruhé a to je hazard.
1: Bouřlivý potlesk sklidili při slavnostní bohoslužbě v Jabloném policisté, kteří na vypátrání zloděje a památky se podíleli. Ředitel Českolipské policie Petr Reit převzal od arcibiskupa Přebyla zvláštní ocenění čestný titul Útvar svaté Zdislavy za nasazení ve službě, kompetenci a současně citlivost. Vyprostit lebku svaté Zdislavy z tuhnoucího betonu, do kterého ji zalil zloděj, trvalo uznávaným restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi přes 16 hodin. Podle svých slov v první chvíli sami nevěřili, že se jim takový úkol podaří splnit. Relikvii měli v rukou už loni, kdy provedli kompletní opravu a impregnaci. Toto ošetření teď podle Valchářové přispělo k tomu, že se jí podařilo zachránit. Poutníci v Jabloném odměnili v sobotu i dvojici expertů dlouhotrvajícím aplausem.
3: Já musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
1: Sobotní návrat relikvie svaté Zdislavy do poutní baziliky v Jabloném nezastínil přijetí kandidatur lektorátu pro budoucí Jáhny Jakuba Dismana a Rostislava Kadlece a kandidatur kněžství pro bohoslovce Matouše Marka a Samuela Sitkaniče. O vážné nemoci bohoslovce Marka informoval arcibiskup Přebyl s jeho svolením věřící a kněze na Zelený čtvrtek. Předevčírem mohl být zvěstovatelem dobré zprávy. Matouš je po první etapě léčby leukémie a už v nemocnici říkal, že tu musí dnes být, i kdyby se měl nechat dovést na vozíku. Naštěstí přišel po svých, protože léčba zabírá. Sdělil arcibiskup se zjevným dojetím.

0: Otvírání studánek se konalo v sobotu na Žďársku u obce Tři studně. Zazněla i stejnojmenná kantáta Bohuslava Martinů, který v obci roku 1938 pobýval. Od premiéry uplynulo 70 let. U studánek Barborka a Vitulka ji v sobotu zaspíval sbor Continuo Pardubice, který se stejné slavnosti účastnil už před 2 lety.
1: No, je to moc krásný pocit být na místě, kde pobýval Bohuslav Martinů s Vítězslavou Kaprálovou, a my otvírání studánek zpíváme opravdu moc rádi a pro mě je to srdcová záležitost, protože ji opravdu zpívám snad od útlého dětství, kdy jsem v dětském sboru ji zpívala pod mým dědečkem Vlastislavem Novákem, stejně tak jako většina zde dnes zpěváků, kteří jsou tady se mnou, takže je to taková krásná vzpomínka.
0: Řekla sbormistrině Continua Pardubice Lucie Gregorovič-Fárová. Slavnost uskutečněnou už v 50. letech minulého století v obci obnovila roku 1993. Od té doby se koná pravidelně. O událost i odkaz skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové, která skladatele Martinů do Tří studní pozvala, usilovně pečuje bratranec umělkyně Josef Kaprál.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:31, pondělí 1. června a dobré ráno s Proglasem vám přeje Natálie Fajtová. Prožíváme Mezinárodní den dětí a zároveň den papežského misijního díla dětí. Připomíná se také Světový den mléka. Katolický kalendář dnes odkazuje na patrona filozofů, římského učitele, spisovatele a obhájce víry, mučedníka jordánského původu svatého Justina. Před 515 lety vyšla v Paříži kniha nizozemského filozofa a reformátora Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství. 110. narozeniny by oslavil zpěvák lidových písní z Podluží Joška Severin. Zemřel v roce 1991. 95 let by se dožila dominikánka sestra Bohdana Knotková, vězeňkyně komunismu. Na věčnosti je od roku 2021. Před 35 lety byl do služby pražského arcibiskupa uveden Miloslav Vlk, vystřídal Františka kardinála Tomáška. 20. výročí otevření slaví arcidiecézní muzeum v Olomouci. Právě před rokem televize Noé s městem Hostivice slavnostně otevřela zahradu smíření na Břvích. 55. narozeniny dnes slaví Františkán ze správy farnosti Panny Marie Sněžné v centru Prahy, páter Filip Jan Ratouský a duchovní Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal, celocírkevní farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. 60. má básník Michal Stránský. 78 let se dožívá farář Akademické farnosti Praha, teolog a religionista, sociolog, psycholog a filozof profesor Tomáš Halík. A svátek má Laura. Jméno z latiny znamená vavřín, vavřínové dřevo nebo vítězství. Laurám k dnešnímu svátku blahopřejeme. Nyní krátce k počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle také s bouřkami. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách jen kolem 13. Tolik o počasí. A co nabídne ranní program na Proglasu? Bude to hudební kompas v 7:45. Tam si představíme Moritz Weiss Klezmer Trio z Rakouska. Od 8 hodiny přinášíme zprávy Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách nabízíme přehled očekávaných událostí pro dnešní den a od 9 hodiny naladíte pořad Před kostelem. Dnes si představíme učednice božského mistra, které nalezneme v Česku jen v jedné komunitě, a sice v Brně, v Masarykově čtvrti. V červnu letošního roku si připomínají 30 let od svého příchodu do naší země. V rozhovoru s redaktorem Ladislavem Pólem jedna z jejich členek, sestra Michaela Zich, představí nejen, čemu se v moravské metropoli věnují, ale také charisma samotné řeholní kongregace. Tolik tedy pozvánka na Ráno s Proglasem. Teď nám budou zpívat Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo píseň Trochu víc na hlas.

0: Festival Hudba tisíců má ale rydí hlava dnes připomene protestantského teologa z konce 15. a poloviny 16. století. Melodramatické oratorium Paulus Speratus napsala přímo pro festival Sylvie Budorová. Pro texty čerpala z dobové korespondence, historicky doložitelných faktů a biblických žalmů. Jsou v češtině i němčině. Světovou premiéru povede večer v Jihlavském kostele Povýšení svatého kříže umělecký ředitel přehlídky dirigent Marek Štilec.
1: On v Jihlavě působil, byl to jakoby reformní kazatel a byl vlastně za svoje kázání odsouzený k trestu smrti a ty jihlavský konšelé se ho tehdy zastali, takže ho neupálili, když to řeknu takhle lidově. A potom vlastně působil s Martinem Lutherem, ale zanechal opravdu v Jihlavě velmi výraznou stopu.
2: Když v koupelně

0: To byly žamboši, co se děje v koupelně. A teď už přinášíme tip z Liberce od naší severočeské spolupracovnice.
1: Liberecká ekumena vás všechny srdečně zve na ekumenickou bohoslužbu slova u kříže na Ještědu, která se koná v úterý 2. června od 18 hodin. Následně bude uděleno požehnání městu a kraji. Na Ještěd je možné putovat společně. Sraz je u bývalé zastávky Českých drah Horní Hanichov v 16.30. Můžete ale putovat po vlastní ose, pěšky, na kole, autem nebo autobusem. Z Liberce Olga Valentová.

Je 7.45, na Proglasu začíná ranní hudební kompas. Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte. Dnes vám nabídneme tři skladby z alba Wind, které natočilo rakouské Moritz Weiss Klezmer Trio. Začneme skladbou Hirlau Freilichs.

Představujeme si album Wind rakouského souboru Moritz Weiss Klezmer Trio. Skupina sice vychází z tradice klezmeru, ale nezůstává pouze u jeho připomínání. Chápe tuto hudbu jako živý jazyk, který lze rozvíjet a obohacovat o nové zkušenosti, inspirace i hudební vlivy. Výsledkem je nahrávka, která respektuje židovskou hudební tradici, současně ji však rozvíjí novými směry. Soubor tvoří klarinetista Moritz Weiss, kytarista Nicky Walters Dorf a kontrabasista Maximilian Kreutzer. Jejich komorní obsazení umožňuje velkou pružnost výrazu, od tanečně energických pasáží až po lyrické a téměř meditativní momenty. Na albu navíc hostuje kytarista Simon Reiterhofer, jehož hra přináší další vrstvu melodické i rytmické bohatosti. Podstatnou část repertoáru tvoří autorské skladby. Trio sice vychází z tradiční klezmerové melodiky a výrazových prostředků, ale většina repertoáru vznikla přímo pro tento projekt. Hudebníci tak vytvářejí vlastní zvukový svět, ve kterém se vedle klezmeru objevují ozvěny jazzu, středoevropské lidové hudby, gypsy, swingu a dalších stylů. Na závěr si poslechneme ještě skladby Heizer Bulgár a Košary.

0: Poslouchali jsme ukázky z alba Wind, které nahrálo Moritz Weiss Klezmer Trio z Rakouska. Hudební kompas pro vás budeme mít opět ve 2 hodiny odpoledne. Představíme si nové album francouzské zpěvačky Céline Bossy. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
2: A v tuto chvíli přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: Se poslala do Česka další dopis, tak poslouchejte.
4: 8 hodin ranním plusem s datem 1. června vás provází Šárka Feriková
3: a Tomáš Pavlíček.
5: Český rozhlas Plus.
3: Která témata vytkneme teď před zprávami. Jaké výhody či rizika by mohl mít prodej podílu v nevýrobní části ČEZu?
4: V celé Varšavě začal platit noční zákaz prodeje alkoholu v obchodech a na čerpacích stanicích. Proč?
3: A může být místopředseda slovenského parlamentu odsouzen za účast na zločinecké skupině?
4: Aktuální informace vám teď doručí Martin Matějka.
6: Na valné hromadě energetické skupiny ČEZ se dnes budou řešit výsledky hospodaření a výše dividendy za rok 2025. Vedení firmy by taky mělo představit plán na restrukturalizaci společnosti, který má být prvním krokem k zestátnění její výrobní části. Menšinoví akcionáři očekávají, že se dozví, jaký postup můžou očekávat, říká akcionář Michal Šnobr.
7: Ten harmonogram je asi nejdůležitější, to, s čím by měli minoritní akcionáři odejít, protože to bude mít výrazný vliv na vývoj ceny akcí. Je to v podstatě zásadní kurzotvorná informace.
6: V první fázi má ČEZ vyčlenit zákaznické firmy jako ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, Gasnet nebo ČEZ ESCO do samostatné dceřiné společnosti. Jich 49% chce poté prodat soukromým investorům. Získané peníze zhruba 150 až 250 milionů.

0: miliard korun by pak použil na získání zbývajících 30% akcií od stávajících menšinových akcionářů ČEZ. Stát by tak podle plánu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO získalo 100% kontrolu nad výrobní částí ČEZu. A budeme o tom dál mluvit v rozhovorech v Ranním plusu hned po zprávách, třeba s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem z hnutí ANO. Přes jižní Čechy se odpoledne přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Energetici už je ale na většině území obnovili. Odpoledne se ocitlo na jihu Čech bez proudu více než 10 000 domácností.
1: Proud každou chvíli nejde. Nejdřív to trvalo docela dlouho a teď to pořád padá. Vždycky se všechno zapne, na chvíli zase vypne, nevíme, jak dlouho to bude trvat.
2: Takhle prožili odpoledne obyvatelé některých obcí na Novobystřicku. Nejhorší situace byla podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka v jižní části Českobodějovicka a Trhosvinecka, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska.
3: Jasně po přechodu bouřek bylo bez dodávek více než 10 000 odběratelů. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení.
2: Následky silných bouřek řešili také jihočeští hasiči. Ti vyjížděli k více než 200 událostí. Nejčastěji se jednalo o pády stromů. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
0: Jak řešit sněmovní obstrukce? I o tom se dnes večer budou radit koaliční špičky, potvrdil to šéf klubu SPD Radim Fiala. A přestože poslanci minulý týden znovu několikrát jednali do pozdního večera, příliš zákonů projednat nestihli. Dlouhými projevy blokovala hned několik bodů opozice. A koaliční rada by se večer měla zabývat i vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém zatím není v koalici úplná shoda, přestože ho mají už zítra začít projednávat poslanci. A na programu by měli mít koaliční lídři znovu i změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Velká Británie, Francie a Německo kritizují izraelské stupňování konfliktu v Libanonu. Paříž žádá svolání Rady bezpečnosti OSN a francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil izraelské jednání za velkou chybu. Izraelská armáda obsadila strategickou křižáckou pevnost Bofor na jihu Libanonu a vyzývá další libanonské civilisty k evakuaci domů.
5: Naši hrdiní vojáci právě obsadili hrad Beaufort. Hrdě na něm vztyčili vlajku Izraele a prapor Golanské brigády. Nařídil jsem armádě, aby své manévry v Libanonu rozšířila.
6: Prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Připomněl návrat vojáků na místo, které v roce 2000 po 18 letech okupace jižního Libanonu opustili. Americký ministr zahraničí Marco Rubio mezitím jedná s vůdci Libanonu a Izraele o novém plánu na příměří. Hizballáh by podle něj měl zcela zastavit palbu a Izrael by se zřekl útoků na metropoli Bejrút. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Rumunský bytový dům v pátek zasáhl dron z Ruska, potvrdila to rumunská analýza. Podle prezidenta Nikošura Dana šlo o typ Gerani 2. Kyjev k tomu uvedl, že Ukrajina se snaží sestřelit všechny ruské drony, které míří na území zemí NATO.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Kyjev okamžitě informuje své partnery, pokud se nepřátelský dron nepodařilo odklonit nebo zničit. Jde o ruské nepilotované letouny letící směrem na Rumunsko, Moldavsko, Polsko nebo pobaltské země. A Ukrajina dělá vše proto, aby spojencům pomohla, uvedl Zelenský. Rusko podle něj vysílá drony do těchto států, aby vyvinulo tlak na země NATO, zjistilo jejich reakci a prověřilo protivzdušnou obranu. Oděsi Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: A Moskva po incidentu v Rumunsku odmítla, že by šlo o ruský dron. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Energetický regulační úřad pokutoval firmu Sudop Praha za navrtání tranzitního plynovodu na Kutnohorsku. Společnost má zaplatit 2 miliony 800 tisíc korun. Nikomu se nic nestalo, ale hrozil požár sahající do výšky až 400 metrů. Společnost je přesvědčená, že k havárii před 2 lety došlo kvůli tomu, že někdo záměrně posunul vytyčovací kolíky. Pokračuje mluvčí společnosti Jakub Tačinský.
8: Protože jsme i nadále přesvědčeni o naší nevině, což mimochodem konstatovali dříve i vyšetřující orgány, studují nyní rozhodnutí energetického regulačního úřadu naši právníci, aby tak zvážili všechny možné budoucí kroky.
0: A lidé musí do dneška zaplatit daně z nemovitosti. Majitelé bytů v Říčanech u Prahy letos kvůli chybě radnice musí uhradit výrazně vyšší částky. Vedení města se omluvilo a připravuje náhradu.
9: Když za ten byt zaplatím 6 tisíc na dani, to se nemělo stát.
10: Milena Jechová bydlí na sídlišti v Říčanech u Prahy. Vedení města letos omylem pro majitele bytů zvýšilo daň z nemovitosti, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
11: Město Říčany obecně závaznou vyhláškou stanovilo pro určitou skupinu nemovitých věcí místní koeficient v maximální výši 5.
10: Radnice přitom chtěla navýšit poplatek pouze pro průmyslové areály. Za chybu se občanům omluvila a připravuje kompenzaci, říká mluvčí Říčan Helena Vlnařová.
12: Připravujeme novou vyhlášku, která by měla v příštím roce snížit koeficient pro majitele bytových jednotek. Uvažujeme o jeho hodnotě 1 nebo i nižší.
10: Město také občanům nabízí bezúročnou půjčku, pokud by daně nyní nezvládaly zaplatit. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Na dálnici D7 na trase Praha Slaný vznikají kolony před omezním u letiště. Popojíždí v obou směrech. Od Prahy se brzdí u odbočky nahoru Měřice, od Slaného pak u odbočky na Tuchu Měřice na 3. kilometru. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy čekejte silnější provoz od sjezdu na Starou Boleslav. Nesouvislá fronta začíná na 14. kilometru, ke sjezdu na okruh se posouvá přes 20 minut. Obdobná situace na příjezdu do metropole i hradeckou dálnicí D11. Nesouvislá dlouhá fronta popojíždí od sjezdu na Lysou z 18. kilometru na Černý most ke sjezdu na Pražský okruh se jede 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

11 minut po 8 hodině a očekávané události s datem 1.6.2026. Zastupitelstvo Plzně odpoledne při slavnostním zasedání udělí městskou cenu 1. června dětské lékařce Jiřině Křížkové. Ta podle odůvodnění i přes pronásledování státní bezpečností rozvíjela obor dětské psychiatrie a bránila svobodu víry a myšlení. Do výstražné stávky U nás bez nás se zapojí všechny pobočky neziskové organizace White Light, která v Ústeckém kraji pomáhá uživatelům drog a jejich blízkým a lidem v obtížných životních situacích. Reaguje na přesun agendy závislostní politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Pracovníci v Ústí nad Labem, Teplicích, Rumburku a Mukařově budou označení páskami. Služby budou klientům poskytovat celý den. Protest využijí k informování klientů i veřejnosti o chystaných změnách. Výstražnou stávku vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Na Vysočině se přidají také například žďárské pracoviště Kolpingova díla, které má ročně i 600 klientů se závislostmi, i oblastní charita Třebíč nebo Jihlava. V Brně hlásí účast Podané ruce a v Ostravě Renarkon. Začíná celorepubliková akce Motýlí půlhodinka. Zapojit se mohou jednotlivci, rodiny, školy i skupiny. Potrvá do 7. června. Více na www.motýlípůlhodinka.cz. Závěrečný program 10. ročníku festivalu ZUŠ Open vyvrcholí v Praze. Večer ve Valštejnské zahradě nabídne desítky hudebních a tanečních vystoupení různých žánrů, od klasiky přes pop a jazz až po folklor, v podání 800 žáků ze 40 základních uměleckých škol z celé republiky. Na slavnostním koncertu zazní díla Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka i Vitolda Lutoslavského. Podrobnosti nabídneme v telefonátu s organizátorkou po 9:30. V Ostravě zahájí Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Při bohoslužbě v kostele svatého Augustina v Brně odpoledne emeritní biskup Vojtěch Cikrle předá maturitní vysvědčení absolventům Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické. A konferencí na téma domácí násilí i Hurvínkovou narozeninovou oslavou pokračuje ve Zlíně 5. dnem 66. ročník festivalu filmů pro děti a mládež. Tolik z očekávaných událostí.

Nikdo z nás neví, co to bude za 100 let. Jedno je jisté, my ne. Možná naše děti, nebo spíš děti jejich dětí. Ale zajímalo by mě, co to bude, jak se to vyvine. Ten dům, ve kterém bydlím, a stromy, co jsem na zahradě zasadil. Kostel, hřbitov, hospoda, spousty otazníků a snů, co se mísí s bděním, mezi nimi vrávoramp,

budem opravdově spolu normálně si povídat, budem držet se za ruce, vtipkovat a objímat, budem opravdově spolu tak často, jak jen je to možné, budem smát se, plakat a vzpomínat na všechny důležité věci. Kazeťák, rozbité koleno, první cigáro u kompostu a babičiny dorty. Výlety na sever i na jih, jak zrály tvoje třešně a rybíz, a než se nadějem

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Více než stovka lidí se v sobotu vypravila do Českého lesa připomenout si zaniklou horskou osadu Pastvina, německy Heldrod. Místo, kam chodili na pěší výlety obyvatelé Tachova, ožilo na jeden den vyprávěním zapomenutých příběhů a vyznačením a ozvučením zaniklých budov. Udály se besedy s pamětníky, komentované prohlídky i žehnání kaple a božích muk. Nechybělo letní kino. Jak vypadala osada dříve, popsal Matouš Horáček ze spolupořádajícího Česko-bavorského spolku Přátelství a spolupráce.
2: Tady bylo ve špičce zhruba 19 chalup, asi 90 lidí tady bydlelo, byly tady dvě ulice. Byl tady poměrně hodně čilej ruch, protože tady byl vyhledávaný výletní hostinec u Hofmeistrů zur Sommerfrisch. Zůstala pouze chalupa číslo 8 a zůstala tady kaple, a jinak tu samozřejmě jsou rozvaliny. Co je velice snadno identifikovatelný, tak je právě ten hostinec, protože před ním rostly dva takový vzrostlý stromy, který tam vlastně stojí furt.
1: Na Tachovsku je minimálně 100 zaniklých sídel. Samoty, polosamoty, osady i celé vesnice jako Pastvina. Osada, kde žilo jen německé obyvatelstvo, vznikla v roce 1815. Zanikla po druhé světové válce s odsunem Němců. Následoval odstřel prázdných chalup. Nového osídlení se na rozdíl od jiných obcí v okolí Pastvina nedočkala.

Ty největší klenoty světového operního repertoáru pod širým nebem. Národní divadlo Brno vás i letos zve na nádvoří hradu Špilberg. Užijte si s námi večery s neopakovatelnou atmosférou v rámci Léta s operou. Více na www.ndbrno.cz.

Za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nějak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledám. Bylo to laskavé a bez laciných slov,

už nebudou tak pevná. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy, starý od stavu.

Krátce po 8:30 v pondělí 1. června máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a příjemné ráno přeje Natálie Fajtová. Je Mezinárodní den dětí a zároveň den papežského misijního díla dětí. Připomíná se také Světový den mléka. Katolický kalendář odkazuje na patrona filozofů, římského učitele, spisovatele a obhájce víry, mučedníka jordánského původu svatého Justina. Před 515 lety vyšla v Paříži kniha nizozemského filozofa a reformátora Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství. Před 200 lety se narodil německý výrobce klavírů Karl Bechstein, naposledy vydechl v roce 1900. 110. narozeniny by oslavil zpěvák lidových písní z Podluží Joška Severin, zemřel v roce 1991. 95 let by se dožila dominikánka sestra Bohdana Knotková, vězeňkyně komunismu. Na věčnosti je od roku 2021. Před 35 lety byl do služby pražského arcibiskupa uveden Miloslav Vlk, vystřídal Františka kardinála Tomáška. 20. výročí otevření slaví arcidiecézní muzeum v Olomouci. 55. narozeniny dnes slaví Františkán ze správy farnosti Panny Marie Sněžné v centru Prahy páter Filip Jan Ratouský a duchovní Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal, celocírkevní farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. 60. slaví básník Michal Stránský. 78 let se dožívá farář akademické farnosti Praha, teolog a religionista, sociolog, psycholog a filozof profesor Tomáš Halík. A svátek má dnes Laura. Jméno z latiny znamená vavřín, vavřínové dřevo nebo vítězství, triumf. Všem laurám tedy k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A podle staré pranostiky k 1. červnu o svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu. Tak se také pojďme podívat, jaké počasí nás čeká 1. červnový den. Čeká nás deštivo a s citelným ochlazením, bude zataženo až oblačno. Na většině území čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Výše naměříme teploty mezi 18 a 22 stupni Celsia. Tisíce metrech na horách bude kolem 13. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme ranním hudebním proudem až do 9. hodiny, kdy nabídneme pořad Před kostelem. Tam si dnes představíme učednice božského mistra, které nalezneme v Česku jen v jedné komunitě, a sice v Brně v Masarykově čtvrti. V červnu letošního roku si připomínají 30 let od svého příchodu do naší země. V rozhovoru s redaktorem Ladislavem Pólem jedna z jejich členek, sestra Michaela Zich, představí nejen, čemu se v moravské metropoli věnují, ale také charisma samotné řeholní kongregace. V 10 hodin nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, v 10 hodin a 15 minut vás zveme k poslechu relace Rádia 7 Stopis. Tam nabídneme svědectví Jany Krůtové. Od 10:30 vysíláme voničku lidových písní a v 11 hodin čteme na pokračování. Dnes to už bude poslední část upřímných vyprávění poutníka svému duchovnímu otci od neznámého ruského autora, čte Libor Raclavský. To je výhled na dnešní ráno a dopoledne na Proglasu. Teď si pustíme píseň Ořechová, Čarodejnice od skupiny Mořední.

0: Desátý ročník festivalu ZUŠ Open je téměř ve svém závěru. V průběhu 14 dní nabídl stovky akcí po celém Česku a dnes vyvrcholí odpoledním programem ve Valdštejnské zahradě Senátu parlamentu České republiky v Praze a slavnostním večerním koncertem. A právě teď už mám na telefonu ředitelku festivalu ZUŠ Open a nadačního fondu Magdalény Kožené paní Irenu Pohl Houkalovou. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Krásné dopoledne.
0: Pojďme se prosím ohlédnout za téměř uplynulým festivalem. Jak byste letošní ročník zhodnotila? Co pěkného přinesl?
1: Tak na hodnocení asi příliš brzy. Ve mně rezonuje nejsilnější emoce velké vděčnosti za všechny nádherné projekty. Počínaje samozřejmě benefičním koncertem Rytíři talentu ve Španělském sále. To byl projekt, který si budeme uchovávat v paměti a v srdcích ještě asi hodně dlouho a doufejme, že také všichni, kteří byli s námi, či si ještě ten koncert pustí v i vysílání České televize. Jinak já osobně jsem projela doslova celou republiku a na řadě akcí jsem byla osobně. Co přinesl? Přinesl spoustu naděje a umění mladých lidí, a počínaje právě daným koncertem, koncert autorské tvorby v Praze, přes koncerty duchovní hudby, které pomáhaly včera Sdružení Neratov, před týdnem na Hoře Matky Boží a projekty, které dávaly příležitost dětem a mladým lidem se sociálně znevýhodněných prostředí, či se zdravotním handicapem. S velkou vděčností vzpomínám na provedení česko-italského programu Ad Gloriam, který jsme vyvezli minulý rok na sklonku kalendářního roku s Markem Štrinclem do Říma. Takže těch zážitků bylo opravdu spousta a nedá se asi vyjádřit v tak krátkém čase, který byl nejsilnější. Mám opravdu velkou radost, cítím velkou vděčnost za všechny projekty, které se vydařily.
0: Jak už jsem zmínila, dnes bude celé odpoledne probíhat program ve Valdštejnské zahradě ke Dni dětí a festival bude završen slavnostním večerním koncertem. Co je na programu, na co se mohou návštěvníci těšit?
1: Tak na programu jsou vystoupení více než 40 základních uměleckých škol z celé republiky, přivezou opravdu nejlepší ze svých regionů. A v sále v teréně se bude od 13 hodin střídat hudební program s programem tanečním. Zahrada ožije výtvarnou výstavou a dílnami. A ten program je nesmírně pestrý a počínaje vlastně přehlídkami orchestru, laureátů, soutěží, kombinované programy vlastně scénické. No a večerní koncert, který je o 20 hodin, celý ten program je veřejně přístupný, je zdarma, tak ten vyvrcholí nejprve vystoupením symfonického orchestru Pardubic spojených základních uměleckých škol v Pardubicích a jako solista vystoupí úžasný pianista Karel Košárek, který doprovodí nadané mladé interprety Viktora Stokra na akordeon a děvčata Juraščákovi z Moravskoslezského kraje zpěvačky a ten večer vyvrcholí provedením díla Otmara Máchy slavnosti jara v choreografii Živany Vajsarové a pod vedením legendárního sportu pana profesora Jiřího Chvály, který povede 350 členů dětský pěvecký sbor.
0: A na závěr připojme nějaké vize do budoucna. Jak byste ráda, aby festival ZUŠ Open pokračoval v následujících letech?
1: Tak nejen festival, ale všechny projekty nadačního fondu, stipendijní programy, projekty se sociálním zaměřením, projekty, které přináší naději a podporu i právě mladým lidem se zdravotním znevýhodněným. Tak pro ty všechny bych si přála především vlastně důvěru o lidí, že investice do uměleckého vzdělávání má obrovský smysl. Samozřejmě štědrost všech našich dárců i těch drobných, za všechno moc děkujeme a přeji moc nám všem, aby nám vydrželo to nejpodstatnější a to je láska k umění a víra v to, že investice do mladé generace má hluboký smysl právě teď v přítomnosti.
0: Hostem ranního vysílání Proglasu byla Irena Pohl Houkalová, ředitelka festivalu ZUŠ Open a také ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené. Děkuji vám za váš čas a přeji úspěšné zakončení festivalu.
1: Moc děkujeme a posluchačům Proglasu přeji vše dobré.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Cenu Evalda Šorma uděluje každoročně agentura Dilia studentům divadelních škol. Pro letošek je získala dvojce autorů Kristýna Nebeská a Maxim Bito, autoři původní hry Prokletí domu Manových, kterou uvádí divadelní spolek Jedl. Převzali ji v sobotu u divadla Vila Štvanice na oslavách 20. rezidenčního souboru divadla Letí. Zdeněk Harvánek z Dilie upřesnil.
1: Cena Evalda Šorma je udělována od roku 2006. V podstatě je to cena, která je určena mladým autorům, buď původní hry, překladu nebo dramatizace. Pomáhá mladým autorům, aby se z akademické půdy dostali do kulturního divadelního povědomí. Je to cena, která je díky dozorčí radě Dilia honorována, takže letos vítěz dostal 30 tisíc a další 30 tisíc je rozděleno mezi druhé a třetí místo.
0: Doplňme, že druhé místo získal student Pražské filozofické fakulty Štěpán Klinkovský za překlad dramatu Pinkava současné německé dramatičky Karen Jesové. Třetí cena za původní muzikálové libreto Svět se zbláznil a za původní hru Kos připadla Heleně Rychlík z brněnské Janáčkovy akademie múzických umění.

0: Dva mladé sportovce s handicapem v projektu Korunka pomáhá podpořil včera půlmaraton Centrem Zlína. Je součástí doprovodného programu Festivalu filmů pro děti a mládež. Běžel se už po 11.
1: Největší běžecká akce Východní Moravy letos přivítala rekordních 2078 účastníků z 12 zemí a historicky poprvé vyprodala kapacitu všech tratí více než měsíc před startem. Na start hlavního závodu u kongresového centra se dnes postavilo 805 půlmaratonců, dalších 464 běžců, potom absolvovalo čtvrtmaraton, 155 účastníků pětku a 654 běžců nastoupilo do štafet.
0: Informovala mluvčí Zlín Film Festu Kateřina Martikánová.

Autoři publikace A přece budu blízko, život a mučednická smrt kněží Jana Buly a Václava Drboly od Babic a publikace Mlynáři od Babic vystoupí tuto středu od 17 hodin v sále biskupství na brněnském Petrově. Úplně poprvé se zájemci budou moci seznámit s nálezy z pole u Bolíkovic, kde došlo k přestřelce a zatčení útočníků z Babic. Uchovává je Moravské zemské muzeum. Na vara s kasáčkem jsou nositeli medaile svatých Cyrila a Metoděje od brněnského biskupa Vojtěcha Cikrlého a pamětní medaile České biskupské konference za dlouholetou aktivní práci v oblasti odkrývání a mapování zvůle totalitního režimu.

Učebnice božského mistra jsou v Brně známé díky prodejně liturgický apoštolát na Kapucínském náměstí. Jejich řeholní dům ale stojí v brněnské Masarykově čtvrti, kousek od konečné trolejbusu na Barvičově ulici. Ten jsem navštívil na jaře 2026 a povídal si o kongregaci samotné i konkrétním životě jejich brněnských členek se sestrou Michaelou Zichovou. Pochází z Polska, 26 let je členkou řádu a 11 let působí v Česku. U dalšího dílu cyklu Před klášterním kostelem

0: vás vítá Ladislav Pohl.
1: Půjdeme na začátek spíše k samotné kongregaci. Můžete mi nějak přiblížit její vznik, kdo za ním stál, co ho k tomu vedlo?
2: To bude docela dlouhý příběh, já se budu snažit to říct tak zkraceně, protože my jsme součástí velké rodiny svatého Pavla. A ta rodina svatého Pavla byla založena blahoslaveným Jakubem Alberione, on byl Ital. První kongregace vznikla v 1914 roce. My jsme byli založeni 10 let později, v 1924 roce. A ta kongregace v mysli zakladatele vznikla docela brzo, protože to byl 1900 rok. To bylo zrovna, když se začínal nový věk a papež Lev XIII se mi zdá zrovna jako vyhlásil adorace a náš zakladatel byl tehdy jako bohoslovec v semináři a on se modlil na té adoraci 4 hodiny a jemu tehdy jako přišlo takové zvláštní světlo z hosty. On neříkal, že to bylo zjevení, ale že něco pocítil. Ve své pokoře to neřekl, jako víme, že tam měl nějaký takový mystický zážitek. A on se pocítil zavázan, aby něco udělat pro lidi nového století. A pak jako postupně tím, že on byl otevřen také na to, co se děje, co, jako k čemu go biskup jako vyzývá, jaké má dáry a tak dál. A viděl, že jako Boží prozřetelnost ho vede k tomu, aby se věnoval dobrému tisku. Tehdy byl tisk, ještě internet tehdy nebyl samozřejmě. A začali se při ním jako zhromažďovat další kluci, kteří on s tím svým nadšením nějak je přitahoval. Viděli, že to je jako osobnost, která má obrovskou důvěru v Boží prozřetelnost, jako důvěřuje Bohu a že se s ním nestrátí. Takže on tu svoji víru byl nějakým takovým autoritetem, fascinoval jako těch mladých. A tak vznikla společnost svatého Pavla. Pak také začínali se holky tím zajímat, ženy, takže oni začali jako také chtěli v tom nějak se toho zúčastnit. A tak vznikly dcery svatého Pavla. My je tady máme v Česku v Praze, jsou Paulínky, mají nakladatelství. A to byla druhá kongregace. A pak zakladatel viděl, že to dílo toho tisku, tím, aby prostě nesl to evangelium, se neostojí bez modlitby. A tak jsme vznikli my jako takový kořen. On pak, zakladatel, přirovnával tu velkou rodinu svatého Pavla do stromu, kde tím kmenem jsou právě je ta společnost svatého Pavla a pak jsou různé ramena, které pak budou postupně během dalších let vznikat. A jedním z těch ramen je právě dcery svatého Pavla, Paulínky, a my jako učednice Božského mistra jsme jako kořen. A je také moc zajímavé, protože ve svých vzpomínkách zakladatel napsal, že začal se modlit o vznik té kongregace takové víc kontemplativní, celé odevzdané Ježíšovi, Božskému mistrovi přítomnému v Eucharistii v 1908 roce. Ještě než vznikla vůbec ta společnost svatého Pavla a my jsme vznikli v 24. To znamená 16 let modlitvy, 16 let rozeznávání, hledání ty Boží cesty, Božích znamení, kdy a tak dál. Tak jsme vznikli my. A pak vznikly další instituty, vznikly pastořánky, one tady nejsou v Česku, jsou jenom, myslím, v 5 státech na světě. Pracují ve farnostech a pomáhají kněžím a tak dál. Pak vznikly apostolínky, to jsou sestry, které se zabývají rozlišováním povolání, pomoci v rozlišování povolání u mladých. One jsou třeba v Polsku, v Itálii a v Brazílii. A pak vznikly instituty pro laiky, pro ženy, které chtějí žít samotně ve světě, pracovat tam, kde pracují, ale chtějí cítit tu touhu potom, aby žít s libama. Tak pro ně je ten institut. A stejný je pro muže, že jsou někteří muže, kteří jako chci se stále odevzdat Bohu, žít s libama, ale jako jich baví jejich práce. A zakladatel je právě přirovnával do takového jako kvasu, toho jako začínu, ty soli země, že jsou tam, kde jsou, nevím, na fakultech, v nemocnicích, ve školech, ale v našej tu sůl evangelia, tu radikalitu, ty hodnoty evangelia. A jsou úplně jako skryty, že nikdo ani neví, že oni jako žijí tma s libama. Pak, co je také jako takovým fenoménem, moc rozšířený ten institut je v Itálii, to je institut svaté rodiny, kde dokonce manžele společně skladají sliby, žijí slibama. A to je možná to, co vždy bylo v našem zakladateli, že on věděl, že evangelijní rady jsou pro každého. Jsou nejenom řeholníci, ale i manžele, že tím evangelium my potřebujeme všechno proniknout, také rodiny. Pak vznikl také institut Krista kněze pro kněze diecezní, protože když zakladatel začal to svoje velké dílo, to začalo se rozrůstat, tak hodně kněží z diecezí za ním přicházelo a prosili, že by také chtěli přistoupit, jako vstoupit do té společnosti svatého Pavla. Zakladatel říkal, ne, vy potřebujete zůstat tam, kde jste, věděte, že také potřebuje knězi, ale můžete s námi spolupracovat. A tím ty kněži skladají sliby, to znamená, jako více zavazují do ještě hloubší takový intimity s Ježíšem, ale zůstávají tam, kde jsou, v těch diecezích. Samozřejmě žijí naší spiritualitou tehdy a tak dál. A pak ještě je poslední institut, který je, to je takové sdružení spolupracovníků paulínských. Tak jak svatý Pavel známe z Nového zákona, když hlásal evangelium, tak měl spoustu různých spolupracovníků. A zakladatel i tím se jako tím příkladem svatého Pavla nějak zafascinoval a věděl, že sami nic nezmůžou, takže potřebují spolupráci laiků, kteří neskladají slibów, mají tam nějaké svoje přísliby, takzvané menší, ale spolupracují v tom apostolátu, že jsou jako wolontariusze i pomagají třeba Paulinkom, právě tym bratřím ze společnosti svatého Pavla, nám jako učednicím, jako různým tym institutům. Takže my jsme, ale jsme tady jenom jednou komunitu máme v Česku, ale jako kongregace jsme přítomné v 28 státech na světě. Nasz zakładatel tym, że jesteśmy rodziną Świętego Pawła, Świętego Pawła Apostola, tak jesteśmy, cała ta rodzina jest taką misyjni, a zakładatel hned, gdyż ta kongregacja, na różne kongregacje się rozrastały, przybywało sester, braci, tak hned posilali na misję, a tym myśmy prawie w 28 statach.
1: Możecie jak przybliżyć równi członku kongregacji?
2: První členkou byla sestra Scholastica Rivata, křestní jméno Voršila Rivata. A to byla sestra, která na začátku vstoupila do dcer svatého Pavla, ještě nebyla naše kongregace, až zakladatel, když on to říkal, když přišla ta boží hodina, jako zvolil právě tu sestru Voršilu, pak ještě spolu s ní tak Matildu, a řekl, že vy dáte jako začátek nové kongregace, od které už se tolik let modlí. A to, co ovlivnilo jako zakladatele, proč si zvolil zrovna tuto, a pak jako, proč jako zvolil další ještě sester od těch sester svatého Pavla, byla právě ta zbožnost eucharistická. Že on viděl právě jako v ní větší takovou schopnost ke kontemplaci nebo k adoraci. Co ní říct, ona prostě no byla, potom jej život jako ukázal, že byla taková jako osoba rázna a zároveň měla obrovskou víru v Boží prozřetelnost, takovou jako lásku k Ježíši eucharistickému, že pak, když nastupovali do řadu další sestry, tak zakladatel jako nic jim neříkal, co mali dělat, jenom říkali, teď se dívejte jenom na tu matku scholastiku.
1: Můžete mi popsat spiritualitu vaší kongregace?
2: Ano, naše spiritualita je docela jako hluboká, protože my jsme jednou z mála kongregací, kteří obdrželi od svého zakladatele, od Boží prozřetelnosti skrze zakladatele, jako spiritualitu, která má vlastní kristologii. To znamená, často jako ty kongregace, které vznikají, se vzorují na nějaký spiritualitě, něco jako z něčeho jako berou. Zatímco náš zakladatel v uvozovkách stvořil tu cestu duchovní celou. On sam jako napisał w swoich wspominkach, że prostudował, no bo żył spiritualitą benedyktyńską, karmelitańską, jezuicką, a wszystkie te spiritality oprawdu proskoumal. A we swej pokorze rzekł, że on nic nie dał nam, nic nie stworzył. On prostie wzal to, co jako podle niecho, nebo podle Bożych wnuknutí było najlepszy, a stworzył tu cestę. Także sercem naszej spirituality je Ježíš Mistr, kterého uctíváme jako pravdu, cestu a život. A je to spiritualita integrální, protože co chtěl zakladatel? On právě ten titul, kterým Ježíš sám se nazývá v Evangelium podle svatého Jana 14. kapitoli, že já jsem cesta, pravda a život. A on, jako ten, který vystudoval také teologie podle svatého Tomáše z Akvinu, byl tomistou, uviděl právě v tom titulu takový jako setkání celého člověka s celým Bohem. To znamená, Ježíš je pravdou pro naši mysl. Ježíš je cestou pro naši vůli. Ježíš je životem pro naše srdce. To znamená ty tři schopnosti, které máme člověk jako mysl, vůle a srdce, celé potřebují se setkat, proměnit jako v Krista. A to, co bylo jako je úžasné, tak zakladatel vždy říká, že my nemáme být těmi, kteří myslí na Krista. My máme být těmi, ve kterých Kristus myslí. My nemáme být jenom ti, kteří budou, nevím, opakovat to, co Kristus dělal jako navenek. My máme být těmi, ve kterých Kristus bude jako obnovovat světok. Jako Kristus, který ve mně žije, touží to samo, po čem toužil, když žil ve světě. A stejně srdce. Já nemám být ta, která třeba, nevím, bude teď jenom říkat Ježíši, miluji tě, ale jako ve mně má být ta Boží láska. Ta láska, kterou mě Ježíš k Otci a také k lidem. Takže to je taková spiritualita, inkarnace, vtělení, že ten Ježíš, kterého jsme obdrželi během svatosti křtu, když jsme přijali křest, potřebuje jako růst, pořád růst. A právě ta pravda, cesta, život, my z vůle srdce, vede k tomu, že my jako lidé růsteme integrálně. Ve smyslu, to není jenom, že budu teď, jak to říct, že Ježíš bude jenom růst jako v mé mysli, že to není spiritualita intelektuální, jak třeba mají víc, nevím, dominikáni. Není to spiritualita taková karmelitánská víc na to srdce, ale právě mysl, vůle, srdce, jako všechno jde spolu. A to myslím, že je takové jako nejkrásnější. Pak v té spiritualitě máme, uctíváme Marii jako královnu apoštolu a svatého Pavla apoštola. A my právě učíme se žít tím Ježíšem mistrem od svatého Pavla, protože svatý Pavel řekl, žijí už ne já, ale žije ve mně Kristus. Dokonce náš zakladatel řekl, že kdyby se ztratili evangelie a zůstaly jenom listy svatého Pavla, tak my bychom mohli celou mysl, celé srdce, celou vůli Ježíše poznat díky těm listům svatého Pavla. Že když jsme ve spojení se svatým Pavlem, tak začíná ten Kristus v nás víc růst. A pak máme Marii, královnu apoštolu, od které se učíme předávat toho Ježíše světu. To, co zakladatel říkal, proč Maria královna apoštolu, protože Maria přijala Ježíše při zvěstování, ale ne pro sebe. Říkala, teď já mám Ježíše, jsem šťastná. Ona ho přijala pro nás. A právě takové hezké, krásné zobrazení, které také zakladatel chtěl, když první sestra jako nakreslila ten obraz Marii královny apoštolu, aby Ježíš byl vždy před tu Marii, a ona ho drží v takovém gestu předávání nám, že když máme sochy třeba Marii Královny Apoštolu, buď v našem obchodě, buď tady v kapli nebo před domem, tak ten Ježíš je vždy před Marii a vytahuje ruce k nám, nebo k tomu, kto stojí před tu Pannu Marii, že Maria přijala Ježíše, aby ho předat. Takže ona je pro nás vzorem, ona nám vyprošuje Ducha Svatého, ale když se na ní díváme, když jsme s ní, tak my se učíme předávat toho Ježíše. My ho přijímáme, my se ním naplňujeme, my se s ním stotožňujeme, tak jak to udělal svatý Pavel, a pak ho předáváme tak jako Maria.
1: Můžete třeba popsat váš habit?
2: Náš habit. Tak máme habit modrý, modrý závoj, a to zakladatel chtěl právě kvůli tomu, že máme připomínat na nebe, a také jako každá sestra, já jsem řekla, že jsem sestra Michaela, ale každá sestra má ještě jméno Maria, sestra Maria Michaela. No, samozřejmě, že používáme to zkraceně. Ale zakladatel to právě chtěl, že my jsme jako ta druhá Maria. V létě máme také možnost bílého habitu, ale to jako myslím, že kvůli tomu, že náš zakladatel byl takový jako praktik, že on jako řekl, že největším umrtvováním sebe je komunitní život a nepotřebujeme se nic víc jako k tomu dávat. Takže když je moc horko, nebo jsme vznikli v Itálii, takže když tam bylo jako moc horko, tak on řekl, že sestry se nemusí trápit nějakým černým, bo něčem může si jako vles bílý. A je takový praktický. Samozřejmě, že my jsme kongregace víc kontemplativní než činní, kontemplativno-činní, a na začátku ten jeho nejbližší spolupracovní zakladatel chtěl nám dát takové dlouhé rukávy, jako mají třeba mniši nebo mnišky. A zakladatel praktik říká, no ale ty sestry mají šít, budou mít jako dílny, kde šijí jako různé oblečení, protože máme tak liturgicky to na apoštolát, to jako bude, to nepůjde, ne? Takže jako vypadá to jako tak normálně. Máme tady vepředu takový, no to nikdo neuvidí, ten kdo slyší, ale ta latka má také jakby takové zastupování škapulíře. Že jsou jako řady, které mají takový škapuliště benediktyní před sebou, a my to máme jako část habitu. Nevypadá to jako škapuliště, ale právě tady to založení je právě tím škapulížem. To znamená také to odevzdávání se pod ochranu Panny Marii. A máme tady také takovou oznaku křiž, na kterém je hostie, to znamená Eucharistie. A je napis v latinském Já jsem cesta, pravda a život v latině, a z druhé strany učebnice božského mistra. Jakože tým naším posláním hlavním předáváme Ježíše, ale jako apoštolát máme apoštolát eucharisticko-kněžsko-liturgický. Takže máme neustálou adoraci nejsvětější svatosti. Jsme se všichni jako celá rodina svatého Pavla narodili z Eucharistii, z té modlitvy zakladatele, ale my jako učednice jsme jako nejvíc právě v tom kontemplativním našem povolání odevzdané Ježíšovi v tom tajemství Eucharistii. Že neustále adorace den a noc. A zakladatel to také chtěl, že ta noční adorace je jako odprošování za ty hříchy, které jsou spáchané, a zvlášť právě za hříchy, které jsou spáchané prostřednictvím těch mass mediów, všechny sdělovacích prostředků, protože to v noci se tiskne jako to všechny, ten tisk, který pak jako hružuje nebo dává tu světskou mentalitu, odvodí třeba od víry. A také různé filmy a všechno, ne? To zlo někde tam v noci, takže to je jako odprošování za ty hříchy. Když se modlíme na adoraci, to zakladatel vždy říkal, že to není moje soukromá modlitva, to je právě náš apoštolát. Každá sestra má hodinu a půl adorace denně. Samozřejmě jsem v kontaktu s Ježíšem, to je, já si to v uvozovkách využívám, ale jdu tam jako zastupce celého lidstva. Ne? Tady Brna, těch lidí, kteří s těmi se setkáváme, kteří nám čas věřují nějaké úmysly na modlitvu. A také jako zvlášť se modlíme za kněze, protože pak náš zakladatel řekl, že jako je to v uvozovkách logicky nebo nějakou přirozeně, že když já miluji Ježíše, který je v Eucharistii, tak ta láska hned se rozšiřuje na liturgie, to znamená všechno, co je jako zvazané z liturgii, protože no, liturgie mi dává Ježíše, že? A pak také jako ke kněžství, no, modlíme se také za povolání, nová povolání kněžské, kvůli tomu, že bez kněží nebudeme mít Ježíše v Eucharistii, že nebudeme mít svatosti, takže je to všechno propojené. A pak máme také praktickou službu kněžím, ve smyslu, že třeba v Polsku sestry slouží v některých domech, které pro kněze už starší. Třeba v Mexiku je otevřený také jako dům pro kněže mladší, kteří třeba jako bojují s nějakými závislostmi a tak dále. To znamená jako všechno, co je potřebné. Je tak jako formace kněží, že mám sestry, některé v Polsku, biblistky a jiné, které také vykladají v duchovních seminářích, že dávají tu formace kněžím. Prostě různě. Naše domy jsou také většinou otevřené pro kněží, kteří by třeba potřebovali se zastavit v tom životě, si odpočinout, takže vždy mohou za nami přijet, zůstat si tady v tichu, popovídat si, prostě jako různě. A pak ten liturgický apoštolát, to znamená všechno, co pomáhá víc pochopit liturgie a také, co přispívá krásy liturgie. Máme sestry architektky, které třeba jako projektují kostely, máme sestry řezbárky, máme sestry, které mají, třeba nevím, vedou sbory a tak dále. Prostě jako všechno, co tomu slouží. Šijeme také liturgické oděvy, kleriky, alby, prostě jako všechno. Ne? Máme sestry, které píšou ikony, takže všechno to, co opravdu jako prospívá, aby ta liturgie byla krásná, aby kostel byl krásný, kaple.
1: Když by třeba chtěla nějaká žena k vám vstoupit, co by čekalo?
2: No, máme svůj čas formace. Samozřejmě, že kdyby někdo chtěl vstoupit, tak nejdříve je nějaký rozhovor, protože to nejsme my, kteří rozhodujeme, ani ta žena dokonce, ale je to Bůh, který povolává. Takže pokud cítí, že jí přitahuje ta Ježíšova přítomnost v Eucharistii, že ráda prostě jako tráví ten čas s Ježíšem a nějak zaujímá náš apoštolát, tak když přijde na rozhovor, aby chtěla tady být, tak může za námi třeba jako přijet na měsíc, samozřejmě potřebujeme to ustalit tím, že jsme jenom 4 nějak naplánovat. A pak je takový čas formací, že většinou máme rok takzvaného aspirantátu, to je takový jako nezavazující jako vůbec. Pak je rok postulátu, 2 roky právě aspiranta da postulat, to je takové prochloubení toho křesťanského života. Se učíme tehdy modlit se, meditace, meditovat Boží slovo, protože ne všichni třeba, i když jsou věřící nebo žijí tím životem modlitvy, umějí jako číst Boží slovo. Ne? Nebo nejsou na to prostě jako zvyklí, že se modlí svými slovy, ale neumí třeba číst Boží slovo, takže to je ten čas, neučíme zpytování svědomí, prostě tak jako ještě hloubší využívání toho, co už máme od církvi, ne? Prožívání mši svaté a tak dál. Pak po tom postulátě jsou už 2 roky noviciátu, kde už je takové zaměřené víc na to, aby poznat naši řeholi, čím my konkrétně žijeme, jaký náš život. No a po 2 letech noviciátu, pokud samozřejmě Pán Búh chce predstavenie, ako to vidí, že a niekto také cíti, že je na svém místě, môže sa stále zložiť první sliby, ktoré sa obnovuje přes 6 let. Takže věčné sliby, ty poslední, jsou de facto od vstoupení po 10-11 letech. Máme docela dlouhou formaci. Ale to se, myslím, že to se jenom tak zdá, když někdo se na to dívá zvenku, protože já si pamatuju, když jsem vstoupila a třeba viděla jsem, že moje kamarádky, které jsou třeba v jiném řádu, někdo u benediktinek, one už třeba jako za 2 roky skladali první sliby. A já jsem tak, kdy končila postulaci, nastupovala do noviciátu a jsem jako říkala tým druhým sestrám, je dobře, že já ještě neskladám jako ty první sliby, protože ani se necítím připravena, že ten čas jako de facto, já jsem cítila, že ještě potřebuji ten čas, že to je tak hluboké, že to nejde o nějaký spěch, že máme celý život, aby žít s Ježíšem. Že? A to je také moudrost církve, že dává ten čas k tomu obnovení, aby osoba opravdu, nevím, v vožovkách prošla různé krize a věděla, co to všechno obnáší, čeho se zříká, ale co také získává. Protože každá volba je nějakým zřeknutím se něčeho, nemůže mít všechno. No a vždy je důležité jít za tím, co je pro nás takové jako nejhlubší touhou, která je v nás. Protože, nevím, já jsem třeba jako vždy od dětství snila, že budu učitelkou. A teď jsem v řádu, které vůbec neučí. Ale mám třeba nějaké, nevím, přednášky, můžu jít třeba se vína, něco dělám, kde v vozovkách využívám ty dáry nebo schopnosti, které, jak jiní také říkají, mi pan Bůh dal. Ale proč? Protože já jsem v jistém okamžiku svého života pocitila, nebo Bůh mi dal jako objevit, jak důležitá je ta jeho přítomnost v Eucharistii. A to mě nejvíc přitáhlo. A já jsem viděla, že pokud půjdu do řádu, tak půjdu do řádu, který má neustálou adoraci. A jako to, že budu učit nebo nebudu učit, tak jako zašlo úplně na druhý plán nebo na další. A já vím, že kdybych vstoupila do řádu, který učí, ale třeba nemám adoraci nebo má jenom málo modlitby, tak já, něco by mi chybělo jako uvnitř, že moje srdce by nebylo naplněno. A zatímco, když mám adorace, tak já se cítím, jako nic mi nechybí. Když můžu učit něco předávat, tak jsem ráda, ale když to nedělám, to není něčem prostě, co mi dává nějaký smutek, nebo že jsem nešťastná, tak to vůbec není. Takže vždy říkám i mladým, že jsou různé jako touhy, něco nás baví, ale to, co nás baví, tak nám občas jako dává jenom příjemnost. Ale jako, co je to, co mi dává takovou hlubokou radost? Co je takové opravdu, že když to nebudu v vozovkách mít nebo dělat, tak nebudu nikdy šťastná. A to je něco, čím nás Pán Duch jako přitahuje, co v nás vložil. Máme tady jednu sestru, Slovenku, Češku, bohužel nemáme, teď máme formace také v Itálii, kvůli tomu, že je málo těch povolání, tak se udělali takový mezinárodní noviciát v Itálii. Byla jedna Italka, byla právě ta naša sestra Alžběta ze Slovenska. Ona tady pracovala v mně 5 let a tak nás poznala. Nahrála v Filharmonii. A tak, jak za nami přišla, sama to říkala, že jí to baví, ale nenaplňuje jí to do konce, už je rok a půl po prvních slíbech. A je šťastná.
1: A kdy a jakým způsobem jste vlastně začali působit v Česku?
2: Do Česka jsme přišli 29. června 1996 roku, takže teď bude 30 let, jak jsme tady. A pozval nás tehdejší otec biskup Cikle a on si přál mít komunitu mezinárodní. To právě jako bylo potom, jak už ten komunismus spadl a on chtěl právě nějak otevřít také i to Česko. A tehdy přišli tři první sestry, samozřejmě, že se obrátili na matku generální, tak ona hledala nějaké sestry a přišla právě první sestra z Polska, sestra Neška, která tady působila přes 20 let, 3 roky předtím musela bohužel odjet, protože onemocněla rakovinu a už to jsme nezvládali jako malá komunita. Ale byla tady od začátku, kromě toho, jak dělala pak studii v Římě, tak byla tady těch 20 let. A byla sestra z Venezueli a byla jedna sestra Italka. Takže to byly ty tři první sestry. A pak během let se ty sestry samozřejmě měnily, že byla sestra z Ukrajiny, pak byly další sestry z Polska. Přes 10 let, co já jsem tady, tak byla jedna sestra přes rok z Japonska. Pak byla pár let sestra z Koreji. Různě. Samozřejmě teď jsme tady zrovna 4 sestry, které všechny z Polska, ale to kvůli tomu jazyku, že většina si myslí, a počasti je to pravda, že pro nás jako Polaky jako je to snadnější se naučit češtiny, nebo spíš snadněji to pochopíme, než když přijde někdo z Koreji, kde vůbec ten jazyk je úplně jiný, nebo z Venezueli. No. A tím, že je také už méně povolání, tak jsme všichni z Polska.
1: Bylo to těžké nějak sehnat ten dům tady nebo tak?
2: ten dům má celý jako svůj příběh, protože nejdříve byly tady sestry Boromejky, pak tady byly sestry Klarisky. A pak po roce one si řekli, to je jako příliš malá zahrada jako pro ně a příliš malý dům, takže one si pořídili tam, kde teď jsou v Sobišicích a hledali někoho, kdo ten dům koupí. A příběh toho domu je takový, jestli já si nepletu a dobře si všechno pamatuji, že tady ten dům vystavil nějaký architekt pro svoji dceru, která vstoupila k sestrám Boromejkám. Ale před věčnýma slibama se rozhodla, že jako nebude jako sester, ale byla moc vděčná těm sestrám. A ten dům jim prostě jako nechala, bo jim tady zůstali. A jednou z těch podmínek bylo, že naprosila, chtěla, aby tady vždy byl svatostanek, aby se sestry modlili. Takže když sestry odcházeli nebo měnili ten dům, tak byla ta podmínka, že nemohou ho prodat nějaké rodině nebo nějaký prostě někomu, jenom vždy hledali sestr. Takže i ty Klarisky také to hledali sestry. A tak zrovna, když se sestry o tom dozvěděli, tak hned jako samozřejmě tu nabídku přijali. A lokalita je moc jako dobrá. Samozřejmě, že sestry pak opravili ten dům podle sebe, vozovka pod našeho apoštolátu. Klarisky měli asi kaple tady na prvním patře, protože to byla jich soukromná kaple, ale my máme takovou většině ve všech městech, státech, kde jsme, snažíme se, aby ta kaple byla přístupná pro lidi, aby také lidi mohli přicházet na adorace. Tak tím jsme udělali tu kaple dolů, že od ulici někdo může přijít, máme tu kaple otevřenou i pro veřejnost, během samozřejmě naše adorace, je to krátká doba, protože celý den nemáme, ale máme během týdne od pondělí do pátku otevřenou ráno od 8 do půl desáté, víceméně, v sobotu a v neděli od 4 do 6. Máme tam pak nešpory společné. Takže tady lidé jako přicházejí z okolí, nás tady samozřejmě znají, že je ta možnost. My jsme také, když jsme přišli, tak samozřejmě potřebujeme se z něčeho něco vydělávat, abychom měli z čeho žít, že? Tak sestry začaly tím, že máme také ty obchody, ten liturgický apoštolát. To jsou také obchody, kde my prodáváme ty věci, které vytvaříme, nebo také bereme od jiných dodavatelí samozřejmě, ale to bylo právě proto, že my něco jako děláme, šijeme a pak to prodáváme. Právě první sestry vypravovaly, jak to bylo jako moc zajímavé, jak 96. rok, one tady přišly, no a u kapucinov vynajmujeme ten prostor, pronajmáme a šli právě za tím představeným kapucinov a ten představený kapucinov seděl, díval se na ty tři sestry, kroutil hlavou a říkal, no já nevěřím, jako, ale vy samé, tři ženy, budete jako to řídit, že to všechno jako papírování a tak dále, a že vy to zvládnete a ty všechny objednávky a prostě jako, že nemohu jako to uvěřit, jak mi to prostě jako, jak to všechno bude. No, ale z Boží pomoci jako to šlo. Samozřejmě ten obchod se mění, když máme staré fotky, tak vidíme, jak se to všechno měnilo a pořád se mění ne, podle toho, co lidé potřebují. A myslím, že to je moc krásné. Náš zakladatel vždy chtěl, že to není jenom prodávání, že budeme se z toho jako mít z čeho žít, to také. Ale tím hlavním cílem bylo právě jako setkání. A dokonce snem zakladatele bylo, aby vždy jako v vozovkách v magazinu nebo někde je obchod, ale pak přes ten obchod se přechází k nějaký maličké kapli, aby lidé, kteří se setkávají s námi, nejenom, že něco nakoupí, ale prostě si popovídá, mohli jít za Ježíšem. V malou našich prostě těch centrách liturgických to je, ale my tady máme tu výhodu, že hned vedle je kostel kapucinu, kde teď je adorace, takže vždy tam odesíláme lidi. A hodně lidí přichází, svěžuje si jako různé jako umyslné modlení, ale také prostě sděluje svůj život, různé těžkosti. Jsou občas lidé, kteří přijdou, nevědí, jak se modlit, třeba nevím, zemřejí maminka, babička, zůstal růženec, oni neví, co to je, tak přijdou a se ptají, jak se modlit, nebo různě, no, nebo někdo prostě něco říká o sobě a říká nakonec, že má strach jít ke zpovědi. A najednou prostě já, buď někdo mu řekne, že no tak můžete jít za knězem a říct mu to stejné, co jste řekl mi. Nemusíte se bát. On najednou prostě jako je úplně jako překvapen, že sestra ho neodsoudí, sestra mu nic prostě jako neřekne a ten strach před tím, aby jít za knězem a něco říct, jako z něho se jako zajde. A my jsme takový jako prostředníci trošku, bych řekla. Takže myslím si, že ten tady v Česku, to jak to tady působí, ten náš obchod liturgický apoštolát, je nejvíc, nebo nejvíc toho, co znám, podle myslí zakladatele, že on právě jako chtěl to setkání s tím člověkem.
1: Když jsme zmiňovali teda tady tu kapli, máte nějak pravidelně v ní mši svatou?
2: Bohužel máme jenom jednou za měsíc. Vždy v druhý čtvrtek v měsíci v 7 hodin přichází tady náš pan faráš. Ale je to kvůli tomu, že tady v Česku je málo kněží a nemůžeme si dovolit, aby tady někdo byl naším kaplánem. To nemá jako smysl. Tím víc, že tady v Brně je spousta mší svatých a můžeme jít, jdeme tam do práce se vystřídat s druhou sestrou a i třeba kapucinou k minoritu různě.
1: Vy tady potkáváte se tedy hodně s těmi lidmi okolo v té Masarykově čtvrti tady?
2: Myslím si, že ano, protože no, jako samozřejmě víc s věřícími, ale nejenom. Třeba se sousedama máme moc dobrý jako vztah, i když třeba nejsou věřící, ale se občas popovídáme, když jsou svátky, jdeme si popřát a je to takové jako příjemné, sympatické, nebo zajdeme na kávu a oni k nám. A nejvíc právě jako s lidma, jako kvůli tomu, že jsme se vydáváme v kostele, takže jako lidé nás znají a rádi si popovídáme. Máme tady některých známých, blížších, dalších, ale jinak ano, jsme jako moc otevřené.
1: A třeba nesetkáváte se s nějakými obtížemi kvůli tomu vašemu zasvěcenému životu nebo tak?
2: Já bych řekla, že asi ne, nejsou to nějaké zvláštní, spíš jsou takové obyčejné nebo každodenní, jaké má každý řád, že různě, občas jako je to hodně, nebo to, co my tak vidíme, že tady v Česku je pro náš apoštolát je obrovské jako pole k působení, že to vždy říkám naši generálně, že i kdyby tady bylo jako 10 sester učedníc, tak by něco dělat, protože všechny katechézy, všechno to, co jako vede k liturgii, jako vůbec evangelizace, dávat jako Boží slovo, no prostě jako katechézy, to je prostě jako sám to jako znáte, že je tady co dělat, tak jsou spíš takové jako ptíže, že občas jako je nám líto, že musíme něco odmítnout, že prostě jako nemůžeme dělat všechno, že nezvládáme. Možná pro nás také jako takovou jako ptíži je to, že nemáme jako za tím žádnou Češku, máme tu jednu sestru ze Slovenska, jako česky mluví perfektně, ale za tím je v Římě ještě. Zůstala po prvních slibech v Římě na těch pár let. A vždy, když přijdou nové sestry, tak je to takové jako obtížné, než se naučí ten jazyk. A že už nejsou jako úplně mladé, nebo nejsou mladé povolání a už ty sestry jsou starší, tak to není tak jednoduché se toho naučit, ty češtiny. A to je vždy taková bariéra. Ne? Ale jako zakoušíme to, že Češi jsou moc takový jako trpěliví s naší češtinou a moc otevření a jsou rádi, že jsme. Takže je to takové jako krásné. Myslím si, aspoň já tak osobně to prožívám, že je víc radosti než těžkosti.
1: Jak často třeba se tady mění to osazenstvo od toho domu?
2: Asi podle potřeb, ale ne tak často právě kvůli jazyku, že já jsem třeba už tady 11 let. Teď přišly ty dvě nové sestry, protože tady byla sestra Barbara, která byla už 19 let, skoro 20, a ona už se jako sama cítila, že být v jednom místě tolik času, i když byla jako odezdaná, že potřebuje nějakou změnu. Samozřejmě neříkala, že musí hned odejít, ale spíš potřebovala nějaký rok takový sabatický, aby víc duchovní, aby také jako ta hlava odpočinula od toho jako řízení všeho a tak dále. Takže ona o to poprosila, na tím pádem, když odešla na ten rok, tak tady byl potřebný zástup, protože jsem zůstala já a sestra Miriam. Tak přišly dvě sestry. Jsme si dělali legrace, že ta sestra Barbara to je jediná, za kterou prostě jako nestačí jedna, musí být dvě. Takže přišly dvě sestry. No. A teď se učí češtiny už skoro rok, takže už je trošku lepší a už myslím, že už pak po prázdninách už to bude, že se víc budou moc zapojit a prostě dělat. Právě sestra Klara píše ikony, takže doufáme, že bude moct jako tady i psát ty ikony, občas jako lidé také hledají nějakou ikonu na objednávku. Druhá sestra bude asi v tom našem obchodě, sestru Miriam, možná já budu jako víc šít v dílně, protože také je hodně objednávek na různé tuníky, alby a tak dále.
1: Jak třeba vypadá váš běžný denní řád?
2: Vstáváme kolem 5:30, jako začínáme modlitvy 6:10 v kapli, máme půl hodiny meditaci, pak máme ranní chvály, to tak trvá do 7, v 7 máme snídaní a pak jdeme na adorace, protože náš obchod otevíráme v 10 hodin, do 5 ho máme, abychom stihli do obchodu, tak v 9:30 potřebujeme odejít z domu, máme hodinu a pol adoraci, takže po snídaní je to tak skoro vypočítané. Proto někdo jako říká, proč neotevíráte v 9, ale my vždy jako vysvětlujeme lidem, že první naší práce je adorace, to je jako apoštolát a proto máme až od 10. No tak kdo jde do obchodu, tak i odchází tam a třeba když já občas zůstávám doma, tak můžu prodloužit tu adoraci na ještě ten turnus, když já šiju v dílně, tak půjdu v 9:30 na adoraci a je to prodloužené. A pak se scházíme jako večer na Nešporech v 18:40. W środę mamy wieczerzy, a to jest jakoby, rzekam, taki najdalszy jako bod, po to, że my biegiem dnes, my jako każde niegdy w innym miejscu, a troszkę się tak mijmy. Także gdyż wieczór jako się zajdemy, tak wieczorem przy tej wieczerzy siedzimy jako dalszy do obu godzin, godzinę a pół obczas, że sobie popowiadamy, że jesteśmy, po to, że śniadanie potrzebujemy snist jako w wozowkach, co będzie rychle, aby chłop stichli z adoracji, a ze wszym. A pak ze mszy swatu to zależy, bo gdy ja jestem doma, tak idę do farności, a sesty, gdyż są tam we mieście, w tym obchodzie, tak se budce tam wystrzydaje, niegdy trzeba pójść do minorytu, budź kapucynu. My mamy prawie te społeczne mszy, tak jak jsem zmienila.
1: A trzeba o weekendu, gdyż właśnie není otevřený ten obchod?
2: O weekendu, w sobotę mamy inny rzad, troszkę jak uklizimy dom, ale mamy tu adorację odpoledne, ale rano idziemy na mszy do farnosti w sedum, a pak po mszy mamy nasze lekcje divina, które trwa tak jako chodinku. Lekcje divina to znamy, że czytamy społecznie Ewangelium, niedzielni liturgii słowa, a prosty jako dzielamy taką egzegezę, a takie nasze zdzielowanie tego, jak to przeżywamy, jak to widzimy. Co myślę, że jest moc jako bohacujący, a moc spojuje naszej komunitu. Można prawie to najwidz, nasze jako osobnie nam powiadanie, ale prawie to jako społeczne czytanie Bożego Słowa. Że to jako urzasne zakołsze, że obczas sestra ma niejakie światło pro sobie, ona to zdjeli, a na jedno ja widzim, że to se stawa światłem pro mnie. A takie tylko urzasne widzieć, jak jedno słowo mluví ke každé sestře jinak, ne? Něco jiného ji osloví, takže je to takové jako krásné. Takže máme to lekci divina, pak přicházíme tady kolem 9 na společné snídání, máme společný oběd, tak už nemusíme nikam spěchat. No pak odpoledne máme takový odpočinek hodinku, 2 ve 4, mám adorace. V sobotu společný růženec, vždy v 5 hodin, než pory. I večeře už tady jako také jako volně, že jsme tady společně, no. A v neděli je to také takový volnější den, že mše máme ve farnosti v 9 hodin, ráno se setkáváme na ranních chválech a generálně neděle je takový den jako víc probytí s pánem také, jako, takže každá může jako si víc času jako v ozovkách modlit nebo strávit s ním nebo něco si přečíst, ale mám společný jako oběd, večer, jako jsme tady spolu. Občas, když jsou jako právě krásné počasy, tak jedeme na nějaký výlet. Je to vždy trošku jako mezené tým, že nechceme jako uzavírat ty kapli, občas když pojedeme někam dál, tak pak musíme jako psát, že dneska nebude adorace pro veřejnost, jdeme na adorace ráno, pak jedeme na vylet, ale je nám vždy jako trošku líto, že někteří lidé si zvykli, že tady přijdou a najednou je zavřené, tak se snažíme to nenadužívat moc. No, během prázdnin máme uzavřenou kaple. Ale to je také kvůli tomu, že když se střídáme a občas je tak, že zůstává tady jenom 2 sestry jsou doma, protože 2 odjedou na dovolenou, tak je to takové jako těžké i vůbec jako za adorací. A i když chceme někam vyjet na ten vylet o prázdninách, tak máme uzavřenou to kable. To už lidé tak jako znají, že o prázdninách tady není. I když naši známí občas jako nám píšou SMSky, jestli se nebudeme zrovna modlit, nejsme doma, tak jestli by se mohli připojit, tak jim otevíráme, stejně přicházejí. Ale už je to tehdy na domluvu.
1: A kolik třeba té dovolené za ten rok ta sestra si vybere?
2: No, tak nemáme toho hodně, ale je to jenom 15 dnů, 17 jako s testou, ale my také máme 8 dnů duchovních cvičení, takže když se to připočítá, že každá sestra ještě odjíždí na 8 dnů a s testou 10, tak je to dohromady s dovolenou 27 dnů, takže skoro měsíc to se nevyhází.
1: Ty duchovní cvičení teda si každá sestra nějak zařizuje zvlášť?
2: Ano, většinou jezdíváme buď k jezuitům, buď třeba máme tu možnost jako jedy do Itálie, kde je naše spirituality víc jako v našich domech. My tady tím, že není možnost také někoho pozvat ani uzavřít jako obchod na 8 dnů, tak každá jede zvlášť, se prostě střídáme. Vždy první weekend máme takový inny, protože v první sobotu, pokud se nic nezmění, buď v innu, ale vždy v měsíci máme také jeden den v tichu, takzvané rekolekce. To vždy zakladatel tak říká, že ten duchovní život se také takovou pravidelností se o něho pečuje tím, že každá neděle je takovým zastavením se, podíváním se zpátky na celý týden, jak jsme ho prožili s pánem, co pán nám dal, jak jsme odpovídali na jeho milosti. Pak je právě ten jeden den v měsíci, aby se připravit také na smrt, na ten přechod jako k pána, podívat se, jako čím žijeme. A pak během roku je těch 8 dnů. Takže vždy ten první weekend v měsíci máme v sobotu ty rekolekce, ten den v tichu, kde každá sama, třeba jako v poslední době jsme pozvali jednoho kněze minority, aby to jako vedl, jako meditace. Ale máme to každý měsíc pravidelně. často, najčastěji, aspoň já to takto dělám, že se vrátím k tomu, co jsem měla na posledních duchovních cvičeních. Když mám nahrávky, tak každý ten měsíc, na každý den si prostě jako vezmu stroje některého dne, nebo to, co potřebuji ještě prohloubit. No a tak, když si také děláme tu neděli v vozovkách volně, že tak, kdy nikdo už neváží a buď si uděláme nějaký vylet, buď prostě jako jdeme si na další procházku, tady máme ten Wilsonův les, takže to je také jako hezky, že můžeme blízko do přírody někam vejít.
1: A třeba díváte se nějak na televizi tady nebo...
2: Docela málo. Většinou tu televizi používáme na Anděl Paně v neděli, protože máme oběd docela brzo, jako jdeme na Anděl Paně společně. Přes televizi Noé se právě díváme. Modlíme se, tu modlitvu posloucháme papeže a pak jdeme na oběd. Takže většinou tak občas večer, ale jako docela málo, když je nějaký film fakt dobrý. Já se občas jako říkám, že v televizi málo najdu jako dobrých filmů. Ale ani není čas, protože během týdne to fakt na nikomu ani nepřijde do hlavy jako zapínat tu televizi, to spíš o víkendu. Tak občas třeba, nevím, nějaká se najde nějaký jako dobrý film a řekne, tak se možná podíváme spolu, tak občas ano. Nebo jsou těch jako hezké filmy také o svatých různé.
1: A třeba nějací příbuzní přátelé vás tady navštěvují?
2: Řekla bych, že hodně, nebo my tady také od pár let pronajímáme tady pro studentky. Pár pokojí, tak moc místa nemáme. Většinou během dovolené, když nejsou studentky, tak máme tam nahoře právě ty 4 pokoje, že rodina jako přijíždí, ale docela často. Jsou teď jenom 2 pokoje takové, že když nepřijede tady 10 lidí, tak se vejde. Každý rok přijíždějí většinou naši bratři také z Polska, zvlášť právě na Sylvestra, protože to byla ta noc, právě kdy náš zakladatel obdržel to světlo. Takže my to slavíme tak jako tu adoraci a mši svatou o půlnoci spolu, abychom tak jako zakusili tu rodinnost. Ale i rodiny naše občas jedou třeba na nějakou dovolenou nebo někde třeba jako valby na lyžování přes Polsko, tak se tady zastavují v Brně, zůstanou u nás 2 dny. Občas nějací kněží z Polska s námi prostě vědí, že tady mají jako zadej, mohou si odpočinout, je tady jako klid a také přijíždějí, takže různě.
1: A setkáváte se pravidelně s Paulínkami?
2: No třeba, když mám nějaké setkání v Praze, když jsme v Praze, tak ano, nebo oni jako vždy, když tady přijíždějí na tu charismatickou konferenci s svými knížkama, tak už jako vždy tady si zabukují u nás místa, že budou jako celé hory jako pro ně, tak ano. Tak sestra Barbara, když byla tak ona rada, jezdívala s nima na duchovní cvičení společné, oni si dělají právě pro celou delegaturu, to znamená pro všechny ty státy, které jsou v Evropě. Dělají buď tady v Česku, že se všechny sestry zjedou tady, jako jsou, buď někde v Polsku, někde až se ta Barbara tam jezdívala. Takže, ale jsme tak v kontaktu, že oni tam mají trošku teď posledy takové těžkosti, protože jedna druhá sestra onemocněla rakovinou, tak vždy nám volali a jako sdělovali, co se děje, abychom se modlili. Takže i když se nesetkáváme tak, protože máme tak hodně práce, což není dokonce dobré. Občas, jako když tady jsou, tak si říkáme, že bychom měli se častěji vydávat, ale jako je to jako docela náročné, protože během týdne my jsme jako v vozovkách uvazaní tu práci, oni také. Ale ano, když je třeba nějaké setkání v Praze, nebo jedeme s někým navštívit Prahu, tak vždy zajdeme jako k Paulínkám a vždy říkáme to naše starší sestry.
0: Tímto končí pořad před klášterním kostem o učednicích božského mistra. Zmíněné Paulínky si třeba představíme někdy příště. Za pozornost děkuji a od mikrofonu se loučí Ladislav Pohl.

0: Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Přijďte 6. června na brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas. Blíží se 10. hodina a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Lukáš Matoška.
3: A bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vedení ČEZu dnes na valné hromadě řekne, jak se firma do budoucna změní. Menšinoví akcionáři očekávají podrobnosti. Vláda by dnes měla projednat návrh poslanců TOP 09 snížit věkovou hranici voličů v obecních volbách na 16 let. A po bouřkách na jihu Čech zůstává bez proudu 300 odběratelů. Zprávy a Martin Matějka. V valné hromadě energetické skupiny ČEZ se dnes budou řešit výsledky hospodaření a výše dividendy za rok 2025. Vedení firmy by taky mělo představit plán na restrukturalizaci společnosti, který má být prvním krokem k zestátnění její výrobní části. Menšinoví akcionáři očekávají, že se dozví, jaký postup můžou očekávat, říká akcionář Michal Šnobr.
5: Ten harmonogram je asi nejdůležitější. To, s čím by měli minoritní akcionáři odejít, protože to bude mít výrazný vliv na vývoj ceny akcí. Je to v podstatě zásadní kurzotvorná informace.
3: V první fázi má ČEZ vyčlenit zákaznické firmy jako ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, Gasnet nebo ČEZ ESCO do samostatné dceřiné společnosti. Jejich 49% chce poté prodat soukromým investorům. Získané peníze, zhruba 150 až 250 miliard korun, by pak použil na získání zbývajících 30% akcií od stávajících menšinových akcionářů ČEZu. Stát by tak podle plánu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO získal 100% kontrolu nad výrobní částí ČEZu. Vláda by dnes měla projednat možnost volit už 16-letým v obecních volbách. Navrhuje to opoziční TOP 09. Podle autorů současných 18 let dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc se snížením věkové hranice nesouhlasí.
6: Já osobně jsem proti snížení hranice, myslím si, že těch 18 let je dostatečné a že to, abych mohl volit, vyžaduje určitou zkušenost.
3: Proti snížení věkové hranice jsou i právníci úřadu vlády. Změny by podle nich musela předcházet důkladná celospolečenská i odborná diskuze. Kvůli nedělním bouřkám vyjeli jihočeští hasiči k necelým 300 případům, informovala o tom na sociální síti X. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Hasiči pomáhali i v Plzeňském a Středočeském kraji, častěji ale jížděli i v Praze a Ústeckém kraji. V jižních Čechách bylo navíc kvůli polámaným stromům a větvím více než 10 000 domácností.

0: bez proudu. Většině se už podařilo dodávky obnovit. Pokračuje mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák.
1: O nočních bouřkách evidujeme na jihu Čech už jen 300 odběratelů s omezením dodávek elektrické energie a 11 poruch na vedení vysokého napětí.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Francouzské námořnictvo včera zadrželo další tanker z takzvané ruské stínové flotily. Na sociální síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly právo a podílely se na financování ruské války proti Ukrajině. Francouzi zadrželi loď Togar v Atlantiku ve spolupráci s Velkou Británií a dalšími spojenci. Francie v uplynulých měsících přispěla k zadržení několika lodí v takzvané ruské stínové flotily v severním i středozemním moři. Rusko tyto lodě využívá k obcházení mezinárodních sankcí a financování války na Ukrajině. Evropská unie některá z těchto plavidel zařadila na sankční seznam. Velká Británie, Francie a Německo kritizují izraelské stupňování konfliktu v Libanonu. Paříž žádá svolání Rady bezpečnosti OSN a francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil izraelské jednání za velkou chybu. Izraelská armáda obsadila strategickou křižáckou pevnost Bofor na jihu Libanonu a vyzývá další libanonské civilisty k evakuaci domů.
3: Naši hrdiní vojáci právě obsadili hrad Bofor. Hrdě na něm vztyčili vlajku Izraele a prapor Golanské brigády. Nařídil jsem armádě, aby své manévry v Libanonu rozšířila.
4: Prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Připomněl návrat vojáků na místo, které v roce 2000 po 18 letech okupace jižního Libanonu opustili. Americký ministr zahraničí Marco Rubio zatím jedná s vůdci Libanonu a Izraele o novém plánu na příměří. Hezbollah by podle něj měl zcela zastavit palbu a Izrael by se zřekl útoků na metropoli Bejrút. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Tajvanská pobřežní stráž vyslala loď ke sledování dvou čínských plavidel pohybujících se na jihovýchodě ostrova. Čínská pobřežní stráž už dříve oznámila a posílení pobřežních hlídek kolem Tajvanu. Jde podle ní o nezbytnou reakci na jednání mezi Japonskem a Filipínami o vymezení námořních hranic. Ty se podle Číny překrývají s oblastmi, které si sama nárokuje. Jednání označuje za ilegální a neplatná. Majitelé domů, bytů a pozemků mají poslední den na to, aby zaplatili daň z nemovitosti, upozorňuje na to finanční správa. Výše vyměřené částky se liší podle velikosti nemovitosti i podle města, kde leží. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí, popisuje daňový poradce firmy Real Tax Petr Koubovský.
5: To znamená, ti, co měli povinnost případně podat přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna, anebo i ti, co tu povinnost neměli, ale jsou stále držiteli vlastnického práva k nemovité věci, to znamená typicky například k bytové jednotce, rodinnému domu, poli, lesu a dalších typů nemovitých věcí.
0: A pokud je vyměřená daň z nemovitosti vyšší než 5000 korun, můžou ji poplatníci zaplatit ve dvou stejných splátkách. První musí být zaplacená do dneška a druhá do 30. listopadu. Na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti stále výrazně regulují provoz v obou tunelech. První část kolony začíná u Jesenice na 82. kilometru o kus dál na výjezdu z metropole směrem k dálnici D7 na Slaný. Budete brzdit u sjezdu do Evropské na 28. kilometru. 15 minut zabere trasa k omezení u letiště. A v Praze v Liberecké do centra se rozjíždí kolona, provoz slábne, brzdí se u sjezdu na Kobylisi Holešovičkami. K Blance už se pak pokračuje celkem plynule. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno a nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůži.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešní příběh bude vyprávět Jana Krutová. Dobrý poslech vám za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
9: Ahoj, jmenuji se Jana Krutová a ráda bych se s vámi sdílela o můj příběh, jak jsem pozvala pana Ježíše do svého života. Když jsme byli ještě děti, já a dva sourozenci, naše maminka nám vyprávěla o Bohu. Moc nás to nebavilo. Učila nás Otčenáš, ale museli jsme to vydržet. Když mě bylo 13 roku, maminka si přála, aby chodila jeden rok do náboženství. Ale byl to Husův sbor, kde jsem pak byla běžmovaná. Když mě bylo 14 let, chodila jsem do 9. třídy, maminka zemřela na rakovinu prsa. Náboženství muselo jít úplně stranou. Život se náhle změnil. Otec nás také opustil a pomáhali jsme si my, tři sourozenci, úplně sami. Bylo to moc těžký živobytí, ale život plynul dál. Mám dvě děti, pět vnoučat a jsem už 16 let rozvedená. Ale děti žijí v Praze a tak se tak často nevidíme. A už několik let tady chodím v naší církvi bratrské do Klusu. To je klub seniorů. Občas jsem šla i na bohoslužbu a cítila jsem se dobře v tomto společenství. Líbilo se mi zpívání, chval a nakonec i společné sdílení. V loni nás chudůchodce oslovil náš kazatel Petr, jestli nechceme jet na English Camp. Anglicky neumím. Ale chvíli jsem přemýšlela. A pak jsem si přihlásila a ještě pár seniorek. Nádherná příroda, pěkné ubytování a velmi dobré jídlo. Spala jsem s Janou Kubaňovou a vyprávěla jsem jí o knihách, co jsem vše četla. Ale byly to knížky převážně duchovní. Jana mě řekla, že jí stačí jenom jedna kniha a to je Bible. Nešlo mě to do hlavy, jak někomu může k životu stačit jenom Bible. Ale až do té doby, než jsem ji začala sama číst. V Biblii je vše, hlavně pravda. A vše v Biblii je neměnné. Po týdnu dovolené jsem střebávala, co jsem tam všechno prožila. Tak si asi představuju, že to bude vypadat v nebi. V tom velkém společenství probíhalo vše v lásce a harmonii. Po dovolené jsem měla chvíle, kdy jsem přemýšlela o smyslu života. Kamarádka Lenka mě pomohla. 10. listopadu roce 2022 jsem přijala našeho Pána Ježíše Krista do svého života. A myslela jsem si, když se vyznám ze svých hříchů, že už nebudu mít žádné starosti. Tak se ale nestalo. Starosti mám stejné, akorát, že na ně nejsem úplně sama. Vím, že když prosím o pomoc, vždy se najde nějaké řešení. Modlitbou, chválami a děkováním se našemu Pánu vždy odvděčím. Jaké úkoly mě náš Pán prověří, pověří, to nechám na něm. Vždy se těším na bohoslužby, na kázání, na chvály, slovíčko pro děti, a také na společné sdílení. 11. června roku 2023 jsem byla pokřtěna ponořením do vody ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Proč jsi přijala Pána Ježíše Krista do svého života, do svého srdce? Co to pro tebe znamenalo?
1: No, pro mě to bylo moc krásné sdílení, že jsem ho přijala, protože jsem zjistila, že když všechny problémy, které mám, se s ním můžu sdílet a vždycky vím, když padnu někdy na dno, nebo ať se topím kdekoliv, čemkoliv a poprosím ho, tak mě vždy a vždy zase pomůže zpátky.
0: Co pro tebe znamenal křest a co je vlastně křest pro člověka, který přijal Pána Ježíše Krista do svého života?
1: Křest je něco úžasného, protože se stane věc, s ponořením do vody najednou se změní úplně o 180%. Úplně jsem se změnila, můj život se obrátil tak nádherně vzhůru, takže děkuji Bohu za to, že jsem mohla tohleto prožít a moc bych docela řekla, kdyby měl někdo možnost tohleto učinit. Určitě to bude báječný a uvidí, že i jemu se stane to, co se stalo mně, že jsem šťastná. Že mám okolo sebe spoustu lidí, který si různě pomáháme. A moc bych byla ráda předávat tu víru a tu lásku, kterou v sobě mám, kterou jsem od Boha dostala a předávám ji dál. A moc jsem šťastná, na světě a zjistila jsem, že hlavně, když si pomáhat druhým lidem, což já hodně dělám, tak první musím mít ráda sama sebe. A pak teprve můžu pomáhat druhým lidem. A k tomu, abych se měla ráda sebe, mě pomáhá náš Pán Ježíš Kristus.

Jsem šťastná na světě, řekla ve svém příběhu Jana Krůtová a dodala, že by tu víru a lásku, které jí Bůh dal, ráda předávala dál a přála by ji všem lidem. Z jejího života si můžeme vzít i to, že k Bohu můžeme přijít v jakémkoliv věku nebo životní situaci. Jeho náruč je pro nás vždycky otevřená. Pokud byste chtěli o Bohu, o Ježíši Kristu vědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout také v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Tam stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Obecní úřad Moravský Písek vás zve na folklorní písecké slavnosti do Moravského Písku. Konají se v pátek a v sobotu 12. až 13. června v areálu na stadionu. Páteční program začíná v 17 hodin vystoupeními dětských i dospělých folklorních souborů a vyvrcholí od 19.30 večerní zábavou s muzikami Šmrnc a Spontán z Mutěnic. Sobotní program začíná ve 14.30 opět vystoupeními folklorních souborů. Domácí příznivci lidové hudby i přespolní hosté jsou srdečně vítáni. Přejeme ničím nerušený poslech dnešní voničky a úspěšný nadcházející týden. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

0: Obec Tvrdonice a podlužácký krůžek Tvrdonice pořádají ve dnech 5. až 7. června 71. ročník národopisných slavností Podluží v písni a tanci. Program začíná v pátek od 18. hodiny v místním amfiteátru. Pokračuje v sobotu od 12.30 na náměstí Míru. Podrobnosti najdete na oficiální web facebookové stránce festivalu i na webu obce Tvrdonice.
1: Muziko, hošie!

Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.

Odbyla 11. hodina a dnešním dnem vám nabízíme již poslední část knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci v podání Libora Raclavského. Knihu z ruštiny přeložil Petr, vítám vás. Přeji příjemný poslech.

Na vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 32. Závěrečná.

Posledně jsme sledovali, jak se při rozloučení poutníka a profesora s knězem, jemuž poutník v této knize vyprávěl své příběhy, rozpředla další debata o modlitbě s moldavským mnichem a jedním poustevníkem, kteří byli u kněze na návštěvě. Dnes druhou části rozpravy končí vyprávění celé této knihy. Velmi bych si přál, ptal se dále profesor, slyšet váš kritický rozbor mých myšlenek o mlčenlivosti, kterou tak vychvalujete, a o spasitelném prospěchu zatvornictví, kterému se poustevníci tak rádi věnují. Já o tom soudím, že všichni lidé podle přírodních zákonů předepsaných tvůrcem jsou nevyhnutelně závislí jeden na druhém a proto jsou zavázáni jeden druhému v životě pomáhat, jeden pro druhého pracovat a vzájemně si být užiteční. Na tomto sdílení spočívá blahobyt lidského rodu i láska k bližním. Ale čím může sloužit bližnímu a jaký užitek přináší lidskému společenství zatvorník, oddaný mlčení a odloučený od obcování s lidmi ve své nečinnosti? On sobě dokonale porušuje zákon tvůrce, co se týče spojení lásky k sobě podobným a příznivého působení

na spolubratry. Poněvadž je tento váš názor na mlčení nesprávný, odpověděl mu poustevník, je nesprávný i závěr. Rozberu to podrobně. Za prvé, ten, kdo se v samotě věnuje mlčení, nejenže není ve stavu nečinnosti a prázdnoty, ale je převážně činný a dokonce víc než ten, kdo se účastní veřejného života. Neúnavně pracuje svou vyšší rozumovou povahou, pozoruje, přemýšlí, pečuje o stav a chod svého mravního bytí. To je pravý cíl mlčení. A je tak užitečné pro jeho vlastní zdokonalení, jako i pro bližní, zbavené možnosti soustředěného ponoření do sebe pro rozvíjení mravného života. Neboť pozorný mlčící, předávající svoji vnitřní zkušenost slovem nebo písmem, příznivě spolupůsobí k duchovnímu užitku a ke spáse svých spolubratří a spolupůsobí více a výše než obecný a dílčí dobrodinec. Protože dílčí, smyslové dobrodiní světských lidí je vždy omezeno nevelkým počtem těch, kterým se dobrodiní dostává. Ale ten, kdo působí mravní dobrodiní získáním názorů a zkušeností ke zdokonalení duchovního života, se stává dobrodincem celých národů. Jeho zkušenosti a ponaučení přecházejí z pokolení na pokolení, což i vidíme a čehož užíváme od nejstarších dob do současnosti a co se ničím neliší od štědré almužny pro Krista, uskutečněné křesťanskou láskou, ale dokonce ji svými důsledky převyšuje. Za druhé, příznivé a užitečné působení mlčícího na bližní spočívá nejen ve sdílení jeho poučných pozorování vnitřního života, ale i sám příklad jeho osamělého života je užitečný pro pozorného laika. Přivádí ho k sebeuvědomění a obrací ke zbožnosti. Světský člověk, když slyší o zbožném poustevníku, nebo když prochází okolo jeho cely, cítí povzbuzení ke zbožnému životu. Připomíná si, čím může být člověk na zemi a jak je pro člověka přístupné navrátit se do svého původního stavu nazírání, v jakém vyšel z rukou Tvůrce. Mlčící poustevník pouze svým mlčením učí, pouhým svým životem prospívá, poučuje a přesvědčuje k hledání Boha. Za třetí, naznačený užitek vychází z pravého mlčení, posvěceného a požehnaného světlem milosti. Ale kdyby mlčící neměl tyto požehnané dary, aby byl světlem světa, kdyby se dal na cestu mlčení pouze s tím cílem, aby se ukryl před sobě podobnými z důvodu lenosti, nedbalosti a špatného a lákavého příkladu, i tehdy by přinesl velký užitek a měl by spásný vliv na společenství, v němž by se nacházel. Podobně jako sadař uřezává suché a neplodné větve a odstraňuje plevel, aby dobré a užitečné rostliny mohly růst bez překážek. A to už je hodně, to už je obecný užitek, že mlčící svým poustevnictvím zrušil pokušení, které by nevyhnutelně povstávalo z jeho pohoršlivého života mezi lidmi a kazilo by mravnost bližních. O závažnosti mlčení se svatý Izaák Syrský vyjadřuje takto. Když na jednu stranu položím všechny skutky života a na druhou mlčení, tehdy shledám, že ono převyšuje všechny.
ty, kdo činí znamení a zázraky a působí ve světě, nesrovnávej s mlčícími. Měj více v oblibě nečinnost mlčení, než nasycení hladových ve světě či obrácení mnohých národů k Bohu. Pro tebe je lepší zbavit se pout hříchu, než osvobodit otroky z otroctví. Dokonce i sami přirození mudrci poznávali užitek mlčení. Filozofická škola novoplatoniků, která měla mnoho významných následovníků pod vedením filozofa Plotina, hluboce rozvíjela rozjímavý vnitřní život, dosahovaný zejména v mlčení. Jeden z duchovních spisovatelů řekl, že kdyby byl stát na nejvyšším stupni vzdělání a mravnosti, i tehdy by ještě zůstávala potřeba mít lidi pro jiné, rozjímavé cíle, kromě veřejné občanské služby, aby uchovávali ducha pravdy, přijímali jej od všech minulých věků, chránili pro věky budoucí a předávali potomstvu. V církvi jsou takovými lidmi poustevníci a zatvorníci. Zdá se, vložil se do rozhovoru poutník, že nikdo tak správně neocenil přednosti mlčení jako svatý Jan Klimakos. Mlčení je matka modlitby, návrat ze zajetí hříchu, nepozorovaný úspěch ve ctnostech a neustálý výstup na nebe. Dokonce i sám Ježíš Kristus, aby nám ukázal užitek a nezbytnost tiché samoty, často zanechával veřejného kázání a odcházel na tichá místa za modlitbou a uklidněním. Rozjímaví mlčící jsou jako sloupy, nesoucí zbožnost církve svými neustálými modlitbami. I v minulosti je vidět, že mnozí ze zbožných laiků, dokonce i sami carové a jejich hodnostáři, navštěvovali poustevníky a mlčící, aby je požádali o modlitby za jejich posilnění a spásu. Tedy i mlčící poustevník může sloužit bližním a spolupůsobit k veřejnému užitku a dobru modlitbou v osamění.

Ještě tuto věc nechápu, pravil profesor. Všichni křesťané máme zvyk žádat druh druha o modlitbu. Přát si, aby se za ně modlil jiný a mně obzvláště blízký člen církve. Není to prostě potřeba sebelásky, není to pouze přejatý zvyk mluvit tak, jak jsme slyšeli od jiných, jak se nám vybaví bez dalších důvodů. V skutku si Bůh žádá přímluvy lidí, když vše předvídá a koná podle své nejdobrotivější prozřetelnosti a ne podle našeho chtění. Zná a odhaluje vše dříve, než ho prosíme, jak říká svaté evangelium. Opravdu může jeho rozhodnutí silněji ovlivnit modlitba mnohých než jednoho? Nebyl by v takovém případě Bůh zaujatý? Opravdu může modlitba někoho jiného spasit, když se přece každý buď proslaví, anebo zahambí svými skutky? A proto žádat o modlitbu druhého je, jak si myslím, pouze zbožný plod duchovní zdvořilosti, stavící na odiv pokoru a přání vyhovět přednostně jeden druhému. Nic víc. Podle vnějšího úsudku, odpověděl mu mnich, i podle přirozené filozofie se to může chápat i tak. Ale duchovní rozum, požehnaný světlem náboženství a vzdělaný zkušeností vnitřního života, proniká hlouběji. Vnímá jasněji a tajemně odkrývá poučení zcela protikladné vašemu. Pro snazší a lepší pochopení vám to ukážu na případě a porovnám s Písmem svatým. Například k jistému učiteli se chodil vzdělávat jeden žák. Malé schopnosti a neméně i lenost a nesoustředěnost mu překážely, aby dosáhl úspěchu v učení a stavěli ho do řady lenivých a neúspěšných. Byl tím zarmoucen a nevěděl, co má dělat, jak bojovat se svými nedostatky. Jednou se setkal se svým spolužákem, schopnějším, pilnějším a úspěšnějším a pověděl mu o svém trápení. Ten mu projevil svou účast a nabídl mu, aby se učení věnovali spolu. Budeme se učit společně, půjde nám to lépe a radostněji a budeme úspěšnější. A tak se začali spolu učit. Jeden druhému vysvětloval, co kdo pochopil. Předmět učení byl jeden a týž. A co následovalo za několik dní? Z nedbalého se stal horlivý. Oblíbil si učení, jeho ledabilost se změnila v horlivost a vnímavost, což mělo příznivý vliv i na jeho charakter a mravnost. A jeho vnímavý spolužák se stal ještě schopnějším a pracovitějším. V působení jeden na druhého získali společný užitek. To je zcela přirozené, neboť člověk přichází na svět do společnosti lidí, rozvíjí rozumové schopnosti mezi lidmi, životní návyky, naladění smyslů, touhy a přání. Zkrátka vše přijímá podle vzoru sobě podobných. A protože lidský život spočívá ve vzájemně těsném vztahu a mocném působení jednoho na druhého, tak podle toho, kdo mezi jakými lidmi žije, takovým i přivyká zvykům, činům a mravům. Tedy chladný může vzplanout, tupý zbystřit, lenivý se probudit k činnosti živou účastí podobného člověka. Duch duchu se může předávat, může příznivě působit jeden ve druhém. Přivádět ho k modlitbě, k pozornosti, povzbuzovat v malomyslnosti, odvádět od špatných nákloností a povzbuzovat
ke svatým skutkům. A proto, pomáhá-li jeden druhému, mohou oba prospívat zbožněji, horlivěji a bohuliběji. To je tajemství modlitby za druhé, vysvětlující zbožný zvyk křesťanů modlit se jeden za druhého, žádat bratry o modlitbu. Z toho je vidět, že nikoli Bůh se uspokojuje mnohými prosbami a přímluvami, jak to bývá u mocných země, ale sám duch a síla modlitby očišťuje a povzbuzuje duši, za kterou se modlitba koná, a činí ji schopnou sjednocení se s Bohem. Když je vzájemná modlitba těch, kdo žijí na zemi, tak plodná, rozumí se samo sebou, že modlitba za zesnulé je také vzájemně prospěšná pro těsnější spojení duchovního světa se světem pozemským. Také může přivádět k obcování duší církve bojující s dušemi církve vítězné, nebo, což je totéž, se zesnulými.

Třeba, že všechno, co jsem řekl, je názor psychologický. Otevřeme-li písmo svaté, ujistíme se o jeho správnosti. Za prvé. Ježíš Kristus říká apoštolu Petrovi. Modlím se za tebe, aby neochabla tvoje víra. Zde síla Kristovy modlitby posilňuje Petrova ducha a povzbuzuje při pokušení proti víře. Za druhé, když byl apoštol Petr ve vězení, církev se za něho horlivě modlila. Zde se ukazuje pomoc bratrské modlitby v těžké životní situaci. Za třetí, ale nejzřetelnější přikázání modlitby za bližního je vyjádřeno u svatého apoštola Jakuba. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Zde se zvláště zdůrazňuje již výše zmíněný psychologický závěr. A co říci o příkladu apoštola Pavla, který nám dal za vzor modlitbu druha za druha? Jeden spisovatel poznamenává, že tento příklad apoštola Pavla nás má naučit, jak potřebná je vzájemná modlitba přítele za přítele, když i tak svatý a pevný duchovní horlitel pro sebe přiznává nutnost této duchovní pomoci v modlitbě. Ve svém listu Židům vyjadřuje svoji prosbu takto. Modlete se za nás. Jsme sice přesvědčeni, že máme dobré svědomí, neboť si chceme počínat ve všem správně. Je z toho patrné, jak nerozumné by bylo spoléhat pouze na vlastní modlitby a úspěchy, když tak požehnaný svatý muž, veden pokorou, prosí o spojení modlitby bližních s jeho vlastní. A proto s jakou pokorou, prostotou a spojením v lásce nám náleží nezavrhovat pomoc v modlitbě i nejmenšího z věřících a nepohrdat jí, když prozíravý duch apoštola Pavla v takovém případě neprojevil vybíravost, ale žádal společnou modlitbu ode všech, neboť věděl, že boží síla se projevuje skrze slabé. Může se tedy někdy projevit i skrze zdánlivě slabé bližní. Pro dosvědčení tím příkladem ještě poznamenám, že modlitba druh za druha upevňuje svazek křesťanské lásky přikázané Bohem. Svědčí o pokoře a o duchu toho, kdo se modlí a podněcuje vzájemnou modlitbu. Krásný a přesný je váš rozbor a důkazy, pravil profesor. Ale bylo by zajímavé slyšet od vás o vlastním způsobu a formě modlitby za bližní. Neboť myslím, že plodnost a vtažení do modlitby záleží na živém účastenství s bližními a zvláště na stálém vlivu modlícího se na duši, která žádá o modlitbu. Nebude takové naladění duše odvádět od nepřetržitého stání v boží přítomnosti a od vyjevení Bohu potřeb své vlastní duše? A kdybys vzpomněl na svého bližního pouze jednou nebo dvakrát za den s účastenstvím a s prosbou o boží pomoc pro něho, bylo by to dostatečné k získání a posílení duše toho, za koho se modlíš? Stručně řečeno, chtěl bych poznat, jakým způsobem se mám modlit za bližní. Modlitba, odpověděl mnich, ať už by byla o cokoliv, přinášená Bohu tě nesmí a nemůže odvést od stání před Bohem, poněvadž proudí-li k Bohu, děje se to v jeho přítomnosti. Co se týče způsobu modlitby za bližní, je třeba poznamenat, že síla té modlitby spočívá v upřímném křesťanském účastenství s bližním, a podle jeho míry působí i na jeho duši.
A proto při vzpomínce na bližního, nebo v čase proto určeném, náleží pozvednout vnitřní zrak k Bohu a pronést následující modlitbu. Milosrdný Pane, ať se stane tvá vůle, která chce všechny spasit a přivést k poznání pravdy. Zachraň svého služebníka, toho a toho, a smiluj se nad ním. Přijmi toto mé přání jako projev lásky, kterou si nám přikázal. Obvykle se tato slova opakují po dobu pohnutí duše, nebo je možné počítat s pomocí modlitevních uzlíků. Z vlastní zkušenosti jsem poznal, jak prospěšně působí taková modlitba na toho, za koho se pronáší. Nastal čas našeho odchodu. Snažně vás prosíme o vaše modlitby, aby nás napomínali a doprovázeli na naší cestě. Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše Krista, nechť nás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.

0: V podání Libora Raclavského jste slyšeli poslední část čtení na pokračování z knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny knihu přeložil Petr, vítám vás. Zvukovou režii měl Miloš Švábek. Od zítřka už se zaměříme na životní příběh Jana Buly, který bude spolu s Václavem Drbolou blahořečen již tuto sobotu. Číst budeme z publikace s názvem Sejdeme se v nebi, kterou napsal Jiří Mikulášek.
1: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

Máme 11 hodin 30 minut na Proglasu, jste ve společnosti Aleny Rubášové. Společně prožíváme pondělí 1. červen 2026. Je Mezinárodní den dětí a zároveň den papežského misijního díla dětí. Připomíná se i Světový den mléka. Katolický kalendář odkazuje na patrona filozofů, římského učitele, spisovatele a obhájce víry, mučedníka jordánského původu svatého Justina. Před 515 lety vyšla v Paříži kniha nizozemského filozofa a reformátora Erasma Rotterdamského Chvála bláznovství. 95 let by se dnes dožila dominikánka sestra Bohdana Knotková, vězenkyně komunismu. Na věčnosti je od roku 2021. Před 35 lety byl do služby pražského arcibiskupa uveden Miloslav Vlk. Vystřídal Františka kardinála Tomáška. A 20. výročí otevření slaví arcidiecézní muzeum v Olomouci. 55. narozeniny dnes slaví františkán ze správy farnosti Panny Marie Sněžné v centru Prahy, pater Filip Jan Radhouský. A také duchovní Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal, celocírkevní farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. 60. slaví básník Michal Stránský, 78 let se dožívá farář akademické farnosti Praha, teolog a religionista, sociolog, psycholog a filozof profesor Tomáš Halík. Svátek mají všechny laury, jejich jméno z latiny znamená vavřín, vavřínové dřevo či vítězství, triumf. Triumfujícím laurám z Proglasu blahopřejeme. No a dnešní dopolední program je už téměř vyčerpán. Směřujeme k myšlence na den Tomáše Halíka a také k polední modlitbě z ostravského studia Proglasu. Následovat bude hudební siesta, v níž zazní díla Edvarda Grieha, Camille Saint-Saense a Sergeje Prokofjeva. Dobrý poslech a zůstaňte s Proglasem.

0: To byl katalánský kytarista a písničkář Smoking Bambino. Hospodin v hospodě, bohoslužba s následnou moderovanou rozmluvou vnáší témata víry, spirituality a hlubokých rozhovorů do neformálního a neutrálního prostředí. Jedno takové setkání se uskuteční dnes večer v opavském Evžen Jazz Café Clubu. Po telefonu teď zdravím pořadatele Janka Ženatého. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Tak kdo vlastně bude hostem dnešního opavského hospodina v hospodě a o čem bude řeč?
1: Tak dnešním hostem bude brněnský herec Ondřej Kokorský, kterého můžou znát posluchači buď z Husy na provázku, z divadla Husa na provázku, nebo třeba také z různých seriálů, filmů, mimo jiné i divácky úspěšného seriálu Dobré ráno Brno. A hudebním hostem, který pak doprovodí tu bohoslužebnou část večera, bude zpěvačka Saša Špruncová a kytarista Branislav Dorko, kteří společně hrají známé písně, lehce jazzově laděné melodie od 30. let minulého století až do současnosti. No a kázání bude mít Pavel Janošík, evangelický farář působící ve Vítkově.
0: Proč tato setkání vlastně pořádáte? V čem je jejich výjimečnost?
1: My ta setkávání pořádáme jako jakousi pozvánku, třeba by se dalo říct těm, kdo hledají Boha nebo nějakou spiritualitu, ale nechtějí chodit do kostela, protože, co si budeme povídat, návštěva kostela pro nás, kteří do něj chodíme pravidelně, už má nějaké zažité stereotypy, automatismy. Víme, kdy vstát, kdy sedět, kdy si kleknout, jaký liturgický prvek, kdy následuje. Pro člověka, který přijde zvenku, je tohleto třeba složité na pochopení nebo se může cítit nepatřičně, že neví, co má zrovna dělat, co se kolem něj děje. Takže těm lidem, kteří třeba nechtějí do kostela, ale chtěli by se potkat s Bohem, nabízíme tady to setkání, a nebo třeba taky těm, kdo komu Bůh není třeba úplně blízký, nebo téma křesťanství, náboženství není blízké. Chceme prostě ukázat, že i když máme na tu spiritualitu nebo na Boha odlišný názor, takže přesto si můžeme být v mnohem blízcí a mít třeba společné zájmy.
0: Máte nějaké ohlasy od návštěvníků? Oceňují váš diskuzní formát Hospodina v hospodě?
1: Máme ohlasy naštěstí zatím v drtivé většině pozitivní. Máme návštěvníky, kteří se vracejí pravidelně. Máme i návštěvníky, kteří zavítají k nám třeba nárazově, protože je zajímá daný host. A prožili jsme už několik takových opravdu hlubokých večerů, které jsme jako hluboké cítili nejenom my, organizátoři, ale právě i od těch hostů jsme měli tu samou zpětnou vazbu. A to, že počet účastníků vlastně se nesnižuje, kapacita klubu je nějakých 60 až 100 lidí, pokud jsou nějaké přístavky, a většinou méně než těch 60 lidí jsme neměli, takže ten zájem je pořád velký a my jsme za to moc rádi.
0: Je nutné se na tuto akci předem přihlašovat, anebo je vstup volný a jak je to eventuálně se vstupným?
1: Vstupné máme dobrovolné, protože je to akce, kterou děláme s Pavlem tak nějak, jak se říká, na vlastní triko, nevyužíváme žádné dotace ani granty a dopředu informujeme hosty, že jim jako honorář můžeme nabídnout jenom to, co vybereme na dobrovolném vstupném, a jsme moc rádi, že s těmito podmínkami souhlasí zatím všichni pozvaní. Takže vstupné dobrovolné, přispívá účastník až v průběhu večera, třeba i v závislosti na tom, jak je s tím programem spokojen, nebo jak se tím cítí být zasažen, nebo jak se cítí být součástí. Ty prožitky už zkrátka necháváme na lidech. A je potřeba se ale na tu akci rezervovat, protože počet míst je omezený. A můžu tedy bohužel upřímně říct, že na tu dnešní už se to asi posluchačům nepovede, protože rezervaci je možné dělat pouze telefonicky přímo s tím daným klubem na číslo, které uvádíme na facebookových stránkách, ale klub otvírá od 6 hodin a nám ta bohoslužba začíná v 19, takže už ten manipulační prostor pro to si domluvit rezervaci není úplně velký, ale určitě od toho nezrazuju, můžou to posluchači zkusit a kdyby ne, tak si najít cestu třeba na další vydání, protože my hospodina v hospodě organizujeme vždycky nebo pořádáme vždycky první pondělí v měsíci.
0: A kde, jestli můžete prozradit, se tedy bude konat další hospodin v hospodě?
1: Hospodin v hospodě se bude konat opět u Evžena v Jazz Club Café. Ten prostor máme s tímto klubem, řekněme, pronajatý dlouhodobě, nebo ta domluva na spolupráci je dlouhodobá, takže pokaždé to konáme tady na tomto místě. A pravda je, že my vlastně přes prázdniny nefungujeme nebo tuto bohoslužbu nepořádáme. Stejně tak ani v září, protože si říkáme, že spousta lidí má dost starostí v prvním zářijovém týdnu se školáky a dalšími povinnostmi. Takže další setkání bude v říjnu, 1. října pondělí a hostem, pokud se nepletu, by měli být manželé Bursíkovi, tedy Kateřina Bursíková, Martin Bursík, a tématem tentokrát bude jejich návštěva Dalaj Lámy, takže se budeme bavit tady o tomto zase náboženství tak trochu.
0: Tak já moc děkuji. Na Proglasu jsme hovořili s Jankem Ženatým, moderátorem televize Noe a jedním z organizátorů setkání Opavský hospodin v hospodě. Koná se dnes od 19 hodin v Evžen Jazz Café Clubu. Děkuji, ať se vám vše vydaří, popřípadě samozřejmě i to další setkání v říjnu. A těším se někdy naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, pěkný den vám i posluchačům.

0: Good, good, good.
1: Poslouchali jsme francouzskou skupinu Madigardi. Sobotní pouť ke svaté Zdislavě prožila litoměřická diecéze ve stínu 18 dnů, které uplynuly právě v sobotu od chvíle, kdy zloděj rozbil relikviář v chrámu svatých Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí a ukradl lebku patronky litoměřické diecéze a libereckého kraje a zalil ji pak do betonu. Návrat relikvie proměnil tuto slavnost také v projev vděčnosti policii, zapátrání a restaurátorů za záchranu, shrnul diecézní mluvčí Jiří Nývlt. Relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty byla k vidění pouze v sobotu. Dominikáni ji později uloží do veřejně přístupné hrobky v kryptě poutní baziliky. Kdy to bude, zatím nebylo rozhodnuto. Apoštolský administrátor arcibiskup Stanislav Přibyl, který do Jablonného putoval spolu s dalšími od časného rána pěšky z obce Zdislava, to chce nechat na svém nástupci v čele litoměřické diecéze.
2: To, co se stalo, se může stát kdykoliv a já se domnívám, že ty bezpečnostní důvody jsou tak rizikové, že to nevyváží ten fakt, že by se mohla ztratit podruhé. A máme zkušenost činů podobných, že to je spíš jako inspirativní čin. To znamená, kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, jako celkem bych se i vsadil, že by nastal chvíle brzo, že bychom oni přišli podruhé. A to je hazard.
1: Bouřlivý potlesk sklidili při slavnostní bohoslužbě v Jablonném policisté, kteří se na vypátrání zloděje a památky podíleli. Ředitel Českolipské policie Petr Rajt převzal od arcibiskupa Přibyla zvláštní ocenění. Čestný titul Útvar svaté Zdislavy za nasazení ve službě, kompetenci a současně i za citlivost. Vyprostit lebku svaté Zdislavy z tuhnoucího betonu, do kterého ji zalil zloděj, trvalo uznávaným restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi přes 16 hodin. Podle svých slov v první chvíli sami nevěřili, že se jim takový úkol podaří splnit. Relikvii měli v rukou už loni, kdy provedli kompletní opravu a impregnaci. Toto ošetření teď, podle Valchářové, přispělo k tomu, že se jí podařilo zachránit. Poutníci v Jablonném odměnili v sobotu i dvojici expertů dlouhotrvajícím aplauzem.
3: Já musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
1: Sobotní návrat relikvie svaté Zdislavy do poutní baziliky v Jablonném nezastínil přijetí kandidatur lektorátu pro budoucí jáhny Jakuba Dismana a Rostislava Kadlece a také kandidatur kněžství pro bohoslovce Matouše Marka a Samuela Sitkaniče. O vážné nemoci bohoslovce Matouše Marka informoval arcibiskup Přibyl s jeho svolením věřící a kněze na Zelený čtvrtek. Předevčírem mohl být pak zvěstovatelem dobré zprávy. Cituji, Matouš je po první etapě léčby leukémie a už v nemocnici říkal, že tu musí dnes být, i kdyby si měl nechat dovést na vozíku. Naštěstí přišel po svých, protože léčba zabírá, řekl arcibiskup se zjevným dojetím.

11 hodin 8.50 minut. Dnes slaví 78. narozeniny teolog Tomáš Halík. Při této příležitosti si připomeneme jeho zamyšlení nad tradicí Velehradu a sjednocenou Evropou, které pro Proglas připravil v roce 2012.

tak ji musíme vyjádřit novým způsobem. Jestliže chceme mít věrně obsahu, musíme hledat novou formu. A tohle je, myslím, závazek i pro ten Velehrad, objevat, co je tady důležité. Já myslím, že je důležité to, co tady kdysi řekl blahoslavený papež Jan Pavel II., že Velehrad je jeden ze základních kamenů Evropy a volal po jednotné Evropě. A to je ohromný sen, který se dnes naplňuje. Poprvé tady vzniká společenství národů a států, které nespojuje nějaký diktátor, ale svobodné rozhodnutí, že chtějí vytvořit společenství sdílených hodnot. Na tom byla postavena Evropská unie a dneska je strašně důležité, abychom my křesťané milovali tento projekt, zapojili se do něho, abychom se neodtahovali, abychom pochopili tu velikost té myšlenky sjednocené Evropy, ale abychom také tam něco přidávali. Ne nějakou nostalgii po středověké katolické Evropě, ta se nikdy nevrátí, ale proto, aby tady církev byla přítomna a to jako kompetentní hlas, ne jako nějaká moc. To už nebudeme. Současný papež mluví o tom, že křesťané v Evropě budou menšinou, ale že mají být tvořivou menšinou. Takže já myslím, že je strašně důležité, abychom si tady na Velehradě uvědomovali své evropanství, řekli ano Evropě, ano sjednocené Evropě, uvědomili si, že jsme a chceme být Evropany, ale že do toho evropského koncertu chceme také přinést něco specificky našeho a že právě v tom kontextu evropském můžeme dobře porozumět naší národní i té lokální kultury.

0: Z kaple Telepáče v Ostravě vás zveme k polední modlitbě. Dnes vyprošujeme hojnost Božího požehnání a stálou ochranu a pomoc Matky Boží pro monsignora Tomáše Halíka u příležitosti jeho narozenin. Požehná otec Pavel Česlar. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.
1: Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdrav vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Poroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svým zaslíbením.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě zkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní vždycky, až na věky věků. Amen. Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane, a světlo věčné na nich svítí, ať odpočívají ve svatém.

0: Kristem pokoji. Amen. Svatý Michaeli, archanděli, braň nás boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Svatý Justine, oroduj za nás. Všichni svatí a světice boží,
1: orodujte za nás.
2: Pán s vámi.
1: I s tebou.
2: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Pět minut po 12. hodině vám na Proglasu přinášíme hudební siestu. Začneme první a čtvrtou větou orchestrální svity Peer Gynt Edvarda Hagerupa Grieg. Vídeňské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

Dozněla první a čtvrtá věta orchestrální svity Peer Gynt Edvarda Hagerupa Grieg'a. Vídeňské filharmoniky dirigoval Herbert von Karajan. Na Proglasu dále zazní Karneval zvířat, velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor z roku 1886 Camille Saint-Saënse. Na klavír zahrají Pavel Štěpán a Ilja Hurník, doprovází Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, diriguje Martin Turnovský.

Vyslechli jsme dílo Karneval zvířat, velká zoologická fantazie pro dva klavíry a komorní soubor Kamisen Sánce. Na klavír hráli Pavel Štěpán a Ilja Hurník, doprovázel symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Dirigoval Martin Turnovský. V závěru hudební siesty na Proglasu zazní hudební pohádka pro vypravěče a malý orchestr Péťa a

Na vysokém stromě seděla Péťova známá pěnkava a zpívala si: to je ticho, to je klid.

Jenomže Péťa za sebou zapomněl zavřít vrátka. Ze dvora se vesele vykolébala tlustá kachna a šla se vykoupat do tůně v louce.

Sotva pěnkava tu kachnu uviděla, slétla k ní dolů do trávy a zavrtěla hlavou. Jaký si to kachno pták, že neumíš létat? Na to kachna povídá. A jaký ty si divný pták, že neumíš plavat? Po těch slovech kachna vlezla rovnou do vody.

už se blíží na svých sametových ťapkách. Blíž a blíž. Pozor, křikl malý Péťa a pěnkava vyletěla na vysoký strom. Kachna ve své tůni zlostně zakvákala na kočku. Kočka chodila okolo stromu. Stojí za to lézt na stromu, než tam vylezu, pěnkava stejně uletí. Tu vyšel dědeček. Zlobí se, že Péťa utekl ven. Není tu bezpečno. Co kdyby z lesa vyběhl vlk?

a opravdu. Sotva Péťa odešel, od lesa přiběhl ohromný.

Kočka honem, honem vylezla na strom. Kachna strachy zakvákala a vyběhla z tůně ven.

Utíkala, utíkala, ale vlk byl rychlejší. Už je blízko, ještě blíže. Už ji dohonil. Chytil a sežral.

Ale teď co bylo dál? Kočka seděla na jedné větvi? Pěnkava na druhé? Hezky daleko od ní.

Zatím Péťa, který na ně koukal přes vrátka, viděl všechno, co se děje, ale nebál se. Běžel domů, vzal tam tlustý provaz a vylezl na vysokou pevnou zeď. Jedna větev stromu, pod nímž chodil vlk,

Péťa se té větve chytil? A hbitě vyšplhal na strom. Nahoře povídá pěnkavě. Slétni dolů, pěnkavičko, a poletuj vlkovi kolem huby, ale opatrně, aby tě nechytil.

Pěnkava hned slétla dolů, skoro se až dotýkala vlkovi huby a vlk zuřil a vlk skákal na všechny strany.

Ach, ta pěnkava ho dráždila. Ach, ta pěnkava ho zlobila. Ale ať vlk dělal, co chtěl, chytit ji neuměl.

0: navlékl jí vlkovi na ocas a zatáhl.
1: Vlk poznal, že je chycen, začal vztekle skákat, chtěl se vyprostit.

ale Péťa přivázal provaz pevně ke stromu. A jak ten vlk vztekle skákal, smyčka se stahovala čím dál víc.

A v tu chvíli... vyšli z lesa lovci. Sledovali vlka po stopě a z pušek po něm stříleli.

Ale Péťa volá se stromu. Nestřílejte, nestřílejte, my jsme vám už s pěnkavičkou vlka chytili. Za to nám ho pomozte odvést do zoologické zahrady.

pak? A pak představte si ten vítězný průvod.

0: poslední šel děda s kočkou.
1: Děda nad tím vrtí hlavou nespokojeně. Co kdyby byl ten náš Péťa vlka nechytil? Co pak?

A kdo by byl poslouchal hezky pozorně, byl by slyšel kachnu kvákat ve vlkově břiše. Protože ten vlk tak hltal, že ji spolkl živou.

0: Vlk, opus 67 Sergeje Prokofjeva. Vypravěčem byl Karel Heger, doprovázela Česká filharmonie pod vedením Karla Ančerla.
1: -45 stupňů, 90, 180 stupňů, 360 stupňů.
2: Na Proglasu se díváme na události různými úhly pohledu.
0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
3: Aktuální zprávy.
4: A vláda připraví nový adiktologický zákon. Kratom tak půjde koupit až od 21 let. Noční ruské útoky na Ukrajinu za sebou nechaly desítky zraněných. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa. Vyteklá nafta výrazně komplikuje provoz na silnici 20 mezi Nepomukem a Chválenicemi. A bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, teploty do 24 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda připraví nový adiktologický zákon, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo zdravotnictví taky předloží návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let. Zároveň bude u kratomu zvýšená daň z přidané hodnoty, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: V současnosti je kratom sazby DPH 12%, což je proti logice, takže ho chceme přiřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě.
4: Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety totiž firmou najatí dělníci navrtali tranzitní plynovod u obce Pabienice nedaleko Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Radiožurnál k dispozici. Při nehodě uniklo z potrubí enormní množství plynu a hrozilo splanutí. Plameny mohly sahat až do výšky 400 metrů. Společnost zavinění odmítá a tvrdí, že někdo naschvál posunul vytyčovací kolíky. Rusko v noci útočilo ze vzduchu na několik ukrajinských měst a oblastí. Dronové údery způsobily podle místních úřadů zranění desítek lidí.
7: Na Oděsu a její okolí ruské nepilotované letouny zaútočily ve 2 velkých vlnách. Několik dronů se proti vzdušné obraně nepodařilo včas sestřelit a zasáhly vysokopodlažní bytový dům a budovu ve starém městě. Podle oblastní vojenské zprávy byly poškozeny také sklady pšenice, administrativní objekt, auta a průmyslová infrastruktura. Zraněno bylo nejméně 6 lidí. 8 zraněných, z toho 3 děti, hlásí úřady v Černihivské oblasti. 9 lidí utrpělo zranění při útocích na Charkov, uvedl náčelník tamní vojenské zprávy Oleh Synehubov. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Svou 46. pobočku dnes otevřela městská knihovna v Praze. Nachází se v Bobkově ulici u stanice metra Černý most. Knihovna má 2 patra, kromě místa pro čtení, studium anebo práci je v ní i dětský koutek. Prostory budou sloužit taky k pořádání kulturních akcí. Podle vedoucí pobočky Vesny Markovičové je na místě k dispozici 11 000 knih. Další si čtenáři můžou objednat.
8: Tady tak knihovna je zamýšlena jako komunitní místo k setkávání. Máme tady 3 klubovny, 2 větší, 1 menší a spoustu místa na program.
4: Náklady na projekt a vybavení byly 9,5 milionu korun. Městská knihovna v Praze provozuje 47 poboček, 3 kiosky pro rychlé půjčení a vracení knih a taky 2 bibliobusy. Ke konci roku 2024 měla 170 tisíc čtenářů.
9: Sport. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Národní tým se po nedělním vítězství na Letné nad Kosovem přesunul do New Yorku. V New Jersey odehraje v noci na pátek českého času generálku na světový šampionát. V posledním přípravném zápase před začátkem turnaje budou hrát svěřenci trenéra Miroslava Koupka proti Guatemale. Do mistrovství světa pak vstoupí čeští fotbalisté v noci z 11. na 12. června, kdy se v mexické Guadalajáře utkají s Jižní Koreou. Ve skupině je pak čekají ještě souboje s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte všechny zápasy národního týmu v přímých přenosech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na trase Nepomuk Plzeň a kolony před Brnem.
3: Na silnici 20 z Písku do Plzně je u Želčan vytekla nafta a kvůli tomu je také

0: velmi kluská, protože napršelo. Už je tam jedno auto mimo vozovku, ovšem náš zpravodaj hlásí, že je to na podstatně delším úseku.
1: Já bych to chtěl doplnit, no to je zhruba na 20 kilometrech. To se táhne od Nepomuku až do těch skoro do Chválenic. Takže tam budou vznikat opravdu pitomý situace, protože hasiči to zasypávají sorbentem, ale zhruba na 100 metrech. Ale ten flek od nafty je dlouhý 20 kilometrů.
0: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 217 počítejte s kolonou, opatrně, brzdí se v dešti. Osobními auty je to do zúžení na kilometr 197 na více než půl hodiny. Plná je kvůli omezení i souběžná silnice před Rohlenkou. Na D2 z Bratislavy do Brna u odpočívky Zeleňák na 17. kilometru poprvé zpomalují kamiony před Brnem, kolona je nesouvislá i tam je snížená viditelnost kvůli vydatnému dešti. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, kamiony se poprvé zastavují už za dálnicí D1, osobní auta zpravidla až před Cholupickým tunelem. A v Praze opatrně za výjezdem z tunelu Blanka na Nové Povltavské pod mostem Barikádníků v pravém pruhu jsou na vozovce vysypané velké šrouby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dál je zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a má se vyjasnit. Teploty 18 až 22, na horách kolem 13 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 13 hodin 10 minut, ladíte Proglas, od mikrofonu vám hezké pondělní odpoledne přeje Alena Rubášová. Zahájili jsme odpolední proud písní a zpráv, v jehož rámci si také zhruba od 13.30 připomeneme dnešní výročí v dnešku v kalendáři. Hudební kompas od 14 hodin představí francouzskou zpěvačku Céline Bossy. V 15 hodin budeme přebírat další zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich v 15 hodin 10 minut jste srdečně zváni k modlitbě novény před blahořečením kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zůstaňte s Proglasem.
1: Říkal mi pan farář u zpovědi, ať nehledám na všechno odpovědi, že prej věci se dějou za nějakým cílem, a ten cíl, že je vzdálený míle a míle. Míle a míle jsou cest, které znám, jenomže já nechci z postele vstát. Lehni si ke mně, moje milá.

Ptal jsem se kartářky na předpověď, kde najdu bohatství, slávu a vděk, že prej kulový jeso už na mě čeká, když vydám se na cestu do daleka. Jenže to bych si musel pačko ryzout a já radši obsadil v hospodě kout. Sedni si ke mně, moje milá,

Náš dům je v plamenech, co pak to nevidíš? Země si oddychne, až bude bez lidí, až bude na zemi, jak za prvních dnů ráje. Náš dům je v plamenech a kapela hraje. A já ze zdí Krchova jsem si vykopal jámu, lehl jsem si do ní a podložil hlavu. Lehni si ke mně, moje milá, teď tam nahoře štěkají psy a je tam zima. Na vy.

0: Hrála nám kapela Hugo a já. Cenu Evalda Šorma uděluje každoročně agentura Delia výjimečným studentům divadelních škol. Tentokrát ji získala dvojice autorů Kristýna Nebeská a Maxim Bito, autoři hry Prokletí domu Manových, kterou uvádí divadelní spolek Jedl. Převzali ji v sobotu u divadla Vila Štvanice na oslavách 20. místního souboru divadla Letí. Zdeněk Havránek z Delie upřesnil.
1: Cena Evalda Šorma je udělována od roku 2006. V podstatě je to cena, která je určena mladým autorům, buď původní hry, překladu nebo dramatizace. Pomáhá mladým autorům, aby se z akademické půdy dostali do kulturního divadelního povědomí. Je to cena, která je díky dozorčí radě Delia honorována, takže letos vítěz dostal 30 tisíc a další 30 tisíc je rozděleno mezi druhé a třetí místo.
0: Druhé místo získal student Pražské filozofické fakulty Štěpán Klinkovský za překlad dramatu Pinkava současné německé dramatičky Karen Jesové. Třetí cenu má původní muzikálové libreto Svět se zbláznil a jeho předloha v podobě hry Kos připadla Heleně Rychlík z brněnské Janáčkovy akademie múzických umění.
2: Mezi básní a mdlým plkem, v čase mezi psem.

Delfín ještě jednou skočí a mně spadne ten sen z očí. Vracíme se zpět. Než se báseň stane plkem,

0: To byla liberecká skupina Goliband a Delfín. Více než stovka lidí si o víkendu v českém lese připomněla zaniklou horskou osadu Pastvina, německy Heldrod. Místo, kam chodili na pěší výlety obyvatelé Tachova, ožilo na jeden den vyprávěním zapomenutých příběhů prostřednictvím vyznačení a ozvučení zaniklých budov. Konaly se i besedy s pamětníky, komentované prohlídky či žehnání kaple a božích muk, anebo letní kino. Jak vypadala osada dříve, popsal Matouš Horáček ze spolupořádajícího Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce.
1: Tady bylo ve špičce zhruba 19 chalup, asi 90 lidí tady bydlelo, byly tady dvě ulice. Byl tady poměrně hodně čilej ruch, protože tady byl vyhledávaný výletní hostinec u Hofmeistrů, zur Sommerfrisch. Zůstala pouze chalupa číslo 8 a zůstala tady kaple, a jinak tu samozřejmě jsou rozvaliny. Co je velice snadno identifikovatelný, tak je právě ten hostinec, protože před ním rostly dva takový vzrostlý stromy, který tam vlastně stojí furt.
0: Na Tachovsku je podle odhadů 100 zaniklých sídel, samot, polosamot, osad i celých vesnic. Výhradně německá Pastvina vznikla v roce 1815 a s odsunem Němců po druhé světové válce upadala. Následoval odstřel prázdných chalup. Nových obyvatel se na rozdíl od jiných míst v okolí Pastvina nedočkala.

0: Milostnou maďarskou lidovou píseň nám zpívala zpěvačka Veronika Varga. Otvírání studánek se konalo v sobotu 30. května u tří studní na Žďársku. Zazněla přitom stejnojmenná kantáta skladatele Bohuslava Martinů, který vesnici navštívil v roce 1938 na pozvání skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové. Inspiroval se právě tímto místem. Skladbu vytvořil před 70 lety. U studánek Barborka a Vitulka ji zaspíval sbor Continuo Pardubice, který se stejné slavnosti účastnil už před 2 lety.
1: No, je to moc krásný pocit být na místě, kde pobýval Bohuslav Martinů s Vítězslavou Kaprálovou, a my otvírání studánek zpíváme opravdu moc rádi a pro mě je to srdcová záležitost, protože ji opravdu zpívám snad od útlého dětství, kdy jsem v dětském sboru ji zpívala pod mým dědečkem Vlastislavem Novákem, stejně tak jako většina zde dnes zpěváků, kteří jsou tady se mnou, takže je to taková krásná vzpomínka.
0: Sdílela svůj prožitek s bormistryně Continua Pardubice Lucie Gregorovič-Fárová. Slavnost, poprvé konanou v 50. letech minulého století, v obci obnovili roku 1993. O událost i odkaz Vítězslavy Kaprálové usilovně pečuje její příbuzný Josef Kaprál.

když máš pod jazykem sůl a v očích těžkou rtuť, když ještě nezlomil si hůl, když si říkáš buď jak buď, když je jasné, že bys lhal, kdybys řekl, že víš, co teď s tím, ale tvé srdce bije dál, možná jen s lehkou šelestí.

když jsi jako vratký most, máš pod nohama hrách, když ještě neřekl si dost, ještě nevypnul tě strach, máš pod jazykem sůl, v očích těžkou rtu.

3 minuty po půl druhé je na Proglasu nejvyšší čas pro dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Píšeme pondělí 1. červen 2026, Mezinárodní den dětí. Podle rozhodnutí České biskupské konference je i dnem papežského misijního díla dětí. Organizace OSN pro výživu a zemědělství vyhlašuje Světový den mléka. Katolický kalendář dnes ukazuje i na patrona filozofů, mučedníka svatého Justina. Ten se narodil v Jordánsku v první polovině 2. století v aristokratické pohanské rodině. Konvertoval po důkladném studiu Bible, když odešel z domu hledat jediného a pravého Boha, jak říkal. Ve věčném městě se stal žádaným učitelem, autorem důležitých spisů a obhájcem víry. Od něj máme první písemná svědectví o liturgii rodící se církve. Veřejně vystupoval proti pronásledování křesťanů, byl proto i se 6 žáky uvržen do žaláře. Když se zatčení odmítli klanět modlám, byli zbičováni a veřejně popraveni. Z dochovaného záznamu o výslechu čteme Justinovo prohlášení, cituji. Pokusil jsem se studovat všechny dostupné filozofie, což mne nakonec přesvědčilo, že jen jediné učení je pravé, to, které vyznávají křesťané, že Bůh je stvořitel a pán veškerého tvorstva a že Ježíš Kristus podle proroctví přišel na svět, aby spasil člověka a naučil ho celé pravdě. Stalo se roku 165. Justinovi ostatky spočívají v římské bazilice svatého Vavřince za hradbami. V 18. století byla jejich část přenesena do loretánské kaple františkánského kláštera v Hájku u Prahy. 1. června 1474 se narodila zakladatelka a první představená řeholní společnosti Voršilek, italská mystička a učitelka svatá Anděla Meričiová, zakladatelka řádových dívčích škol. Na věčnosti je od roku 1540. První konvent jejich následovnic v Čechách vznikl v polovině 17. století na Novém městě pražském.

Právě před 75 lety o svátku Božského srdce Páně 1951 francouzský myslitel jezuita Pierre Teilhard de Chardin napsal do svého deníku: Božské srdce ve všem až do konce. Všecka snaha mého vlastního života se dá zhrnout v tomto programu. Objevit a přivést k plnosti nejsvětější srdce. V tento den roku 1953 v Plzni vypukly masové nepokoje a demonstrace proti měnové reformě a komunismu, pokládané za první velkou revoltu pracujících v táboře socialistických zemí. Do ulic vyšlo na 20 000 lidí. Režim demonstraci silou potlačil. 65. by dnes oslavil Karel Diepold, písničkář, kterého jeho souputník Jan Burian označil za jednoho z nejtišších a nejskromnějších. Diepold nevydal žádnou studiovou nahrávku. Snad nejčastěji koncertoval v poutním kostele v Neratově v Orlických horách, kde se nechal o 33. narozeninách pokřtít od Josefa Suchára a Svatopluka Karáska. Křehké písně inspirované vírou psal desítky let. Vedle vlastní sólové tvorby spolupracoval tento člen volného sdružení osamělých písničkářů s Karlem Plíhalem, Vladimírem Mertou nebo Zuzanou Navarovou. Pro Jana Spáleného přebásnil do češtiny písně Toma Vejce. Zemřel v roce 2020.

0: svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Pieseň vďačného otca nám spíval Peter Křemen. A my už jdeme k dnešním oslavencům. 55. dnes slaví Františkán ze správy farnosti Panny Marie Sněžné v centru Prahy, pater Filip Jan Radhouský. A stejně tak duchovní Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal, celocírkevní farář pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. 60. slaví uherskohradišťský básník Michal Stránský. Jeho verše ze sbírky Na hruškách nebe zhudebnil Jiří Pavlica pro album Vteřiny křehké. 78. narozeniny slaví farář Akademické farnosti Praha a prezident České křesťanské akademie, teolog a religionista, sociolog, psycholog a filozof profesor Tomáš Halík, nositel prestižní Templetnovy ceny za zblížení vědy a náboženství. 91 let se pak dožívá britský architekt Norman Robert Foster, tvůrce podoby letiště Stansted, radnice nebo mostu Millennium Bridge v Londýně, či také nového německého parlamentu Bundestag v Berlíně. A svátek dnes mají všechny laury. Jméno z latiny znamená vavřín, vavřínové dřevo, ale také vítězství či triumf. Nejen laurám přejeme v dnešním dni všechno dobré.

celkem jasně. Snad to bylo přání, snad úryvek básně, chtěl bych to žít znova naspaměť, že mě jednou nesli na náš

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: Po písni skupiny DNA Brno vás zvuk poslechu večerních pořadů Proglasu Jak se vám líbí a debaty z Dominikánské 8. Pořad Jak se vám líbí bude tentokrát věnován červnovému vydání žebříčku World Music Charts Europe. Aktuální pořadí potvrzuje silné postavení africké hudby, ale také rostoucí zájem evropských dramaturgů o mezižánrové projekty na pomezí world music, jazzu a alternativy. Pořadem vás od 19 hodin a 15 minut provede Milan Tesař. Čin Jana Zajíce bývá vnímán jako krajní gesto odporu proti nastupující rezignaci společnosti. Zároveň ale otevírá otázky, které jsou stále živé. Co dělá s člověkem útlak, frustrace a pocit bezmoci? Kdy se zticha stává souhlas? A jak můžeme jeho morální apel vztáhnout k dnešku tak, aby oslovoval i naši současnou zkušenost? Další debata z Dominikánské 8 ve čtvrt na 9 večer nabídne diskuzi s pamětnicí Marií Jílkovou o osobních postojích, veřejné odpovědnosti i o tom, jak nepropadat apatii.

soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřivi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

Máme tu 14. hodinu a tudíž i hudební kompas na pondělek 1. června 2026. Céline Bossy je francouzská zpěvačka, která ale žije na Valašsku. V minulosti zpívala se skupinou Hluční sousedé. Před 10 lety natočila společné album se znojemskou kapelou Lucrecia Borgia a nyní vydala novinku nazvanou Ma vie en chanson, Můj život v písních. Jako první ukázku si poslechneme píseň Deauville o přímořském městě ve Francii.

0: 想。
1: Jak už jsme naznačili před první písní, francouzská zpěvačka Céline Bossy má za sebou zajímavou hudební minulost. Ještě ve Francii se potkala se dvěma muzikanty z Ostravy, s nimiž založila skupinu Hluční sousedé a přestěhovala se na Moravu. Před 10 lety si jejího talentu všiml Antonín Maceček, kapelník znojemské folkrokové skupiny Lucrecia Borgia, a napsal pro ni celé album O Coin de la Rivit. Na něm zazněly i duety s Františkem Segrádem nebo Milanem Schellingrem. Autory písní na novém albu Ma vie en chanson jsou Roman Vavřík a Jiří Krumpoch, členové zpěvaččiny současné doprovodné skupiny. Přestože jsou oba čeští hudebníci, daří se jim v hudbě vystihnout podstatu francouzského šanzonu, tedy žánru, na který se Céline Bossy i po mnoha letech strávených na Moravě stále zaměřuje. Kdybyste si Céline a její kapelu chtěli poslechnout naživo, nejbližší možnost máte 21. června v Zašové u Valašského Meziříčí a dále pak 26. června v Rožnově pod Radhoštěm. My teď budeme poslouchat ještě písně Afrika a Ta Force.

Představili jsme si nové album francouzské zpěvačky Céline Bossy. Zítra ráno zamíříme s hudebním kompasem do Senegalu. Představíme si nové album zpěváka Sheikha Ibry Fama. Zítra odpoledne pak nás bude zajímat hudebnice Mar Loy z Kanárských ostrovů. Hudební kompas připravil Milan Tesař.

Poslouchali jsme příběh ukrajinského muže, který pátrá v Rusku po svých unesených dětech v podání kapely Daughters of Donbass. A francouzská skupina Caminos vydala letos v dubnu své první bezejmenné EP. Projekt kytaristy a skladatela Germaina Chaperona vychází z hudebních inspirací od flamenka přes hudbu severní Afriky až po Indii či Jižní Ameriku. Vedle Chaperona tvoří skupinu zpěvačka Neda Kainero, český baskytarista Marek Eichler a bubeník Sven Clerks. Repertoár v okcitánštině, španělštině a italštině spojuje středomořské hudební tradice s prvky jazzu a současné vážné hudby. Pojďme si poslechnout ukázku.

víš, že nejlíp blistí, psychika se čistí, ale zapomínáme, kde jsou naše kořeny, kde táta chodil bosky, co zbylo z nás,

Máme už 14 hodin 31 minut a vy posloucháte odpolední proud písní a zpráv na Proglasu s Alenou Rubášovou v pondělí 1. června. Budu vás dnes zvát například do Liberce, Jihlavy či Hradce Králové. Mezitím budeme v 15 hodin přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus. O 10 minut později se pak můžete pomodlit novénu před blahořečením kněží Jana Buly a Václava Drboli. Od 16 hodin naladíte Čaj do páté Heleny Bredfeldové, dnes s podtitulem Po stopách Boba Dylana. A v 17 hodin 10 minut bude následovat Rudl, pořad komunikace mezi námi tvůrci a vámi posluchači. Přeji dobrý poslech a hezké odpoledne s Proglasem.

0: Poslouchali jsme dvě švédské skupiny Massivet a Kongero. S koncem května se včera završil i festival Meeting Brno. Desetidenní multižánrový program s mezinárodním přesahem nabídl především setkávání a otevřený dialog. Cílil na nastolení významných společenských témat, narovnávání historických křivd a přispívání k mezilidskému porozumění. Ohlédnutí za letošním Meeting Brno nabídneme nyní na vlnách Proglasu, protože ve vysílání vítám jednoho ze zakladatelů festivalu Davida Macka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak tedy hodnotíte ten letošní ročník, specifický?
1: S velkou vděčností a radostí, musím říct takto ve zkratce. Pochopitelně ten náš festival během 10 dnů svého trvání měl několik fází. V té první jsme přivítali, tak jako každý rok, naše sudetoněmecké krajany, jiných tentokrát přijelo více, protože přijali naše pozvání a uspořádali vlastně historicky první sudetoněmecký den na území České republiky. A v rámci toho také proběhla jednak řada pět, ať už obětem holokaustu, nebo pouť smíření vycházející z masového hrobu obětí brněnského pochodu smrti, nebo potom také pěta v Kaunicových kolejích v pondělí. A nabídli jsme také v rámci toho workshopu například setkání s Nickem Vintonem, synem syna Nikolase Vintona a Vintonovými dětmi takzvanými, to znamená Milenou a Evou, které jako 3-letá, 9-letá seděli v tom Vintonově vlaku, který je zachránil před nacismem z Prahy. No a poté, co naši krajané odjeli, tak jsme pokračovali v našem programu. Pro mě třeba jedním z vrcholů určitě byl pondělní večer, kdy jsme jednak měli na pódiu znovu Nicka Vintona a s ním dva takové Vintony dnešních dnů. Oba vlastně se jim vystali na Ukrajině. Konstantin Gunauskas zachránil přes 200 žen a dětí před masakrem z Buči s nasazením vlastního života a Elena Macola několik autobusů dětí s postižením, které na poslední chvíli předtím, než tam ruská armáda vtrhla, tak zachránila z Charkova, odvezla je do bezpečí do Itálie. No ale ten program potom pokračoval a měli jsme, myslím, dohromady 46 bodů programu, takže to tady určitě nestačím všechno zrekapitulovat. A jsem velmi vděčný, že nejen Brno, ale tentokrát celá Česká republika tím festivalem žila a přijeli nám vlastně také významné osobnosti v čele asi s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.
0: Jaká zpětná vazba se k vám zatím od účastníků festivalu dostala?
1: Čeho si vážím asi úplně nejvíc, tak z mnoha stran slyšíme, že takovou atmosféru, jaká byla například na pouti smíření, které se zúčastnilo letos 4,5 tisíce lidí, takže to si nepamatují, naposledy lidé prožili, hodnotili to tak, že měli úplně chuť se do něčeho pustit, být nějakým způsobem veřejně aktivní. Bylo to takové jakési probuzení toho dobrého v lidech podle všeho, to, co jsme tam společně prožili. A toto vlastně chodí z různých stran, jak od zahraničních účastníků, tak také od nás. Zase skutečně je ta naše touha umožnit české veřejnosti setkání s našimi sudetoněmeckými krajany, aby poznali, kým jsou, kým nejsou, co na jejich setkáních zaznívá, co tam nezaznívá. Takže to česká veřejnost ve své značné části pochopila. Mnozí se také zúčastnili a myslím, že je to krok, který jsme nějak potřebovali, aby zkrátka ten náš postoj k našim krajinům, se kterými jsme po staletí spojení, nevycházel z nějakých předsudků, utkvělých představ, ale abychom tu zkušenost, kterou sami s nimi máme, mohli sdílet. To znamená, nejedná se o nějaké naše nepřátele, o nějaké ohrožení pro nás, ale jsou to naši přátelé, podporovatelé a vlastně ty si přirozeně ambasadoři českých zájmů na území Německa.
0: Myslíte, že právě ten sudetoněmecký den nebo sudetoněmecké dny budou to, co se nejvíce vydařilo na letošním Meeting Brno?
1: Mně tak trochu přijde, že se tam vydařilo vlastně všechno, všechny ty různé části programu, ale tohle je něco, o čem někteří mluví jako události desetiletí. o něčem, na co se vlastně trvalo, čekalo a co nebylo možné skutečně dlouhou dobu. A má to nějaký přesah snad i do budoucnosti, protože zkrátka poprvé se tady setkali a vzhledem k tomu, jaké kolem toho byly různé mýty a představy a vlastně odpor, tak je to prostě významný krok. Tak určitě při zpětném pohledu na 11. ročník mítingu Brno 2026 tohle bude pochopitelně jakási část, která zůstane zapsaná.
0: Chystáte už nyní další ročník? Máte nějaké vize, co by mohlo být uskutečněno v příštím roce?
1: Občas někdo přijde s nějakým nápadem, ale dá se říct, že v současné době vlastně do včerejšího večera bylo potřeba nějak dotáhnout ten stávající program. Teď bude určitě pár dnů na nabrání dechu a pak začneme řešit, jakým tématem se budeme zabývat příště, jaké hosty přivezeme. Nějaké nápady už padají, ale potřebujeme k tomu trošku víc času teď.
0: Samozřejmě, chápu. Tak to byl ve vysílání Proglasu David Macek, zakladatel festivalu Meeting Brno. Moc děkujeme za náhled pod pokličku a těšíme se na další setkání. Naschledanou.
1: Také děkuji, mějte se hezkým posluchačům.
2: Rozjeď se kamkoliv, vždycky se vrátíš zpět, tak jak ti velí tvé srdce, které buší. Prožij sto životů a uč se odpouštět všem, kdo se štvali za zbloudilou duší. To všechno věděli,

0: se svou ztracenou a nalezenou duší.
1: Rozejď se kamkoliv,

0: Zhudebněnou báseň Jiřího Žáčka jsme slyšeli v podání Slávka Janouška. Desátý ročník festivalu ZUŠ Open, který oslavoval radost z umění a sdílel ji napříč všemi generacemi, nabídl stovky akcí po celém Česku. Právě probíhá jeho slavnostní završení ve Valdštejnské zahradě Senátu v Praze. V plánu je program ke dnešnímu Dni dětí a slavnostní večerní koncert. Součástí budou další hudební a taneční vystoupení, výtvarná výstava a dílny. Ředitelka festivalu a šéfka nadačního fondu Magdaleny Kožené, pod který ZUŠ Open spadá, Irena Pohl Houkalová, zhodnotila letošní průběh festivalu.
1: Ve mně rezonuje nejsilnější emoce velké vděčnosti za všechny nádherné projekty. Počínaje samozřejmě benefičním koncertem Rytíři talentu ve Španělském sále. To byl projekt, který si budeme uchovávat v paměti a v srdcích ještě asi hodně dlouho a doufejme, že také všichni, kteří byli s námi, či si ještě ten koncert pustí v i vysílání České televize. Já osobně jsem projela doslova celou republiku a na řadě akcí jsem byla osobně. Přinesl spoustu naděje a umění mladých lidí, počínaje právě daným koncertem, koncert autorské tvorby v Praze, přes koncerty duchovní hudby, které pomáhaly Sdružení Neratov, Nahoře Matky Boží, projekty, které dávaly příležitost dětem a mladým lidem se sociálně znevýhodněných prostředí, či se zdravotním handicapem. S velkou vděčností vzpomínám na provedení česko-italského programu Ad Gloriam, který jsme vyvezli minulý rok na sklonku kalendářního roku s Markem Štrinclem do Říma. Takže těch zážitků bylo opravdu spousta. Nedá se asi vyjádřit v tak krátkém čase, který byl nejsilnější. Mám opravdu velkou radost, cítím velkou vděčnost za všechny projekty, které se vydařily.
0: Poznamenala ředitelka festivalu ZUŠ Open Irena Pohl Houkalová. Dále přiblížila, jaké plány a vize organizace má.
1: Všechny projekty nadačního fondu, stipendijní programy, projekty se sociálním zaměřením, projekty, které přináší naději a podporu i právě mladým lidem se zdravotním znevýhodněným. Tak pro ty všechny bych si přála především důvěru o lidí, že investice do uměleckého vzdělávání má obrovský smysl. Samozřejmě štědrost všech našich dárců i těch drobných za všechno. Moc děkujeme a přeju moc nám všem, aby nám vydrželo to nejpodstatnější, a to je láska k umění a víra v to, že investice do mladé generace má hluboký smysl právě teď v přítomnosti.

0: Poslouchali jsme brněnskou skupinu Slehni mech. Dva mladé sportovce s handicapem v projektu Korunka pomáhá podpořil včera půlmaraton Centrem Zlína. Je součástí doprovodného programu Festivalu filmů pro děti a mládež a běžel se už po 11.
1: Největší běžecká akce Východní Moravy letos přivítala rekordních 2078 účastníků z 12 zemí a historicky poprvé vyprodala kapacitu všech tratí více než měsíc před startem. Na start hlavního závodu u kongresového centra se dnes postavilo 805 půlmaratonců, dalších 464 běžců, potom absolvovalo čtvrtmaraton, 155 účastníků pětku a 654 běžců nastoupilo do štafet.
0: Informovala mluvčí Zlín Film Festu Kateřina Martikánová.

jsou v každém koutě, měří čas. Vteřiny, měsíce a roky,

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Chodila psát do puklin v pískovci nad nenažraný město. Rozsvěcovala bilbou křídy všechny zastíněný strže. Protože opravdový verše vždycky svítěj tmou. Protože opravdový verše vždycky svítěj tmou. Chodil psát na kůži paneláků pod hladový kopce. Utahoval černí políčený oka na povrchnost. Protože v poezii se musí jít svobodně a do hloubky. Vždycky v poezii se musí jít svobodně a do hloubky. A vždycky v neděli si pak lítali číst.
3: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
4: Radiožurnál je 15 hodin.

0: Co se děje?
1: Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170 miliard 200 milionů korun. Je to asi 64 miliard korun víc než v dubnu, informovalo o tom ministerstvo financí. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daně přes 5000 korun. V takovém případě je možné daně rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
1: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybrali přes 23 miliardy korun. Maďarský premiér Péter Maďar je připravený okamžitě podniknout kroky k odvolání prezidenta Tamáše Šuoka. Oznámil to po jejich dnešní schůzce. Maďar považuje Šuoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána a už po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel včera. Šuok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá.
3: Současná ústava podle premiéra Maďára nabízí k výměně prezidenta několik možností, včetně ústavní žaloby. Tu ale využít nechce.
4: V zájmu zachování autority prezidentského úřadu tuto cestu nezvolíme.
3: Maďar místo toho oznámil, že chce změnit ústavu. Jak konkrétně by měla vést k výměně hlavy státu, zatím nevysvětlil. Prezident Šuok rezignaci odmítá s tím, že důvody vlády považuje za politické. O pomoc při řešení sporu už požádal i právní experty Rady Evropy. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ gengu, který v utajovaných laboratořích v Ostravě vyráběl syntetické drogy. Čtveřici mužů uložil tresty od 12 let vězení ve věznici s ostrahou až po 3letou podmínku. Podle nepravomocného rozsudku vyráběli stovky kilogramů syntetických drog určených pro zahraniční klientelu. Obchod organizovali mimo jiné přes Darknet, tedy skrytou část internetu, a při nelegální výrobě způsobili taky rozsáhlé škody na životním prostředí, jak řekl Radiožurnálu státní zástupce Michal Togner.
5: Ohledem na nebezpečnost těch odpadních látek jsme prostě museli ze zákona zabránit tomu, aby ty tisíce litrů byly vypuštěny někde do řeky, do pole nebo kamkoliv jinam. Po té vlastní realizaci věci jsme se dozvěděli, že celá tahle kauza je rozpracovaná napříč celou Evropou.
6: Sport. Basketbalisty Děčína posílí do nové sezóny Tomáš Vyoral. 33-letý rozehrávač k ním zamířil poté, co po sezóně skončil u rivala Ústí nad Labem. Vyoral se do Děčína vrací po 9 letech. S týmem získal mezi roky 2013 a 2017 první 3 stříbrné medaile v klubové historii. Poté získal 2 tituly s Nymburkem a v nejvyšší české lize si zahrál i za Pardubice. Podle děčínského manažera Lukáše Housera dává po odchodu rozehrávače Tadeáše Sloviaka angažování bývalého reprezentanta Vyorala smysl.
7: Ať už z pohledu toho, že je to skvělý hráč a měl by to být jak na hřišti, tak mimo něj i mentor pro ty mladý kluky, kterým dával šanci. On by se měl zapojit i do nějakého tréninkového procesu naší mládeže a připojit se k našemu trenerskému týmu, takže nám to skvěle zapadá do nějaké naší filozofie, do nějakého našeho plánu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Koberovic a kolona u Rousínova. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna zbystřete za sjezdem na Koberovice. Na 78. kilometru stojí osobní auto, kolem se pohybuje řidič, chvílemi je v autě, blokuje stoupací pruh. Místo není označené, vybočuje se v pravotočivé zatáčce. Na D1 z Ostravy do Vyškova na průjezdu Brnem je silný provoz od výstaviště z kilometru 190 a za omezení na kilometr 190 zpoždění 15 minut v osobních autech. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Rousínov a z kilometru 216 zůstává fronta kamionů táhnoucí se ke sjezdu na Bratislavu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice stojí kamiony z 11. kilometru až k D1. Osobní auta se zastavují až na 3. kilometru. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště se za odbočkou na Velešovice a před Slavkovem srazila dodávka a osobní auto. Je tam omezený průjezd a zdržení 20 minut. V Praze v tunelu Blanka ve směru na Barandovský most se za výjezdem na Letnou srazilo nákladní a osobní auto. Vozidla se před pár minutami podařilo odklidit do připojovacího

0: pruhu. I tak počítejte s regulací provozu na vjezdu z Nové Povltavské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra ráno bude jasno až polojasno, ojediněle se můžou přidat mlhy, postupně pak čekáme většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů, v tisíci metrech na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Ano, dnes je před námi pátý den novény. Máme možnost si tuto novénu stáhnout do aplikace na stránkách www.bula-drbola.cz. Dnes se s vámi budou modlit Daniel
1: a Jiří.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Z 18. kapitoly Matoušova evangelia. Tu přistoupil Petr k Ježíšovi a zeptal se: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc 7krát? Ježíš mu odpověděl: Neříkám ti nejvíc 7krát, ale třeba 77krát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky, a když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl 10 000 hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím. A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen 100 denárů. Začal ho škrtit a křičet: Zaplať, co jsi dlužen. Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl a šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku ničemný, celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou? A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.
1: Základním místem vzájemného sdílení hodnot je rodina. V křesťanských rodinách jsou klíčovými hodnotami víra, naděje a láska. Každá rodina má svou vlastní kulturu, způsob komunikace, zachovávání tradic či slavení svátků. Ne vždy však starší či dospělé děti žijí svou víru podle představ rodičů, což nezřídka přináší napětí a konflikty.
0: Co v životě rodiny neopomíjet, aby byl mladý člověk připraven na život? Je to vzájemný respekt, vědomí vlastní hodnoty a identity, milosrdenství, naděje, ochota přinášet oběti a schopnost přiznat chybu či slabost. To vše je možné jen tehdy, je-li v rodině nastavena kultura odpouštění.
1: Odpuštění je stále se opakující a náročný proces, který může mnohé unavovat, ale je to jediná cesta, jak dosáhnout smíření a uzdravení vztahu. Jan Bula v jednom ze svých dopisů na rozloučenou napsal svým příbuzným: Kéž vás Bůh sílí a potěší, věřím v jeho dobrotu a spravedlnost, věřte také a pevně. Je třeba vždy znovu usilovat o odpuštění a vyprošovat si k němu sílu, neboť skrze ně se otvíráme Božímu požehnání.
0: Jan Bula u své maminky zdůrazňoval statečnost. Ta bojovala za život svého syna, za spravedlnost, a když nebyla vyslyšena, musela s touto nespravedlností světa kráčet dál. Statečnost spočívá v překonávání sebe sama. Schopnost odpustit je jedním z jejich vrcholných projevů. Předmětem odpuštění mohou být hluboká osobní zranění nebo jen každodenní nedostatky druhých, které nás unavují. Skutečná statečnost znamená odevzdat soudy nad druhými do rukou Božích. Žalm 133.
1: Hle, jak je dobré a jak milé, když bratři bydlí spolu. Jak nejlepší olej na hlavě, který stéká na vousy Aaronovi, který stéká na lem jeho roucha, jak hermonská rosa, která se snáší na Sionskou horu, Tam uděluje Hospodin požehnání, život na věky.
0: Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Bože, Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Bože, náš nebeský Otče,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože, Synu, vykupiteli světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože, Duchu svatý,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože, v Trojici jediný,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, srdce Syna věčného Otce,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem svatým v lůně panenské matky,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se slovem Božím,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, stánku nejvyššího,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost božství,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše strýzněné,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, kopím probodané,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,
1: smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Ježíši tichý srdce pokorného,
1: přetvoř naše srdce podle srdce svého.
0: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, pohleď na srdce svého milovaného Syna, zhlédni na chvály a dosti učinění, které ti přináší za nás hříšníky. Usmiř se a odpusti nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství, neboť s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Pane Ježíši, náš pastýři a příteli, děkujeme ti za život a svědectví kněží Jana a Václava, kteří odpověděli na tvé volání a věrně ti sloužili i tváří v tvář utrpení a smrti. Jejich statečnost, pokora a důvěra v tebe jsou pro nás inspirací a výzvou. Prosíme tě o dar živé a zralé víry za všech okolností. Dej nám sílu k lásce, která odpouští, i když je to těžké, a odvahu k vytrvalému hledání pravdy. Připomínej nám, že s tebou nejsme nikdy sami. Ať nás příběh kněží Jana a Václava osloví a posílí na cestě k tobě. neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Přijďte 6. června na brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.
1: Před sobotním blahořečením dvojice kněží obětí komunismu z počátku 50. let zve diecézní muzeum v Brně na přednášku Luďka Navary a Miroslava Kasáčka. Autoři publikace Mlynáři od babic a také spisu A přece budu blízko, život a mučednická smrt kněží Jana Buly a Václava Drboly od babic vystoupí tuto středu 3. června od 17 hodin v sále biskupství na brněnském Petrově. Úplně poprvé se zájemci budou moci seznámit s nálezy z pole u Bolíkovic, které uchovává Moravské zemské muzeum. Právě tam došlo k přestřelce a zatčení útočníků z babic. Navara s Kasáčkem jsou nositeli medaile svatých Cyrila a Metoděje od brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a také pamětní medaile České biskupské konference za dlouholetou aktivní práci v oblasti odkrývání a mapování zvůle totalitního režimu.

0: Zpíval nám Roman Dragoun. 150 let oslavilo o víkendu Sdružení Salesiánů spolupracovníků, třetí větev salesiánské rodiny. K výročí se v pražských Kobylisích konala bohoslužba se sliby nových spolupracovníků. Pater Václav Jiráček se v kázání zamýšlel nad tím, co Salesiány spojuje.
1: Víme, že někde na začátku toho našeho salesiánského povolání tak stojí Don Bosco, který tím charismatem, které do světa přinesl, tak vytvořil něco, co my dnes žijeme, něco, na čem se podílíme. Úplně na začátku stojí Kristus, který tvoří rodinu křesťanů, těch, kteří v něho uvěřili a potom tu svoji víru žijou nějakým specifickým způsobem v církvi, ve společnosti, každý nějak po svém. Někdy taky říkáme, že salesiánská rodina má větve, to je takové zvláštní představa, ale jsme tady z různých větví salesiánské rodiny nebo z různých složek.
0: Podle patera Jiráčka lze salesiánskou rodinu připodobnit ke stromu.
1: Tím jeho kmenem, tím na čem stojíme, je Kristus Pán, Don Bosco, který nějakým způsobem pochopil evangelium, hlásal ho ve světě. A my tak jako jsme v těch výhoncích, ratolestech, a tvoříme nějaký strom, můžeme říct nějaké instituce. A zároveň v cévách toho stromu, v tom dřevu, které není mrtvé, tak proudí nějaká míza. Je to to, jak chápeme salesiánské charisma každý z nás, jak ho každá z těch našich složek salesiánské rodiny, z těch větví, jak ho sama prožívá a jak ho nějak přináší do světa. A na tom charismatu se všichni nějak podílíme. Jde z jednoho kmene, z jedných kořenů. Tou naší příslušností, třeba těmi sliby, které jsme někdy vyslovili, tak se k tomu nějak hlásíme. Hlásíme se tady k tomu kmeni, chceme čerpat z toho charismatu, ale zároveň se také hlásíme k té instituci, k té organizaci. To jsem já jsem toho součástí. Všechny ty radosti i strasti, všechny ty průšvihy a i úspěchy tady toho společenství jsou nějakým způsobem moje. Nějak se jich, ať už s potěšením, anebo s nějakou třeba bolestí mohu dotýkat.
0: Řekl pater Václav Jiráček při mši svaté k oslavě 150 let od založení Sdružení Salesiánů spolupracovníků. Pořad Adély Šimoníkové věnovaný jejich jubileu si poslechněte z našeho audioarchivu na webu Rádia anebo v oblíbených podcastových aplikacích.

0: To byla Utopia a zpěvačka Björk. Jihlavský festival Hudba tisíců Mahler dnes připomene protestantského teologa z přelomu 15. a 16. století. Melodramatické oratorium Paulus Speratus napsala přímo pro festival Sylvie Bodorová. Pro texty čerpala z dobové korespondence, historicky doložitelných faktů a biblických žalmů. Světovou premiéru provede večer v jihlavském kostele Povýšení svatého kříže umělecký ředitel přehlídky, dirigent Marek Štilec.
1: On v Jihlavě působil, byl to jakoby reformní kazatel a byl vlastně za svoje kázání odsouzený k trestu smrti a ty jihlavský konšelé se ho tehdy zastali, takže ho neupálili, když to řeknu takhle lidově. A potom vlastně působil s Martinem Lutherem, ale zanechal opravdu v Jihlavě velmi výraznou stopu.

0: Poslouchali jsme kapelu Hrozen na nahrávce z roku 2015 a tip z Liberce má pro nás naše severočeská spolupracovnice.
1: Liberecká ekumena vás všechny srdečně zve na ekumenickou bohoslužbu slova u kříže na Ještědu, která se koná v úterý 2. června od 18 hodin. Následně bude uděleno požehnání městu a kraji. Na Ještěd je možné putovat společně. Sraz je u bývalé zastávky Českých drah Horní Hanichov v 16.30. Můžete ale putovat po vlastní ose, pěšky, na kole, autem nebo autobusem. Z Liberce Olga Valentová.

0: Jetlag nám zpívala Dana Fitz a hrála kapela Go. A je tu pozvánka do Kroměříže. Varhaní koncert rozezní tuto středu 3. června od 19 hodin Kroměřížský kostel svatého Mořice. Více za organizátory doplní Eva Nováková.
1: Bude představena sbírka hudebních skladeb, které byly provozovány v kostele od 16. století až do 20. století. Takže od těch nejstarších skladeb až po novější, třeba Antonína Dvořáka nebo Wolfganga Amadea Mozarta, ale především určitě zazní skladby významného skladatele 17. století Pavla Josefa Vejvranovského, který působil v Kroměříži jako kapelník biskupa Karla Lichtenštejna z Kastelkornu. Na varhany bude hrát významný varhaník z chrámu svatého Mořice v Olomouci, pan Stodůlka, a některé skladby budou doprovázeny i zpěvem. Bude zpívat Lenka Chytilová, což je solistka chrámového sboru u Panny Marie v Kroměříži.
0: Sdělila Eva Nováková z pořádajícího klubu UNESCO Kroměříž.

váš dnešní příděl kávy. Na vůně vane, vedle od stolu vás zdraví ta paní.

0: Tak to byl Michal Prokop a skupina Framus Five. Hlavní akci roku pro katolíky seniory Královéhradecké diecéze připravuje na čtvrtek 18. června diecézní centrum pro seniory. Jeho vedoucí Veronika Čepelková proglasu k jubilejnímu 20. ročníku diecézního setkání upřesnila, že dějištěm bude kostel Nanebevzetí Panny Marie a také nové Adalbertinum v Hradci Králové.
1: Program nabídne modlitbu tancem, slavnostní bohoslužbu s diecézním biskupem Janem Vokálem, besedy se sportovním komentátorem Robertem Zárubou a také s herečkou Jaroslavou Krečmerovou a dále i koncert zpěvačky Petry Janů. Všichni jste srdečně zváni a protože už se akce pomalu, ale jistě blíží, prosíme, nezapomeňte se dopředu přihlásit. Buď na našem webu, kde je online přihláška, nebo na dalších kontaktech. A my se na vás budeme převelice těšit.
0: U závěrka přihlášek na diecézní setkání seniorů je v úterý 16. června v poledne. Vyplnit se dají jednoduše online na webu simeon.cz.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsou výročí, kterým se nevyhneme. Jedním z těchto výročí je den narození pana Cimrmana, a to nikoli toho českého všeuměla, ale toho, který si zhruba od svých 18 let říká Bob Dylan. Narodil se 24. května 1941, takže pro mnohé z nás neuvěřitelně oslavuje v roce 2026 85 let. Na úvod jste slyšeli instrumentálku, kterých není v jeho repertoáru mnoho. Pochází z alba Nashville Skyline, název je Nashville Skyline Rec. Byla nahrána roku 1969 a čeští posluchači léta mohli poslouchat z rozhlasových vln jako znělku Toulek, rozhlasového pořadu takzvaného westernového dětka letitého zvukaře Porty Petra Beneše blahé paměti. Teď si pustíme pár ukázek z dob 60., kdy natočil Bob Dylan první ze svých 40 studiových alb. Tentokrát to bude z alba Freewheeling, jeho hit Don't Think Twice, It's All Right, jeden z jeho první hitu, a dále velice často přebíranou skladbu Mr. Tambourine Man z alba Bringing It Back Home. Ať se vám dobře poslouchá.

Jak jsme si řekli, tak dnešní čaj do páté je věnován Bobu Dylanovi a čím méně o něm budu mluvit, tak tím více bude času na písně. Samozřejmě se nevejdeme do jednoho 60-minutového pořadu. Druhý díl, který máme již naplánován, bude věnován coverům, protože nikdo nebyl častěji přespíváván než Bob Dylan, až jeho domovské vydavatelství Columbia Records mělo jeden čas heslo Nikdo nespívá Dylana lépe než Dylan. Je to příznačné, jak přebásnění, tak přespívání není nic jednoduchého, ale o tom až příště. Protože zdaleka nestihneme spoustu informací, už jenom vyjmenování těch 40 alb by zabralo dlouhé minuty, které by nás ukrátily od poslechu, tak se pokusíme nasměrovat posluchače, kteří o to budou mít zájem, na základní literaturu. Kromě jeho vlastního životopisu Chronicles 1 and 2, neboli Kroniky, vyšly samozřejmě vzhledem k jeho introvertní povaze neautorizované životopisy. Ten starší z nich v českém překladu vyšel roku 2000 a nese název Dívám se, jak teče řeka, a ten napsal Paul Williams, dlouholetý dylanolog, dalo by se říci, jeho vrstevník, který sledoval jeho dráhu od roku 63, kdy mu bylo 15, a napsal o něm celou řadu kritických článků, myšleno tím kritických v pozitivním slova smyslu, tak to je první kniha, kterou stojí za to si v každém případě pořídit. A ta druhá vyšla již ve druhém rozšířeném vydání v nakladatelství Galén, které pro muziku všech žánrů udělalo mnoho dobrého, knihu Howarda Sounce Down the Highway v druhém doplněném vydání vydal Galén loni v velice dobrém překladu Michala Bystrova. Ostatně dylanologie, dá-li se nazvat to pátrání po životě Boba Dylana, který se velice intenzivně chrání svoje soukromí, dá se vysledovat až právě do těch 60. let. Jedním z prvních byl vynikající dylanolog Jan Sobotka, také hudební kritik Jiří Černý patřil k těm výjimečným. Mimochodem v celém světě si fandové Boba Dylana říkají Bobcats, což je anglický termín, který se obecně překládá jako kocour, ale v tomto případě jsou to vlastně Dylanovi obdivovatelé a ctitelé, jejich po celém světě celá řada. My si zase pustíme pár pěkných písniček. Vrátíme se k albu Nashville Skyline, které budí ostatně jako víceméně celá tvorba Boba Dylana dost rozporuplné reakce. Některými je adorováno, některými bráno, dalo by se říct, jako jedno z nejhorších. Já ho mám ráda z toho důvodu, že jsem fanda bluegrassu a country a je tam pár krásných věcí, které stojí za to znát. Jedna z nich je jeho dvojzpěv s jeho dlouholetým souputníkem, o něco starším, a toho z mála, kterého vedle Woody Guthrieho Bob Dylan obdivoval, a tím je Johnny Cash. Nahráli na toto album společný dvojzpěv Girl from the North Country, mimochodem takzvaných bootleg tapes, neboli po tajmu vydaných nahrávek, je množství písní, které jen tak z legrace nahráli spolu s Donny Cashem. Ty bootlegy vycházejí v mnoha četné sérii, stojí za to se jimi trošku prokousat, naposlechnout si je a něco si z nich vybrat. Takže bude Girl from the North Country a pak píseň, kterou velice dobře přespíval i Robert Křesťan, takže ji možná znáte v jeho podání, a bude to One More Night, obojí z alba Nashville Skyline z roku 69.

Takže co si o Bobu Dylanovi říci, co třeba není tak úplně známo. Rodným jménem je Robert Allen Zimmerman, hebrejské jméno, které dostal při křtu neboli bar mitzvě, je Šabtaj Cizl Ben Avraham. Narodil se 24. května v Duluthu v Minnesotě. Dětství prožil v Hibingu tamtéž, pohoří Mesabi na západ od hořejšího jezera. Prarodiče z otcovy strany pocházeli z Oděsy, což je dnešní Ukrajina, a odešli do státu po antisemitských pogromech v roce 1905. Prarodiče z matčiny strany byli litevští židé, kteří přijeli do Spojených států v roce 1902. Dylan byl dvakrát ženatý, má celkem 5 potomků a ačkoliv to sám zlehčuje, je velice sečtělý. V jeho textech se najít různé politické, sociální, filozofické a literární vlivy a inspirace, které vždy dokáže přetvořit v originál. Takže zpočátku vycházel z písní Woodyho Guthrieho Moc stál o osobní setkání, které se nakonec povedlo. Bohužel už v té době byl léčen v pokročilém stádiu docela omezené rozpoznávací schopnosti, ale přesto si s Dylanem dokázal víceméně porozumět. Další jeho starší vzor byl Hank Williams starší, jak již bylo řečeno, Johnny Cash. Za více než 60 let své hudební kariéry experimentoval s celou řadou hudebních tradic amerického písničkářství. Takže v jeho tvorbě najdeme folk, country, blues, gospel, rock and roll, hillbilly, rockabilly, skotský, irský folk, ale náznakem i jazz a swing. Když vystupuje, tak je to bývalo většinou s kytarou a harmonikou, myšleno tím foukací harmonika. Poslední dobu je to spíš s klávesami. Od konce 80. let koncertuje s různými hudebníky i sám, tak vytrval, ale že se celému tomuto stylu vystupování začalo říkat nekonečné turné. Jako písničkář a hudebník získal mnoho ocenění, včetně Grammy, Zlatého globu, ceny Akademie, o tom bude za chvíli ještě řeč, tedy Oscara. Byl uveden do rock'n'rollové síně slávy, nešvilské písničkářské síně slávy a písničkářské síně slávy. Porota Pulitzerovy ceny mu v roce 2008 udělila zvláštní cenu za výrazný přínos populární hudbě a americké kultuře. V květnu 2012 obdržel Dylan od prezidenta Baracka Obamy prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání Spojených států. Při ceremonii Obama vyzdvihl Dylanův hlas pro jeho jedinečnou chraplavou sílu, která redefinovala nejen to, jak hudba zněla, ale i poselství, které nesla a ovlivňovala lidi. My si teď vzpomeneme, jak silnou reflexi vyvolává Bob Dylan ve filmovém průmyslu. Je to jednak tehdy, když písně pro některý film skládá sám a někde, kde jsou jeho písně použity, třeba mnoho let po jejich natočení. Uslyšíme píseň Blowing in the Wind, která byla nahrána v roce 1963 a o mnoho desítek let později patří mezi do soundtracku filmu Forrest Gump. Naopak Knocking on Heaven's Door z roku 1973 je ústřední melodií filmu Pat Garrett a Billy the Kid, kde si dokonce Bob Dylan střihl jednu ze svých mála filmových rolí a byl to kovboj jménem Alias. Zase to jméno má co dělat s jeho osobním přístupem k věci. A konečně Oscara a Zlatý globus získal přesně na přelomu tisíciletí v roce 2000 za film Wonder Boys, Správní chlapi, a jeho titulní melodii Things Have Changed. Ať se vám líbí.

píseň Lay Lady Lay, která se nám na tento výběr v tuto chvíli nevešla, možná příště, byla složena v roce 69, opět je z alba Nashville Skyline a původně ji Bob Dylan komponoval pro film Midnight Cowboy, půlnoční cowboy. Takže reflexe toho filmu je možná ve celé řadě věcí. Pokud jde o samotnou tvorbu, tak Dylan je kromě písničkářství, tedy skládání textu a písní, dlouhá léta velice zajímavým malířem. Od roku 1994 mu vyšly 3 knihy kreseb a maleb a vytvořil celou řadu obrazů. Jeho práce byly vystaveny ve významných galeriích. Mimochodem self-portrait na jeho stejnojmenném albu si pochopitelně namaloval sám. Pokud jde o jeho filmové stvárnění, jeho osobnosti, tak v roce 2005 na BBC Two byl uveden poprvé oceňovaný filmový dokument Dylanova biografie No Direction Home. Dokument, který natočil Martin Scorsese, se zaměřoval na období od Dylanova příjezdu do New Yorku v roce 61 až do jeho motocyklové nehody v roce 66, kde je celá řada rozhovorů s významnými osobnostmi jeho života. Joan Baez, Allenem Ginsbergem, Petrem Seegerem a podobně. V roce 2007 natočil režisér Todd Haynes film Bezemě, 6 tváří Boba Dylana v anglickém originále I'm Not Here. Je to vlastně alegorický životopis, role vypravěče se tam ujal Chris Christopherson a samotného Dylana zde hraje celkem 6 herců, kteří se však ve filmu nejmenují Bob Dylan, ale různými jinými jmény a symbolicky vlastně stvárňují postavy, jimiž si za život prošel. Takže je tu Woody, černošský kluk posedlý folkem, zpěvák a rebel v jedné osobě Jack Rollins, lirický poeta Arthur, Robbie, kterého hrál Heath Ledger, populární herec, jehož soukromý život se ocitne díky slávě v troskách, který se jmenuje Billy a hraje ho Richard Gere, a konečně milovník starého folkloru a také Jude, kterou hraje Kate Blanchett. Mimochodem, nejvýznamnější podstav celé kariéře nebo dosavadní kariéře Boba Dylana přišla roku 2016, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu za to, jak se vyjádřila Švédská akademie, že našel nový způsob poetického vyjádření, jímž navázal na velkou americkou písňovou tradici. Takže si pustíme dalších několik ukázek z jeho písňové tvorby. Ať se vám opět líbí.

Pravda je, že spousta písní, a aby jich nebylo na těch 40 studiových albech a spoustě výběrů, aby se nenašly, tak se stalo hity poměrně velmi často přespívávanými. Tomu se budeme věnovat příště. Takže teď zazněly písně od It's Our Night, Baby Blue z roku 65, Forever Young z roku 74 a pak moje oblíbená ukázka z jeho alba The Tempest z roku 2012, Dishna Whistle. Mimochodem, komu se to líbilo, tak nechť si najde na YouTube nebo na jiných sítích perfektní klip, který je k této písni vytvořen. Rozloučení nemůže nastat jiné než pomocí rozloučení. Farewell je skladba, kterou Bob Dylan složil a nahrál v roce 1964. To je z dnešního Čaje do páté vše, ale s Bobem Dylanem jsme v žádném případě neskončili. Jenom pro tentokrát. Takže se s vámi loučí od mikrofonu Helena Brefeldová a z hudební režie Šimon Vítek. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Právě odbyla 17. hodina a s ní my přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Vznikla nová platforma odborů ve veřejném sektoru. Vládu chce upozorňovat na rizika chystaných změn ve státní správě. Policie stále zasahuje na Mendlově náměstí v Brně. Kvůli podezřelému předmětu evakuovala školu. Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrací na okruh WTA. Na nehodu pozor na D5 na stém 22. kilometru směrem do Rozvadova. A počasí zítra čekejte slunečno, později oblačno a od jihozápadu se přidá déšť. Teploměr ukážou až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vznikla nová platforma odborů ve veřejném sektoru. Založily odbory Agentury pro sociální začleňování společně s odbory Úřadu vlády, Ministerstva životního prostředí, Národního muzea a taky veřejnoprávních médií. Chtějí hájit nezávislost státní správy a bránit změnám, které by podle nich mohly oslabit. Například přesunu agent z Úřadu vlády na ministerstva. Premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO chtějí podle předsedy Václava Nykla poslat dopis, ve kterém upozorní

0: omezili dopravu a kvůli podezřelému předmětu evakuovali zhruba 400 lidí z tamní školy. A na místě je reportér Šimon Franz.
1: Z místa podezřelého předmětu se asi před 5 minutami ozvala rána a následně policisté začali pouštět pěší dopravu. Je zřejmé, že ta rána pocházela z toho podezřelého předmětu. Pyrotechnici nicméně na místě zůstávají, takže zřejmě šlo o nějakou řízenou, o nějaký řízený zásah. Teď už se pouští na místo i auta. První teďka projíždí kolem mě a zřejmě bude následovat i hromadná doprava. Linky v tuto chvíli nabírají asi 10-minutová zpoždění a jediná tramvajová linka, která jezdí po původní trase, je tramvaj číslo 1. Pro většinu evakuovaných žáků si podle policie už přijeli rodiče a auta se pouští právě teď, se dívám i do okolních ulic. Z Mendlova náměstí Šimon Franz, Radiožurnál.
0: Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie už 42. Informovalo o tom konžské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboly, nazvané Bundibugyo, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Česko má předat do Německa odsouzenou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou. Rozhodl o tom krajský soud v Plzni. Česká policie ji zatkla začátkem dubna u Aše na Chebsku. Od té doby byla v plzeňské věznici. Líbichová byla původně odsouzená jako muž, úředně si ale změnil pohlaví. Rok a půl dlouhý trest za štvaní lidu, pomluvy a urážky si měla odsedit v ženské věznici v Chemnitz. Tam ale nenastoupila. Líbichová si ponechala lhůtu na podání stížnosti, pokračuje mluvčí krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.
2: Usnesením se vyžádaná předává k výkonu trestu do Německé republiky. Současně s tímto usnesením se jí přeměňuje vazba předběžná na vazbu předávací. Vyžádaná má samozřejmě proti usnesení možnost podat stížnost, a to do 3 dnů od dneška.
0: Líbichová v květnu u plzeňského soudu s předáním do Německa nesouhlasila. V německém vězení se prý obává o svou bezpečnost a důstojnost a vyjádřila i obavy o život.
3: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací ve 44 letech na WTA Tour. Příští týden nastoupí ve čtyřhře v Londýně. Williamsová vyhrála v kariéře 23 Grand Slamů. A tenista Jakub Menčík se připravuje na čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garros. V něm se 20-letý český reprezentant zítra utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem, Brazilcem Joaem Fonsecou. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviče a taky Kaspra Ruda. Na souboj s Menčíkem, kterého už jednou porazil ve skupině mládežnického turnaje mistrů, se moc těší a baví ho i fakt, že v pavouku antukového Grand Slamu je dál řada mladých hráčů.
4: Docela se nám daří, že? Nejsem to jen já, Chodár a Menčík. Je nás víc, Tien, Mikkelsen, Landaluse. Je fajn, že je nás tolik. Navíc spolu dobře vycházíme. Když vidím, že se daří jim, pak hraju taky lépe.
5: Překážka na D1 u Klimkovic a kolony u Holubic. Na D1 z Ostravy do Brna dejte pozor před sjezdem na Klimkovice na kilometru 351 překážka.
6: Leží nějaký poprus kamionů bez jízdními pruhy.
5: Na D1 jsou obousměrné kolony na průjezdu Brnem směrem z Vyškova, se jede pomalu mezi kilometry 211 a 189. Je to celé na 45 minut v osobních autech. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u nájezdu od Zdib na mínus prvním kilometru máme hlášený požár osobního auta. V místě se zpomaluje, výraznější kolony se netvoří. Na D5 z Prahy do Rozvadova pomalu za sjezdem na Benešovice na kilometru 122 havarovalo nákladní auto, na místě jsou hasiči, kolona se netvoří. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomaluje se u Vestce na 3. kilometru osobními auty 20 minut navíc za sjezd na Ořech. V Praze odpolední špička v plném proudu, Vekbelské směrem na D8 se popojíždí v celé délce z Hloubětína před nájezdem na Cínoveckou, řeší nehodu mezi pruhy, projíždí se pomaleji, je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra ráno čekejte jasno až polojasno a ojediněle mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů Celsia, na horách se ta maxima udrží kolem 17 stupňů.

0: začíná Rudl, všechny zdraví od mikrofonu
1: Jaroslav Vojtěch, dobrý den.
0: A Milan Tesař. Jak jste zvyklí, budeme se ohlížet za tím, co jsme tady v Proglasu prožili nebo co prožíváme v posledních dnech. Budeme taky zvát na spoustu akcí, protože teď prožíváme takovou velmi akcemi bohatou dobu. Skončil třeba festival Meeting Brno, který jsme podporovali a máme radost z toho, jak se vydařil, ale samozřejmě dostaneme se ke spoustě dalších událostí. Ale začneme pozdravy, poděkováními, gratulacemi našim podporovatelům. Tak máme tu jednoho našeho kapra, neboli kamaráda Proglasu, který má v těchto dnech půl kulaté narozeniny. Vlastně v tomto ano, je to tak, půl kulaté narozeniny. Je to
1: Marie Košňarová z Proseče u Skutče.
0: Tak paní Marii moc zdravíme a děkujeme za podporu. Tak a dále tu máme seznam našich dárců, kteří mají určitý věk, darovali nám určitou vyšší částku v loňském roce a také mají v příštích dnech narozeniny, takže jim všem patří naše gratulace. Jsou to
1: Marie Jakešová z Šašovic, Ludmila Šimíčková z Jeseníku nad Odrou,
0: Josef Šimon z Náchoda, Marcela Páterová z Nového Jičína,
1: Anna Raková ze Sehradic a Miroslav Straka z Ostravy.
0: Tak a dále tu máme nové členy našeho klubu přátel. To jsou pan Leo Škovář z Vysokého Mýta a pan Karel Kahoun z Prahy Hradčan. Oba zdravíme, děkujeme, že se k nám i tímto způsobem hlásí. Ono je to s tím klubem tak, že my jsme rádi, když se zaregistrujete, známe vaše jméno, vaši adresu, dáváte najevo, že nás chcete podporovat, že vám na našem rádiu a na vašem rádiu záleží. Na druhou stranu jsme velmi rádi i za vás všechny, kdo nás podporujete, třeba jenom tím, že šíříte naše dobré jméno, že nám finančně přispíváte, aniž byste se registrovali, takže i to je pro nás cenné, ale samozřejmě to členství v klubu má smysl právě proto, že o sobě víme, že o sobě víme trošku víc.
1: Vlastně pokud se k tomu vrátím, tak to členství má ještě jednu bezesporu velikou výhodu, a to sice, že od nás dostáváte různé materiály, pravidelně e-zpravodaj, vlnění a tak dál, i v podobě elektronické, nejenom v podobě třeba tištěné, samozřejmě ty služby dneska té České pošty a podobně, tak jsou čím dál finančně náročnější, takže my vlastně oceňujeme to, že tou mailovou cestou můžeme toho vlastně obhospodařit velmi mnoho.
0: Jinak v takovém střednědobém horizontu přemýšlíme nad tím, jak ten klub přátel, jak se dneska říká, upgradeovat, jak ho udělat ještě zajímavějším pro vás, případně co nabídnout, jaké výhody, anebo jestli má vůbec smysl to nazývat dál klubem, takže jsou to takové úvahy, nad kterými občas sedíme. Musíme říct, že bohužel stěhování rádia v zimě trošku tady práci na těchto věcech přerušilo, ale doufám, že se k tomu co nejdřív vrátíme a že i třeba nabídneme nějaké zajímavé vylepšení.
1: Já ještě pouze dodám, že takové to trošku odcházení z těch různých klubových členství je zcela běžné ve společnosti, ta společnost se nám vyvíjí, to znamená méně lidí se chce skutečně registrovat a je to prostě věc běžná, takže není to nic nepřirozeného, proto na to hledáme nějaké modely, jak to udělat třeba ještě lépe a moderněji. Takže to, co nám fungovalo před 10 lety, potažmo před 30 lety, samozřejmě nemusí fungovat dnes.
0: Takže to byly gratulace, pozdravy, poděkování za podporu. A když jsme možná u poděkování za podporu, tou podporou vlastně svým způsobem byla i návštěva rádia během Noci kostelů.
1: Tak Noc kostelů jsme absolvovali tak jako všichni, kdo se zúčastnili Noci kostelů v pátek, řekněme od 5 hodin. Asi do 10 hodin. My jsme se na ní pečlivě připravili a je velmi znát ta naše šikovná adresa, kterou teď máme, a vždy tedy budeme děkovat brněnskému biskupství, protože jsme skutečně viděli, jak velký počet lidí zachytíme tím, že tady kolem nás chodí do různých dalších jako institucí, jako kostelů a kaplí. Takže my jsme vlastně svým systémem počítání, rozdávání kartiček, kdy vlastně lidi jako zájemci vlastně přicházeli, tak jsme zjistili, že tady bylo asi na 250 návštěvníků. Do toho jsme vařili kávu, té se taky vařilo hodně, kávu Dalmajer. S touto společností máme také barterovou dohodu, takže se vlastně snažíme i tady v tomto smyslu. No a myslím, že si lidé velmi to tady užili. Měli jsme na zahradě postavené 4 různé stanoviště a stany a měli jsme tady mnoho průvodců. Bylo to skutečně velmi výživné.
0: Tak a šlo vlastně primárně tedy o prohlídku naší kaple, která tedy se zapojila, nebo skrze kterou jsme Broglas zapojili oficiálně do Noci kostelů, ale tak jako se někde vedle toho kostela, kaple ukazovaly i další instituce, tak samozřejmě v tomto případě jste měli možnost prohlédnout si rádio a právě, jak tady Jarda říkal, tak i navštívit ta stanoviště, kde jsme například dětem nabízeli vyzkoušet si mluvení na mikrofon, dávali jsme vám k poslechu čtení na pokračování, případně jste měli možnost si jen tak na chvilku sednout a stišit se. Což teda pravda během té noci, kdy člověk chce oběhnout několik institucí, tak asi není úplně vždy pro každého, ale i tato možnost tady byla. Takže děkujeme vám, kteří jste přišli. Mě osobně potěšilo, že to byli jak lidé, kteří šli plánovitě, tak to byli lidé, které jsme vlastně náhodou na ulici odchytli, pozvali, přišli a bylo to snad pro ně zajímavé. A potom to taky, a to mě potěšilo nejvíc, bylo několik lidí, s kterými se známe z různého důvodu. Tam, že to byl muzikant, tam, že to byl náš dlouholetý posluchač Hitparády, který ale je z Českých Budějovic a žije v Praze. A tito lidé byli například náhodou v Brně zrovna na služební cestě, šli se podívat na Noc kostelů a třeba i náhodou zjistili, že Proglas je tam zapojený a že je vlastně takhle kousek od toho centra a že tím pádem nás můžou velmi jednoduše navštívit.
1: Myslím si, že to byla velmi vzácná příležitost pro to, aby lidé nakoukli tak, jak vlastně děláme rudl, tak pod tu naší pomyslnou pokličku, protože mohli se podívat tady do studií, nejenom, jak jsem Milane zmiňoval, ty různé workshopy a tak dále, které jsme pro ty děcka měli jako připravené. No a zase z mého úhlu pohledu byla tady škála lidí, kteří nám třeba řekli, my jsme za vámi byli na Barvičově, to znamená, že měli tu 5letou proluku, nebyli 5 let třeba na Olomoucké, a nebo potom někteří lidé byli i na té Olomoucké, takže znova to posuzovali vlastně, jaké máme tady zázemí. No a vlastně od všech jsme slyšeli tu velkou kvitanci toho, že skutečně tady ta zahrada, tady to prostředí a tak dál, a ta budova, že to prostě to genius loci má, je to nádherné, takže my jsme se v pátek skutečně pozitivně dobili, pozitivně potěšili s mnoha z vás a velmi za to děkujeme, bylo to moc pěkné.
0: No a pokud jste nestihli k nám přijít, nebo jste měli třeba vy osobně program ve vaší farnosti a nemohli jste tedy chodit po dalších bodech Noci kostelů, tak samozřejmě možnost navštívit nás je, abych řekl, prakticky kdykoliv, stačí se buď ozvat, anebo zkusit v pracovní dny, v běžnou dobu přijít se sem podívat a většinou si někdo čas najde a to rádio vám ukáže. A co je možná taky ještě důležité, zvali jsme i během té Noci kostelů, tak to jsou pozvání ke mši svaté, která se u nás koná vždy v úterý v 18 hodin během školního roku tedy, takže teď máte ještě pár možností během června, pak bude pauza, ale ještě teď během června, každé úterý v 18 hodin, čili ideálně třeba ve 17:45 přijďte k nám na Pelikovu 20 na mši svatou a zároveň se pak můžete podívat do rádia.
1: Tak, Milane, to byla výživná a krásná Noc kostelů v pátek, teďka 29. No a abychom se moc nezastavovali, tak nás čeká další velmi náročný program, který odstartuje teď sobotou, respektive ne, že by odstartovalo, on už dlouho jede, ten program, ale takový ten vrchol toho bude teď v sobotu.
0: Tak jedná se samozřejmě o blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Program bude tedy probíhat v sobotu po celý den na brněnském výstavišti. Já ještě připomínám tu důležitou věc, kterou asi většina z vás ví. Vstup je sice zdarma, ale je třeba se zaregistrovat. Bez toho registračního kódu vás na výstaviště nepustí, respektive do těch pavilonů, takže kdo má zájem, tak funguje internetová stránka Bula Drbola, tam najdete vše potřebné. No a co se týká našeho vysílání, tak my už v pátek přeneseme mši svatou z brněnské katedrály, která bude vlastně tomu blahořečení předcházet. Je to v předvečer, bude to v 17.30 tento pátek. Potom samozřejmě v sobotu, to znamená toho 6. budeme, je to taková vlastně spolupráce Biskupství brněnského, České televize, televize Noé Proglasu, tato média, které budou přenášet to důležité. My to máme tak, že živě z blahořečení budeme brát program od zhruba 9:30 dopoledne, potom přes nějaký program polední, až po tu mši svatou, která vlastně včetně nějakého toho nutného předprogramu začíná ve 14.30 a měla by končit někdy kolem 16.30, takže od 9:30 do 5:30 odpoledne bychom měli vysílat přenos z výstaviště a na to vše pak ještě v neděli naváže přenos mše svaté z Lukova, u Moravských Budějovic na poděkování za blahořečení Jana Buly a Václava Drboli a to bude v 10 hodin. Takže pátek, sobota i neděle se ponesou ve znamení tady té jedinečné události, která se v té diecézi nebo vůbec tady v naší oblasti neděje ani jednou za 10 let, ale jednou za v podstatě je to jedinečná věc.
1: Je to tak. Takže program bude opět náročný, ale krásný. Samozřejmě v tu sobotu při těch přenosech z výstaviště jsme tak trošku vázáni na ty organizátory, neorganizujeme to sami, že, takže tam může docházet k různým třeba věcem, které nebudou tak jako dobře navazovat a podobně, ale řekli jsme si, že je chytré a rozumné a správné to přenést vlastně celé, tak jak jsem vám nepoznamenal.
0: Na druhou stranu budou tam kolegové přítomní, v podstatě já teda za sebe můžu říct, já se tam taky chystám, ale nechystám se tam tedy pracovně, protože máme tady šikovné kolegy, hlavně ze zpravodajské redakce a z moderátorů, kteří i měli velký zájem se zúčastnit pracovně této akce, takže dostali prostor a měli by v rámci možností tam ještě nahrát nějaký materiál, který pak budeme v rámci zpravodajství a dalších pořadů vysílat v dalších dnech, takže vlastně tou nedělí 7. to určitě nekončí všechno, ale ještě se budeme k události vracet.
1: Jinak na výstavišti teď v sobotu se samozřejmě s námi proglasáky můžete setkat ve velkém, i já se tam také chystám, takže myslím, že nás pracovníků proglasu bude tam hodně. Ano.
0: Tak, takže to je teď víkend, sobota 6. a potom tedy ještě následující dny. Já když listuji tím kalendářem, my tam máme potom v podstatě každý víkend se koná nějaká zajímavá akce, tak 14.
1: No, tak 14. opět tedy z mého pohledu nastartujeme kávovar, ale ten kávovar nastartujeme na Nesvačilce a je to z hlediska benefičního koncertu, který pro nás připravuje Jan Běták. Je to tak, Milane?
0: Tak je to tak, Nesvačilka je obec kousíček od Brna. Vyznačuje se tím, nebo mnozí ji známe, protože je tam taková krásná moderní kaple a ta kaple v podstatě zatím, ona je sice hotová, ale chybí varhany, takže místní se skládají a snaží se vybrat finance na varhany. No a právě Jana Běťáka, což je písničkář, držitel ceny Proglasu za krásu slova, taky třeba letošní držitel ceny Anděl, tak ho napadlo, že spojí dvě takové, nebo tři vlastně věci, že koncert, potom tedy benefici pro ty varhany a potom nějakou pomoc nebo spolupráci s Proglasem, vlastně propagaci našeho rádia, možnost nás prezentovat se tam. Takže z toho vznikl koncert pro Nesvačilku, který se tedy bude konat toho 14. června. A vedle Jana Běťáka tam vystoupí Beata Bocek, což je písničkářka z česko-polského Pomezí. Pak tam vystoupí Barbora Šu, což je strašně zajímavá žena. Je to Češka původem, ona se jmenuje Barbora Šilhánová, ale strávila, nebo mám pocit, že tam pořád žije, vlastně žije ve Finsku, nebo pendluje mezi Českem a Finskem. A kromě toho studovala na Tchajvanu, studovala hru na nějakou speciální tamní citeru, pak hraje ještě na finské citery, takže hraje na čínské nebo tchajvanské a finské strunné nástroje a vlastně zatím si myslím, že má mnohem větší úspěchy v zahraničí než tady v Česku, i když je tedy Češka, a těch možností vidět ji naživo u nás až tak moc není, takže na ní třeba já se těším hodně. Takže Jan Běťák, Beata Bocek, Barbora Ši, pak tam bude skupina Lilium Liste, což je brněnský folklorní soubor, který založil tatínek Jana Běťáka. Je to taková rodinná kapela plus další muzikanti, vydali třeba moc pěkné vánoční album, které teď asi v tom červnu neoceníme, ale samozřejmě věnují se dalším písním, hlavně lidovým písním z brněnského okolí a určitě i toto. A pak by tam měl být, myslím, ještě Jan Přibyl, což je trumpetista jazzový, takže bude to takové velmi pestré a pěkné.
1: No a z našeho nebo z mého úhlu pohledu tam především bude náš krásný modrý stan před kaplí nebo někde kolem kaple, vedle kaple. A jak jsem poznamenal hned na začátku, uvítáme vás i kávičkou, takže vezeme kávovar, počítáme s tím a budeme moc rádi, když vlastně na tuto akci přijdete se podívat.
0: Takže ještě jednou koncert pro Nesvačilku, neděle 14. června odpoledne, myslím 16 hodin je ten začátek.
1: Myslím, že tak 16 nebo 17. Tak. Ještě si to můžete ověřit i na našich stránkách a budeme se o tom ještě zmiňovat.
0: Ano. Určitě.
1: Dobře, no a Milane, ještě by si možná mohl pozvat, když jsme v těch pozvánkách, čeká nás ještě další akce Opava, Strážnice.
0: Tak určitě, tak já jsem říkal, že každý ten červnový víkend potom bude plný dalších událostí, takže takový ten prodloužený víkend od čtvrtka 18. do soboty 20. června se koná Slunovrat v Opavě, naše dlouho létá zpřátelená akce, festival nejenom hudební, ale taky třeba literární, je tam velká část festivalu je věnovaná charitativním organizacím, jsou tam přednášky i třeba společenské, politické, prohlídky budov, takže architektura, to všechno k tomu festivalu patří. festivalslunovrat.cz, tam najdete všechno potřebné. My tam mimo jiné budeme zase předávat cenu za krásu slova a vůbec budeme přítomní, takže to je ten předposlední červnový víkend. No a doslova nabitý událostmi je ten poslední, což je 20. zase od čtvrtka, možná 25. až sobota 27. nebo neděle 28. Jednak folklorní festival ve Strážnici, opět se silným zastoupením týmu Proglasu i s přímým přenosem ze Strážnice v sobotu 27. června a opravdu s bohatým programem a s naším stánkem, ale já třeba ve stejnou dobu budu v Ostravě na mezinárodní konferenci Czech Music Crossroads, což je taková organizace, která propojuje muzikanty vždycky jednak ze střední Evropy, jsou tam zástupci Česka, Slovenska, Polska každý rok, ale vždycky jsou tam ještě nějaké hostující země, což letos bude jednak Japonsko, to vím, protože tam mám dokonce moderovat panel s těmi japonskými hosty, odborníky. A teď nevím, která je ta druhá hostující země, ale to si zase dohledáte. No a ještě v ten stejný termín, to znamená na konci června, se koná v Řevnicích u Prahy 60. ročník festivalu Porta, což bude taky speciální věc už proto, že pořadatelé pozvali vlastně desítky těch bývalých vítězů Porty, takže ten program bude mimořádně nabitý. A kdyby někoho ta Porta víc zajímala, tak v sobotu 13. června budu mít festivalu věnovaný pořad Slyšte lidé, kde budu na ten letošní ročník zvát představovat vítěze z posledních zhruba 20 let i letošní finalisty. Takže 13. na Proglasu a potom tedy ten poslední červnový víkend v Řevnicích u Prahy Porta.
1: Vidíš, Milane, jak to běží rychle. My jsme nedávno byli tady společně na tady předkole, nebo správně řečeno okresním kole Porty,
0: oblastním
1: kole Porty v Café Práh. No a teď ještě probíhala dětská Porta, že? Tak je to festival, který je takto letitý. Tak je jasné, my, co ho známe ještě z Lochotína, z Plzně, tak si velmi rádi vzpomínáme na naše dětská léta 17-18, když nám bylo, tak jsme jezdili do Plzně.
0: No, je to vůbec zajímavé, jak ten festival vlastně čím vším si musel projít ještě předtím, než právě zakotvil na nějakou dobu v té Plzni a se mu opravdu velmi dařilo, tak nějak život že v době té začínající normalizace opravdu hledal útočiště, aby vůbec se mohl každý rok někde konat. Takže byly i ročníky, kde se třeba country část konala jinde než folková část a bylo to takové až skoro podzemní. Pak samozřejmě to došlo k těm opravdu velmi dobře navštíveným a dodnes legendárním plzeňským ročníkům. A potom zase po sametové revoluci nastalo takové rozštěpení tenkrát, protože dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný si založil vlastní festival Zahradu, ta fungovala do roku 2011 a vlastně po tu dobu byla největším folkovým festivalem u nás. A ta Porta, vlastně Porta fungovala ale dvoukolejně, byla Porta, byla Tremská Porta, pořadatelé se nějak nemohli dohodnout dlouho, takže byly vlastně dva festivaly, ani jeden nějak moc extra navštívený a tohle to všechno vlastně po nějaké době zase ustalo, přišli noví organizátoři, Porta se sjednotila a řekl bych, že dneska samozřejmě nejsou to ty 10 000 návštěvníků, je to takové komornější prostředí v tom lesním divadle v Řevnicích, ale moc pěkné, taky jsem tam byl v Porotě v jednom ročníku a myslím, že to důstojné na tu kapacitu, ta návštěvnost bývá velmi slušná a co já moc oceňuji je to, že pořadatelé streamují na YouTube celý ten festival, takže kdo tam nemůže do těch Řevnic, tak vlastně si to celé může vychutnat, celé ty 3 dny si může pustit a buď v přímém přenosu, anebo i zpětně, takže může být v obraze, co se tam dělo.
1: Tak je to krásný letitý festival, má naši podporu a my jeho. Tak to je výborné. Nebyl by Rudl Rudlem, kdybych se nezmínil, Milane, blížíme se ke konci, kdybych se nezmínil o financích, samozřejmě, tak jak teď poslední dobou tak trošku brečím tady v Rudlu, tak ta situace nám trochu přetrvává. Ještě tam máme pár těch plateb, které bychom měli zaplatit tady za služby spojené se stěhováním tady na Pelikovu. Takže pěkně vás prosím, nebo prosíme, pokud budete mít nad rámec vašich finančních možností ještě něco, co byste mohli odložit pro nás, z hlediska financí budeme moc rádi. Tak to snad k těm financím a ještě poznamenávám, dnes je tedy Mezinárodní den dětí, zároveň tedy v tomto týdnu probíhají ústní maturity, tak mysleme na maturanty, sám mám doma jednoho, který ústní maturitu teď dneska vlastně zrovna startuje.
0: Tak přeju, ať to dobře dopadne.
1: Ano, přesně.
0: A samozřejmě zdravíme všechny maturanty a taky tedy všechny děti. Tak to byl Rudl, dnes tedy s Milanem Tesařem.
1: A Jaroslavem Vojtěchem.
0: Budeme se těšit zase za týden naslyšenou. Mějte se pěkně.
1: Moc děkujeme.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou. A často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

0: zažít a pak ať je tma.
1: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
2: A já vám přesto čas řeknu, je to 17 hodin a 36 minut. Posílám písničku Růženě lotyšské skupiny Lamai Muzikanty a po ní Hine Kočí, Vítej a pojď. K hudbě přidávám také přání příjemného poslechu pro Glasu.

0: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.
1: Teď bude následovat Spirituál kvintet a Zem, kde stále svítá. To si teď poslechneme, tak snad svítá i u vás a pokud je u vás zataženo, třeba vám tato skladba rozjasní alespoň náladu.

0: Neslaví 78. narozeniny teolog Tomáš Halík. Při té příležitosti si připomeneme jeho zamyšlení nad tradicí Velehradu a sjednocení Evropou, které pro Proglas připravil v roce 2012.
1: Já jsem přesvědčen, že tradice je strašně důležitý rozměr víry a že je třeba ovšem tu tradici chápat jako určitý živý proud stáleho předávání a stáleho nového promýšlení. Tohle to dobře řekl blahoslavený kardinál Newman. Když jenom opakujeme to, co říkali naši dědečkové, říkáme něco jiného, než říkali naši dědečkové, protože mezi tím se měnil obsah slov, obsah pojmu. Takže jestliže chceme být věrni tradici, tak ji musíme vyjádřit novým způsobem. Jestliže chceme být věrni obsahu, musíme hledat novou formu. A tohle to je, myslím, závazek i pro ten Velehrad, objevovat, co je tady důležité. Já myslím, že je důležité to, co tady kdysi řekl blahoslavený papež Jan Pavel II., že Velehrad je jeden ze základních kamenů Evropy a volal po jednotné Evropě. A to je ohromný sen, který se dnes naplňuje. Poprvé tady vzniká společenství národů a státu, které nespojuje nějaký diktátor, ale svobodné rozhodnutí, že chtějí vytvořit společenství sdílených hodnot. Na tom byla postavena Evropská unie a dneska je strašně důležité, abychom my křesťané milovali tento projekt, zapojili se do něho, abychom se neodtahovali, abychom pochopili tu velikost té myšlenky sjednocené Evropy, ale abychom také tam něco přidávali. Ne nějakou nostalgii po středověké katolické Evropě, ta se nikdy nevrátí, ale proto, aby tady církev byla přítomna a to jako kompetentní hlas, ne jako nějaká moc. No, s tou už nebudeme. Současný papež mluví o tom, že křesťané v Evropě budou menšinou, ale že mají být tvořivou menšinou. Takže já myslím, že je strašně důležité, abychom si tady na Velehradě uvědomovali své evropanství, řekli ano Evropě, ano sjednocené Evropě, uvědomili si, že jsme a chceme být Evropany, ale že do toho evropského koncertu chceme také přinést něco specificky našeho a že právě v tom kontextu evropském můžeme dobře porozumět naší národní i té lokální kultuře.

Nad Božím slovem v modlitbě, zamysleme se nad sebou a vyznejme své hříchy. Byl jsi poslán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Modleme se. Bože, ty jsi poučil svatého mučedníka Justina, že kříž, protože ho mnozí považují za nesmyslný, vede k dokonalému poznání Ježíše Krista. Pomáhej i nám, abychom dokázali odolat svodům klamných nauk a zůstali vždy pevní ve víře. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra. Milovaní, milost vám a pokoj, kéž se rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho pána. Jeho božská moc nám darovala všechno, co potřebujeme pro dosažení spásy a bohabojného života, totiž tím, že poznáváme toho, který nás povolal, aby se projevila jeho sláva a moc. A proto jsme od něho dostali vzácná nesmírná přislíbení, abyste tím měli účast na božské přirozenosti a tak unikli zkaženosti, která ovládá svět špatnými žádostmi. A proto se věnujte s celou horlivostí tomu, abyste dospěli vírou k řádnému životu, řádným životem k poznání, poznáním k sebeovládání, sebeovládáním k trpělivosti, trpělivostí ke zbožnosti, zbožností k bratrské lásce a láskou bratrskou k lásce vůbec. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pane. Ježíš začal mluvit k velekněžím, učitelům zákona a starším v podobenstvích. Jeden člověk vysázel vinici, obehnal ji plotem, vykopal lisovací nádrž a vystavil strážní věž. Pronajal vinici vinařům a vydal se na cesty. V určený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu od vinařů vyzvedl podíl z výtěžku vinice. Ale oni ho popadli, zbyli a poslali naspět s prázdnou. Zase k ním poslal jiného služebníka. Tomu rozbili hlavu a potupili ho. Dalšího poslal a toho zabili. Stejně se vedlo mnoha jiným. Jedni zbyli, jiné zabili. Měl ještě jednoho, svého jediného syna. Toho k ním poslal naposled. Myslel si, na mého syna budou mít ohled. Ale vinaři si mezi sebou řekli, to je dědic, pojďme, zabijeme ho a dědictví bude naše. Popadli ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělal pán té vinice? Co udělá pán té vinice? Přijde, vinaře zahubí a vinici svěří jiným. Copak jste nečetli toto?

místo v písmu, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán, v našich očích je to podivuhodné. Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach z lidu, poznali totiž, že tím podobenstvím míří na ně. Nechali ho tedy a odešli. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Dnešní texty na svátek svatého Justína, kdy máme to štěstí setkávat se se světcem, který jako z nejstarších teologů vlastně vysvětluje nebo teologicky zdůvodňuje přítomnost Ježíše v Eucharistii, v tom chlebě, který zůstává materiálně chlebem, ale duchovně se stává Božím synem, tělem Kristovým, který přijímáme a tím naplňujeme jeho přání. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Tak tady se dostáváme blízko tajemství transsubstanciace, tedy něčeho, co je pro lidské oko nepostřehnutelné, ale lidským srdcem naprosto vnímatelné. Jednou jsem byl na mši svaté se Zenovým mistrem, který klečel celou dobu za Zenovém, takovém tom na patách seděl za všemi lavicemi schovaný a vnímal jenom duchovně. A potom, když jsme odcházeli, tak jsem měl trochu obavy, že se tam necítil úplně dobře, ale on říkal, bylo to nádherné a víš, že při tom proměňování, když kněz pozvedá hosty, takže Ježíš září až metr a půl skrz zdi ven z kostela a dotýká se to lidí, kteří chodí okolo, aniž by to věděli, tak je vlastně prosvěcuje a osvěcuje. Takže vidíte, že i z jiných náboženství můžeme brát svědectví o tom, jak je to boží tajemství vlastně hluboké a jak nás může vlastně povzbuzovat k tomu, abychom vnímali Kristovu přítomnost v Eucharistii, v tom kousku bílého chleba a v těch pár kapkách vína smíšeného s vodou, kdy Jáhen právě říká, jako se tato voda spojuje s vínem, ať jsme spojeni s božstvím věčného slova, spojeného s naším lidstvím. Tak tím se propojujeme s Kristem a přijímáme živého Pána. V evangeliu, kdy Ježíš mluví k velekněžím a učitelům zákona a starším v podobenstvích, vypráví o vinici, o vinařích. Mluví o tom, že Pán, který měl tu vinici, takže ji vlastně pronajal vinařům a oni zlobili a tak je šel zkontrolovat, ale vždycky, když tam někdo přišel, tak ho zmlátili nebo ho dokonce zabili. Nakonec jako posledního posílá svého syna, protože si myslel, že k dědici a k pánově synovi, jak svému synovi budou mít ohled, ale neměli. Bohužel ho zabili, protože si řekli, zabijeme ho a nebude nikdo, kdo by nás otravoval už. No, tak to udělali. Pán samozřejmě ty vinaře vyhnal a pozval jiné vinaře. Je to o podobenství o Kristu, o věčném soudu, o tom, že máme žít správně, tak jak nás učí právě to první čtení, kde se nás dotýká svatý Petr, který většinou je velmi střídmý, ale tady teda taky docela nám nakládá. A tím říká, že máme žít správně a být, nenechat se ovládat špatnými žádostmi a proto se věnujte s celou horlivostí tomu, abyste dospěli vírou k řádnému životu, řádným životem k poznání, poznáním k sebeovládání, sebeovládáním k trpělivosti a trpělivostí ke zbožnosti, zbožností k bratrské lásce a láskou bratrskou k lásce vůbec. Tak je to text, který velice, velice doširoka teda jde od vlastně takové té vnitřní práce až vlastně k tomu všeobjímajícímu laskavému přístupu, že máme být laskaví ke všem. A k tomu potřebujeme všechno to, co jsme tam slyšeli. Řádný život, máme se sebe ovládat, abychom mohli být trpěliví a když už jsme trpěliví, pak teprve můžeme být pořádně zbožní, protože bez trpělivosti ta zbožnost není úplně ono. No a
bratrská láska, ta je nám předepisována jako povinně, jo. Ona teda i ta ostatní láska je nám předepisována povinně, ale nedosáhneme té obecné lásky ke všem, té vstřícnosti a laskavosti ke všem, nedosáhneme, pokud nebudeme milovat bratry a sestry. Opravdu, co to je milovat? Milovat bratry a sestry neznamená, že hoříme vášní, ano, tak jako zamilovaní milenci, ale je to přijetí toho druhého takového, jaký je. Zkuste to přijmout lidi okolo sebe takové, jací jsou. Předpokládá to, že přijmeme sami sebe takové, jací jsme. A potom to jde s nás, ale samozřejmě můžete si to otočit, jak potřebujete. A přeji vám, aby se vám to dařilo, abyste dokázali přijímat sebe takové, jací jsme, druhé takové, jací jsou, a potom zkusili také přijmout Boha takového, jaký je. Protože přijímat Boha s nějakými představami a předsudky není úplně šťastné. Trošku nás to omezuje. A Bůh je duch, který je nesmírně svobodný a dal nám svobodu jako dar, abychom se svobodně rozhodovali pro lásku, pro něho, abychom svobodně dozrávali k tomu poznání toho jeho milování nás. On nás totiž bere takové, jací jsme, přijímá nás takové, jací jsme, nemá k nám výhrady. Jistě byl by radši, kdybychom nehřešili, ale zná nás dobře jako své boty a ví, ona si boty teda nemá, ale ví dobře, že my padáme a jsme slabí. A přesto nás přijímá. To neznamená, že omlouvám hřích, to ne. Máme žít co nejsvatěji, to jde. Ale přijímat tu realitu, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme, je podstatou přijetí Božího a také přijetí Boha do našeho života. Dnes slavíme také svátek svatého Justýna, člověka, který ve své době miloval Ježíše a miloval Eucharistii a tak o tom mluvil a snažil se to vysvětlovat. Zemřel potom, protože byl statečný a neobětoval cizím bohům, tak byl umučen. Zrovna to slavíme 1. června na Den dětí, tak je to trošku brutální svátek slavit na Den dětí svátek Justýna, mučedníka, který zemřel mučednickou smrtí, protože se nechtěl podrobit té říšské moci římské a dokázal být statečný. Milé děti, Pán Ježíš, když byl tady na světě, tak vás bral na klín, vkládal na vás ruce a žehnal vám, miloval vás, dělal s vámi krásné chvíle a nikdo ho neobvinoval z pedofilie, prostě byl to laskavý člověk, který vnímal dětství pro jeho přednosti. Vaší předností v naší rodině víry je otevřenost a schopnost žasnout. Žasnout z věcí, které nám už přijdou běžné. A tak si přeji, aby jsme všichni dokázali žasnout jako vy, aby jsme s vámi dokázali žasnout a dokázali s vámi prožívat krásné chvíle, nejenom první den, ten dětský den, ale každý den našeho života, protože tak jako svatý František dokáže, tedy papež František, já věřím, že je také svatý, tak dokázal vlastně se učit úsměvu od vás, od dětí. A tak zkusme se dívat na děti, podívat se jim opravdu s láskou do očí a přijmout to povzbuzení, že můžeme být jako oni, božími dětmi, že Bůh nás takhle vidí. Nevím, jestli se z nás takhle rozesmívá a jestli z nás má takovou radost, jako když my vidíme malé děti a říkáme, je ten roztomilý, tak to nevím, jestli úplně takhle žasne Bůh, ale možná, že je to vtipálek a možná, že se usměje, hlavně když něco plánujeme. Tak ještě jsem chtěl připomenout, že 5.6. bude Jsme jedno a není nám to jedno u svatého Michala. V 18.30 je mše svatá, potom následuje přednáška o zákonu proaktivity, což není biznisová proaktivita, ale je to aktivita na základě nejvyšších etických norem nebo prostě naší nejvyšší morálky. Jo?
A je to o proaktivitě v manželství, jo, takže ani tak nejde úplně o zisky a ztráty, jako spíše o to, abychom dokázali tu aktivitu vždycky jaksi filtrovat přes ten nejvyšší etos náš. Tak, jak vlastně nakonec můžeme přijmout zvěst Evangelia, že ve slabosti najdeme sílu, tak i tak máme přijímat to, že některých proaktivních zásad nejsme schopni. 6.6. vás zvu všechny na výstaviště na beatifikace kněží Buly a Drboly, tak si to užijeme společně s kardinálem Černým, který přijede z Říma, ale je to kanadský kardinál a také rodák brněnský, pokřtěný u svatého Jakuba, tedy naší vodou, tedy Brněnskou. Tak 7.6. v 10.30, kdo by chtěl náhodou, ještě by toho neměl se mnou dost, tak v 10.30 budu kázat u svatého Michala na texty 10. neděle v mezidobí. Přeji vám krásný odpoledne ve přídni dětí, zřejmě těch sledovatelů dnes bude méně, protože jste asi s dětmi, kdo je máte, a kdo je nemáte, tak si pamatujte, že jsme Boží děti a tak máme také svátek. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že tě můžeme přijímat v Eucharistii a prosíme tě, abychom dokázali toto přijímání vždycky prožít intenzivně, abychom ho přijímali hodně, tedy s vírou. To je hodně důležité, abychom věřili, že jsi tam přítomen a že vstupuješ do našeho života jako lék a ne jako bonbon za odměnu. Amen.

Bože náš Otče, naplňuj náš život svým milosrdenstvím a dej, abychom uměli velkoryse odpouštět. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě za ty, kdo nemohou uvěřit a za všechny, kdo zasvětili své životy službě druhým. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě, Bože, za celou církev, rozjasni nad ní svou tvář. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kriste, světlo z nebe, přijď a navštiv všechny, kdo jsou v temnotách. Ukaž jim cestu své lásky. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Buď oporou těm, na něž doléhají těžkosti a sklíčenost, dej, ať v tobě najdou pramen důvěry a života. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě za mír na celém světě. Prosíme tě, aby všechny děti, které byly uneseny z Ukrajiny do Ruska a kdekoliv jinde na světě, kde jsou děti živými štíty, tak prosíme tě, ať oblomíš srdce vládců, kteří mohou rozhodovat o tom, aby se to nedělo. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě, Pane, za kněze, jáhny, biskupy a všechny akolity, všechny pastorační asistentky a asistenty, všechny ženy i muže, kteří slouží v církvi, aby jsi jim dal stílu, aby svým životem hlásali evangelium. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě, Pane, za všechny maminky, které dnes rodí. Dej, aby rodili snadno a aby všechny byli v pořádku a zdraví, jak maminky, tak děti, tak i všichni zúčastnění, tak i tatínkové. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě za všechny lidi, kteří jsou v nějakých těžkých situacích, nevědí si s nimi rady a potřebují pomoc. Dej, ať najdou způsob, jak vyřešit svoje trápení. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosím tě za všechny mladé lidi, kteří si zoufají a nevidí budoucnost, mají trápení a bojí se, že jejich život je ztracen. Prosím tě, aby to neřešili tím, že si sáhnou na život, ale aby to řešili tím, že přijmou realitu a dokážou znovu vstát a znovu jít a s nadějí najít tu naději, že svět potřebuje jejich obdarování, které oni sami v tuto chvíli nevidí. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosím tě za všechny ženy i muže, které bolí klouby, dej, ať jejich bolest se zmírní. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. A poprosme Matku Boží o pomoc. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A připojíme modlitbu Páně, kterou nás naučil sám Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír.
Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista, neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. A vy, kdo jste doma sami a nemáte s kým se pozdravit, přijměte pokoj Kristův skrze vlny Rádia Proglas.

Modleme se. Ježíši, náš pokoji, i když naše ústa mlčí, naše srdce k tobě hovoří a naslouchá ti. A ty každému z nás říkáš, odevzdej se docela prostě životu, Ducha Svatého, tvá malá víra ti k tomu stačí. Ještě jednou, odevzdej se docela prostě životu Ducha Svatého, tvá malá víra ti k tomu stačí. Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, tvá láska ke každému z nás nikdy nepomine. Pána tě vždycky s vámi. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Naslouchejte rádiu Proglas ve jménu Páně.

Pane, až přijdeš do svého ráje. Milé sestry a milí bratři, přeji vám krásný večer v Duchu svatém z propojení a prosím svatého Justina, aby vás provázel svou láskou k tomu svatému přijímání Ježíše v Eucharistii, abychom ho dokázali přijímat vždy s radostí a přesvědčení o tom, že on tam je, že on je v tom přítomen. A nebáli se, víte, člověk, když přistupuje k Eucharistii, měl by se těšit, měl by jít za svým pánem a za svým miláčkem, kterého chceme přijmout do svého nitra, aby si tam učinil příbytek s Otcem a Duchem Svatým. Tak věřme, že svaté přijímání je skutečně životadárné a nechme se tím unášet.

Kapela SP, písnička Ty sám. Máme 18 hodin a 35 minut. Vy jste se naladili na Proglas a dobrý poslech přeje Zdislava Horníková. Pojďme se podívat na program, který jsme pro vás připravili na večer. V 19 hodin a 15 minut to bude pořad Jak se vám líbí. Ten bude tentokrát věnovaný červnovému vydání žebříčku World Music Charts Europe. Aktuální pořadí potvrzuje silné postavení africké hudby, ale také rostoucí zájem evropských dramaturgů i mezižánrové projekty na pomezí world music, jazzu a alternativy. Pořadem vás bude provázet Milan Tesař. A ve 20 hodin a 15 minut to budou debaty z Dominikánské 8. V něm se bude probírat čin Jana Zajíce, který bývá vnímán jako krajní gesto odporu proti nastupující rezignaci společnosti. Zároveň ale otevírá otázky, které jsou stále živé. Co dělá s člověkem útlak, frustrace a pocit bezmoci? Kdy se zticha stává souhlas? A jak můžeme jeho morální apel vztáhnout k dnešku tak, aby oslovoval i naši současnou zkušenost? To se bude probírat v diskuzi s pamětnicí Marií Jilkovou o osobních postojích, veřejné odpovědnosti i o tom, jak nepropadnout apatii. Tak zůstaňte s námi.

0: Dnes na Den dětí spustila diakonie Českobratrské církve evangelické svou letní výzvu. Jde o peněžní sbírku, která pomůže zajistit krásné prázdniny dětem ze znevýhodněných rodin. Na detaily jsme se ptali manažerky sbírky Denisy Ratajové.
1: Pošle stovky dětí z rodin v nouzi na letní tábory, výlety a do příměstských klubů. Tahle sbírka pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, dětem z náhradní péče, s handicapem i těm, které jsou v krizových centrech. Běží už od roku 2017 a my jsme si letos vypůjčili jako symbol semafor. Takže začínáme na červené a s hláškou Houston nemáme problém, vyzýváme dárce, aby se k nám přidali a říkáme, děti mají zbalené batůžky, ale nikam nejedou. A s vaší pomocí pak přepneme nejdřív na oranžovou a dokonce června, potom chceme dojet až na zelenou. Cílem je vybrat 2 miliony 200 tisíc korun a to právě na ty prázdninové zážitky pro stovky dětí napříč celým Českem. Máme samozřejmě konkrétní děti, kterým přispíváme na konkrétní aktivity. Všechny ty informace najdete na webu krabiceodbo.cz, kde máme novinky, příběhy a jeden z nich je třeba o Štěpánce, které je 9 let a loni teprve poprvé zažila tábor a přijela z ní nadšená, samostatnější a plná nových zážitků. Takže to je něco, co bychom rádi dopřáli letos i další.
0: Vyzvala manažerka benefice Denisa Ratajová. Za 24 hodin přitom vybrali téměř 500 000 korun a tak padla první meta. Přispět můžete také, a to na stránkách mateřské sbírky krabiceodbo.cz. A teď už do kamenů skupina Razam a Filharmonie Hradec Králové.

Ty největší klenoty světového operního repertoáru pod širým nebem. Národní divadlo Brno vás i letos zve na nádvoří hradu Špilberg. Užijte si s námi večery s neopakovatelnou atmosférou v rámci Léta s operou. Více na www.ndbrno.cz.

0: Denně či občas zapni si Proglas.
1: A my máme 18 hodin a 52 minut a za malou chvíli už si povíme, jak to vypadalo na mítingu Brno a jaké z toho je zhodnocení, tak poslouchejte dál Proglas.

mezi stodolou Monteku a stodolou Kapuletu. Otínal bodláky a myslel přitom na něho. Myslel na štěstí a podtínal trávu. A jako by se chtěl vysekat z cizího příběhu. Myslel na lásku, na níž se nemyslí.

0: že ta jiskra již býval omámen. Hořet dál se vzpírá. Řekl ach Shakespeare, co rychle vzplane, rychle dohoří. Ty jsi zatajil, to ostatní nehoří, jen dýmá.
1: Na Vlnách Proglasu nabízíme ohlédnutí za festivalem Meeting Brno. Na konci května nabídnul multižánrový program zaměřený na setkání a otevřený dialog. Cílil též na nastolení významných společenských témat, narovnání historických křivd a přispívání k mezilidskému porozumění. Své dojmy z letošního ročníku shrnul jeden ze zakladatelů festivalu David Macek.
2: Čeho si vážím asi úplně nejvíc, tak z mnoha stran slyšíme, že takovou atmosféru, jaká byla například na pouti smíření, které se zúčastnilo letos 4,5 tisíce lidí, takže to si nepamatují. Naposledy lidé prožili, hodnotili to tak, že měli úplně chuť se do něčeho pustit, být nějakým způsobem veřejně aktivní. Bylo to takové jakési probuzení toho dobrého v lidech podle všeho, to, co jsme tam společně prožili. A toto chodí z různých stran, jak od zahraničních účastníků, tak také od nás. Zase skutečně je ta naše touha umožnit české veřejnosti setkání s našimi sudetoněmeckými krajany, aby poznali, kým jsou, kým nejsou, co na jejich setkáních zaznívá, co tam nezaznívá, takže to česká veřejnost ve své značné části pochopila. Mnozí se také zúčastnili a myslím, že je to krok, který jsme nějak potřebovali, aby zkrátka ten náš postoj k našim krajinům, se kterými jsme po staletí spojení, nevycházel z nějakých předsudků, utkvělých představ, ale abychom tu zkušenost, kterou sami s nimi máme, mohli sdílet. To znamená, nejedná se o nějaké naše nepřátele, o nějaké ohrožení pro nás, ale jsou to naši přátelé, podporovatelé a nějací si přirozený ambasadoři českých zájmů na zemi Německa. Mně tak trochu přijde, že se tam vydařilo všechno, všechny ty různé části programu, ale tohle je něco, o čem někteří mluví jako události desetiletí, o něčem, na co se čekalo a co nebylo možné skutečně dlouhou dobu a má to nějaký přesah snad i do budoucnosti, protože zkrátka poprvé se tady setkali a vzhledem k tomu, jaké kolem toho byly různé mýty a představy a vlastně odpor, tak je to významný krok, tak určitě při zpětném pohledu na 11. ročník meetingu Brno 2026, tohle bude pochopitelně jakási část, která zůstane zapsaná.
1: Řekl Proglasu David Macek, jeden z původců festivalu Meeting Brno. Mezi 22. a 31. květnem nabídnul přednášky, debaty, komentované procházky a další body. A my se za některými aktivitami meetingu na Vlnách Proglasu také ohlédneme.

19 hodin a na tento den dětí je tu jak jinak než večerní zíváček. Pro vás, milé děti, tak se pohodlně usaďte nebo si lehněte a zaposlouchejme se spolu do pohádky.

Děti pohádkových bytostí Marlenka a Medovník Perníkovi, Vodomila Hastrmánková, Loupežnický synek Davaj sem všechno ber a Honzička Peciválová začaly chodit do školy. Spolu s nimi je tam i dcera pana učitele Čáry Ráda Karolínka. A představte si, oni tyhle děti chodí do školy rády. A už se toho učili tolik, že dostali domácí úkol. Mají vykouzlit něco, co by rodičům pomáhalo v domácnosti, jakousi domácí užitečnost. Vodomila Hastrmánková pořídila domů chobotnici, která vyrábí hrnečky na prodej. A tamhle už vidím vnoučata z rodiny Perníkových, jak míří k domovu. To jsem sama zvědavá, co vymyslí.

0: zklamala, uvařila perníkovou omáčku z medového perníku. Medovník tu vůni ucítil, jen co otevřel dveře chalupy.
1: Pojďte dál, Inu, pojďte, má děťátka, vnoučátka. Babička vám něco dobrého na zub nachystá, abyste mi pro pánička, ať se perník nepřipálí, nezhubli. To by mi rodiče dali.
2: Přivítala je babička. Rodiče sourozenců Perníkových totiž pracují až v dalekých Pardubicích. Učí všechny pardubičáky péct perník. A jelikož se tamní obyvatelé stále na něco ptají, musí tam tatínek a maminka Perníkovi zůstat.
1: Po obědě upečeme perníkové došky. Zase nám je někdo čmajznul. Já nevím, co je to dneska za lidi.
2: Vyčítavě řekla babička a jala se ohřívat perníkovou omáčku.
3: Babi, my teď jíst nebudeme,
2: řekla Marlenka a významně mávla na medovníka. Jako když sjede k zemi blesk a po něm bací hrom, bouchli sourozenci s aktovkami o zem. Hop hop, z medovníkovy aktovky vyskočil Tlapka, z Marlenčiny Bělinka. Děti jim vytrhly tři chloupky. Marlenka se přitočila k díži, ve které už měla babička nachystané těsto. Hodila do něho chloupky a kouzlila.
3: Konec bude pouzdechu, já chci těsto na střechu.
2: V díži to zavířilo, zahučelo a umíchalo se těsto. Pevné a gumové. Medovník ho Marlence pomohl vytáhnout nahoru na dům. Pěkně tím těstem pokryli celou rozbitou střechu.
3: Babi, teď už nám nikdo perníkové došky brát nebude. Gumové těsto není dobré. To nechá každý být, aby si nevylámal zuby.
0: Zavolala na babičku Marlenka. Ale babička moc spokojená nebyla.
1: Střecha z perníkových došků byla jako malovaná. Pod gumovým těstem naše chaloupka vypadá jako pod prší pláštěm.
3: Počkej, babi, to není všechno.
0: Houkl medovník a teď kouzlil on.
3: Koriandr, hřebíček, badian, buřinka, co nosí pán.
2: Jen tak, že stačili sourozenci perníkovi ze střechy seskočit. Medovníkovo kouzlo začalo z marlenčina těsta tvarovat klobouk. Chvíli se těsto vlnilo, pak zase narovnávalo. Bouch, vyloupl se komín. Lup, lup, vysunuli se okapy. Břink, hotovo. Babiččina perníková chalupa má místo střechy klobouk z gumového perníkového těsta. Babička si chaloupku prohlíží. Dívá se, zdali je komín rovný a okapy nikde neodstávají. Jo, to by šlo.
1: Už to chtělo změnu. A když bude horko, můžeme klobouk smeknout a já si doma užiju sluníčka.
2: Zamnula babička spokojeně rukama.
1: A už pojďte jíst. Nebudu omáčku dvakrát ohřívat.
2: Medovník si nechal nalít vrchovatý talíř. Marlenka ještě stihla prodrnčet klobouk pana učitele, aby věděl, že i perníkovi mají svůj úkol za sebou. A toť se ví, že za své kouzlo dostali medovník s Marlenkou po jedničce.

Slyšeli jsme devátou část knihy Lenky Rožnovské Škola pohádkového kouzlení, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 2013. Zítra půjdeme zkontrolovat domácí úkol v loupežnické rodině. Davaj se ma všechno berat.

teď už se pojďme, milé děti, pomodlit ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Bože, uzavírám s tebou další den, děkuji za něj. Dnes tě prosím především za všechny děti a také jejich rodiče. Amen.

A já už se s vámi, děti, loučím a posílám malou přítelkyni a naši babi, teda v podobě písniček. Přeju dobrou noc a krásné sny.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Posloucháte pořad Jak se vám líbí, dnes s žebříčkem World Music Charts Europe pro červen 2026. Jedná se o hitparádu, která funguje už 35 let, sestavuje ji přes 40 rozhlasových publicistů z celé Evropy, včetně dvou českých zástupců, Petra Dorůžky a Milana Tesaře, ten k vám právě promlouvá. V příštích minutách si představíme červnovou první dvacítku a jako bonus něco málo navíc. Pořadí alb najdete také na adrese www.dvojitvmce.de. Začneme pohledem mimo běžně zveřejňovaný žebříček. Na 31. místě do hitparády vstupuje finská zpěvačka Vilma Talvitie, která svou tvorbu označuje jako nomad folk. Je to hudba, která vzniká na cestách a je inspirovaná různými kulturami. Nové album Olio vyšlo v dubnu a navazuje na zpěvaččino dlouholeté cestování. Během poslední dekády koncertovala ve více než 30 zemích na 4 kontinentech. Album pracuje s motivy outsiderů a různých jiných bytostí. Objevují se zde postavy čarodějnic, šikanovaných dětí, mimozemšťanů zkoumajících zemi, přehlížených zvířat nebo lesních víl zvoucích lidí k útěku z každodenního stereotypu. Talvitie si během psaní kladla otázku, proč máme strach z neznámého a zda nám cizinec nebo outsider nepřipomíná něco nepříjemného o nás samotných. Vilma Talvitie a píseň Olio.
1: Rakas äiti linnun radan takana on perillä vieraalla planeetalla. Tääl on kaikki eri päin kuin kotona. Puurungot kurkottaa maasta kohti taivasta. Voitko kuvitella? Rakas sisko linnun radan takana. En ehkä palaa koteen samanlaisena. Tämä maa ja ilma pääni sekoittaa, kuin on.

Porota hitparády World Music Charts Europe vybírá každý měsíc z alb vydaných na celém světě. Na 31. místo se tentokrát dostala Wilma Talvitie z Finska s albem Olio, což finsky znamená někdo cizí. O příčku výš 30. je Sofia Rey z Argentiny a album Antonima. Z první desítky na 25. místo klesají Daughters of Donbass, ukrajinsko-kanadský projekt a album Songs of Stolen Children. Na 20. místo klesá společné album italské zpěvačky Marie Mazzotti a katalánského producenta Raula Refriho San Paolo di Galatina. A my se teď zastavíme na 19. místě, na kterém najdeme novinku Flamme Folklore v podání francouzského dua Cocagna. Členky dua Caroline Dufault a Lila Fraisse se zaměřují na otázku identity, jazyka a politického významu folklóru. Název alba lze přeložit jako planoucí folklór a symbolicky odkazuje k ohni, revoluci a představě folklóru jako živé, proměnlivé a osvobozující síly, nikoli jako muzeální tradice. Hudebně album stojí na polyfonním zpěvu a perkusích, zejména na nástroji tamborin a cord, tedy struném bubnu typickém pro oblast Pyrenejí a Okcitánie. Tentokrát však duo více experimentuje se zvukem a produkcí. Mimochodem i zde je producentem Raul Refri, kterého jsme zmínili v souvislosti s albem na 20. místě. Teď tedy příčka 19. Cocagna a píseň Aunost Cazalot.

0: sem vážu.
1: 18. je v červnovém žebříčku World Music Charts Europe ukrajinská zpěvačka Mariana Sadovská a album You Should Live. 17. je londýnsko-etiopský projekt Dub Colossus s albem Dub Will Keep Us Together. A na místě 16. do hitparády vstupuje brazilský zpěvák Dorea s albem U que mais você quer saber de mim. Stylově se pohybuje mezi folkem, folkrokem a brazilskou tradicí. Důležitá je také atmosféra klidu a rozjímání. Pustíme si titulní skladbu alba.

Posloucháme hudbu z celého světa podle žebříčku, který sestavují evropští rozhlasoví publicisté a který najdete na webu www.dvojitv.mce.de. Teď to byl zpěvák Dorea z Brazílie na 16. místě. 15. je slovinská skupina Catalena a její nové album Meja, natočené ve spolupráci s producentem, kytaristou a experimentálním hudebníkem Vítou Balžalorským. Kapela se na albu zabývá tématem hranice, geografické, kulturní i osobní. Samotný název znamená ve slovinštině hranice a album se inspiruje západní částí Slovinska, tedy oblastmi od Tolminska přes Rezii a Benátské Slovinsko až po Istrii a pobřeží Jadranu. Do pořadu jsem pro vás vybral píseň Lepa Vida.

0: svět.
1: To byla slovinská skupina Katalena s producentem Vyťou Balžalorským. 14. je v červnovém žebříčku World Music Charts Europe kolumbijsko-francouzská skupina Nuevos Rios se stejnojmenným albem. Na místo 13. stoupá jako novinka album Unspoken rakousko-íránského kytaristy Mahana Miraraba. Jde o velmi osobní výpověď člověka žijícího mezi dvěma kulturami, Íránem a Evropou. Mirarab, který působí ve Vídni, propojuje ve své hudbě perské hudební tradice, jazz a evropskou komorní hudbu. Nahrávka je založená především na jeho sólové hře na speciální dvoukrkou kytaru, kombinující pražcový a bezpražcový hmatník. Velká část alba vychází z osobních i politických zkušeností autora. V rámci celého alba Unspoken pak vyjadřuje svou osobní bolest i právě politickou zkušenost. Poslechneme si krátkou skladbu In a Silent Way.

Poslouchali jsme ukázku z alba Unspoken iránského kytaristy žijícího v Rakousku Mahana Miraraba. Francouzský trombonista Robinson Curry je napoprvé s albem Transara 12. Na místo 11. klesá kamerunská zpěvačka Karejse Foco, která své album Gva pojala jako umělecký a společenský manifest i jako nástroj osvěty a odporu. Hlavním tématem alba je násilí na ženách. Pustíme si skladbu Paté.

Před námi je první desítka červnového žebříčku World Music Charts Europe. Desátá je kanadská skupina Dívka a album Folk Fatal. Na deváté místo postupuje další novinka a mimochodem jediné evropské album v první desítce. Finská skupina Suistamon Sehk a titul Lunta Tupan – Sníh do domu. Hudba skupiny je postavena na extrémech, vysokých vokálech, zběsilém tempu, dunivých elektronických základech a výrazném zvuku harmoniky. Přesto však nejde jen o chaotickou taneční explozi. Kapela dokáže i v nejdivočejších momentech udržet silné melodie a jasný vztah ke karelské tradici. Sama skupina svůj styl označuje jako karelský rave, harmonikový trance nebo folk elektro. Vychází z karelské lidové hudby, ale propojuje ji s elektronikou, taneční rytmikou, rapem a téměř punkovou energií. Budeme poslouchat píseň 82 Ikunan, což znamená Mami, pojď k oknu.

Na 8. místě se v žebříčku World Music Charts Europe tento měsíc umístila tuarežská skupina Tina Riven z Mali a album Hogar. 7. je Sheikh Ibra Fam ze Senegalu s albem Aduna. Ghanský trumpetista Peter Somua je s albem Walking Distance na 6. místě. 5. je alžírská zpěvačka Suad Massi a album Zagate. A 4. je napoprvé kanadská skupina Yiddish Glory a album The Silenced Songs s písněmi z doby druhé světové války. Na 3. místě se nic nemění. Stejně jako minulý měsíc je na něm jihoafrická skupina BCUC, což znamená Bantu Continua Uhuru Consciousness. Kapela vznikla v Sowetu, což je předměstí Johannesburgu, a už více než 20 let spojuje prvky funku, hip-hopu, punku a tradiční africké hudby do osobitého stylu. Nám ze svého aktuálního alba The Road Is Never Easy nabídne skladbu Higher Vibes.

your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes, and your vibes. Povinností skladatele a hudebníka je stát v první linii protestů a poskytovat protestujícím písně, řekl mi nedávno v rozhovoru Frank London, trumpetista a zakládající člen americké skupiny The Klezmatics. Ta nedávno oslavila 40 let na scéně a vydala nové album We Were Made for These Times. Skupina The Klezmatics patřila k průkopníkům moderní klezmerové a jidiš hudby na světové scéně. Byla součástí takzvané druhé vlny klezmerového revivalu a dlouhodobě kombinuje starší podoby židovského folklóru s prvky tradiční afroamerické hudby a dalších stylů. Její nové album bylo minulý měsíc v žebříčku World Music Charts Europe první a v červnu je druhé. Poslechneme si z něj skladbu I Am Willing.

Tuarégové jsou kočovný berberský národ, žijící především v oblasti Sahary a Sahelu, v zemích jako Mali, Niger, Alžírsko nebo Líbie. Jsou známí typickým modrým oděvem a také svou pouštní kulturou, včetně oceňované hudby. V červnovém žebříčku World Music Charts Europe se do první desítky dostaly hned dvě tuarežské skupiny – Tinariven na 8. místě a novinka skupiny Tammy Crest na místě 1. Toto album se jmenuje Asikel a přináší skladby ve stylu saharského blues, tedy hudby, která bývá pro své rytmy a náladu často přirovnávána k americkému blues. Písně se pohybují mezi melancholií, vzpomínkami na domov a pocitem neustálého pohybu a života bez kořenů. Skupina pracuje také s pojmem asuf, což je těžko přeložitelný výraz pro nostalgii, stesk a vnitřní osamění, který je pro kulturu kočovných tuarégů zásadní. My si na závěr pořadu pustíme skladbu Inizi Jam. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám dnešní pořad líbil a kdo vás v něm zaujal. Celý žebříček World Music Charts Europe najdete na adrese www.dvojitvmce.de. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: 20 hodin a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. A počasí zítra čekejte slunečno, později oblačno a od jeho západu se přidá déšť a teploměry ukážou až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Skupina ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Dnes o tom rozhodla valná hromada společnosti, která tak schválila návrh představenstva. Celkově mezi akcionáře ČEZ rozdělí 23 miliard. Stát jako většinový akcionář dostane asi 16 miliard korun. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Loni byla platba za akcii o 5 korun vyšší. V poradním orgánu dětského ombudsmana chce být více než 700 dětí. Dnes pracovníci kanceláře vylosovali 30 z nich. S nimi pak bude dětský ombudsman konzultovat záležitosti ovlivňující život mladých lidí v Česku. Sami taky mají přinášet témata, která je zajímají. Zájemci se přihlásili během 2 týdnů na základě veřejné výzvy. Zastoupení mají děti různého věku s různou životní zkušeností, se zdravotním znevýhodněním i děti z menšin, říká dětský ombudsman Martin Bereš.
3: Samozřejmě víc dětí je teda z Brna a z Prahy. To je prostě geograficky blízko a pro ně bude jednodušší dojíždět než Karlovarského kraje. Ale třeba zrovna ten Karlovarský kraj je zjevně jako podzastoupený. Jsou tam fakt úplně jako by všechny děti. Děti ambiciozní, ty děti, které prostě už jsou v různých parlamentech a zároveň tam jsou opravdu jako děti z dětských domovů, z vyloučených lokalit, z vyloučených škol.
1: Dětští poradci by se měli v kanceláři dětského ombudsmana v Brně scházet 4x ročně na 2denním zasedání. Poprvé to bude za 3 týdny. Rusko vyslalo v květnu na Ukrajinu rekordních 8150 dronů. Napsala to agentura AFP na základě vlastní analýzy a taky hlášení ukrajinské protivzdušné obrany. Moskva útočila nepilotovanými letouny i v noci na dnešek a ukrajinské úřady hlásí desítky zraněných.
4: Rusko vyslalo 2 vlny nepilotovaných kamikadze letounů na Oděsu a oblast. Ve městě zasáhly bytové domy, obilná sila, správní budovu a na jihu oblasti porodnici. Náčelník oblastní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích upřesnil, že v porodnici se ve chvíli útoku nacházelo 6 žen po porodu a 1 rodička. Nikdo ale nebyl zraněný. Rusko ze vzduchu útočilo také na Černihivskou oblast a Charkov. V Družkivce v Donbasu ruské letecké bomby zasáhly bytový dům a 5 lidí bylo zraněno, oznámila Doněcká oblastní prokuratura. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: světa ve Spojených státech. Po příletu do New Yorku se přesunuli do sousedního New Jersey, kde v pátek ráno našeho času se hrají generálku na šampionát proti Guatemale. O dlouhém cestování mluví reprezentační záložník Lukáš Provod.
1: Chvilku se nám to spozdilo kvůli bouřce v Praze, takže jsme odletěli asi o hodinu a půl o dvě díl, ale pak to probíhalo dobře. Těšili jsme se sem do dějiště a nemůžeme se dočkat, až to celý vypukne. Měli jsme UNO, měli jsme nějaký i nový varianty toho UNA, takže jsme studovali pravidla, hráli jsme karty, koukali jsme na seriál, koukali jsme na filmy, takže taková ta klasika.
0: Po pátečním zápase se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít v době mistrovství světa základnu. Do šampionátu Češi vstoupí příští pátek ráno našeho času v mexické Guadalajaře soubojem s Jižní Koreou.
2: Překážka v Lhkovském tunelu na Pražském okruhu a nebezpečí na D1 za Kroměříží. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště hlásíte překážku na konci Lhkovského tunelu. Mezi levým a prostředním pruhem leží na vozovce Ráčna. A další překážka nebezpečná je hned za Lhkovským tunelem směr letiště. Na kilometru 13,5 leží opět mezi levým a prostředním pruhem předmět kolečko z přívěsného vozíku.
3: 150 metrů za výjezdem z toho tunelu leží mezi levým a prostředním pruhem kolečko od přívěsného vozíku.
2: Na D1 velmi opatrně za Kroměříží ve směru do Brna. Na kilometru 247,5 pobíhá po vozovce PES. Na D2 čekejte silnější provoz nákladní dopravy před Brnem ve směru od Bratislavy. Na 8. kilometru se plní pravý pruh kamiony. Osobním autem pak ale dojedete levým pruhem až k dálnici D1. A silnice 43 ze Svitav do Lanškrouna je už u Opatova průjezdná. Skončilo tam vyšetřování nehody nákladního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra ráno čekejte jasno až polojasno a ojediněle se objeví mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky. Později večer se pak v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, výjimečně to můžou být i bouřky a nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: V pokoji visí obraz smutný slečny, má ruce v klíně, oči neskutečný.

Už si zvykej na cokoliv, co tě zvedne i co skolí, když spíš. Když spíš, všechno zapadá a sedí.

0: s tebou proletím zpět z té cest.
1: Čin Jana Zajíce bývá vnímán jako krajní gesto odporu proti nastupující rezignaci společnosti. Zároveň ale otevírá otázky, které jsou stále živé. Co dělá s člověkem útlak, frustrace a pocit bezmoci? Kdy se zticha stává souhlas? A jak můžeme jeho morální apel vztáhnout k dnešku tak, aby oslovoval i naši současnou zkušenost? Poslechněte si sestřih z debaty o Janu Zajícovi nazvanou To ticho řve ze mne, která proběhla 14. května v rámci platformy Dominikánská 8. Diskuzi s pamětnicí a spolužačkou Jana Zajíce Marií Jílkovou a historičkou Janou Volmuth Markupovou moderuje Martin Groman. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
2: Mě by vlastně zajímalo ty události z vašeho pohledu jako toho, to, co si pamatujete. A tudíž mě zajímá, jaká byla reakce v Šumperku, protože my většinou tyto velké příběhy vztahujeme taky k velkým centrum. Takže tím, že se to stane na Václaváku, jak Palach, tak Zajíc, tak máme tendenci vidět to jako pražskou perspektivou, ale oba jsou, přijedou z menších měst, abych byl kulantní. A mě by zajímalo, jak to vypadalo v Šumperku po té, co se rozneslo, kdo je JZ.
3: Já si to pamatuju doteďka, jak mě to, jako úzkost jsem z toho měla a představovala jsem si, jakou musel mít on sílu, že to vůbec jako udělal. Takže jsme udělali tryznu, nástěnku, ne, on ve svém v tom dopise občanů, nebo myslím i chtěl, aby byl ten pohřeb v Praze, aby to byla další taková velká manifestace. A ten režim to nedovolil. Takže my jsme udělali jednak tu tryznu, tam jsme se střídali, pořád tam někdo hlídkoval, občané nosili kytice, věnce, ty organizace různé. Soudruh ředitel, tehdy to byl soudruh ředitel, nás všechny svolal a řekl, budeme škola Jana Zajíce, nikdy na něho nezapomeneme a tak dál a tak dál. To se potom teda nestalo. Ani ten spolužák, co s ním jel, tam nedostudoval, protože veřejná bezpečnost a estébáci za ním pořád chodili a bylo to neúnosné, musel prostě z té školy odejít. Já nevím, kolik autobusů bylo, skoro celá škola, prostě jsme jeli do Vítkova. A na tom pohřbu se sešlo, bylo to 2. března, já si to pamatuju i ty datumy, 2. března a tam jsem poznala ty jeho rodiče a poznala jsem, zjistila jsem, že to byl katolík, protože měl katolický pohřeb.
2: Vy jste taky z katolické rodiny a vedená k tomu. Co to pro vás znamenalo, to zjištění, tehdy?
3: No, tehdy jsem si uvědomila, jak, protože život je dar, který jsme si sami nedali, máme si ho vážit, máme ho opatrovat, tak jak to jde dohromady, jsem si to, říkám, jedině tak, že to sám dám, že to není sebevražda, že to je prostě oběť pro něco vyššího. A on to takhle, asi takhle bral. Možná ta filozofie, co jsme měli, ten předmět filozofie, proč jsme na světě a takový, bylo to, nebylo nic o Bohu, ale bylo to prostě jako technici, aby si, se nemůžu jenom prostě technické záležitosti, ale taky potřeba takový ten nadhled, že jo? Proč jsme tady na světě?
2: Myslíte, že to je náhoda, že tento čin udělá evangelík Palach a katolík Zajíc?
3: Myslím, že to není náhoda. Protože jako proč to udělat pro druhé? On v tom dopise napsal, kdo žije, zemřel jen ten, kdo žije pro sebe. A já si myslím, že jsme na světě proto, že jsme pro druhé. Já mám 4 syny, mám 13 vnoučat a 10 vnuček, z toho to se jenom tak chlubím a mám hroznou radost, když se můžu o ně starat a že mě prostě Pán Bůh dal. To je dar. Já sama jsem ho jako obdivovala a říkala jsem si, musíš si z toho něco vzít do života. Jako že to nejde žít si pro sebe. Jenom.
4: Jan Zajíc si před tím činem nechal vystavit si dvě lékařská potvrzení. Dokážete nám všem říct, co měla znamenat? Proč si je nechal vystavit? Proč si nechal vystavit to psychiatrické potvrzení?
3: No proto, aby z něho neudělali blázna. A protože já, když jsem i ve svém zaměstnání vzpomněla na něho a měla jsem ty fotografie, co máme i tady pár fotografií z toho pohřbu, tak jsem mnohokrát slyšela, to byl blázen, to není možný, to byl blázen. Říkám, nebyl to blázen, to byl člověk, který chtěl prostě nám dát šanci nebo ukázat, nebo se obětovat, já jsem to tak cítila, jako jinak bych to nemohla vůbec jako pochopit, obětovat se, protože to nás to všemi otřáslo, ten Jan Palach, tak on si věřil, že když to udělá ještě jednou, dám tu druhou šanci, že se něco fakt změní. Jak to psal těm rodičům, že jo? No, tak jsem proto on to asi takhle jako dopředu věděl. A když se i ty dopisy čtou, i ten dopis potom, až si přečteme ten dopis občanům, tak to jsou slova velice vyzrálého člověka. On měl, já jsem narozená v únoru, on je narozený v červenci, takže on měl 18,5. No. A on prostě to měl promyšlené opravdu a bylo to sebeobětování podle mě.
2: Takový čin absolutně jaksi nepředstavitelný ve středoevropském prostředí si neumíte nijak zpracovat. Takže ta varianta, že to je vyšinuté, se objeví u toho Palacha a vlastně, když vidíte seriál Hořící keř, tak ten navazuje na jednu reálnou linku v tehdejší společnosti, což je poslanec Vilém Nový, který okamžitě začne zpochybňovat a vyrobí teorii o studeném ohni a že ho napálili toho chudáka a že on byl blázen, tudíž se nechal napálit a tak dále. A to ten Zajíc vidí. To běží v novinách totiž. Tohle se řeší veřejně. Takže Zajíc tohle musel vědět a musel se připravit, jako musel udělat obranu. Udělal to v jedné věci mírně nešťastně, tím, že v to slovo blázen je v tom dopise, tak těm, kteří viděli ten dopis třeba později po 90. letech a nemohli si to vysvětlit, tak dal unikovou cestu tím slovem. Oni se toho chopí. Vidíte, když vlastně to tam je, jako jo, vlastně se k tomu stáhnou. Ale on to tam má přesně, protože preventivně se brání, aby nedopadl jako Palach. Tam je totiž ještě jeden tragický motiv, kromě té smrti samotné, že to, o co oni usilovali zastavit tu letargii, tak ta se zrychlila. Protože ty činy byly tak vlastně nepochopitelné pro velkou část společnosti, že jako udělala ten odstup od toho. Ta práce s pamětí ve veřejném prostoru, ona má ještě, kromě mnoha jiných, jeden aspekt, a to je zapomínání ve veřejném prostoru. Že z toho jako preparujeme to, co dovedeme pochopit. Takže jsme toho vyhodíme tu náboženskou linku u obou, která tam vůbec se nezjevuje vlastně, a vyhodíme z toho i ten hlavní motiv, kterým je apel proti letargii společnosti, protože si dovedeme zpřítomnit apel proti ruské okupaci. Aktualizačně. A najednou nám z toho ale vypadnou ti lidé tím pádem, ti dva konkrétní muži, protože ti měli jinou motivaci a jiné zázemí, než my si to do toho dneska projektujeme.
3: On to i tam formuloval, že to bylo kvůli té letargii, ale zároveň to bylo také proto, že ty naši vládní představitelé nebo ti, kdo...
2: Vy jste předtím řekla takový hezký Pražský slovo papaláši.
3: No.
2: Bych se toho nebal.
3: Ano. Že prostě se chovali, jak se chovali. Prostě bránili se studenti, bránili se občané, když se podíváte na ty tanky a na to, co bylo u nás. A oni hlavně klid na práci, hlavně to, jo. A ono se to jako kdyby opakuje, bych řekla, v těch dějinách. Není to jenom ten rok 68, ale opakuje se to. A já jsem si právě řekla, Honza byl statečný, musíš být taky statečná. Není to jako příjemné. Mohla bych si jít na procházku, nebo já nevím, že jo, vůbec jet do Prahy a takhle. Ale já si myslím, že nenašla jsem víc spolužáků, kteří by o něm mluvili nebo chtěli o tomto mluvit.
4: No, taky přesně je potřeba si uvědomit, že je to kolik? 57
3: let? 57 let, ano.
4: A možná jsme vlastně svědky toho, jak se z nějakých jako konkrétních historických událostí, které měly, nebo konkrétních životních příběhů, které měly nějaké konkrétní životní cesty, vlastně stává už trochu symbol z toho činu. Jo, stejně tak z těch vlastně jako velkých osobností nebo výrazných, významných osobností, které mají za sebou nějaké významné činy, se vlastně stávají symboly. A tady ten symbolotvorný moment nebo období, ten sebou prostě nese to, že se část věcí vytrácí, část se zapomíná, část se neopakuje, část se chce zapomenout. Něčemu se dá více významu, něčemu méně. Takže vlastně svým způsobem jsme kdesi jako mezi.
2: A až už nebudou ti, kterým to vadí, tak už to bude dobré.
4: No,
2: už zbyde ten symbol.
4: Pak zbydou ti historikové, kteří budou muset připomínat, že možná vlastně ten symbol je prostě nepřesný. Ale my jsme pořád jako na půdorysu vlastně soudobých dějin, že, které dělá prostě soudobými to, že stále jako si je vlastně pamatujeme.
2: Paní Jilková, když o tom vyprávěla, tak v jednu chvíli řekla, že spolužák si po 50 letech něco vybavil a něco vzpomínal. Vy se věnujete práci s pamětníky a pracujete s metodou, která se říká orální historie. Je tohle moment, kdy badatel zbystří a řekne si, tak tady musím být opatrný, když je to po 50 letech?
4: Badatel vlastně má zbystřit vždycky. Ať už ve chvíli, kdy se dozví, že někdo o něčem vypráví poprvé v životě, a v tu chvíli musí být vlastně připraven na celou řadu okolností. Zaprvé vypráví o tom poprvé, je to třeba po dlouhé době, pochopitelně ta paměť nějak pracuje po celou tu dobu. Zároveň ale vlastně je to zjevně něco, co dosud bylo pro něj tíživé otevřít. Takže to vysoce pravděpodobně bude něco citlivého a je hrozně důležité jako na to reagovat adekvátně. Stejně tak je ale vlastně zajímavé, jako z čistě teda toho jako tazatelského hlediska, když vlastně člověk o něčem vypráví častěji, opakovaněji a my si můžeme třeba všimnout, nebo on sám si všimne toho, že třeba s časem jako to vypráví trošku jinak.
2: Jak se vám to stalo, že jste změnila nějaký bod toho vyprávění? To mě taky zajímá.
3: No, jedna věc byla, jak jsme v ten okamžik, nebo v té době krátké, jak jsme se dozvídali, co bylo, opisovali jsme si ty dopisy, že jo, pár těch spolužáků, co o tom vědělo, nám něco řekli, ale nechtěli, proto jak jsem říkala, že se zhroutili, tak bylo to takové tabu. A my jako třída jsme se scházeli třeba po 5 letech a my jsme o tom fakt nikdy nemluvili. A že já jsem prostě někdy to prostě vytáhla, tak jsem zjistila, že rodiče mého spolužáka si dopisovali s paní Zajícovou. A další věc je, když já jsem po roce 89 navštěvovala jako v hledišti, nebyla jsem jako aktér, ale různých těch besed, těch připomínkových akcí a tam mluvili ti, třeba jak jsem mluvila o tom Janu Niklovi, tak přímý účastník úplně, a taky mluvil chvíli a pak řekl, nezlobte se, já to nedám. A jo, takže pro mě to bylo tak těžké, že a ta spolužačka, ta Eva Vavrečková, ta odjela, ta se odstěhovala úplně do Kanady nebo kde, prostě pryč. A další lidé, co o tom vůbec nechtějí mluvit. A já jsem si musela to, co jsem si z té doby pamatovala, jsem si opravdu musela změnit, protože to byly očití svědkové, kteří mě to řekli, nebo jsem slyšela dopisy, které si psali maminka Jana Zajíce s maminkou Jana Palacha. To byly nádherné dopisy, kde oni se podporovali a opravdu tam bylo vidět, jak je to bolí a jak trpí a co všechno, nejen, že paní Zajícová byla učitelka, nemohla učit a takový ty následky, které to mělo, ale to byla ta lidská bolest, mateřská, že jo, a oni se takhle jako navzájem podporovali, nemluvě o tom, že ten hrob a tak dál, všechno, co se dělo kolem, že jo. No. Takže já jsem si to tím pádem musela upravit. No.
2: A vy jste nám vyprávěla, že se vám ale stalo, že jste měla nějakou představu o té události a musela jste ji revidovat po základě, protože jste něco zjistila, jak to bylo doopravdy. To se málo kdy stane, že si pamětník takhle opravuje v paměť.
3: To já nevím, ale já když o tom mluvím, tak a dozvím se to, tak přece nemůžu říkat ty moje, to jsem si jako pamatovala.
4: Vy vlastně, že jste měla nějakou svou představu o tom, co se asi v Praze stalo, přestože jste v Praze nebyla. Ale ta vaše představa se vlastně, předpokládám, můžeme možná říct, v té době vytvářela prostě proto, že to byla tak strašně důležitá událost. A vy jste vlastně o ní spolu, předpokládám, se spolužáky, byť jste třeba o tom nemuseli mluvit, tak to ale pro vás bylo tak důležité, že jste si potřebovali vlastně vytvořit nějaký obraz toho, jak to zhruba asi vypadalo. Ale čím méně jste toho vlastně paradoxně věděli, tím více jste potřebovali si ty body jako pospojovat a potom vznikaly ty jako obrazy, které třeba nebyly reálné. Ale to vlastně samo o sobě neznamená, že by tahle vzpomínka byla jako méně jako důležitá. Ta je vlastně důležitá z toho ohledu, jako co ten čin, ne nutně jak se stal minutu po minutě, ale co ten čin znamenal vlastně jako pro to nejbližší okolí.
2: Taky asi v tom hraje roli to, že Jan Zajíc, stejně jako Jan Palach, vstoupí do veřejného prostoru už bez jakýchkoliv překážek vlastně až 20 let po své smrti. Že tam je ta 20-letá pauza, kdy se o tom nemluví, a nebo se to v některém prostředí může prostě kanonizovat, mramorizovat a tak dále. To zase může být jiný příběh ještě, který se tam může odehrát jakoby v protipohybu nějakém. Jaké důvody jste zaznamenala u svého okolí, že o tom nemluvili, nebo naopak mluvili třeba?
3: No, vždycky se musela být nějaký takový impuls, aby se to otevřelo. Takže já, když jsem takhle s někým, tak on říkal, jo, moji rodiče si s nimi psali, jako se Zajícovými. Já říkám, máš ty dopisy aspoň? No nevím, no někde to bude na půdě. Já říkám, jej, to je škoda. Ale jak to, že to vůbec jako se takhle pohledali a ujali? To mě jednak potěšilo, že teda oni měli víc takovou podporu, nebo těch lidí, co je chtěli podpořit v tomhle tom zármutku a v tom těžký, opravdu to muselo být pro ně hrozně těžké. A jiní zase třeba vůbec na ty naše setkání nechodili po tom roce 89, protože měli strach, že se někdo bude ptát a tak, no takže je to tak.
2: Mimochodem to by taky mohl někdo udělat jako výzkum, to by možná, ale bylo to hodně mravenčí práce. Nevím, jak paní Zajícová, ale paní Palachová evidentně odepisovala. Jako je někde roztříštěná obrovská masa korespondence, kterou ona musela vyřídit. Já jsem ji našel ve fondu Františka Krígla. Když vidíte, jako, jakým odstupem to bylo asi 3 měsíce po pohřbu, než to vyřídila. Tam to bylo jako evidentní, že on psal hned jako, že jo, kondolenci. A ona to až jako postupně odhrnuje. Ale co mě na tom zaujalo, jsem říkala, co by mě zajímalo, co psala všem těm lidem. Protože jemu tam píše, že doufá, že to, za co syn položil život, a ty to tam přesně vyjmenovává proti letargy, a to, že to nebylo nadarmo. A píše to tomu aktivistovi Pražského jara. Že jsem říkal, ta ženská musela mít strašnou sílu. Jako jo, ještě jako vědomě, jestli to nebylo, děkuji vám a nashledanou. Jako jo. To byla jako cílená rána, kterou mu uštědřila jako ve vší laskavosti, ale šla do něj. Jako. Říkal jsem si, ona na to musela přemýšlet, což znamená, že vám přijdou stovky dopisů. Přemýšlela nad každým takhle. Jako, to by mě strašně zajímalo. Nevím, jak to měla paní Zajícová, jestli jste to nějak zaregistrovali.
3: Ta maminka byla hrozně taková milá, hodná, a i z toho dopisu, co jsem slyšela, jak psala paní Palachové, hrozně citlivá, a protože byla učitelka, tak na základní škole, tak byla fajn, měli 3 děti, že jo. Ten bratr byl na vysoké a tam mladší, s tou si píšu. Oni mě říkali, celá škola to věděla, jenom my ne. Mm-hmm. Oni mají pocit, já jsem jí říkala, ne, nevěděla to celá škola. A profesoři to věděli. Věděli to možná 2 profesoři, ale nepřiznali se k tomu. Ale ti studenti, spolužáci to věděli opravdu jenom těch pár, co bylo na tom pokoji. On věděl, že kdyby to vědělo víc lidí, že by mu to překazili. Já kdybych to věděla, tak by mu to šla určitě rozmluvit. Ale nevěděla jsem to.
2: Ale, pardon, možná si to jenom domýšlím blbě, ale to znamená, že byste nepochybovala o tom, že to myslí vážně.
3: Ano, já mám pocit, že právě oni v co to slyšeli, si mysleli, že to nemyslí vážně.
2: Což je jediné
3: možné vysvětlení. Já bych si myslel, že to myslí vážně.
2: Proč?
3: Protože on byl opravdový. On byl takový romantik. On měl hrozně rád les. Chodil do hor. Vždycky jednou za týden jel domů a jednou za týden jel do těch hor. Šerák a to všechno. To jsou naše oblíbené jeseníky. Já tam žiju celý život, takže to prostě on to měl rád. Právě napsal v tom dopise, pozdravujte les, že jo, hory. No, prostě
2: a to jsem si říkal, že si, co to je za motiv v něm, jestli to je jako autentické nebo nadcvičené trošku,
3: ne,
2: protože to
3: ne.
2: Mladý člověk může kopírovat trošku vzory
3: ne.
2: A v těch dopisech se to někdy takhle psávalo, že jo, takový jako romantizovaný věty, ale to bylo
3: to,
2: u něj autentické.
3: Autentický podle mě. I ta báseň k tomu Janu Palachovi, když to je prostě, i ty další básně, co byly, no, on byl prostě opravdový. Jsem ho bral jako normálně spolužáka. Vůbec mě nenapadlo, že by mohl nějaký takový hrdinský čin vykonat. A opravdu, to listopadu 89 jsem řekla, tak to nebylo zbytečný. Jako jak Jan Palach, tak ten Jan Zajíc, jsem si to říkala. A chodila jsem na ty manifestace. Měla jsem v kočárku malého 6-týdenního chlapečka. Jezdila jsem s ním na ty manifestace, protože já jsem byla strašně ráda, že to nebylo nadarmo.
2: Vy jste řekla, že člověk jako musí být statečný?
3: Ano.
2: Když on byl statečný.
3: Ano.
2: Ale víte, že to je jako váš výklad věci, že to nemají všichni.
3: Rozumím. No, byla u nás taková malinká manifestace, když byla zahájena válka na Ukrajině. A to bylo jenom u divadla, protože tam jsme se scházeli v roce 89, tak tam jsou dva klíče takhle na té fasádě a tam byli a teď tam mluvili a chtěli, aby jako nějací Ukrajinci tam u nás jsou, tak aby, a oni nechtěli, protože když se sundává jejich vlajka a takové věci, tak oni se necítili dobře. A já jsem tam stála mezi těmi to obecenstvo a tak jsem si řekla, tak musíš být statečná. A řekla jsem, víte, že zítra je výročí sebeupálení Jana Zajíce, protože to bylo 24. února. No, tak já jenom chci připomenout tady toto. A tak jsem bez přípravy, bez všeho. Já jsem, když jsem pak odcházela, jsem nevěděla, co jsem říkala, ale řekla jsem jim, že jsou stateční, že bojují i za nás, jako Ukrajinci, a že my máme taky nějaké hrdiny, o kterých se jako, že máme taky nějaké hrdiny, takhle jsem jim to řekla, a že ať vydrží a že prostě jsme s nimi. A to teda bylo, protože jsem si opravdu řekla, musíš být statečná, a když jsem šla domů, tak jsem si říkala, co jsem já říkala. Vůbec jsem nevěděla.
2: Já myslím, že to s tou statečností v dějinách je takhle velmi často, že je to impuls, a pak si říkáte, impuls. Co jsem to provedl. Že to je vlastně ano. Správný postoj k věci.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. června. O tajemství Božího života mluvil papež Lev XIV. Před modlitbou Anděl Páně na slavnost Nejsvětější Trojice. Druhou část pořadu věnujeme osobnosti arcibiskupa Jana z Jenštejna a konferenci, která v minulých dnech probíhala v papežské koleji Nepomucénum. Příjemný poslech. Na slavnost Nejsvětější Trojice mluvil papež Lev XIV. O tajemství Božího života, které je dynamickým, nevyčerpatelným a plodným společenstvím. Působením Ducha Svatého se toto společenství rozšiřuje a utváří ve světě církev jako prostor, v němž se již nyní země a nebe setkává. Boží život tak přináší srdci pokoj, činí z nás bratry a sestry a vede nás k chápání celého tvorstva v dynamice společenství, vztahu a setkání. Evangelium dnešní liturgie před nás staví jednu z významných postav Izraele, Nikodéma, který pocítil hlubokou touhu poznat Ježíše. Přišel k němu v noci, aby nebyl spatřen, v touze lépe poznat tohoto tajemného učitele a položit mu své otázky. Pán Ježíš ho přijal a vzal jeho hledání vážně. Překvapil ho, když řekl, že i dospělý člověk se může znovu narodit. Dal mu vytušit, že Boží život by mohl změnit jeho život. Ježíš mluvil k Nikodémovi o Duchu Svatém a rozjasnil jeho noc pravdou, která dnes zaznívá ve všech našich kostelech. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
1: Carissimi, nel mistero di Dio,
0: nejdražší, v tajemství Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého, jsme doma. Stejně jako se Nikodém cítil jako doma u Ježíše. Boží život je nádherný a přitažlivý. Přináší pokoj našemu srdci, často tak neklidnému, a způsobuje, že se setkáváme s bratry a sestrami v radosti ducha. Nejsvětější Trojice nás vede k lásce ke všemu a ke všem. Objevujeme, že celé tvorstvo bylo stvořeno pro společenství, vztah a setkání. A naopak chápeme, proč rozdělení, polarizace a pohrdání rozmanitostí přinášejí světu zkázu, smutek a vyprahlost. Řekl mimo jiné papež Lev XIV. Před nedělní modlitbou Anděl Páně. V papežské koleji Nepomucénum proběhla ve dnech 28. až 30. května konference věnovaná osobnosti arcibiskupa Jana z Jenštejna. Mimořádná byla na mnoho způsobů, délkou, interdisciplinaritou, pestrostí pojednávaných témat i mezinárodním zastoupením. Završila ji pocta tomuto pražskému arcibiskupovi, který zemřel v Římě v roce 1400. V bazilice svaté Praxedy, kde je pohřben, zazněly v novodobé premiéře Jenštejnovy první nešpory ze svátku navštívení Panny Marie. Než dáme slovo našim hostům, přibližme si alespoň stručně tuto mimořádnou osobnost 14. století. Jan z Jenštejna se narodil kolem poloviny 14. století v rodině jednoho z významných šlechticů na dvoře Karla IV. Dostalo se mu vynikajícího vzdělání na univerzitách v Praze, Pádově, Bologni, Montpellier a v Paříži. Ačkoliv byl prvorozený, zvolil si duchovní dráhu. Velmi mladý se stal míšeňským biskupem a po dvou letech, po abdikaci svého strýce Jana Očka z Vlašimi na pražský metropolitní stolec v roce 1379, arcibiskupem pražským. Všestranně nadaný, vzdělaný a činorodý Jenštejn se však poměrně záhy dostal do konfliktu s mladým králem Václavem IV., kterému měl sloužit jako kancléř a první rádce. Po pěti letech jej král kancléřského úřadu zbavil. Střet dále eskaloval a po zmařeném králově pokusu ustanovit v Kladrubech nové biskupství vyústil v zajetí arcibiskupa a jeho čtyř předních spolupracovníků v březnu 1393. Příběh jednoho z nich, Jenštejnova generálního vikáře Jana z Pomuku, je všeobecně známý. Zemřel při mučení, byl vhozen do Vltavy a následně vstoupil do panteonu českých svědců. Arcibiskup zůstal ve svém důsledném boji za svobody církve osamocen, ale nevzdal se. Odcestoval za papežem Bonifácem IX., aby mu podal zprávu o dění v Čechách. Situace však byla komplikovaná. Církev rozdělilo schizma a ačkoliv si římský papež vážil Jenštejnovy věrnosti, potřeboval pro svou kauzu také náklonnost královů. Jenštejn nakonec usoudil, že nechce svou osobou bránit uklidnění vztahů mezi církví a králem a v roce 1396 se vzdal arcibiskupského úřadu ve prospěch svého synovce Olbrama ze Škvorce. Sám se stáhl z veřejného života, žil zejména v severních Čechách na hradě Helfenburku a soustředil se na duchovní, literární a hudební tvorbu. V roce 1398 se opět vydal do Říma. Vzal sebou rukopis s opisem svých děl a doufal, že se stane misijním biskupem. Bonifác IX. Však ustanovil vyčerpaného Jenštejna alexandrijským patriarchou. Dlouho se ale čestnému titulu netěšil. Zemřel 17. června 1400 v klášteře při bazilice svaté Praxedy na římském Esquilínu. I tento stručný přehled naznačuje, jak dramatický a bohatý byl životoběh arcibiskupa Jenštejna. Konference uspořádaná v papežské koleji Nepomucénům představila jeho osobnost v nesmírné šíři a v mnoha niancích. Kromě jeho místa v politických a kulturních dějinách druhé poloviny 14. století se řada příspěvků zaměřila na analýzu Jenštejnových textů, význam jeho vizí, nebo na liturgické texty pro svátek navštívení Panny Marie, jehož schválení v roce 1386 prosadil u papeže Urbana VI. Pozvání k mikrofonu přijali historička doktorka Eva Doležalová, muzikoložka docentka Hanna Vlhová-Werner, obě z pořadatelského týmu konference, a historička umění profesorka Michála Otová.
2: V Římě sídlí Český historický ústav, tedy pobočka Historického ústavu Akademie věd. A máme tady jakousi základnu, která nám umožnila vytvořit prostředí, kde se mohou setkat badatelé nejenom z České republiky a z Itálie, ale také z ostatních zemí de facto celého světa, protože máme účastníky i ze Spojených států. No a pak také nesmíme zapomenout na to, že Jenštejn do Říma jezdil, protože byl věrným straníkem římské volby papeže v době papežského schizmatu, tedy po roce 1378. Sám se vyřešení schizmatu nedožil a byla to jeho vlastně takové velké trauma, které předznamenalo průběh jeho, řekněme, závěrečné
3: fáze. A také života. Velké téma, jak jsme slyšeli v řadě příspěvků na konferenci.
2: Jednoznačně velké téma. A myslím, že kolegyně, které jsou tady se mnou, mě ještě doplní, s Římem a Jenštejnem jsou spojené některé památky, specificky rukopisy, které Jenštejn přivezl do Říma pro svoji obhajobu. A dneska vlastně jsou to jedny z nejhezčích rukopisů, českých rukopisů 14. století, které máme dochovány, ale které nemáme v České republice a které jsou dnes uloženy ve Vatikánské knihovně.
3: Můžu vás poprosit o pár slov o zavedení svátku navštívení Panny Marie a o tom, jak se promítá do Jenštejnových básnických skladeb a do hudby.
4: Jenštejn věřil, že nový svátek navštívení Panny Marie pomůže vyřešit tu největší krizi v té době, a sice papežské schizma. Byl sice politik, ale byl to především kněz, který se každodenně modlil, na to zapomínáme, a taky zpíval, což je dost důležité pochopit právě ten jeho profil. Pro to zavedení usiloval nejenom politicky, ale také jako básník a snad i skladatel, a složil obrovské množství liturgického repertoáru. Takže když si projdeme katalog, který dnes známe, ten katalog skladeb, který je zapsaný právě v onom kodexu, uložený dnes ve Vatikánské knihovny, odtamtud vlastně celý ten jeho básnický korpus známe, tak vidíme velmi úctyhodný počet zpěvů k hodinkovému oficiu, tedy k breviáři, jsou to antifony, responsoria, hymny. Sestavil také, buď sám, nebo se svými spolupracovníky, repertoár pro mešní slavnosti, slavnost nejenom pro hlavní den, ale i pro vypílí. Byl to velký svátek, takže jeho úcta začala už před večer onoho svátku, jak to známe například Vánoc. Složil i pro dny, které se slavily během oktávy, čili v následujících 8 dnech. Když se na to pohledneme zpětně, tak nám vystupuje jako jeden vlastně z nejpodnějších autorů liturgických zpěvů vůbec českých zemí a opravdu člověk, který ve své době nemá obdobu ani ve svém okolí, co by biskup nebo arcibiskup, který opravdu zpívá a který je schopen složit básnické hudební texty, on to vnímal jako určitý způsob kontemplace.
3: Vy jste zmínila jednu věc, která mi tak zarezonovala v té vaší přednášce, že ty melodie jsou takové jako zdobné, že tam tendence ke kráse. A my jsme v období, kterému se říká u nás krásný sloh. Bylo by možné mluvit o krásném slohu také v hudbě?
4: Já jim říkám už několik let moje hudební krásné Madony. Protože jednak je to obrovská kvanta a oni jsou všechny stejné a zároveň každá trošku jiná. A velmi se těším na to, že právě tato konference přispěje k tomu, abychom se více zamysleli nad celým tím fenoménem mariánské úcty a jejich projevům právě v tom širším kontextu. A právě proto je tato konference vynikající.
3: Myslím, že bez krásných Madon nemůžeme vůbec tady rozhovor ukončit.
5: Ne, asi by bylo škoda nezmínit, že právě v souvislosti s tím, že Jan z Jenštejna byl skutečně velmi silným mariánským ctitelem, takže i když nemůžeme tvrdit, že byl sám umělecky aktivní v tomto směru, to nelze. Nicméně víme, že sám tedy prožíval vlastně jakoby velmi silně svoji víru, že byl vlastně zasažen několika viděními, které jednak tedy ovlivnili vlastně potom vizualitu uměleckých děl, ale zároveň vlastně ta vidění i byla reflexí vlastně té určité vizuality, která ho obklopovala. Máme samozřejmě celou řadu dokladů na to, že on byl opravdu velmi vnímavý k výtvarnému umění. Známe popisy děl, kterými zejména nástěnných maleb, kterými nechal vlastně vyzdobit interiér svých nemovitostí. Vlastně je důležité vidět právě i samotné krásné Madony, jak tady bylo zmíněno, i krásný sloh jako naprosto vlastně výjimečný fenomén.
0: Hovořili doktorka Eva Doležalová, docentka Hana Vlhová-Werner a profesorka Michála Otová. Na konferenci vystoupil se svým příspěvkem rovněž pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Ne každý možná ví, že v loňském roce obhájil na Karlově univerzitě disertační práci na téma Jan z Jenštejna, objednavatel a konceptor děl krásného slohu. Podcast rozhovoru, který jsme s ním natočili při této příležitosti, najdete na webu České redakce.
6: To, že jsem se dal do Jenštejna, to za to může profesor Jaroslav Polc, protože ten nám neustále vyprávěl o Janu z Jenštejna a vždycky si postesknul, že kdykoliv začal s Jenštejnem, tak mu z toho vyšel svatý Jan Nepomucký, takže nakonec napsal monografii o svatém Janu.
0: Konference věnovaná Janu z Jenštejna vyvrcholila 30. května v podvečer v Bazilice svaté Praxedy. V kapli Olgiati, pár kroků od místa Jenštejnova posledního spočinutí, zazněly v novodobé premiéře jeho první nešpory ze svátku navštívení Panny Marie. Nacvičené péčí docentky Vlhové-Werner s některými účastníky konference, včetně editorky nešpor Riany Dhalas, s bohoslovci Nepomucenské koleje a dalšími dobrovolníky z velvyslanectví při svatém stolci, včetně velvyslance Pavla Svobody, i z české redakce Rádio Vatikána Vatikan News. Nešporám předsedal otec Václav Šustr, vicerektor Nepomucenské koleje. Nešlo tedy o hudební představení, nýbrž o skutečnou modlitbu, která vědeckou konferenci přenesla do jiné, duchovní roviny. Na webu České redakce najdete celý záznam této vskutku mimořádné události a také podcasty s rozsáhlejší verzí obou rozhovorů. Od mikrofonu zdraví Johana Bromková. Laudetur Jesus Christus.

0: Bylo 21 hodin a v tuto chvíli vás máme k modlitbě večerní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Norbert.
0: Pojďme si nejprve připravit příslušné stránky z breviáře. Vy, kteří používáte původní vydání, tak hymnus, krátké čtení a prosby ze společných textů o mučedníkovi. Dnes připomíná máme památku svatého Justýna mučedníka. To bude na straně 1714. V původním vydání stránka 1714. Antifony a žalmy z prvního týdne žaltáře naleznete na straně 838. 838. Antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba z památky potom na straně 1385. 1385. Vy z vás, kteří používáte novější vydání, tak hymnus, krátké čtení a prosby ze společných textů naleznete na straně 1932. Novějším vydání 1932. Antifony a žalmy prvního týdne žaltáře potom na straně 940. 940. Antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba z památky na straně 1552. 1552.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Mějme příklad vůdce svého, Pána Ježíše milého, jenž snášel mnohá soužení i smrt hořkou v potupení.
1: Ten příklad on svým zůstavil, dřív než se stane, jak pravil, že skrze mnoha soužení mají dojít k oslavení.
0: By se proto nehoršili, kdyby pro ní trápení byly i života zbavování, světu k potupě vydání.
1: Dostali jsme slib od Pána, že všem věrným bude dána koruna spravedlnosti, když se trvají v stálosti.
0: Tohoto světa trápení oné slávě rovno není, která se má zjevit na nás, trvat bude na věčný čas.
1: Hospodin zkoumá srdce člověka.
0: U Hospodina hledám útočiště, jak mi můžete říkat. Uleť nahoru jako pták.
1: Neboť hle, hříšníci napíšte.

0: toho nenávidí z duše.
1: Sešle na hříšné déšť žhavého uhlí a síry. Žhoucí vítr bude úděl jejich číše.
0: Vždyť Hospodin je spravedlivý, má rád spravedlivé skutky, zbožní uzří jeho tvář.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodin zkoumá srdce člověka.
0: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
1: Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku, kdo přibývat na tvé svaté hoře.
0: Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, upřímně smýšlí ve svém srdci, svým jazykem nepomlouvá,
1: nečiní příkoří svému bližnímu, netupí svého souseda,
0: nešlechetným člověkem pohrdá, ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
1: Nemění přísahu, i když je mu na škodu, nelichvaří svými penězi a nebere úplatky proti nevinnému.
0: Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
0: Bůh si nás vyvolil a skrze Krista nás přijal za své děti.
1: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
0: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
1: Se svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
0: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
1: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
0: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
1: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
0: Až se naplní čas pro dílo spásy, že zjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bůh si nás vyvolil a skrze Krista nás přijal za své děti. Krátké čtení je z prvního listu Petrova. Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy. To je duch

0: Zkoušel jsi nás, Bože, ale neodňal nám svou lásku.
1: Zkoušel jsi nás, Bože, ale neodňal s nám svou lásku.
0: Tříbil jsi nás ohněm, jako se tříbí stříbro.
1: Ale neodňal s nám svou lásku.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Zkoušel jsi nás, Bože, ale neodňal s nám svou lásku. V mém srdci vzplál oheň a zamiloval jsem si proroky a ty, kdo jsou Kristovými přáteli.
0: Velebí má duše Hospodina.

0: a můj duch jása v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
1: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
0: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
1: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
0: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
1: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
0: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
1: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
0: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: V mém srdci splál oheň a zamiloval jsem si proroky a ty, kdo jsou Kristovými přáteli. Děkujme králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt a s vděčností volejme. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
0: Náš spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, ty jsi nás miloval až do krajnosti.
1: Stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.
0: Ty jsi prolil svou krev za spásu světa.
1: Dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmíř je se svým Otcem.
0: Ty jsi za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví.
1: Dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky a dojdeme do věčného života.
0: Ty jsi nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle.
1: Posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.
0: Ty jsi povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě.
1: Stali se ti podobnými ve smrti, dej, ať si ti podobají i ve vzkříšení. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste. Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi poučil svatého mučedníka Justína, že kříž, přestože ho mnozí považují za nesmyslný, vede k dokonalému poznání Ježíše Krista. Pomáhej i nám, abychom dokázali odolat svodům klamných nauk a zůstali vždy pevní ve víře. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
0: Amen.

21 hodin a 15 minut zahájíme koncertem duchovní hudby. Zazní misa prima Samuela Capricorna, za varhany usedne Aleš Párta. Pražské madrigulisty diriguje Svatopluk Jánuš.

Slyšeli jsme Misu Prima od Svatopluka Capricorna. Na varhany se představil Aleš Bárta. Nastudovali pražští madrigolisté pod vedením Svatopluka Jánuše. Druhá a zároveň poslední skladba dnešního koncertu duchovní hudby na Proglasu bude Fantazie a fuga G-moll Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany zahraje Martin Matiska.

0: Právě skončila Fantazie a fuga G-moll Johanna Sebastiana Bacha. Solo na varhany měl Martin Matiska.
1: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Dnešní dnem vám nabídneme již poslední část knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci, podání Libora Raclavského. Knihu z ruštiny přeložil Petr. Vítám vás, přeji vám pěkný poslech.
2: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 32. Závěrečná.

Posledně jsme sledovali, jak se při rozloučení poutníka a profesora s knězem, jemuž poutník v této knize vyprávěl své příběhy, rozpředla další debata o modlitbě s moldavským mnichem a jedním poustevníkem, kteří byli u kněze na návštěvě. Dnes druhou části rozpravy končí vyprávění celé této knihy. Velmi bych si přál, ptal se dále profesor, slyšet váš kritický rozbor mých myšlenek o mlčenlivosti, kterou tak vychvalujete, a o spasitelném prospěchu zatvornictví, kterému se poustevníci tak rádi věnují. Já o tom soudím, že všichni lidé podle přírodních zákonů předepsaných tvůrcem jsou nevyhnutelně závislí jeden na druhém a proto jsou zavázáni jeden druhému v životě pomáhat, jeden pro druhého pracovat a vzájemně si být užiteční. Na tomto sdílení spočívá blahobyt lidského rodu i láska k bližnímu. Ale čím může sloužit bližnímu a jaký užitek přináší lidskému společenství zatvorník, oddaný mlčení a odloučený od obcování s lidmi ve své nečinnosti? On sobě dokonale porušuje zákon tvůrce, co se týče spojení lásky k sobě podobným a příznivého působení na spolubratry. Poněvadž je tento váš názor na mlčení nesprávný, odpověděl mu poustevník, je nesprávný i závěr. Rozeberu to podrobně. Za prvé, ten, kdo se v samotě věnuje mlčení, nejenže není ve stavu nečinnosti a prázdnoty, ale je převážně činný a dokonce víc než ten, kdo se účastní veřejného života. Neúnavně pracuje svou vyšší rozumovou povahou. Pozoruje, přemýšlí, pečuje o stav a chod svého mravního bytí. To je pravý cíl mlčení. A je tak užitečné pro jeho vlastní zdokonalení, jako i pro bližní, zbavené možnosti soustředěného ponoření do sebe pro rozvíjení mravného života. Neboť pozorný mlčící, předávající svoji vnitřní zkušenost slovem nebo písmem, přízním je spolupůsobí k duchovnímu užitku a ke spásě.

Jeho zkušenosti a ponaučení přecházejí z pokolení na pokolení, což i vidíme a čehož užíváme od nejstarších dob do současnosti a co se ničím neliší od štědré almužny pro Krista, uskutečněné křesťanskou láskou, ale dokonce ji svými důsledky převyšuje. Za druhé, příznivé a užitečné působení mlčícího na bližní spočívá nejen ve sdílení jeho poučných pozorování vnitřního života, ale i sám příklad jeho osamělého života je užitečný pro pozorného laika. Přivádí ho k sebeuvědomění a obrací ke zbožnosti. Světský člověk, když slyší o zbožném poustevníku, nebo když prochází okolo jeho cely, cítí povzbuzení ke zbožnému životu. Připomíná si, čím může být člověk na zemi a jak je pro člověka přístupné navrátit se do svého původního stavu nazírání, v jakém vyšel z rukou Tvůrce. Mlčící poustevník pouze svým mlčením učí, pouhým svým životem prospívá, poučuje a přesvědčuje k hledání Boha. Za třetí, naznačený užitek vychází z pravého mlčení, posvěceného a požehnaného světlem milosti. Ale kdyby mlčící neměl tyto požehnané dary, aby byl světlem světa, kdyby se dal na cestu mlčení pouze s tím cílem, aby se ukryl před sobě podobnými z důvodu lenosti, nedbalosti a špatného a lákavého příkladu, i tehdy by přinesl velký užitek a měl by spásný vliv na společenství, v němž by se nacházel. Podobně jako sadař uřezává suché a neplodné větve a odstraňuje plevel, aby dobré a užitečné rostliny mohly růst bez překážek. A to už je hodně. To už je obecný užitek, že mlčící svým poustevnictvím zrušil pokušení, které by nevyhnutelně povstávalo z jeho pohoršlivého života mezi lidmi a kazilo by mravnost bližních. O závažnosti mlčení se svatý Izaák Syrský vyjadřuje takto. Když na jednu stranu položím všechny skutky života a na druhou mlčení, tehdy shledám, že ono převyšuje všechny. Ty, kdo činí znamení a zázraky a působí ve světě, nesrovnávej s mlčícími. Měj více v oblibě nečinnost mlčení, než nasycení hladových ve světě či obrácení mnohých národů k Bohu. Pro tebe je lepší zbavit se pout hříchu, než osvobodit otroky z otroctví. Dokonce i sami přirození mudrci poznávali užitek mlčení. Filozofická škola novoplatoniků, která měla mnoho významných následovníků pod vedením filozofa Plotina, hluboce rozvíjela rozjímavý vnitřní život, dosahovaný zejména v mlčení. Jeden z duchovních spisovatelů řekl, že kdyby byl stát na nejvyšším stupni vzdělání a mravnosti, i tehdy by ještě zůstávala potřeba mít lidi pro jiné, rozjímavé cíle, kromě veřejné občanské služby, aby uchovávali ducha pravdy, přijímali jej od všech minulých věků, chránili pro věky budoucí a předávali potomstvu. V církvi jsou takovými lidmi poustevníci a zatvornici. Zdá se, vložil se do rozhovoru poutník, že nikdo tak správně neocenil přednosti mlčení jako svatý Jan Klimakos. Mlčení je matka modlitby, návrat ze zajetí hříchu, nepozorovaný úspěch ve ctnostech a neustálý výstup na nebe.
Dokonce

i sám Ježíš Kristus, aby nám ukázal užitek a nezbytnost tiché samoty. Často zanechával veřejného kázání a odcházel na tichá místa za modlitbou a uklidněním. Rozjímaví mlčící jsou jako sloupy, nesoucí zbožnost církve svými neustálými modlitbami. I v minulosti je vidět, že mnozí ze zbožných laiků, dokonce i sami carové a její hodnostáři, navštěvovali poustevníky a mlčící, aby je požádali o modlitby za jejich posilnění a spásu. Tedy i mlčící poustevník může sloužit bližním a spolupůsobit k veřejnému užitku a dobru modlitbou v osamění.

Ještě tuto věc nechápu, pravil profesor. Všichni křesťané máme zvyk žádat druh druha o modlitbu. Přát si, aby se za ně modlil jiný a mně obzvláště blízký člen církve. Není to prostě potřeba sebelásky, není to pouze přejatý zvyk mluvit tak, jak jsme slyšeli od jiných, jak se nám vybaví bez dalších důvodů. V skutku si Bůh žádá přímluvy lidí, když vše předvídá a koná podle své nejdobrotivější prozřetelnosti a ne podle našeho chtění. Zná a odhaluje vše dříve, než ho prosíme, jak říká svaté evangelium. Opravdu může jeho rozhodnutí silněji ovlivnit modlitba mnohých než jednoho? Nebyl by v takovém případě Bůh zaujatý? Opravdu může modlitba někoho jiného spasit, když se přece každý buď proslaví, anebo zahambí svými skutky? A proto žádat o modlitbu druhého je, jak si myslím, pouze zbožný plod duchovní zdvořilosti, stavící na odiv pokoru a přání vyhovět přednostně jeden druhému. Nic víc. Podle vnějšího úsudku, odpověděl mu mnich, i podle přirozené filozofie se to může chápat i tak. Ale duchovní rozum, požehnaný světlem náboženství a vzdělaný zkušeností vnitřního života, proniká hlouběji. Vnímá jasněji a tajemně odkrývá poučení zcela protikladné vašemu. Pro snazší a lepší pochopení vám to ukážu na případě a porovnám s Písmem svatým. Například k jistému učiteli se chodil vzdělávat jeden žák. Malé schopnosti a neméně i lenost a nesoustředěnost mu překážely, aby dosáhl úspěchu v učení a stavěli ho do řady lenivých a neúspěšných. Byl tím zarmoucen a nevěděl, co má dělat, jak bojovat se svými nedostatky. Jednou se setkal se svým spolužákem, schopnějším, pilnějším a úspěšnějším a pověděl mu o svém trápení. Ten mu projevil svou účast a nabídl mu, aby se učení věnovali spolu. Budeme se učit společně, půjde nám to lépe a radostněji a budeme úspěšnější. A tak se začali spolu učit. Jeden druhému vysvětloval, co kdo pochopil. Předmět učení byl jeden a týž. A co následovalo za několik dní? Z nedbalého se stal horlivý. Oblíbil si učení, jeho ledabilost se změnila v horlivost a vnímavost, což mělo příznivý vliv i na jeho charakter a mravnost. A jeho vnímavý spolužák se stal ještě schopnějším a pracovitějším. V působení jeden na druhého získali společný užitek. To je zcela přirozené, neboť člověk přichází na svět do společnosti lidí, rozvíjí rozumové schopnosti mezi lidmi, životní návyky, naladění smyslů, touhy a přání. Zkrátka vše přijímá podle vzoru sobě podobných. A protože lidský život spočívá ve vzájemně těsném vztahu a mocném působení jednoho na druhého, tak podle toho, kdo mezi jakými lidmi žije, takovým i přivyká zvykům, činům a mravům. Tedy chladný může vzplanout, tupý zbystřit, lenivý se probudit k činnosti živou účastí podobného člověka. Duch duchu se může předávat, může příznivě působit jeden ve druhém. Přivádět ho k modlitbě, k pozornosti, povzbuzovat v malomyslnosti, odvádět od špatných nákloností a povzbuzovat
ke svatým skutkům. A proto, pomáhá-li jeden druhému, mohou oba prospívat zbožněji, horlivěji a bohuliběji. To je tajemství modlitby za druhé, vysvětlující zbožný zvyk křesťanů modlit se jeden za druhého, žádat bratry o modlitbu. Z toho je vidět, že nikoli Bůh se uspokojuje mnohými prosbami a přímluvami, jak to bývá u mocných země, ale sám duch a síla modlitby očišťuje a povzbuzuje duši, za kterou se modlitba koná, a činí ji schopnou sjednocení se s Bohem. Když je vzájemná modlitba těch, kdo žijí na zemi, tak plodná, rozumí se samo sebou, že modlitba za zesnulé je také vzájemně prospěšná pro těsnější spojení duchovního světa se světem pozemským. Také může přivádět k obcování duší církve bojující s dušemi církve vítězné, nebo, což je totéž, se zesnulými.

Třeba, že všechno, co jsem řekl, je názor psychologický. Otevřeme-li písmo svaté, ujistíme se o jeho správnosti. Za prvé. Ježíš Kristus říká apoštolu Petrovi. Modlím se za tebe, aby neochabla tvoje víra. Zde síla Kristovy modlitby posilňuje Petrova ducha a povzbuzuje při pokušení proti víře. Za druhé, když byl apoštol Petr ve vězení, církev se za něho horlivě modlila. Zde se ukazuje pomoc bratrské modlitby v těžké životní situaci. Za třetí, ale nejzřetelnější přikázání modlitby za bližního je vyjádřeno u svatého apoštola Jakuba. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Zde se zvláště zdůrazňuje již výše zmíněný psychologický závěr. A co říci o příkladu apoštola Pavla, který nám dal za vzor modlitbu druha za druha? Jeden spisovatel poznamenává, že tento příklad apoštola Pavla nás má naučit, jak potřebná je vzájemná modlitba přítele za přítele, když i tak svatý a pevný duchovní horlitel pro sebe přiznává nutnost této duchovní pomoci v modlitbě. Ve svém listu Židům vyjadřuje svoji prosbu takto. Modlete se za nás. Jsme sice přesvědčeni, že máme dobré svědomí, neboť si chceme počínat ve všem správně. Je z toho patrné, jak nerozumné by bylo spoléhat pouze na vlastní modlitby a úspěchy, když tak požehnaný svatý muž, veden pokorou, prosí o spojení modlitby bližních s jeho vlastní. A proto s jakou pokorou, prostotou a spojením v lásce nám náleží nezavrhovat pomoc v modlitbě i nejmenšího z věřících a nepohrdat jí, když prozíravý duch apoštola Pavla v takovém případě neprojevil vybíravost, ale žádal společnou modlitbu ode všech, neboť věděl, že boží síla se projevuje skrze slabé. Může se tedy někdy projevit i skrze zdánlivě slabé bližní. Pro dosvědčení tím příkladem ještě poznamenám, že modlitba druh za druha upevňuje svazek křesťanské lásky přikázané Bohem. Svědčí o pokoře a o duchu toho, kdo se modlí a podněcuje vzájemnou modlitbu. Krásný a přesný je váš rozbor a důkazy, pravil profesor. Ale bylo by zajímavé slyšet od vás o vlastním způsobu a formě modlitby za bližní. Neboť myslím, že plodnost a vtažení do modlitby záleží na živém účastenství s bližními a zvláště na stálém vlivu modlícího se na duši, která žádá o modlitbu. Nebude takové naladění duše odvádět od nepřetržitého stání v boží přítomnosti a od vyjevení Bohu potřeb své vlastní duše? A kdybys vzpomněl na svého bližního pouze jednou nebo dvakrát za den s účastenstvím a s prosbou o boží pomoc pro něho, bylo by to dostatečné k získání a posílení duše toho, za koho se modlíš? Stručně řečeno, chtěl bych poznat, jakým způsobem se mám modlit za bližní. Modlitba, odpověděl mnich, ať už by byla o cokoliv, přinášená Bohu tě nesmí a nemůže odvést od stání před Bohem, poněvadž proudí-li k Bohu, děje se to v jeho přítomnosti. Co se týče způsobu modlitby za bližní, je třeba poznamenat, že síla té modlitby spočívá v upřímném křesťanském účastenství s bližním a podle jeho míry působí i na jeho duši.
A proto při vzpomínce na bližního nebo v čase proto určeném náleží pozvednout vnitřní zrak k Bohu a pronést následující modlitbu. Milosrdný Pane, ať se stane tvá vůle, která chce všechny spasit a přivést k poznání pravdy. Zachraň svého služebníka, toho a toho, a smiluj se nad ním. Přijmi toto mé přání jako projev lásky, kterou si nám přikázal. Obvykle se tato slova opakují po dobu pohnutí duše, nebo je možné počítat s pomocí modlitevních uzlíků. Z vlastní zkušenosti jsem poznal, jak prospěšně působí taková modlitba na toho, za koho se pronáší. Nastal čas našeho odchodu. Snažně vás prosíme o vaše modlitby, aby nás napomínali a doprovázeli na naší cestě. Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše Krista, nechť nás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí. Skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.

0: podání Libora Raclavského jsme slyšeli poslední část čtení na pokračování Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Zvuková režie Miloš Švábek. Od zítřka se zaměříme na životní příběh Jana Buly, který bude spolu s Václavem Drbolou blahořečen již tuto sobotu. Číst budeme z publikace s názvem Sejdeme se v nebi, kterou napsal Jiří Mikulášek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

22 hodin a 30 minut a začíná pořád Radio Report. Dnes se Iva Horká vypravila do Humpolce, kam se odstěhovalo umění.

0: Umění se odstěhovalo do Humpolce. Tento slogan, který je inspirován známou hláškou z českého filmu o Hliníkovi, který se též odstěhoval do stejného města, vítá návštěvníky webu Osmička Humpolec. Dále se můžete dočíst, že humpolecká zóna Osmička se snaží stírat rozdíly mezi centrem a periferií. Industriální areál na půli cesty mezi Prahou a Brnem prošel proměnou na kulturní prostor, ve kterém je návštěvníkům zprostředkován kontakt s moderním a současným uměním. Zóna Osmička je impulzem pro vznik lokální humpolecké komunity, která je přístupná návštěvníkům ze širokého okolí. V dnešním radioreportu jsme se s mikrofonem do zmiňovaného areálu vydali osobně. Pořad připravila a provází vás jím Iva Horká a o zvuk se postaral Roman Kabelka. A naproti mně sedí výkonná ředitelka nadačního fondu Osmička Martina Hončíková. Paní Hončíková, dobrý den, vítejte ve vysílání Proglasu.
1: Dobrý den.
0: Asi bych se měla upnout na první otázku, jak vznikla myšlenka vytvořit v Humpolci kulturní prostor zaměřený na moderní a současné umění. Přiznám se, že je to tu opravdu mnohem, mnohem krásnější, než jsem čekala. A to si položí asi tu otázku každý, že většinou lidi mají představu, že na té periferii se to umění nemá šanci uživit. Ale jak je vidět, tak vy jste to dokázali, že to lze.
1: Tak příběh Osmičky, která letos oslavila 8 let, se velmi těsně váže na příběh lásky k umění Zdeňka Rieznera a posléze i jeho manželky Báry Rieznerové. To oni byli nebo jsou vlastně hybateli celého projektu, oni jsou našimi mecenáši, zakladateli, takže tam Osmička a Rieznerovi to jde opravdu jako ruku v ruce. A před těmi 8+ lety, tady, kde sedíme momentálně, tak my sedíme v jedné bývalé textilní továrně, kterých tady na Humpolecku bývalo kdysi mnoho. Toto byla továrna pana Trnky a posléze v 90. letech samozřejmě došlo ke změně jaksi účelu, ale v každém případě na konci tady toho jaksi snažení je právě Zdeněk Riezner s Bárou Rieznerovou a s bratrem vlastně pana Rieznera, skvělým architektem Luďkem Rieznerem. A tak tady ta trojice vlastně si vymyslela, jak si vysnila příběh o tom, že právě tady v Humpolci by mělo vzniknout něco, co by oslavovalo umění a jejich sbírku uměleckou, která dnes čítá kolem 1000 kusů uměleckých předmětů, zejména tedy obrazů. Takže to jenom v krátkosti. A jak už jsem zmínila, tak vlastně manželé Rieznerovi tedy oslovili Luďka Rieznera, architekta, aby jim s touto vizí, velmi odvážnou vizí, pomohl. A výsledkem je tady tahleta naše krásná černá továrna uprostřed Humpolce, která musím říci, že má, a to teda nehovořím jenom za sebe, to by asi neznělo jako dobře, ale podle ohlasu návštěvníků, kterých každým rokem k nám jezdí čím dál tím víc, tak ona má opravdu mimořádnou atmosféru. A když jste hovořila o tom umění vlastně na periférii, řekněme, nebo mezi velkými městy, tak já musím říci, že my máme velké štěstí, protože, ale to samozřejmě není náhoda, to je všechno jaksi díky pilné práci všech kolegů, kteří se na chodu Osmičky a její dramaturgii podílejí, tak díky tomu programu osmičkovému, tak my už jsme za těch 8 let jsme nashromáždili poměrně široký fanklub, takže za námi se jezdí. Jezdí se za námi opravdu z celé republiky a máme přirozeně velkou radost, že stále více návštěvníků jsou i naši humpolečtí spoluobčané.
0: Než se dostaneme k dalším otázkám, tak já, aby to nevrtalo v hlavě posluchačům, což mě tedy taky vrtalo v hlavě, ten váš název. Já to jenom přiblížím, je to Osmička, ano, ale je to napsané, že je číslice 8 a zatím je hned nalepená smyčka s měkkým i, podotýkám. Tak jak souvisí s historií bývalé textilky? Ale vypadá to, že to jakýsi váš symbol je, protože je Osmička v názvu, 18. a 2018 den a rok otevření, také v historii se objevuje rok 1948, prohlídkové skupinky jsem se dočetla že jsou o počtu 8 lidí, sbírkové expozice 7 plus 1, což je také 8, ale i vstupné, to mě pobavilo, je 8 korun. Tak to nebude náhoda, že?
1: Není to náhoda, samozřejmě všechno to, co jste zmínila, ta naše magická osmička, která nás provází opravdu všude, když se potom podíváte třeba i na ceny našich katalogů, tak všechny taky končí na osmičku. Už je to prostě taková tradice naše, tak to přirozeně všechno vychází z té osmičky, z toho názvu, který tedy sice radě lidí prostě dělá problémy, my si to uvědomujeme, ale máme ho stejně rádi. A to jde zpátky do té historie, kterou jsem zmiňovala, je to historie tady té továrny bývalé textilky, kdy ty továrny tady místní v jeden moment vlastně dostaly čísla. Takže každá z nich měla svoje číslo, pod tím číslem jsou prostě zapsané tady jaksi v historii, v paměti většiny tady lidí, protože většina lidí tady samozřejmě v některé z těch továren pracovala nebo někdo z jejich rodinných příslušníků a tohle byla továrna číslo 8. Takže je to taková vlastně podstata historii a že se snažíme jaksi ten objekt naplnit krásném a snažíme se, aby žil dál.
0: Než se dostaneme k tomu, až nám představíte, co všechno se tady nachází, vím, že je tady tedy galerie, kavárna, ateliér s autorskou stavebnicí, špůlka a knihkupectví. K tomu se ještě dostaneme, abyste nám představila jednotlivé tady ty objekty. A jenom se zeptám, jak probíhala taková proměna starého industriálního areálu na dnešní kulturní zónu. Podle mého soudu, když jsem viděla nějakou starou fotografii, tak to muselo být hodně náročné. Třeba jenom ve stručnosti zmínila byste pro posluchače, kteří poslouchají nás dnes a absolutně nemají představu, že takováhle osmička v Humpolci existuje.
1: No, samozřejmě ta rekonstrukce, ta přestavba, to nebyla rekonstrukce, ale přestavba, tak byla velmi náročná, dlouhá a byla náročná nejen časově a samozřejmě i finančně. Ale jak říkám, máme veliký štěstí, že máme vedle sebe takové nadšence, jako jsou právě jako Riesnerovi, kteří se rozhodli prostě do toho jít čelem a tu osmičku opravdu vybudovat. Ono vlastně na začátku totiž, tady původně ten úplně první plán, tak byl takový, že tady bude v uvozovkách pouze depozitář, který bude sloužit sbírce manželů Riesnerových, umělecké sbírce. Ovšem Luděk Riesner, alespoň tak, jak on to vypráví, ten příběh, tak jak si byl natolik urputný a tak dlouho vlastně svého bratra přemlouval, Zdeňka Riesnera, až nakonec po několika letech Riesnerovi řekli ano, jdeme do toho a vznikl jaksi projekt, který byl mnohonásobně rozsáhlejší, než se původně uvažovalo. Takže tady uvnitř textilky tak vznikl opravdu velmi svěží současný interiér, který ale zároveň není nějak nepřebíjí právě to umění, které v něm přebývá, ale stejně tak je velmi specifický, zapamatovatelný, rozeznatelný. To už myslím, že všichni, kdo znají osmičku, tak vědí, že prostě, že i z těch fotografií poznáte, že to je osmička. Ale v každém případě tedy potom došlo k té jaksi přestavbě do nynější podoby a vy jste tedy zmiňovala, že osmička má několik nedílných částí, to je samozřejmě galerie, to je asi prostor, skrze který nás zná nejvíce lidí, ovšem vedle něj například se nachází takzvaný ateliér, což je místnost, která slouží dětem a také kromě jiného vzdělávacím programům, což je takový pilíř opravdu té naší činnosti. My si osmička si na těch vzdělávacích programech nejen pro děti, ale i pro dospělé nesmírně zakládá, protože konec konců máme za to, že toto je vlastně náš hlavní úkol, vzdělávat budoucí generace, vychovávat v nich milovníky umění, lidi, kteří dokážou umění ocenit, vnímat a podobně. Ale když jste jako dělala výčet těch prostor, tak tady jsme zůstali v přízemí a je nutné říci, že nad námi v prvním patře se skrývá jeden naprosto výjimečný prostor a to je byt 7 plus 1, byt sběratele. To je jako další ten osmičkový prostor, magický opravdu. A to je skutečně místo, které tedy velmi stojí za návštěvu, všem ho doporučuji. Je to právě místo, které ukrývá alespoň část té sbírky, o kterou my se staráme jako osmička, o kterou pečujeme. A každý rok vlastně v kulisách, dalo by se říci v architektuře Dominika Langa, v jakémsi imaginární bytě imaginárního sběratele, tak každý pátek jsou možné 3 prohlídky, na které je třeba se nejdříve objednat, a každý rok my ten byt měníme úplně téměř od základů, prostě měníme obsazení toho bytu novými uměleckými díly, jak už jsem zmínila, těch děl ve sbírce manželů Riesnerových, o kterou Osmička pečuje, tak je téměř 1000 a jsou v nich opravdu naprosto zásadní významná díla českého, československého, současného a moderního umění.
0: Tak to byl takový výčet toho, dá se říct, důležitého, že? Ale neméně důležité jsou také výstavy. Vy teď jednu zrovna chystáte, vernisáž má být 15. května 2026, tak mohla byste ještě říct, jaké typy těch výstav u vás mohou diváci najít?
1: Tak ty výstavy, jak jsem říkala, to je asi něco, co nám jaksi dává tu viditelnost, protože to je to něco, za čím lidé do Osmičky jezdí, kromě jiného samozřejmě. Ale my teď chystáme, pokud se nemýlím, tak je to už 19. výstava, možná už 20. teď se omlouvám. V každém případě, každá ta výstava je velmi specifická. My se zaměřujeme tedy na současné a moderní umění, jak už jsem říkala, a každou výstavu připravuje jiný tým. To znamená, že ke každé výstavě my zveme jiné kurátory nebo kurátorky, jiné architekty, architektky, a to si myslím, že je velmi výjimečné v tom smyslu, že opravdu kdokoliv, nebo přijdete-li do Osmičky na jakoukoliv z výstav, kterou tady pořádáme, tak vždycky bude vypadat úplně jinak, bude mít jinou atmosféru, jiný charakter, jinou architekturu, což mimochodem ta architektura je taky něco, na čem si velmi, velmi zakládáme. Nejen architektura uvnitř Osmičky, ale architektura mimo Osmičku, veřejný prostor. O ten se v Humpolci také velmi staráme a zajímáme. V každém případě, ale zpátky k těm výstavám, jak už jsem říkala, ty mají vlastně společného jmenovatele, a to je současné a moderní umění. Rádi vlastně vystavujeme, respektive kurátoři a kurátorky, které přizýváme ke spolupráci, tak rádi vlastně objevujeme nová média, nové přístupy k výstavnictví a podobně, takže každá výstava je skutečně velmi silný originál a musím říct, že se jako nebojíme vlastně ničeho téměř, takže už jste v Osmičce mohli vidět rozřezaný stožár vysokého napětí, mohli jste vidět betonovou dlažbu, hromady písku, vodní plochy a tak dále, čili my jsme velmi v tomhle dobrodružní. A čím dobrodružnější výstava, tak nás to samozřejmě víc baví a baví to i diváky. Ale snažíme se skutečně i těmi výstavami vlastně trošku posouvat ty hranice. Nebojíme se toho být jiní, být progresivní, a myslím si, že se nám to vyplácí.

0: Já teď trošičku zabrousím do historie. Humpolec je spojen se jmény významných umělců a literátů. Například je to rodné město výtvarníků Zorky a Jana Ságlových, spisovatele Jana Zábrany či básníka Ivana Magora Jirouse. Jak se odráží tato tradice, jestli zdali nějak v činnosti vaší osmičky?
1: No, zejména na začátku velmi silně. Samozřejmě za těch 8 let už jsme se taky, jak se museli otevřít náruč i jaksi jiným tématům a jiným umělcům, ale na začátku jsme se velmi soustředili právě na ten region Vysočiny, který, jak jste říkala, je nesmírně bohatý na úžasné osobnosti, příběhy, ale snažíme se k němu vždycky znovu vracet. Toho, důkazem toho jsou například velmi úspěšné výstavy Bohuslava Reinka, kterou jsme dělali před 3 lety, nebo i Jana Zrzavého, který taky oba dva tito autoři byli s Vysočinou velmi spjati. A konec konců, když jste zmínila Zorku Ságlovou a Ivana Jirouse, tak i jim jsme vlastně věnovali, respektive rodině Ságlových a Jirousových a Padrtových byla věnovaná úžasná výstava, která bohužel, já ji říkám výstava, kterou svět neviděl, která bohužel padla do toho nešťastného období, kdy byly galerie zavřeny. A moc mě to mrzí, protože to byl skutečně mimořádný počin, který právě mapoval to, jak se vlastně ty rody Ságlových, Jirousových a Padrtových vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly. A zase je to něco, co je bytostně prostě spjatý s Vysočinou a s Humpolcem. Takže určitě ty stopy tady jsou a vždycky budou, protože my jsme prostě patrioti, i když já třeba osobně jsem Pražák jako poleno, jak se říká, ale Humpolec mi velmi jaksi přirostl prostě k srdci a vlastně trávím tady už mnohem víc času než v Praze, takže už se cítím být víc jako Humpolačkou než Pražačkou, musím říct.
0: Tak to byl takový krátký vhled do historie, ale my bychom mohli teď navnadit posluchače a pozvat je na tuto výstavu, kterou už jsem zmínila, že vernisáž bude 15. května 2026 a potrvá, jste mi říkala, do září 2026.
1: Ano.
0: Jestli byste mohla naše posluchače pozvat, o čem bude ta výstava?
1: Velmi ráda. Ta výstava se jmenuje Present Perfect, otisky času nejen v keramice. Takže jak už název trochu napovídá, trochu jak si vás nechá hádat, ale tím jmenovatelem je keramika. My jsme keramiku jako médium, my jsme o tom přemýšleli dlouho, nikdy jsme ji tady neměli, ale velmi jsme toužili potom ji vystavit nebo nějak zpracovat to téma. A tak jsme oslovili kurátorku Kristýnu Pelikony Péčovou a ta pro nás připravila krásnou jaksi přehlídku současné, ale nejen současné keramiky. A myslím si, že to bude pro řadu návštěvníků příjemný objev a zjistí, že keramika opravdu není médium jaksi uplynulého století, ale že je to něco, co i k mému vlastnímu překvapení je to médium, které znovu objevují mladí a ti nejmladší výtvarníci, umělci, umělkyně a úplně úžasným způsobem s ním začali znovu pracovat. Takže to je keramika. Musím říct, že zase, jak už jsem zmiňovala, je tady úplně nový tým, to znamená kurátorka Kristýna Pelikony Péčová, která pozvala si ke spolupráci architektku Kateřinu Radakulan, takže myslím si, že zase návštěvníci budou v úžasu z toho, co jsme zase dokázali s tím naším prostorem galerie provést, protože to opravdu, jako musím říct, stojí za to, že vždycky ten v zásadě obyčejný vlastně galerijní prostor, tak my ho vždycky přetváříme takovým způsobem, že někdy i pro nás osobně je těžké se jaksi v něm zorientovat. Takže na to se moc těším. Kateřina Radakulan pracuje, nechci jako prozrazovat příliš, ale v té architektuře pracuje taky s takovými velmi neobvyklými materiály, které by se v architektuře nehledaly. Takže to je ta keramika a ta potrvá do 13. září a potom zhruba od půlky října, to ještě přesně na to nevíme, ale budeme, myslím, že se to brzy dozvíte, tak bude následovat vrchol letošní sezóny a nejen letošní sezóny. My jsme tady, já už jsem několikrát zmínila manžela Riesnerovi a jejich sbírku. A ta sbírka letos slaví 30 let. Takže už 30 let vlastně se tady buduje opravdu mimořádná sbírka a my jsme se rozhodli, že takovéhle výročí, že je třeba oslavit náležitě a tak vlastně chystáme výstavu, která se jmenuje Továrna na krásno, nebo bude jmenovat Továrna na krásno a představíme v ní to nejlepší ze sbírky a tentokrát, dalo by se říci, spolukurátory nebo dal by, kurátory té výstavy jsou sami manželé Riesnerovi, protože oni vybírají nebo vybírali do té výstavy obrazy, ke kterým mají určitý silný vztah, ke kterým se váží zajímavé příběhy, a to všechno se v té výstavě odrazí. A jsem velmi ráda, že tu výstavu pro nás připravují moje kolegyně, kurátorky Aneška Chalupová a Emma Hanzlíková, které obě dvě jsou s Osmičkou také dlouhodobě a hluboce spjaté, takže je to opravdu, ta výstava bude taková jako velmi srdeční záležitost pro nás, pro všechny, tak se na ní moc těšíme.
0: Teď jste mě trošičku nahrála na další otázku. Kdo je takovým hlavním mozkem? Kdo vymýšlí ty nápady na ty výstavy, když tedy pomíneme, že 30 let anebo nějaké výročí, to se tak jako samo nabízí, ale kde hledáte ty nápady?
1: No, já už jsem to trošku jako naťukla. Já musím říct, že to je taková jako kolektivní, dalo by se říct, práce. V podstatě, jak už jsem zmínila, mám tady dvě úžasné kolegyně, vlastně kurátorky, Anešku Chalupovou, Emu Hanzlíkovou, samozřejmě manžele Riesnerovi, občas jsem tady i já. A spíš ty příběhy těch výstav vlastně začínají velmi tak jako nenápadně, že třeba se bavíme delší dobu o tom, nebo tak naťukneme, že by se nám třeba líbilo tady vystavit určité médium. To bylo třeba. Myslím, že hezky to, nebo konkrétně se to dá popsat právě na případu té keramiky. Jak už jsem říkala, to bylo něco, o čem jsme dlouho přemýšleli, ale člověk musí vlastně najít ty správné lidi, které tu vizi jakoby zrealizujou. A takže na začátku většinou stojí takový jako velmi nenápadná myšlenka, nápad drobný, a potom přizýváme právě ke spolupráci lidi, kteří prostě o tom tématu vědí mnohem víc než my. A to teda musím říct, že čeho si velmi, velmi ceníme my všichni tady v Osmičce a i ti, kteří s námi spolupracují, tak je to, že my máme při přípravě těch výstav a nejen výstav, tak dostáváme naprostou jako tvůrčí svobodu. A to je třeba něco, co já jako ředitelka se snažím jako aplikovat vlastně i v té spolupráci právě s kurátory, s architekty, i jako s umělci a umělkyněmi, tak my opravdu jako nezasahujeme do ničeho. My máme určitou vizi, kterou samozřejmě chceme naplnit, a pak už vlastně ty detaily, samozřejmě vždycky o té výstavě velmi hluboce a dlouho diskutujeme, ale opravdu se nestalo, že bychom jako někomu řekli, ne, musí tam být tohle, nebo nesmí tam být tohle. To opravdu jako nechceme dělat. A myslím, že na těch výstavách to je znát, že vznikají prostě v takovým jako radostným, kreativním prostě duchu.
0: Co tak návštěvníky nejvíc překvapí, když přijedou do Osmičky poprvé? Předpokládám, že první, alespoň pro mě, byl takový bod, vysoký tovární komín, tak jsem říkala, a už vidím komín, tak tam bude Osmička. Ale to nebude asi to, co je překvapí. Tak jestli byste mohla říct, máte nějakou takovou zpětnou vazbu, když jsou tady úplně poprvé?
1: Já asi nemůžu vybrat jednu konkrétní věc, ale vím a zažila jsem xkrát první reakce lidí, kteří tady nikdy nebyli, protože jich ještě stále jich zbývá několik takových lidí, tak vím, že opravdu jsou překvapeni tím, že skutečně, jak už jste asi jako taky zmínila, že ve městě, jako je Humpolec, i když Humpolec je skvělé město, tak najednou prostě se nachází takováhle jako opravdu perla, jo? Protože ta Osmička je taková černá perla, prostě humpolecká, a nejen humpolecká. Je tady nesmírně, což se bohužel takhle jako nedá vašim posluchačům zprostředkovat, tak musí přijet, ale je tady strašně dobrá atmosféra. To je něco neuchopitelného, něco nepopsatelného, ale jednak i ta architektura je velmi milá. Jako na nic si to nehraje, jak už jsem říkala, Luděk Riesner a Okáplán, architekti, k tomu přistupovali, myslím si, k tomu projektu s velkou pokorou, že se nesnažili nějakým způsobem jak si aplikovat prostě svoje nápady, a opravdu myslím, že velmi ctili genialoci toho místa a to, co v něm jako mělo vzniknout. A vzhledem k tomu, že za těch 8 let my jsme tady ještě nenašli nic, co by jaksi nefungovalo, což se často stává. Prostě architekti mají nějakou vizi a vůbec investoři a tak dále, pak zjistíte, že to prostě v tom provozu nebo pro ty účely jaksi není funkční, ale nám se to ještě nestalo. Opravdu ta Osmička je vidět, že vznikala, jak už jsem říkala, s respektem, s pokorou k tomu místu, s pokorou k účelu, ke kterému jako má sloužit. A já si myslím, že to je něco, co tady opravdu jaksi je cítit až fyzicky, je to ta atmosféra, a samozřejmě já tady, ale všichni ostatní v týmu, my jsme perfekcionisti. Takže když přijdete, tak uvidíte tady opravdu, jako nic není ponechaný náhodě. Od cedulek tady v bookshopu, na který jako se díváme, po jaksi navigační systém, prostě všecko je jako tak, jak má být. A všechno respektuje toho ducha osmičky. Takže jak už jsem taky asi říkala, osmička v tuto chvíli i po těch jako krátkých vlastně, anebo velmi dlouhých 8 letech, je velmi čitelná a rozpoznatelná. Právě proto, že neuhybáme, máme vizi a za tou vizí si jdeme a myslím si, že se to vyplácí. Takže ano, kdo sem přijede poprvé, tak jsou prostě lidi unešeni. Říkám to ráda, proto tak je, protože skutečně nikdo nic takového tady nečekal a vlastně ani nikde jinde. Osmička je opravdu výjimečná.
0: To mohu potvrdit, že také jsem nečekala a jsem velmi mile překvapená. No, my se blížíme k závěru, tak poslední otázka. Já se vrátím zpátky k motu, které jsem řekla už na začátku. Moto vašeho projektu zní Umění se odstěhovalo do Humpolce. Co jste chtěli, aby toto moto v těch lidech probouzelo? A jestli máte i takový pocit, že to bude lákat ty lidi i v budoucnu, jestli je to i moto budoucnosti?
1: No, já si myslím, že na začátku, že to vlastně byl i taký částečně žert, ale částečně ne, protože opravdu Umění se stěhovalo do Humpolce a ono se sem přestěhovalo. A za těch 8 let já jsem velmi pyšná, opravdu jsem pyšná, nestydím se to říct, na to, co se nám a týmu osmičky, který je úžasný, nezastupitelný, co se nám tady podařilo vybudovat. Protože se nám podařilo vybudovat něco, co si opravdu nekoupíte. Co nelze vysoutěžit v žádných prostě soutěžích popularity. Já se domnívám, že my jsme si na té české, a nejen české, umělecké scéně vybudovali respekt. A to je něco, co prostě musí přijít sam, jako přirozeně. To, jak říkám, to si prostě nikde jako nekoupíte, nevysoutěžíte. A pro mě, jako pro ředitelku, pro člověka, který opravdu jako osmičkou prostě žije, a tak je to asi největší podsta, když se ke mně z různých stran vždycky donese, že ti a ti umělci, ti a ti architekti, kurátoři, kdokoliv, že prostě touží jako s náma pracovat, protože se s náma pracuje hezky a ten na těch výsledcích je to znát. Takže za mě prostě tohleto je asi největší podsta a myslím, že i pro kolegy z týmu, protože je to prostě týmová práce.
0: Tak to byla výkonná ředitelka nadačního fondu Osmička Martina Hončíková a my jsme se za ní vypravili s mikrofonem Rádia Proglas do Humpolce, do známé humpolecké osmičky. Tak já vám, paní Hončíková, moc krát děkuju za ten rozhovor, že jsme to nakonec zvládli všechno. Bylo to moc příjemné a přeju vám samozřejmě, ať se vám daří, protože takových lidí, jako jste vy, není mnoho a jsou potřeba. Takže děkuju vám moc krát za rozhovor.
1: Já velmi děkuju za příležitost a ještě bych chtěla využít té možnosti a opravdu pozvat všechny, kdo ještě u nás nebyli. Přijeďte a nechte se okouzlit. Děkuju.
0: Taky děkuju. Od mikrofonu se loučí Iva Horká a budu se, milí posluchači, na vás těšit zase někdy příště. Naslyšenou.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dnes uslyšíme druhou část kapitoly nazvané Duchovní smysl věcí. Podle kardinála Tomáše Špidlíka ukrývají věci, které nás obklopují, nějaký duchovní smysl, boží záměr. Skrze okolí nás Bůh chce vést a pomáhat nám na cestě spásy. Ke každému denně doléhají boží slova, která se člověk musí učit rozpoznávat a chápat. V těchto božích slovech se ozývá Ježíš Kristus, který je jediným slovem božím. Duchovní knihy nás nabádají, abychom viděli v každém bližním Krista. Teologové však mluví právem ve smyslu širším. Nejenom náš bližní, ale všechno má kristologický smysl. Východní malíři vyjádřili tuto myšlenku sugestivním obrazem boží moudrosti. Bývá v podobě anděla, červené barvy, to je symbolického purpuru božího, a sedí na trůnu uprostřed kruhu stvořeného světa. Svými paprsky všechno proniká, ale přesto je skryta pod duhovým vrchem viditelné smyslové krásy. Před boží moudrostí stojí a klanějí se dva největší svědci lidských dějin, boží matka a svatý Jan Křtitel. Oba totiž jasně rozpoznali boží slovo v jeho ponížené tělesné podobě. Bohorodička se mu klaněla už v malém novorozeněti, svatý Jan na něho ukázal u Jordánu se slovy: hle, beránek boží. Vtělená boží moudrost je totiž sám syn boží. To, že dokonalým příkladem na rozjímání o přírodě, o světě, je Panna Maria a svatý Jan Křtitel, nám ukazuje, jaké jsou osobní podmínky k tomu, abychom dospěli k tomuto rozjímání. Jistě nestačí přirozená bystrost a schopnost uvažovat, nadání k reflexi, jak tomu je v případě vědy či filozofie. I zde se ověřuje výrok svatého Pavla: jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci, Ježíš je Pán. První list Korinťanům, 12. kapitola. Kristologický smysl věcí, boží moudrost, poznávají jen ti, kterým to Duch Svatý dává. Přesto i osvícení milostí souvisí s naší vlastní snahou o očištění, s čistotou srdce, osvobozením od hříchů a zlých nákloností, s cnostným životem. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha na věčnosti, ale už i zde na zemi, ve stvořených věcech. K tomu, aby člověk dobře chápal svět, musí dobře žít. Jalová učenost, která nečiní člověka dobrým, se mine cílem, i kdyby šlo o studium teologie a písma svatého. Lidé smyslní podlehnou časem smyslovým klamům, pyšní pak brzy vydávají své vlastní výmysly za pravdu a smysl světa. Jen čistým je všechno čisté. Krása lidského těla vzbudí u duchovního člověka pocit obdivu nad moudrostí Stvořitele, u smyslného jen probudí nízké vášně. Při četbě písma myslí pokorný člověk na to, co ještě z božích přikázání neuskutečnil. Pyšný se rozhodlí nad špatností jiných a nad nechápavostí a omezeností těch, kteří ho mají učit. Tak pochopíme, že se svět stává dvojznačnou hodnotou. Je jako chléb, u kterého stojíme s nožem. Kdo umí krájet, ukrojí si pokrm. Kdo s nožem zacházet neumí, nejen že zůstane hladový, ale ještě se poraní.
1: Na závěr dne vás meme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio Proglas, já vás zdravím, jmenuji se Martin Kišperský a mými dnešními hosty budou pánové a dáma z kapely Tibet. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Asi už vám to musí pokládat tu otázku mnohokrát, ale proč právě Tibet? Má to nějakou historku nebo nějaký hlubší důvod, nebo se vám jenom líbilo to slovo?
2: To má mnoho důvodů. Mnoho historek, takže za ty léta, co hrajeme, už je jich 25 nastřádaných, tak se nás na to neptáte poprvé. A my jsme si už vyškatulkovali takový pořadník těch různých příběhů a historek. No. Ale pokud mě je jasné, když řeknu, kterou historku chcete, že řeknete tu pravdivou. Takže ta pravdivá je ta, že jsme se potkali v tehdejší vinárně ještě před revolucí, už tak dávno, s druhým zakladatelem kapely, s Jiřím Šteflem, co tady sedí vedle mě, po mé pravici, tak jsme se scházeli v tehdejší vinárně Venuše, ještě to existovalo, dnes už to neexistuje, byla slavná vinárna a tam jsme zakládali kapelu a já jsem tam tehdy přinesl, že jsem studoval tehdy na filozofické fakultě na Masarykově univerzitě a tehdy ještě to byla, myslím, Jana Evangelisty Purkyně. A přinesl jsem tam anglické vydání, takové samizdatové tibetské knihy mrtvých. A tam byl na konci, na zadní straně vlastně takový ten nekonečný uzel, říká se tomu Šrivatsa, je to takový ten koloběh životu a dost často to splývá s takovým tím státním znakem Tibetu. A nám se ten uzel jako po grafické stránce prostě hrozně líbil. My jsme tehdy byli pod vlivem takových kapel jako Bratrstvo a tak, které měly hodně vymakanou tu vizuální stránku

0: ne úmyslně, tak mělo to tuhle tu naši vnitřní logiku. No.
1: Mm-hmm. Tak to je vyčerpávající a perfektní odpověď. Děkuju. Ještě by mě zajímala nějaká ta nepravdivá, ale můžeme si ji nechat na další vstup. Pojďme si zahrát písničku. Jaká to bude?
2: Tak si teďka si dáme z desky Robinsonout, předposlední desky, písničku, která se jmenuje Anglický Rainbow, ale je stejně česky.

0: 25 let. To je dost na kapelu a zároveň to uteče asi jak voda. Nebo já si to tak představuju. Byly všechny ty roky stejně intenzivní? A nebo tam byly takové jako vlny, že třeba jste měli nějaké okamžiky, kdy třeba se vám třeba chtělo toho nechat? Nebo tak?
1: No, chodí to ve vlnách. Samozřejmě jako vlastně je to takový... takový to cimmermanovský očekávání a zklamání, jo? Takový ty, jakože člověk jako se prostě něco snaží, teďka se mu to povede, nahraje desku, udělá něco, všichni ho plácají po zádech, říká si, jako teďka už to přijde, ono to pak zase nepřijde.
0: A co by mělo přijít?
1: No nějaký jako prostě sláva, bohatství a nějaký prosazení, jako prostě je to taková věc, jakože když v těch devadesátkách to ještě jako bylo trošku o něčem jiným a tam si myslím, že jsme byli jako relativně jako prostě na nějaký úrovni jako prostě těch kapel jako našlápnutí. Ale potom se i u nás to, co se říká show business, se opravdu stál show business a přeci jenom my nejsme jako prostě alternativní jako záležitost, která jako má svoje publikum a je to nějak posunutý. Jsme velmi blízko v podstatě jakoby rock popovému pojetí, že se nám líbí jako písničkové věci a v téhle kategorii prostě bohužel je to čím dál tím

0: víc o nějaké produkci a o nějakých známých a o tom, jako prostě, že se vyrábí muzika, no, jako prostě do těch rádií. Což jako nám samozřejmě nevadí, my jako rádi jako si zase jako uděláme jako novou desku a tak, ale samozřejmě jako je to trošku takový občas zklamání, když jako prostě si člověk myslí, jako že by už to mohlo být a ono to fakt jako potom stejně není.
1: No ale jako ten ideál je teda v čem? Třeba živit se hudbou jenom, nebo živit se svou hudbou? Je to reálný
0: vůbec? To vůbec ne. Tohle máme jako prostě za sebou už strašně dávno, jako to po nějakých 5-6 letech, jako co jsme jako měli takový ty ambice.
2: To je existence. No já jsem je neměl teda.
0: Dobře, tak měli jsme třeba kytaristu, který jako prostě měl úplně jako jasný cíl a jako prostě šel asi potom a jako byly tam momenty, jako kdy bylo reálný jako se prostě někam dostat a být v nějaké kategorii. Druhou desku třeba jako s náma vyjednávali jako Sony Music a jako už bylo to těsně nad spadnutí, ale pak přišla nějaká skateová kapela, která se jmenovala Vohnout, jako prostě, kterou podepsali místo nás, jo. A tak dále. Takže to jsou takové věci, které jako my už jsme samozřejmě zavrhli. Jediný, kdo se vlastně jako tím živí, je tady Zbyněk, který zároveň jako prostě toho má jako prostě opravdu hodně, jako hraje v kapele Portless a další projekty jako má, ale jako ta ambice naše je jako udělat dobrou muziku, nahrát jako prostě dobrý věci a jediná jako opravdu satisfakce je, že to někdo jako prostě ocení. Mm-hmm. Že řekne, že jako je to fajn. No.
1: A to se děje, ne?
0: To je, jo.
1: No tak jo. Je to v pořádku.
0: Je to v pořádku.
1: Tak pojďme si dát další píseň, jak pak se bude jmenovat a pokud ji chcete uvést, tak ji uveďte.
0: No další píseň je z naší poslední desky, jmenuje se Chladná a na desku to s náma naspívala Ilona Čáková. Mm-hmm. Tak je vidět, že jsme opravdu hodně jako prostě blízko k popu. A tentokrát, protože Ilona samozřejmě toho má hodně, tak máme tady jako plnohodnotnou náhradu Peťu, která zaskočí.
3: Děkuju,
0: za
3: Ilona. Já jsem se bála, jak to půjde.
0: Peťa Čáková.
3: Bych si nedovolila.

0: I Bubeníkovi se to líbilo.
1: Pojďme si představit kapelu. Já jsem to měl asi udělat už na začátku, ale neudělal jsem to, abych vyzval vás k tomu a teďka by se to asi hodilo už opravdu nepřeskakovat. Pojďme si říct, kdo v kapele hraje aktuálně a kdo tady dneska je.
2: Takže já jsem Lukáš, kytarista. No, nejprve bychom mohli spíš říct, že dneska tady máme dva hosty, nejenom Petru Jonášovou, zpěvačku, která zpívala v první písni, teda ve druhé, Chladná, ale máme tady hosta druhého kytaristu, Jáchyma Ventora, a děkujeme mu za to, že dneska s náma mohl.
3: Já jsem rád.
2: Takže Jáchym.
4: No, takže já jsem Jiří Sekerák, zpěvák kapely a zakládající člen.
0: Takže doku díky. Já jsem Jiří Štefl, taky zakládající člen kapely a hraju na basu.
5: A já jsem Zbyněk Raušer a nejsem zakládající člen kapely.
0: A hraje na bubny, ale už, na bubny. Už je s náma jako víc než 10 let. Takže 13 let, takže jako vlastně... Už je náš. Jako.
6: No a to já vlastně v podstatě taky, že?
0: To je pravda.
1: To jste docela velká kapela.
0: Že jo, no. A ještě jako prostě nám chybí dechy a dalších 26 hostů, jako co s náma obvykle hrávat.
1: No jak to vlastně, jak vypadá ten jako běžný provoz kapely? Máte možnost se scházet všichni na zkouškách, nebo to probíhá nějak korespondenčně, nebo občasně jenom?
0: Tak donedávna v podstatě jsme se scházeli hodně na zkouškách, hlavně na Bláhovce a jako prostě u Cajpla a u Čápa, jako prostě většinou po nějaké krátké zkoušce na zkušebně. Máme zkušebnu jako prostě nastálo, takže jako můžeme se scházet a občas aj hrajem. Teďka je to trošku zřídkavější, neb tady Zbýněk nyní pobývá v stověžaté Praze. Ano, je tam pracovně, takže jako prostě za náma jezdí korespondenčně. Tak, no, takže hrajeme a scházíme se méně než dřív, no, ale tak zase po těch 25 letech, jako vlastně.
1: A když teda vzniká nový repertoár, tak ten vzniká tak, že si uděláte doma demo a to si pak pošlete, nebo jak si dáte soustředění na chatě někde, jak to děláte?
0: No, poslední dvě desky v podstatě jako vznikly tak, že jsme měli jako soustředění a to, co vzniklo na tom soustředění, vlastně to, co jsme vyjamovali, tak potom následně se zpracovávalo dál s tím, že...
4: A doplňovalo a pracovalo se s tím, no. A po půl roce vznikla deska, no.
1: Ale já jsem vždycky jsem jako chápal ten systém, že někdo přinese nějakou třeba hodně, jako takovou kostřičku písně a to se pak udělá, ale nikdy jsem nebyl schopen vlastně si představit i z vlastní praxe, že se prostě ty lidi sejdou, nemají vůbec nic a udělají desku prostě z nějaké nálady, ve které zrovna jsou.
4: To já právě jinak neumím a tohle mě hrozně baví právě.
0: Aha. Že my to takhle máme od začátku. Jo? Jako vlastně já si pamatuju, že vlastně naše první jako vlastně zkušebná pořádná byla, jako, když jsem bydlel na Kotlářské, tak potom dole v nějakým takovým bytě suterénním.
1: Já si to pamatuju. Tam zkoušela kapela Four Crowns?
0: Je to možný, no.
1: Ano, tak na rohu, rohová budova.
0: No a tam jako byla taková intenzita, že v podstatě co zkouška, tak to novej song kompletně. Jako od začátku do konce, jako prostě se vším všudy. Jako
1: bylo
0: prostě
1: to nějakým geniem Loci, nebo čím to bylo?
0: Ne, spíš tím, jako, že jsme byli takový jako
4: přetlaken, já bych řekl.
0: Teďka samozřejmě jako, po těch letech už jako je těžší jako prostě ze sebe jako dát něco, co se neopakuje. Uh-huh. Nicméně opravdu třeba poslední album jsme odjeli do Hranic za Vaškem Vlasákem, uh-huh, do legendárního prostředí, kde jako prostě i Susan Vega a všichni jako prostě tam jezdí, jako, protože to má jako to genius Luci. A dva dny jsme prostě jako hráli, zkoušeli a vznikly to prostě základ celé té desky.
1: Uh-huh. A texty píše Jiří?
4: No to je vždycky tak, že prostě se udělá nějaký groove nebo linka nebo něco, ano, od toho se nabalí ta písnička, jakoby její struktura. No a já potom s tím pracuju dál, už a to trvá třeba mnohem díl, že, takže z toho vlastně tu písničku udělám jako v tom smyslu, že musím vymyslet text a a inspirovat se tím a pak teprve, pak se to ještě zase samozřejmě mění podle toho, jak ten text je, aby se to přizpůsobilo vlastně tomu nápadu, který v tom jakože je. Takže taková je, jakoby, a mě to baví právě, že to je kolektivní a že člověk neví vlastně, co je úplně na začátku, ale na konci, jo, jako, je to jako když mraveniště a každý ten mraveneček něco přinese a pak je z toho jakoby ta pyramida.
1: Jo, takže je to vlastně tak, že se prostě najde riff nosnej, hraje se třeba a ty do toho zpíváš tra-la-la-la-la-la.
4: Jo, svahilštinu, no, svahilština.
1: Textuješ.
4: No, a pak teprve to, ale někdy to i změním, jako jo, to záleží už potom jako na tom, jak mě to dál jako osloví.
1: Jo, chápu. No, tak to jste mi odkryli tajemství vaší manufaktury. Dáme si další písničku, dá se k jejímu vzniku něco říct, třeba v jaké vznikla zkušebně nebo z jakých okolností?
4: Písnička se jmenuje Oheň a vznikla u Jiřího doma, tentokrát, to by si pamatuju.
3: To
4: bylo jak žoci obarval. No, to bylo mě ho doma v podkroví, no.
0: Protože vlastně tu předposlední desku jsme zase hodně jako udělali u mě vlastně doma, protože jsme se domluvili, jsem si pořídil takový jako maličký jakoby studijko, a domluvili jsme se, že to jako zásadně složíme spíš jako jenom kytara zpěv, jo? Mm-hmm. Jako, že prostě fakt, aby to byly písničky. Takže tohle přesně vím, jako prostě, protože základ jsem přinesl jako prostě takový riff, který jsem jako ukradl, samozřejmě.
1: Komu?
0: XX. The XX. Aha. A udělali jsme z toho naší vlastní verzi, takže teďka už to nikdo jako samozřejmě nepozná, ale jako prostě... Já samozřejmě, no, tak je vlastně. Takže to je Oheň.

0: Posloucháte Radio Proglas a živě vám hraje skupina Tibet. Já mám teďka na klíně vaši desku, CDčko, které má dost výpravný obal. Mohli bychom si nejdřív říct o té desce něco jako celkově a pak něco říct o tom, jak je to s tím obalem. Pojďme.
1: No, je to deska, která se jmenuje Parasvěty a my jsme si říkali, jako prostě je to deska v podstatě, kterou jsme si udělali jako radost k 25. výročí. Pět a půl ta deska, protože když počítám IPčko jako půlku, tak to je vlastně pět a půl ta deska. A říkali jsme si původně jako prostě 25 let, to už bychom mohli udělat nějaký bestov, že jo, jako prostě jenom zkompilovat něco, znovu nahrát, ale pak jsme říkali, dobrý, uděláme kompletně nový repertoár, což se nám podařilo a když jsme to dávali dohromady, tak byla taková myšlenka, že bychom mohli udělat koncepční desku v zásadě. Takže z našeho pohledu je to v podstatě nějaký takový ten návrat k tomu, co dělali kdysi jako vlastně všichni ty Genesis a tady ty art rockový kapely. Jakože to má vlastně jako prostě jedno téma. Nebo jako prostě je to, to k tomu by asi měl říct.
2: No, je to vlastně takový jako příběh. Já jsem prostě si řekl, jo, uděláme popovou desku, ale koncepční. Jako to znamená, jako výzvu jsem tam vzal jako něco protikladného. Ono to zase tak protikladný není, protože vlastně v tomhle duchu se nese celá muzikálová tradice, že je to příběh a vlastně písničkovej a takový jako popovej. Ale přece jenom v tom, jak jsme to dělali my, tak pro nás to bylo něco takového jiného, nového. No a takže já jsem si rovnou řekl, že si vymyslíme celý příběh jako a vydáme to jako komiks. Sehrali jsme Tomáše
1: Kučerovského,
2: který je vynikající kreslíř a tak jsme si s ním dali sraz, on na to rád kývl a tak jsme prostě se párkrát sešli a udělali tenhle ten koncept. Já jsem prostě navrhnul storyboard neboli příběh a vymyslel jsem tedy k tomu texty a on potom k tomu dával ty obrázky nějaké a takhle jsme se domluvili. No a vlastně každý ta část toho příběhu je vlastně současně vlastně i tou písničkou, že jo? Ty písničky vlastně provází tím příběhem. Takže je to v tomhle duchu uděláno. Není to zase jako nic novýho, ale prostě pro nás ano. A my to máme rádi, tohleto. Myslím, že se nám to, jako nám se to líbí.
1: Navíc kromě toho, co jako teďka držíš v ruce a co si jako všichni můžou koupit v knihkupectvích, což je jako prostě taková ta paradoxní jako věc, že když jsme to dali do distribuce jako do CD čekáren a do knihkupectví a v knihkupectvích se to prodávalo v CD čekárnách vůbec, jo. Takže jako prostě lidi to jako vnímají, jako že to je nějaká věc, která jako má hodnotu a de facto ta muzika je k tomu jako přidaná. Ale pro posluchače, jestli jsou u počítače, tak my máme vlastně i interaktivní verzi, takže když si dají parasvěty bez diakrity parasvěty.cz, tak tam je vlastně celý ten komiks kompletně jako prostě animovaný, hýbe se to, hraje to, všechny ty písničky, co tam jsou, jsou tam klipy, jako prostě je to taková věc, jako zase trošku navíc. No.
0: Vy jste měli na desce producenta Jana Horáčka.
1: Jasně.
0: V čem spočívá práce Jana Horáčka pro kapelu Tibet například? To se dost liší, práce producenta u různých kapel?
1: Liší se to, jako prostě my máme zkušenost jako s několika producenty. Ano. Nám jednu z desek nám, nebo takhle, dvě desky nám produkoval Mikeš z Narvanu, jako prostě kamarád a tím pádem jako prostě to byl nějaký jako přístup. Jednu desku nám produkoval Milan Nitra z Butu, pak jsme měli vlastně Robinsonauta, který nám produkoval Ponorka,
0: který
1: je jako ponocný. Pak jsme měli IPčko, který nám produkoval Steve Walsh, což je Američan, zase úplně jako, prostě jako nová zkušenost a teďka jako prostě Honza Horáček. A za nás jako je to taková jako prostě jako velmi zajímavá věc, jako prostě takový dobrodružství, protože každý samozřejmě jako prostě k tomu má úplně jiný přístup. Prostě Honza jako Honzové oba dva, a i Ponorka, a i jako prostě Horáček, každý jako prostě je trošku jako jinak nastavený a jinak jako to má. Takže třeba Honza Horáček, ten jako byl do poslední jako noty, do posledních jako prostě věcí, jako prostě to měl jasný, jak to chce od nás, jako prostě, jak to on vidí. a my jsme mu víceméně nechali jako v tomhle jakoby volnou ruku, kdežto třeba Ponorka, to je takový větší pankáč, takže jako prostě ten jako to byla větší jako prostě taková improvizace a víc jako prostě takovýho volnějšího. Je to opravdu zajímavé. Zase Steve Walsh, protože je jako základem Američan, má vystudovaný Berkeley jako prostě zvukařinu, jako produkci, jako prostě hrával jako i s Norah Jones a s takovýma lidima, takže má takovou zkušenost jako úplně jako z jiný ligy, jo. Jako produkoval třeba Erasure, jako akustickou desku, jako nahrával a jezdil s ním jako tu. A to je zase úplně jako prostě jiný svět, jo. Jako jakým způsobem k tomu přistupuje, co ten člověk dává. A tohle je třeba věc, jako když se jako zmínil o těch producentech, která jako mě na tomhle baví úplně skoro nejvíc, jo? Že jako vlastně díky tomu jako za tu dobu jsme potkali takovou strašnou spoustu jako vlastně zajímavých muzikantů, lidí, kteří jako vlastně člověka jako nějak obohatí a otevřou mu nějaké nové obzory. Víš, třeba já jmenuji desce nám jako remix. Náš jediný remix jako dělal Ashley Slater, zpěvák z Freak Power. Jo, jako protože tady Zbyněk s ním měl nějakých pár koncertů, jako prostě evropská část jako Freak Power, jakože. A takže jsme se jako spřátelili a on nám jako prostě udělal jako prostě strašně hezký jako dubstepový jako remix, jo. A zase to jsou prostě věci, jakože, že jako člověka to posouvá dál, má jako zase novej obzor, novej názor na věc a jako hrozně nás to baví, no.
0: To je hezký. Pojďme dát další píseň, jak pak se bude jmenovat.
1: Další píseň je Robinsona, právě titulní píseň z toho minulého alba. Takže teďka zase jako prostě místo Terezy Černochové. Tady máme Peťu Černochovou.
3: Moc zdravím.

0: No, jak to teďka teda vypadá s kapelou Tibet? Jak třeba často hráváte, jestli je období vlastně, když je venku deska, kde máte třeba šňůru a tak?
1: No, jako je to... Ano?
2: Jestli se ptal, ano. Co vlastně je, když kapela chce být jakoby úspěšná, bohatá, nebo co třeba by ti jako ano, lidi ano. Jako dávali, když uděláš tu desku, ano. Tak já jsem si vždycky říkal, že nejlepší je, když ti prostě volají pořadatelé a říkají, my bychom vás strašně chtěli. To je pro mě jako to, že vlastně ty se tím můžeš živit, můžeš to dělat, protože tě to baví a navíc ty lidi to ocení a oni tě chtějí. Tak těnoze je pro mě důležitá. Takže vlastně otázka, tady se ptal, tak na co se ptal?
0: na to, jaký teďka máte období, jestli vás čeká hodně hraní.
2: Takže moc nehrajem právě. No.
0: Moc nehrajete. A co myslíte, že třeba s tím dá dělat? Třeba, nevím, do čeho se vyplatí investovat energii? Třeba natočit videoklip nebo udělat nějakou věc mediální?
3: Jako natočený videoklipy k téhle desce máme dva. Mediálně jako prostě to prošlo všema médiama, které jako prostě jsou dostupné, jako ať internetový nebo jako prostě jiný. Jako články nějaký, jako PR-ko k tomu bylo. Takže to je právě to, když se vracím k tomu, že přestože člověk jako prostě absolvuje všechny tady tyhle věci, co k tomu dělá, tak stejně potom nevolají nám, ale kapele Slza, že jo. Takže...
0: Asi mimo jiné.
3: Ne, to je mimo jiné. Je to tak, jako, že prostě hrajeme relativně málo, teďka vlastně my tímto zahajujeme takovou mini akustickou šňůru, protože my normálně hrajeme jako prostě doplnej, že jo. Takže do léta budeme mít pár koncertů akustických, pak v létě máme domluvený tři velký koncerty, již po druhé, vlastně po třetí, jako budeme předskakovat, je to paradoxní, ale budeme předskakovat kapele Elán na turné.
0: Je to fajn, nebo to je těžký? Ty lidi přijdou na ten Elán?
3: Je to, jako takhle, my jsme hráli jako prostě se spoustu slavných kapel, hráli jsme před Def Leppard, hráli jsme před Uriah Heep, hráli jsme před Smokey, hráli jsme jako prostě opravdu jako před spoustou třeba turné s Citronem, což jako prostě je jako paradoxní, jako prostě metalová kapela, jo, jako my. A hráli jsme jako s Elánem nějakých, já nevím, 5-6 halových koncertů.
0: Ano.
3: A musím přiznat, že jako prostě u nich je to jako největší přetlačovaná. Jo, jako co se týče jako prostě lidí. Oni mají jako nejvíc jako takový jako prostě lidi, kteří opravdu jdou jenom na ně. Paradoxně třeba, když jsme jeli s Citronem, tak jsme si říkali, jako první koncert jsme měli strach, měli jsme unikovou cestu, jako kdy to jako zabalíme a utečeme jako před těma metalistama. Naopak, to bylo úplně nejlepší publikum, co jsme jako takhle jako před kapela zažili. Takže jako prostě je to takový jako zvláštní, jako prostě, protože Elán, že
4: takhle,
3: jako
4: já k tomu jenom řekl, to, že prostě to jde o to, co od toho člověk očekává. Tak, pokud toho nic neočekává, tak je to strašně fajn.
3: Jo.
4: Jako nemůže si myslet, že ty lidi na něj čekají. Skutečně jsme tam jako před výplň, ale zase si zahrajeme na velkým pódiu jako před spoustou lidí a doufáme, že to někoho i kdyby třeba 10% nebo 1%, tak je to furt strašně moc.
3: Je to právě, je to dobrá statistika, když člověk jako vyleze před 8-10 tisíc lidí a zajímá to jako prostě být jenom jako prostě 10% lidí, aspoň trošku, jako prostě si to zapamatuje, tak je to furt jako lepší, než jako prostě jet jako po 50 lidech jako prostě nějaký malý klub, jo, takže na tohle je to třeba jako hrozně fajn.
0: A tak 50 lidí v malém klubu, to je pohoda, ne?
3: To je super, to je úplně nejvíc. Jako prostě. My třeba hrozně rádi právě proto jsme si teďka jako rozhodli, že budeme hrát vlastně akusticky tady i jako teďka jako by tu mini šňůru, protože my už třikrát nebo čtyřikrát jsme si dali vždycky vánoční unplugged koncert v Králíku, což je prostě maličký prostor, je to takový intimní, ale je to nejhezčí hraní. Takže to nás baví, no.
0: No, ten čas nám tady utekl velmi rychle. Pojďme si ještě jenom rychle říct, kde vás můžeme najít na internetu. To se taky ukáže, jak se o to staráte.
3: No, máme samozřejmě stránky tibetmusic.cz, ale je to v podstatě jenom rozdělovník jako na Facebook a na Benzon. Takže nejvíc věcí jako vlastně si člověk jako najde na Facebooku.
0: Jo, ale jak bychom taky říkali, že ta deska vlastně je celá interaktivní.
3: To je samostatná jako věc, takže tam je všechno.
0: Aha.
3: Jo, parasvěty.cz. Takže my asi dáme asi poslední, že?
0: Dáme poslední píseň.
3: No,
0: já jsem moc rád, že jste dneska přišli sem, jste zahráli živý koncert. Já jsem ho moderoval a zvučil ho Pavel Kunčár.
3: Děkujem.
0: Posluchačům Radia Proglas hrála živě kapela Tibet. Já vám přeju, co vám daří, a to stejné přeju posluchačům. Mějte se hezky a nashledanou.
3: Děkujeme. A teď k planetám.

míří, kdo konečně řekne, už bylo toho dost. Z pocitu marnosti tvrdý chléb nešetří a malý bojovník za víru na výsost.

0: Bude vás málo, řekněme světlo, bude nás dost.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.

Je 1 hodina ráno a právě v tuto chvíli vás zveme k poslechu koncertu komorní hudby. Vyslechneme smyčcový kvartet číslo 33 D-dur Josefa Haydna a po něm bude následovat hudební šert Wolfganga Amadea Mozarta. Na lesní roh zahraje Jené Keveházy a na hoboj Josef Kiss. Nastudoval Kujat kvartet.

Dozněl smyčcový kvartet číslo 33 D-dur Josefa Haydna a hudební žert Wolfganga Amadea Mozarta. Solo na lesní roh přednesl Jené Keveházy a na huboj Josef Kiss. Doprovázel Kujat kvartet. Koncert pokračuje klavírním triem číslo 4 B-dur Ludvíka van Beethovena. Na klarinet se představí Pascal Morage, provedl Gaunéry Trio Praha.

0: Prostřednictvím rozhlasových vln jsme byli účastní koncertního tria číslo 4 B-dur Ludvíka van Beethovena. Na klarinet jsme slyšeli Pascala Morage. Nastudoval Gaunéry trio Praha. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít. Já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešní příběh bude vyprávět Jana Krutová. Dobrý poslech vám za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
10: Ahoj, jmenuji se Jana Krutová a ráda bych se s vámi sdílela o můj příběh, jak jsem pozvala pana Ježíše do svého života. Když jsme byli ještě děti, já a dva sourozenci, naše maminka nám vyprávěla o Bohu. Moc nás to nebavilo. Učila nás Otčenáš, ale museli jsme to vydržet. Když mě bylo 13 roku, maminka si přála, aby chodila jeden rok do náboženství. Ale byl to Husův sbor, kde jsem pak byla biřmovaná. Když mě bylo 14 let, chodila jsem do 9. třídy, maminka zemřela na rakovinu prsa. Náboženství muselo jít úplně stranou. Život se náhle změnil. Otec nás také opustil a pomáhali jsme si my tři sourozenci.